1. Janova 3:18. Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.

Ve čtení na pokračování sledujeme životní osudy baptistického kazatele a tenisty Miloše Šolce. V roce 1935 se na mistrovství světa tenisových profesionálů v Německu dostal mezi 16 nejlepších. Tou dobou se Hitler už chystal na svou světovládu a Němci nemohli připustit, aby jejich hráč nevyhrál. Nasadili svého soudce, který záměrně soudil nespravedlivě, a Miloš neprávem prohrál. Přijal to s úsměvem, věděl, že hraje tenis z boží milosti. S lidskou nespravedlností se Miloš setkával stále. V roce 1937 odjel trénovat do Liberce. Prožíval tam těsné propojení s mladými lidmi, které trénoval. Rád si s nimi povídal o sportu i o své největší lásce, Bibli a Ježíši. Nabádal je, aby četli Bibli a měli Boha za svého průvodce. V tomto roce slavil Miloš Šolc své největší tenisové úspěchy. Hrál s mistrem světa Tildenem. I když s ním prohrál, natočený dokument, který se promítal v kině i v zahraničí, ho proslavil. Udělal mu reklamu a způsobil, že dostal nabídku trénovat v Jugoslávii. Přitom všem vzdával chválu svému Bohu.

Na závěr sezóny roku 1937 se ve dnech 19. a 20. listopadu uskutečnilo mezinárodní utkání profesionálů Československo-Maďarsko. Karel Koželuch měl sice v Praze hezkou vilu, jak psali noviny, ale přijížděl do Československa jen na krátké dovolené. Působil na Floridě jako trenér milionářského klubu v Miami. Na zápas s Maďarskem se připravoval v Praze na kurtech CCC v Košířích. Tam ho novináři zastihli 3 dny před utkáním, aby s ním udělali interview, ač právě pilně trénoval s Vlastou Burjánem, známým komikem a dobrým tenistou, našel si na reportéry čas. O zápase s Maďarskem prohlásil, že je velmi potěšen tím, že k tomuto utkání dojde, protože ono vlastně znamená uskutečnění jeho starého plánu. Maďarské reprezentanty zná dokonale z turnajů na Riviéře i ze světových šampionátů v Berlíně. Doslechl se, že je hlediště na výstavišti upraveno pro 1600 diváků a věří, že dokáže brněnskému obecenstvu, že ještě nestratil nic ze svého umění. Za svůj start dostane 6 000 korun. Doufám, že společně s mým partnerem Šolcem předvedeme v Brně skutečně ukázky prvotřídního tenisu, jimž budou Brňané plně spokojení. Prvním hráčem Maďarska byl Otto Schmidt, se kterým se Karel Koželuch utkal v roce 1931 ve finále Bristol Cupu na francouzské Riviéře. Koželuch zvítězil ve 4 setech, ale brněnské noviny zmínily o tomto finálovém zápase následující zajímavost. Schmidt vyhrál 1. set a ve 2. setu vedl již 5-3 a 30-0, když Koželuch při prudkém returnu upadl. Raketa mu přitom vyklouzla z ruky a odletěla na několik metrů. Schmidt mohl lehce umístit míč drivem, ale když viděl, že soupeř leží na zemi, pokládal to za zcela zbytečné a pomalým kraťáskem poslal míč za síť. Karel Koželuch se však blesku rychle vzchopil, akrobatickým skokem se zmocnil rakety a ještě mu zbylo dosti času, aby zdánlivě ztracený míček vrátil. Koželuch pak vyhrál tuto hru, 2. set i celý mač. Noviny dále uvedly, že Karel Koželuch v Americe dobil řadu velkých úspěchů, z nichž největší je bezesporu vítězství ve smíšeném turnaji amatérů a profesionálů. Pokud se týká jeho nynějšího partnera Šolce, je překvapen jeho velmi dobrou formou. Šolc udělal velké pokroky od doby, kdy ho naposled viděl, a předpovídá mu ještě velkou budoucnost. S Koželuchem jsme hráli utkání s Maďarskem způsobem, jakým se hrají Davis Cupová utkání. 1. den v pátek se začínalo v 19 hodin a já jsem hrál se Schmidtem, Karel Koželuch pak s Tótem. Původně měl hrát 2. hráče za Maďarsko Isák, ale pro onemocnění angínou nemohl nastoupit. Mladý, nadějný maďarský reprezentant však nemohl plnohodnotně nahradit staršího Isáka. Nad Schmidtem jsem vyhrál po více než 2hodinovém boji v 5 setech. Koželuch zvítězil nad Tótem zcela hladce. V sobotu se začínaly 2 hry již v 18 hodin, protože po 2 hrách se měla hrát ještě 4 hra. Ve 2 hře jsem nejdříve porazil hladce Tóta i já, a potom Koželuch Schmidta ve 4 setech. Ve 4 hře jsme porazili maďarskou dvojici ve 4 setech a celkově jsme tedy Maďarsko porazili 5-0. V Brně jsem tehdy z milosti boží ve svých 26 letech prožil největší slávu svého dosavadního sportovního života. Otto Schmidt byl 4. hráčem světového žebříčku tenisových profesionálů. Tomuto úspěchu navíc předcházela ještě vzájemná utkání reprezentantů, která nařídil Československý svaz tenisových profesionálů. Já jsem hrál nejdříve s nejlepším pražským trenérem Kvajzrem, kterého jsem porazil 6-0, 6-1, 6-0 a v 2. zápase jsem dokonce porazil samotného Karla Koželuha 6-3, 6-2. Tímto vítězstvím se naplnila moje celoživotní tužba, která byla o to významnější, že souvisela se slibem, který jsem učinil v roce 1929. Tehdy jsem uzavřel před Pánem Bohem slib, že nepolíbím ženu, dokud neporazím mistra světa Karla Koželuha. Tento slib byl mým tajemstvím, o kterém nevěděl nikdo, jen možná můj bratr Josef. Proto nikdo nevěděl o tom, co pro mne
toto vítězství znamenalo. Připravoval jsem se na to 9 let. Byla to Boží milost, že se naplnil tento sen mého pozemského života. Karel Koželuch mi slíbil, že vyhrajili proti Šmitovi, že mě vezme do Ameriky, ale asi proto, že jsem vyhrál i nad ním, tak si to rozmyslel. Toto přesvědčivé vítězství nad Maďarskem brněnští tenisté náležitě oslavovali za účasti Karla Koželuha, jeho manželky, mého bratra Josefa a mých tenisových přátel, ale beze mne, jelikož jsem se nikdy podobných rejdů neúčastnil. Alkohol jsem zásadně nepil a nechtěl jsem svojí přítomností kazit náladu a světskou veselost. Hned po utkání jsem odcestoval do Bělehradu, kde jsem po 2 roky vedl jugoslávské tenisty, kteří snad více než u nás doma cenili mé schopnosti a profesionální úspěchy.

je těžko pochopitelnou skutečností žít životem jedné jediné touhy. Být svatým, dokonalým, pokojným a moudrým člověkem a přitom vidět do vlastního srdce, vlastní duše a stále vidět jen a jen nečistotu. Komu Pán Bůh takto otevře duchovní zrak, nutně upadá do skličujícího stavu a v zoufalém snažení po svatosti volá s apoštolem Pavlem: bídný já člověk, kdo mne vysvobodí z tohoto těla smrti? Jestliže však člověk našel své upokojení skrze víru v očišťující moc krve Pána Ježíše Krista a žije s ním ve stálém obecenství, nevychází z obdivu Boží milosti. Říká si znovu a znovu, co je vlastně člověk, že je k němu Pán Bůh tak neuvěřitelně trpělivý, milosrdný a slitovávající se. Jak je to vůbec možné, že má se mnou a s druhými tak velkolepé plány? Jak je to možné, že na nás stále pracuje, abychom byli jemu, samému Bohu, více podobni? Jediný pravý vrchol života a správný stav je shrnut ve slovech: již ne já živ jsem, ale živ je ve mně Kristus.

0: Souvislejší psaní tatínkových pamětí válečným obdobím končí. Další vzpomínky jsou psány někdy až s několikaletým odstupem. Bylo by škoda, kdyby si čtenář při dalším čtení musel domýšlet souvislosti, anebo dokonce tápal, do jaké doby příslušnou vzpomínku zařadit. Pro plynulost a srozumitelnost vzpomínek tedy nezbývalo, než aby se zpracovatel pokusil o propojení jednotlivých kapitol, a to na podkladě otcova osobního sdílení, nejrůznějších podkladů i vlastních vzpomínek. Ještě dodávám, že v osobních konverzacích jsme v rodině nikdy neužívali slovo otec, ale vždy tatínek. V pamětech jsem se však rozhodl pro otec z důvodu oficiálnějšího tónu. Když v roce 1937 vyhrál pardubickou juniorku Jaroslav Drobný, bylo všem jasné, že v Československu vyrůstá mimořádná tenisová osobnost. Ačkoliv mohl v tomto roce hrát soutěž do 16 let, vyhrál vyšší věkovou kategorii takovým způsobem, že na něj nikdo neuhrál ani set. Až ve finále se to podařilo Vladimíru Černíkovi, který byl téměř o 4 roky starší. Jaroslav Drobný se narodil 12. října 1921 a protože jeho otec byl správcem na dvorcích první ČLTK na Štvanici, doslovně vyrůstal na tenisových kurtech. V roce 1938 již tedy hrál na turnajích v kategorii dospělých a na mezinárodním mistrovství Československa se dostal do třetího kola, ve kterém se střetl s tehdy nejlepším amatérským tenistou na světě, Američanem Donaldem Budgem, a prohrál až po pětisetovém boji. To byl naprosto neočekávaný úspěch, který později spečetil dokonce vítězstvím na mistrovství republiky, když ve finále porazil v pěti setech našeho nejlepšího amatérského hráče Rodericha Menzla. Na celostátním žebříčku toho roku skončil tehdy ještě 17-letý Drobný na 4. místě za Menzlem, Hechtem a Cejnarem. Otcův přítel a kolega trenér prohodil v tomto roce jednou na Štvanici provokativní větu. Milošek Biardu porazil. Když tuto větu slyšel starý pan Drobný, zareagoval. A kdo to ten Milošek je? Když se dozvěděl, že Miloš Šolc je z Moravy, prohlásil, že mu zaplatí cestu, ať přijede do Prahy a že si to s Jardou rozdají. Tak se stalo, že otec přijel při nejbližší příležitosti do Prahy a k všeobecnému překvapení postupně vyhrál první, druhý a nakonec i třetí set, snad 6-3, 6-4, 7-5. Je však nutné dodat, že otec byl o 10 let starší a ve svých 27 letech byl na vrcholu svého tenisového umění.
1: Život na Riviéře od jejího vzniku v roce 1921 byl pro mne pohádkou mládí a stihl ji osud písně Nikdy se nenavrátí pohádka mládí, ze všech pohádek ta nejhezčí. Od roku 1929 však i na Riviéře v pisárkách se začínal pociťovat závan Hitlerova fašismu. Na řece Svratce byly tři veslařské kluby, dva byly německé, jeden český. Mám dojem, že ten náš český byl jen popelkou uprostřed německých a od druhé poloviny 30. let byly německé kluby skladišti zbraní pro pomoc Hitlerovi, až dojde k jeho zabrání Československa. Byla to neuvěřitelná doba, v níž byli na mnoha místech pány více Němci než Češi. Byť v roce 1938 vykřičel Hitler do světa, že Benešovo Československo je tak vyzbrojeno a připraveno na válku, že jeho výzbroj by stačila k tomu, aby udělalo z Evropy jediné pohřebiště. V roce 1938 jsem byl na začátku sezóny pozván k trénování jugoslávského Davis Cupového mužstva. Jugoslávie měla výborné mužstvo, které tvořili především tenisté Punčec a Palada. Ti porazili velice kvalitní mužstvo Československa ve složení Menzel, Hecht 3-2 a prohráli až v mezipásmovém finále s Německem. Oba zmínění jugoslávští hráči se tento rok dostali na mezinárodním mistrovství Francie schodně do semifinále, Punčec do semifinále i ve Wimbledonu. Byla to pro mne veliká výsada tyto borce trénovat a na tomto podkladě vznikla má dlouholetá spolupráce s jugoslávským tenisovým svazem a navázání srdečných přátelství s jugoslávskými reprezentanty. Po tomto angažmá jsem během letní lázeňské sezóny působil v Poděbradech a mimo jiné jsem hrál i mezinárodní profesionální turnaj v Budapešti, kde jsem se dostal do semifinále. Vedle svého zaměstnání jsem však pilně studoval teologii. V Písmu svatém jsem ležel doslova ve dne v noci a bral z něho nejen poučení, ale i duchovní posilu. Bylo zajímavé, že moudří neutrálové v Brně, kde jsem byl domovem, mě radili v duchu Bible: Milošku, žádný prorok není vzácný ve svém domě a ve své vlasti. A to platí i ve sportu. Tak jsem začal uvažovat o svém přestěhování do Prahy. Praha měla v naší republice v tenisovém sportu jasně dominantní postavení. Bylo zde nejvíce klubů, hráli zde všichni naši přední hráči a pořádali se zde i nejvýznamnější turnaje. Jako trenér jsem však nemohl zakotvit v žádném klubu. I když jsem porážel všechny hráče první desítky celostátního žebříčku, tak po mně žádný klub neskočil. Ba právě naopak, byl jsem Brňák, přivandrovalec, a čím jsem byl lepší, tím pevněji se přede mnou zavíraly dveře klubů. Trenéři si samozřejmě úzkostlivě hlídali své pozice, hráči se mi vesměs vyhýbali. Výjimkou byl Ladislav Hecht, tehdy náš nejlepší amatérský tenista, který se mnou příležitostně hrával, byť mne nikdy neporazil. Po čase jsem se rozhodoval mezi dvěma nejpřednějšími kluby LTC, kde jsem několikrát hostoval, a první ČLTK. Ani v jednom klubu jsem blíže nikoho neznal. Nakonec jsem se rozhodl pro první ČLTK, který měl kvalitnější hráče, a také proto, že můj vstup do klubu předcházelo mých několik vítězství nad Jaroslavem Drobným, takže se na mne vedení klubu dívalo s obdivem a respektem. Zde jsem nakonec mohl vedle kvalitních zápasů také trénovat. V září jsem jel opět do Berlína na profesionální mistrovství světa, které bylo mým posledním. 30. září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda a nad Evropou se začaly stahovat černé mraky války. Toto mistrovství vyhrál již poněkolikáté vynikající Němec Hans Nüßlein. Den po svých 27. narozeninách, bylo to právě v den podepsání Mnichovské dohody, jsem si napsal do svého památníku následující slova. Devět let nejkrásnějšího věku jsem, Pane Bože, směl strávit s tebou, pod tvými křídly, pod tvojí ochranou a záštitou. I když mraky vichřice se vznášely nade mnou, ty jsi se mnou byl. Tobě z milosti jsem žil. Kdykoliv jsem slabou ruku k tobě vztáhl, ty jsi mne vždy výš a výše táhl. Devět roků života v oddání se Pánu uplynulo velmi rušným a poutavým způsobem. Tisíce lidí snilo tak, jak sním já. Žilo, lopotilo se a doufalo tak, jako já. Tisíce lidí k horám o pomoc oči obracelo, věřilo, Ježíše Krista Pána následovalo. V Bohu Stvořiteli své útočiště mělo tak, jako já. Mnohé z nich jsem poznal a s nimi se radoval. V jednotě cíle, jímž jest Spasitel Ježíš Kristus, jsme pociťovali hluboké blaho a vnitřně jsme byli ujištěni, že věčná láska nás pojí věčnými pouty. Otče, Synu a Duchu Svatý, Trojí jediný Bože, tobě se oddávám se vší houževnatostí svého, tebou mi darovaného života, vší silou svého bytí. O Pane, vem mne, veď mne tímto životem zkoušek, cestou svou, až do tvých věčných stanů.

Po mistrovství světa jsem jel opět do Jugoslávie, kde jsem měl své pracovní závazky. Z Jugoslávie jsem pak měl odjíždět do USA, ale neodolal jsem, abych se nepodíval domů. Stali jsme se německým protektorátem a já chtěl zjistit, jak tam vypadá situace. Hranice se však uzavřely a to zhatilo mé tenisové plány.

15. března 1939, časně ráno, začalo obsazování naší republiky německými vojsky. Po anexi Rakouska a Sudet byly nyní Čechy a Morava připojeny k říši a staly se německým protektorátem. O den dříve byl vyhlášen tzv. Slovenský stát. Obavy o propuknutí války v Evropě narůstaly a za necelých půl roku se při vpádu německých vojsk do Polska naplnily. České země se staly autonomní součástí Velkoněmecké říše. Hlavou protektorátu se formálně stal státní prezident a nebyla zrušena ani instituce vlády a jejich správních úřadů. V roce 1939 se ještě hrály všechny nejvýznamnější světové turnaje, a to včetně Davisova poháru. Zářijové mistrovství světa v Berlíně se však již nehrálo, protože začala válka. Pro nastávající celosvětovou politickou situaci jsem se rozhodl svoji profesionální kariéru ukončit. Požádal jsem o reamaterizaci, ale propásl jsem příslušnou lhůtu, takže jsem nemohl hrát oficiální mistrovské turnaje. Vedle svého trénování v první ČLTK jsem také trénoval LTK Zlín, jehož závodní hráči inženýr Černoch, Zaorálek a Miklíková patřili k předním hráčům protektorátu. Ve Zlíně se hrál dobrý tenis a já měl v klubu i dobré sparring partnery. Místní noviny tehdy psali: trenérem baťovských tenistů je Miloš Scholz. Je z podobné tenisové rodiny jako Koželuhové. Miloš Scholz má své dobré mezinárodní jméno jako tenisový učitel, zejména v Německu a v Jugoslávii. V Berlíně se utkal dvakrát s W.T. Tildenem, jemuž byl rovnocenným soupeřem. V roce 1940 jsem však již byl reamaterizován. V září jsem se měl dožít 29 let, což je ale věk, ve kterém mnozí se závodní činností končí. Já mohl hrát poprvé mistrovství protektorátu amatérů, které se hrálo v Praze na Štvanici, a byl to tedy můj oficiální vstup na amatérské kolbiště. Z amatérských hráčů jsem jich znal celou řadu. Koželuha, Mencla, Hechta, Cejnara, Síbu, Drobného, Casku, doktora Novotného a zvláště moravské hráče Gottlieba, Rohrera, Maršálka, Zaorálka a Vodičku. Z turnajů jsem však tuto českou tenisovou elitu neznal. Byl jsem profesionál a hrával jsem především v cizině, Francii, Německu, Rakousku, Maďarsku a Jugoslávii. Od roku 1935 jsem nikdy s nikým z československé reprezentace dvakrát neprohrál. Těšil jsem se a neměl jsem nejmenší pochyby o tom, že mistrovství vyhrají. Stala se však určitá boží dopuštění, která jsou v závodní činnosti běžná, omluvitelná, která se moci pánům dobře hodí, mají-li zájem někoho odstranit z první příčky. Byl jsem přivandrovalec z Brna. Jako profesionál málo známý, a přestože jsem později v tomto roce vyhrál celkem 18 turnajů, na první místo na žebříčku jsem se nedostal. Později jsem však zjistil, že z 20 prvních hráčů československého žebříčku by se nikdo neměl podceňovat. V prvním kole jsem nastoupil s Croftou, kterého jsem vůbec neznal. Pan Crofta byl doslova vynikající. Byl asi 20letý, atletické postavy a svým tenisem mne zaujal do takové míry, že jsem více studoval jeho tenis, než myslel na své vítězství, a to až do stavu 5-5, kdy jsem se probudil. Přátelé se dobře bavili, ale pojednou mezi nimi zavládl strach, abych nakonec v prvním kole neprohrál. A tak jsem publikum uklidnil a vyhrál 7-5. Ve druhém setu pan Crofta hrál dokonce lépe než v prvním. Hra se mu dařila, stále vedl, možná dokonce 4-2, ale Scholz nakonec vyhrál 6-4. Musím však říci, jak se říkalo mezi hráči, měl jsem toho plné zuby. Naprosto těsný výsledek, který mluvil ne zcela lichotivě ve prospěch bývalého profesionála, od kterého se čekalo daleko více. Ve druhém kole mne čekal rutinovaný hráč doktor Vlk, který byl na celostátním žebříčku daleko výše než Crofta. Čekalo se tentokrát, co se stane. Ale já jsem si plně uvědomil, že se hraje mistrovství, a bral jsem soupeře vážně od prvního míče. Šlo o vstup do tenisové elity a zápas skončil dost brzo s výsledkem asi 6-2-6-3, což noviny komentovaly s velkou pochvalou. Ve třetím kole čekal soupeř největší, Davis Cupový hráč Caska, a tady už šlo, jak se říká, o všechno.
podle některých prošelce překážka nepřekonatelná. Chyba lávky. Prognózy odborníků nevyšly, Scholz vyhrál 6-2, 6-1, a to v takovém tempu, že všichni žasli. Jednalo se o největší překvapení celého turnaje. Zájemci začali plnit ochozy a tribuny. Turnaj nabýval na zajímavosti, objevil se slibný černý kůň turnaje. Pro mnohé to byla velká sláva. Moravští hráči obstoupili svého krajana a rázem se stal jejich miláčkem. Casku ještě žádný Moravan neporazil a naděje všech rostly. Co bude dál? Noviny psali, bývalý profesionál Scholz se stal senzací letošního tenisového mistrovství. Hraje svůj první amatérský turnaj, lepší se od zápasu k zápasu a včera slavil první triumf amatérské kariéry, rozdrtil casku ve dvou sadách. Má nejlepší backhand na turnaji, je rychlý, vytrvalý a houževnatý. Jeho další postup v soutěži bude sledován s největším napětím.

Na příští den si dali hráči z Moravy schůzku na výlet Prahou. Vůdcem skupiny se stal inženýr Králík, jeho matka byla sestrou ministra Stránského, otec byl profesor architekt Králík, který přednášel na brněnské technice. Měli být na Letné. Po procházce jsme měli obědvat u Králíků. Na vaření se účastnili hlavně tenistky, muži více překáželi, než pomáhali. V jednu hodinu, kdy jsme téměř omdlévali hlady, bylo všechno připraveno a my se shromáždili kolem stolu. V tom se otevřely dveře bytu a pan profesor Králík v nich stanul a jako v Jiříkově vidění zesinal. Když popadl dech, profesorsky zařval: co děláte v mém bytě, kdo si vás dovolil pozvat? Syn stál jako opařený a odpověděl: tatínku, to jsou tenisoví reprezentanti z Brna, moji dobří přátelé, tak jsem si je dovolil včera pozvat na oběd. A pan profesor, opět jako v nepovedené třídě, doslova v tranzu zařval: okamžitě všichni ven, to je můj byt, všichni ven, nebo zavolám policii. Králíkovi byli vzácná tenisová rodina z Brna. Vyučoval jsem matku, syna i dceru tenis v pisárkách na Riviéře. Bydleli blízko a byli téměř denně na tenise a na koupání. Nedávno jim však tragicky zahynula 16letá dcera, která studovala ve Vídni. Dívka krásná, zdravá, rychlá jako srna. Celý brněnský tenis byl touto ztrátou zasažen. Snad nejvíce já, protože jsme bývali tenisoví partneři. K této tragédii přibylo ještě to, že se manželce pana profesora, která byla židovka, podařilo před časem ujet do Paříže. Pan profesor byl tedy osamělý jako sloup a v těchto souvislostech se muselo jeho chování omluvit. Jeho chování mi nyní mnohé napovědělo. Pan syn se na nás zděšeně podíval a smutně řekl: prosím vás, pojďme, zvu vás na oběd do restaurace. Vyhazov jsme uvítali a šli. Dříve, než se něco stalo. Pan profesor se ukázal jako nepříčetný a všeho schopný. Brněnské tenistky byly vyděšené, tenisté to přijali s humorem a šlo se do kavárny Belveder na Letné. Po dobré polévce jsem si dal mé oblíbené jídlo, knedlíky z povidly. Knedlíky byly velké jako fotbalové hadráky, pomakované, koupaly se v másle. A protože jsem měl pořádný hlad, dal jsem si jich možná 4x po 4 knedlících. Byly asi 2 hodiny odpoledne a já jsem měl hrát ve 4 hodiny proti Černíkovi. Znamenalo to, že jsme mohli jít z Letné volným krokem na Štvanici a tam jsem mohl mít ještě dobrou hodinu čas na to, abych se na příští zápas připravil. Přišli jsme tam kolem 3 hodiny. Ředitel turnaje se však už po mně scháněl. Pane Šolc, prosím, nastupte na ústřední dvorec. Síba vyřídil svého soupeře za 40 minut a Černík už na vás čeká. A tak místo ve 4 hodiny jsem nastupoval o hodinu dříve. Celé dopoledne jsme chodili po Praze, pak následoval vyhazov profesora Králíka a opožděný vydatný oběd. Řekl jsem si, na ústředním dvorci jsem včera porazil Casku, který byl asi o 5 míst výše na celostátním žebříčku než Černík, tak snad to mohu podniknout a hned nastoupit. V cuku letu jsem se oblékl a stál na ústředním dvorci. Měl jsem však plnou hlavu profesora Králíka a jeho rodiny, plný žaludek nestrávených povidlových knedlíků a nohy jako cent. Po krátké rozehrávce jsme začali. No, toto vypadalo. Zpočátku jsem sice vedl, ale postupně jsem prohrál první sadu 6-2, druhá sada byla 6-3, bez záruky. Černík vyhrál zaslouženě a pomstil svého Davis Cupového kapitána. Já jsem totiž nebyl já. Černík postoupil do semifinále proti Síbovi. Praha chtěla vidět finále drobný Šolc. Diváci rádi vidí senzaci. Už při utkání Černík-Šolc byl ústřední dvorec téměř přeplněn. Noviny psali: Černíkovi se podařil skvělý tah k nemalé žalosti nenasytného pokladníka ze Štvanice, který věřil, že senzace mistrovství Šolc bude velikým tahákem. Příští den Černík hladce prohrál proti Síbovi, který hrál celý turnaj ve vynikající formě, a finále bylo drobný Síba a mělo světovou úroveň. Ale bez Šolce. Překvapení pro mnohé. Šolc se tedy neuvedl, jak se očekávalo, ale hlavně, jak očekával on sám. Po letech bilancování svého tenisu vidím, jak neuvěřitelně, prozřetelně a dokonale mi pán Bůh dával právě tolik vítězství, kolik jsem potřeboval k plné radosti ze života, zdraví
a plnému životu jako tenista, kazatel Evangelia Pána Ježíše Krista, manžel a otec rodiny.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydalo ji v roce 2010 křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Dnes ve 12.15 otevřeme 17. díl této knihy.

0: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
1: Znělka nás v nočním vysílání s datem 26. srpna převedla přes práh 3. hodiny. Aktuální čas je na Rádiu 7 příležitostí pro reprízu pořadu Fortepiano. Tento týden vysíláme rozhovor Lenky Malinové s Janem Luhanem o právu a spravedlnosti. Budete-li chtít na tento pořad reagovat, prosím, nevolejte do studia. Své ohlasy můžete poslat elektronicky na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz.
2: Fortepiano.

0: Vítám vás při poslechu pravidelného pořadu Fortepiano. Otevřeme téma obsáhlé a nadmíru důležité. Proto jsem si k rozhovoru pozvala odborníka. Budeme totiž mluvit o právu a spravedlnosti. A k mikrofonu usedl právník Jan Luhan spolu se mnou, s Lenkou Malinovou. Vítám vás.
1: Dobrý den.
0: Vítám posluchače a vítám také tebe, Honzo. A možná bychom mohli představit nejprve tebe. Řekla jsem, že jsi právník, řekni něco trošku víc o své osobě. Odkud jsi přijel?
1: Přijel jsem z Čelákovic, kde bydlím posledních 40 let a jinak pracuju jako advokát, taky už celých těch 40 let, advokátní kanceláři v Lysé nad Labem, což je městečko na okrese Nymburk.
0: Něco o své rodině maličko?
1: Pocházím vlastně z rodem z židovské rodiny a během svých studií jsem uvěřil v Pána Ježíše a takže od té doby také se vlastně počítám mezi křesťany a přitom židovství není s tím v rozporu, takže se vlastně hlásím k obojímu.
0: Tak to máš tu výsadu, že máš ty kořeny hodně hluboko spojené v křesťanství, v zemi Izrael. Moc takových lidí tady nemýváme jako hosty, no tak to je opravdu vzácný host dnes. Už jsi říkal tedy, kde žiješ, co děláš a ještě si neřekl, kolik dětí máte.
1: Měli jsme 6 dětí, ale jenom 4 z nich žijí, jo. Takže v současné době máme 4 děti a navíc 11 vnoučat.
0: No to je nadílka, to je požehnaná nadílka. Ty už jsi na začátku řekl, že během studií si uvěřil. Já se nespokojím jenom s takovou odpovědí nebo s takovou větou jednoduchou. Já budu po tobě chtít, abys to trošku rozvedl. Měla jsem tady připravenou otázku, jestli jsi byl dřív křesťan nebo právník, tak tím se všechno vysvětluje.
1: Šlo to dost současně.
0: Proč ses vůbec rozhodl pro tu právnickou dráhu?
1: No to vysvětlím rád, to je vysloveně omyl.
0: Omyl?
1: Omyl, protože já od svých klukovských let mám celoživotního takového koníčka, sbírám staré mince a bralo mě to natolik, že jsem chtěl studovat archeologii. A protože archeologii ten rok neotvírali, tak jsem musel strávit jeden rok, než to otevřou, někde jinde. A to byla, tak jsem se nakonec rozhodnul pro právnickou fakultu. A to bylo v roce 1966. Mým ročníkovým učitelem byl Petr Pithart. Na pražské fakultě už to pražské jaro začínalo o 2 roky dřív, jako vůbec na vysokých školách, takže mě to ohromně strhlo a velice rychle jsem se rozhodnul, že ty mince a tu archeologii, to, že si nechám jako koníčka, ale že bych opravdu chtěl spíš ten život strávit jako právník.
0: Ty máš velmi zvučný hlas, je vidět, že se opravdu hlasivkami živíš, tak já tě poprosím, abys trošku od toho mikrofonu odstoupil. Ručička nám tady lítá, že už nemá kam. Právo je velmi široký pojem a na právnická studia se lidé hlásí z různých pohnutek. Někdo chce prostě pomáhat třeba lidem, druhý zase chce měnit zákony. Jaká byla ta tvoje pohnutka?
1: No, myslím si, že právě ta pomoc lidem nebo nějakým způsobem napomáhání té spravedlnosti, to byla ta pohnutka rozhodující, protože právě doba toho mého rozhodnutí zůstat na těch právech se časově skoro kryje s tím obdobím, kdy jsem právě uvěřil. Jedná se tak o ten podzim roku 68, takže v té době jsem hodně přemýšlel právě o těch otázkách té spravedlnosti a podobně i v souvislosti třeba s tou sovětskou okupací tehdy.
0: Tak ti to všechno tak zapadalo do sebe.
1: Určitě.
0: My si dneska budeme povídat trošku víc o tvém životě a dostaneme se také k těm pojmům právo a spravedlnost, které tě provázejí celý život i díky tvé profesi. Každopádně být křesťanem v této době nebylo úplně snadné. Možná ten rok 68. přinesl na chviličku takovou větší svobodu, ale být křesťanem a právníkem není a nebylo úplně takové běžné. S čím se setkával ty ve svém životě, když jsi se přiznal k tomu, že jsi křesťan?
1: Tak já musím říct, já jsem nezažil už taková ta nejhroznější léta 50. respektive zažil jsem je ještě jako kluk, kdy ještě jsem nebyl křesťanem a s tím jsem se nesetkával. A v době těch 60. let nemohu už mluvit o tom, že bych sám zažil nějaké pronásledování, výsměch nebo něco takového. Samozřejmě, tak jako dneska, ty názory byly třeba někdy různé a byly situace, kdy jsem i třeba v té své profesi se setkal s některými tedy třeba takovými velice zaťatými komunisty, kteří mě to dávali nějak zbaštit, to, jak těžce nesou, že teda někdo může být v takové té respektované pozici právníka a přitom být tedy tmář náboženský. S tím jsem se samozřejmě setkal.
0: Ty máš židovské kořeny, už jsi říkal, ano. Tvoje rodina praktikovala židovství?
1: Ne, s rodiči to bylo tak, že oni vlastně byli takový spíš liberální a humanisticky zaměření Židé, kteří to židovství moc nepraktikovali. Dokonce táta byl těsně před válkou, ještě jako student, i křesťansky pokřtěn, ale ne vlastně z víry, ale spíš to bylo takové bezpečnostní opatření, protože bylo na spadnutí ta německá okupace a tak si tehdy ta rodina bláhově myslela, že pokud se formálně nechají pokřtít, takže tím vlastně zmizí z hledáčku těch nacistů, což se pak ukázalo jako naprosto omyl.
0: A jak jsi teda došel k tomu, že jsi začal hledat Boha nebo zajímat se o Boha?
1: Tak tohle to souvisí s mým pozváním vlastně do mládeže Církve bratrské, což bylo právě někdy v době počátku těch mých studií. A bylo to tak, že já v té době jsem studoval, měl jsem tedy úžasné ideály, tedy jak by měl život vypadat, jak by měly vztahy vypadat a tak dále, ale nebyl jsem moc spokojený s tím, jak to pojímali třeba moji spolužáci, kteří byli velice tedy hrdí na to, že oni jsou studenti Univerzity Karlovy, že nad ně teda není. Mně se tohle to moc nelíbilo. A v té mládeži, kam jsem přišel, tak tam jsem viděl, že jsou úžasně hezké mezilidské vztahy. A že tam bez ohledu na to, že jeden má vysoké vzdělání, druhý ani není vyučený a přesto spolu jednali jako rovný s rovným, měli moc pěkné vztahy, tak to mě tam velice upoutalo. Kromě toho jsem se tam cítil dobře, protože to, co jsem předtím nesl jako určité trauma, to svoje židovství, kvůli kterému se mě třeba spolužáci někdy smáli, tak tady to naopak ohromně oceňovali a měli z toho radost. Takže to byl taky jeden moment, který mě vlastně přivedl do takového hlubšího vztahu k té křesťanské mládeži. Ale ještě to nebyl vlastně vztah přímo k Pánu Bohu.
0: Čím tě Bůh oslovil?
1: To je takový paradox. Bůh mě oslovil vstupem sovětských vojsk na naše území.
0: Tak to je dost zvláštní.
1: V té době totiž moji rodiče po zkušenosti z těch svých rodin velice trvali na tom, abych se rozhodnul a že budeme všichni emigrovat, protože jsme měli příbuzné na západě. Dneska si to už těžko někdo umí představit, už se znalostí toho, jak ta historie šla, ale tehdy opravdu nikdo nevěděl, jak to tady bude vypadat, co bude, jestli nás třeba neodvezou všechny na Sibiř, nebo speciálně ty Židy, jestli neodvezou na Sibiř, protože antisionismus byl tehdy velice v módě. Takže ti naši měli velkou obavu z toho, aby zkrátka neopakovali tu chybu, kterou udělali jejich rodiče a na kterou vlastně celé ty rodiny doplatili. Takže na mě dost naléhali, že by bylo moudřejší emigrovat. Říkali taky, že i kdybychom to přežili, takže určitě mě nedovolí doštudovat třeba. Kdežto na západě, kde jsme měli nějaké i zázemí příbuzné a tak dále, tak tam, že bych určitě dostudovat mohl. Pro mě tohle to bylo velice těžké rozhodování, protože do té doby jsem si žil jak šiška v másle a neměl jsem žádnou potřebu něco sám rozhodovat a teď najednou přišla situace, kdy jsem musel se rozhodnout a to byla chvíle, kdy jsem začal opravdu intenzivně hledat Boha a díky i takové modlitevní chvíli s těmi mými přáteli z mládeže jsem našel odpověď. Bylo to takové zvláštní, že se sice nestal žádný nějaký zjevný zázrak, ale já jsem po té hodince modliteb byl naprosto naplněn takovým vnitřním pokojem, že teda mám zůstat tady. Takže jsem to potom sdělil i rodičům a to byla chvíle, kdy jsem jasně věděl, že tohle rozhodnutí, že není ze mě, že to je opravdu dar od toho Boha, o jehož existenci jsem do té doby jako pochyboval a tak od té doby datuju i tu svoji cestu.
0: To bylo takové první dotknutí, první dotek Boží, který si prožil při těch modlitbách.
1: Těch doteků bylo už předtím víc, protože právě už třeba i ty prožitky v té mládeži, tak ty mě opravdu velice vedly k tomu, že jsem se o tom musel zamýšlet. Ale možná tomu překáželo to, že jsem si do té doby myslel až moc o sobě, že jsem až moc hezky viděl sám sebe, kdežto tady jsem byl vlastně v situaci, kdy jsem byl ztracený a kdy jsem věděl, že tu pomoc můžu dostat zkrátka vnějšku, ne sám ze sebe. Nebyl to sice první dotek, ale byl to, řekl bych, první dotek, který zapadnul na úrodnou půdu.
0: A zásadní pro tvůj život?
1: Určitě zásadní. I když samozřejmě potom následovalo spoustu nejrůznějších kopanců v životě, tak přesto tohle to byl moment, který považuji za jednoznačně nejdůležitější.
0: Nepřišel potom po čase nějaký takový ten moment vystřízlivění nebo zklamání nebo otázek, pro co ses vlastně rozhodl, jestli to bylo správně? Myslím tím nejen zůstat tady v naší zemi, ale vydat třeba svůj život Pánu Ježíši Kristu, prostě nastoupit tu cestu křesťanskou za ním.
1: Tak musím říct, že jeden takovýhle moment přišel, neprojevilo se to asi nijak navenek, ale zhruba po roce jsem si dělal takové otázky právě i díky tomu, že jsem strávil úžasné prázdniny s partou spolužáků a byli jsme v Izraeli tehdy a pro mě to byl zase velice silný zážitek a tehdy jsem si říkal, jestli teda vůbec je to správné, ta cesta, po které jsem se vydal. Říkal jsem si, no až přijedu domů, tak to budu nějak revidovat, ale ta revize skončila s tím, že jsem nějaké tyhle ty pochybnosti mohl potom zahnat a od té doby jsem toho nikdy nezalitoval.

0: Písnička Oty Pinknera v podání Jany Peřtové nás vrací zpátky do fortepiána a k našemu tématu právo a spravedlnost. U mikrofonu sedí Lenka Malinová a můj host právník Jan Luhan. Jak se to říká správně? Právník je asi obecnější označení.
1: Ano, speciálně potom advokát, to už je jedna konkrétní sorta z těch právníků.
0: Ano, a tak možná bychom si mohli vysvětlit trošku ty pojmy, protože ano. Potom je ještě soudce, já nevím co všechno, ano. Tak nám to trošku vysvětlí.
1: Dobře. Tak obecně právník je každý, kdo vystudoval právnickou fakultu. A z té potom je celá řada možností, jak se dále uplatnit. Jedna z těch důležitých možností je právě v takzvaně justičních oborech. Tam potom člověk se může stát soudcem, nebo státním zástupcem, dřív se říkalo prokurátor, nebo advokátem. Ta advokacie se liší od těch ostatních dvou tím, že je vlastně volně přístupná, že nemá žádný limitovaný počet a že kdokoliv splní podmínky, tak se tam může přihlásit a když vykoná tu zkoušku, složí slib, má tu požadovanou praxi, tak se může stát tím advokátem. Proto taky advokátů je dnes v naší zemi přes 10 tisíc, což je zcela nebývalé. Já v době, když jsem do té advokacie vstupoval v polovině 70. let, tak v celém Československu nás bylo 700.
0: Tak to je velký rozdíl, tak děkujeme trošku za osvětu, já aspoň jsem ji potřebovala. No a potom samozřejmě se zase liší, jakému odvětví se třeba ten advokát nebo ten právník věnuje. Tak jakému odvětví se věnuješ ty?
1: No, u mě to bylo dáno tím, že od samého počátku až do současné doby vykonávám tu advokaci v poměrně malém městečku. A tam samozřejmě člověk nemá moc velkou možnost specializace, protože lidi se chodí zeptat opravdu na všechno, takže člověk musí ovšem něco vědět. Ale musím říct taky díky tomu, že ta naše kancelář se trochu rozrostla, dneska je nás tam 5 právníků, tak už přece jenom si můžu dovolit ten luxus určitého speciálnějšího zaměření, tak to moje takové zaměření je jednak na dědické právo a jednak na všechno, co souvisí s převody nemovitostí.
0: A my si dnes tedy už pojďme povídat o tom našem tématu, ať máme čas si toho co nejvíc říct. Právo, spravedlnost, spravedlnost, právo, to už je jedno, co řekneme první a co druhé. Liší se to lidské od toho božího. Dá se to vůbec nějakým způsobem srovnat?
1: No, tohle to mě vždycky velice zajímalo, i když jsem si četl nebo studoval Bibli, tak právě na tyhle ty pojmy jsem se vždycky docela rád zaměřoval, protože to souviselo i s tou mojí profesí nebo možná i posláním. Takže v každém případě ta spravedlnost v první řadě je jednou vlastně z božích vlastností. Když mluvíme o Pánu Bohu a z toho, co můžeme poznat, jaký je, tak jsou tam vlastnosti, které tedy patří právě jenom jemu. A jsou tam vlastnosti, které vlastně chce sdílet s člověkem. A mezi ty sdílené vlastnosti patří právě ta spravedlnost. Ta spravedlnost má takový širší obsah. Je to vlastně, dalo by se říct, stav, kdy skáka věci jsou takové, jak mají být.
0: Ano, ano. Když se řekne o někom, že je spravedlivý, nebo že je něco spravedlivého, tak je to ta nejvyšší meta, nejvyšší kvalita.
1: Je to, přitom musíme si uvědomit, že je to taky velice relativní záležitost, ta naše spravedlnost, protože je samozřejmě, když se teď vracíme zase k lidem, tak mnozí lidé, možná většina, je spravedlivá ve svých vlastních očích. že zkrátka tak, jak si člověk nastaví ty hodnoty, tak většinou mu z toho vyjde, že on sám patří právě k těm spravedlivým. V Bibli je tohleto velice zrelativizované. Na jedné straně my se velice rádi poměřujeme s druhými lidmi a to nám umožňuje, že z toho vycházíme jako spravedliví. Samozřejmě, když se...
0: Záleží, s kým se měříme.
1: Ano, jasně. Ale právě člověk, protože se rád cítí dobře, rád se cítí spravedlivý, tak se většinou měří právě s těmi spíš horšími. Ale myslím, že Bible naprosto správně tedy to porovnává s tou boží spravedlností. A tam už ani ten sebe lepší, sebe spravedlivější nemůže obstát. Není spravedlivého ani jednoho. A čili spravedlnost je, když to porovnáme s tou boží spravedlností, tak je to cíl nedosažitelný, ale přesto cíl, ke kterému pořád máme směřovat.
0: To znamená, že samozřejmě potřebujeme mít měřítko.
1: Ano.
0: A tím nejvyšším měřítkem je Bůh a jeho spravedlnost.
1: Ano. A myslím si, že aby to nebylo až příliš teoretické, tak proto právě Bůh vlastně poslal svého syna, poslal Pána Ježíše, na kterém to můžeme vidět jakožto na člověku. Co to znamená, když vlastně ta boží spravedlnost naplňovaná a plně naplněná v lidském životě?
0: Když se podíváme do Bible, tak tam je mnoho a mnoho míst, kde se mluví o spravedlnosti a také o právu, o těchto dvou pojmech. Je toho tam moc a moc. Já jsem si tady vypíchla několik veršů, možná některé zmíníme, ale každopádně je to téma, které se line celou Biblií a celou historii lidstva, dá se říct. Takže je to velmi aktuální věc, protože stále znova a znova se lidé dovolávali spravedlnosti, když byli třeba utlačováni.
1: Ano.
0: Stále znova a znova volali po právu. Takže tato disciplína, bych řekla, je tady asi skoro od počátku lidstva.
1: Docela určitě. Já si myslím, že to právě souvisí i s tím, že člověk, ať už si to uvědomuje nebo ne, tak ta touha po té spravedlnosti je mu nějakým způsobem vlastní právě už i podle toho, jak byl stvořen, jak vypadá, tak to zkrátka dalo by se možná říct, že spravedlnost je velikánskou potřebou člověka.
0: Já teď přečtu aspoň několik těch veršů, ať si připomeneme alespoň některé ty výroky, které jsou v Bibli. Začnu starým zákonem. Tam už hned v Mojžíšových knihách Izraeli je řečeno, budeš usilovat o spravedlnost a jen o spravedlnost, abys zůstal naživu a obsadil zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Takže tady je úplně jasně podmíněnost, jasná, to je ten starý zákon, desatero pravidla, která byla dána izraelskému lidu. V žalmech třeba David říká, Bože, tvoje spravedlnost až k výšinám sahá, vykonal jsi veliké věci, kdo je tobě roven. No a známé místo, setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. No a nebo třeba spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. No a ještě aspoň několik míst z Nového zákona. Tak z epištoly Římanům, tady mám několik míst, tak alespoň několik veršů. Vždyť se v něm, to znamená v Pánu Ježíši Kristu, zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. A nebo svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. To znamená, že my můžeme mít tu spravedlnost darovanou.
1: Přesně.
0: Že ji nemůžeme mít v sobě sami od sebe. Že je to prostě nemožné, aby člověk sám od sebe měl tu boží kvalitu té spravedlnosti. Tady je to jasně vyjádřeno. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost. To bylo v té písni, kterou jsme si pouštěli.
1: Ano. Mimochodem, to si mě udělal velkou radost, protože tohle to je písnička, kterou mám moc rád.
0: Tak to jsem nevěděla a jsem ráda, že jsem se strefila do tvého vkusu. Dáme teď další píseň schválně, ano. Jestli se zase strefíme. Mm-hmm.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad Fortepiano, který spěje do své druhé poloviny. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Malinová. Mým hostem je právník Jan Luhan a tak také téma se týká práva a také spravedlnosti. Nahlížíme na toto velmi obšírné téma očima Bible. Snažíme se trošku vysvětlit a vymezit, jak se Bible dívá na tyto dva pojmy. Zatím jsme hovořili o spravedlnosti a je pravda, že každý touží po spravedlnosti, to už jsme si řekli, a každý se dovolává spravedlnosti a často slyšíme, že tady na zemi prostě se spravedlnosti nemůžeme dovolat. A potom se nabízí myšlenka, když takový advokát dostane nějaký případ a má zastupovat třeba člověka, má obhajovat někoho, kdo v očích druhých lidí třeba teda neudělal nic moc hezkého.
1: No, na tohle to jsem už byl mnohokrát dotazován. Říkají, když jsi věřící člověk, když máš rád spravedlnost, jak můžeš takovýho lotra vůbec obhajovat? No, já na to musím říct, to, že věřím, že jsem křesťan, je pro mě obrovský ulehčení. Já si neumím dost dobře představit, jak bych to dělal, kdybych nebyl křesťan. Protože já si můžu totiž uvědomit, podle toho, co jsme si i předtím říkali, že v té principiální rovině, že mezi mnou a tím nejhorším lotrem není zase až tak obrovský rozdíl. Že ten obrovský rozdíl je tedy mezi námi oběma a tou boží spravedlností. Ale jenom díky tomu, že tedy jsem mohl mít jiné poznání, jinak jsem vyrostl, tak jsem někde jinde. Ale klidně si člověk umí představit, že by mohl být zrovna na místě toho, kdo třeba opravdu udělal něco velice špatného. A jestliže bereme vážně to, že vlastně jsme odsouzenci k smrti, kteří byli omilostněni, no tak by pro nás mělo být daleko snadnější vidět nějakým způsobem milostivě i toho druhého člověka. Ne se smiřovat s tím zlým, co udělat, ale pořád zůstává milovaným božím stvořením, i když je to pro lidi těžko přijatelné.
0: No je pravda, že být nestranný, což je jeden ze základních předpokladů pro takovou práci, kterou děláš, není vždy snadné a možná, že i ta víra v Boha ti v tom pomáhá.
1: No, já musím trošku opravit. V tu profesi, kterou dělám já, tak tam není ta nestrannost, řekl bych, pilířem. To je třeba u profese soudce. Soudce je tady od toho, aby byl naprosto nestranný. Já naopak musím být dost stranný a musím zastávat samozřejmě legálně zájmy toho svého klienta. Někdy je to dost těžké, protože ne vždycky se s tím člověk může ztotožnit s tím, co on pokládá za svůj zájem. Proto taky se už mě několikrát stalo, že jsem se zkrátka s některými lidmi musel rozejít, s některými těmi klienty, některou tu záležitost jsem musel opustit, protože jednoduše ode mě chtěli něco, co se s mým svědomím nesrovnávalo a co jsem tedy dělat nechtěl. Naštěstí v té mé profesi to možné je daleko těžší, to mají třeba ti soudci, kteří nemůžou jen tak ten případ odmítnout nebo vzdát se ho.
0: Spravedlnost, říká Wikipedie, je jeden z základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů. Regulativní idea pro uspořádání společnosti, a zejména právo. Podle Aristotela je to nejdůležitější ctností, protože se vztahuje ke druhému a nazývá se také dobro pro druhé. To je docela pěkná definice.
1: To je hezká definice.
0: No a samozřejmě člověk jako takový si může představovat spravedlnost různým způsobem. Co člověk, to názor. Proto je potřeba mít nějaká pravidla, že? Žijeme ovšem ve společnosti, kde žijí lidé hříšní, když použijeme biblický termín, i my jsme takoví, a dějí se tady bezpráví, dějí se tady špatné věci, které jsou proti tomu právnímu řádu, který nějakým způsobem má vymezovat ta pravidla, že? Takže je možné najít spravedlnost nebo ne?
1: No, já bych řekl po několika desetiletích té své praxe, není možné ji stoprocentně najít, ale je nutné o to pořád přesto usilovat. A výhodou, velkou výhodou věřících lidí je to, že i tam, kde se nepodaří tu spravedlnost najít úplně, že si stejně můžeme být jistí, že ta spravedlnost existuje a že se jednou naplní. Já tohle to musel dost často prožívat, teď zrovna v poslední době to prožívám, kdy jsem zastupoval nějakého člověka, dokonce člověka, který nemá plnou svéprávnost a byl takovým nějakým podvodem připraven o nějaký svůj majetek. A my jsme proti tomu několik let bojovali, ale protože ty kličky byly velice dobře promyšlené a velice dobře a šikovně udělané, tak se nám to nakonec nepodařilo přes všechnu snahu obhájit. Takže v takovéhle situaci si člověk musí říct, tak naštěstí je tady ještě ta vyšší spravedlnost, která tedy tady určitě je, na kterou mohu spolehnout. A o tomhle tom svědčím i všem lidem, kteří mají taky zájem třeba na tom, jak ta záležitost dopadne. Někdy člověk si musí přiznat porážku, ale u těch, kdo spoléhají na Pána Boha, tak můžeme si být jistí tím, že ani ta porážka není definitivní.
0: Někdy nám opravdu nezbývá nic jiného, než dovolat se té boží spravedlnosti, protože tady na zemi toho dovolání není. Děje se to neustále, ty případy jsou. Potom, když člověk nemá tu oporu v Bohu a nezná ho, tak to má mnohem těžší, než člověk, který věří v tu boží spravedlnost, že mu to může odevzdat, že... Tak v tom máme my křesťané výhodu, že v to věříme.
1: Docela určitě. Já někdy jsem si říkal, že je to až směšné. Vzpomínám si na jednoho člověka, nějaký bývalý předseda JZD, když jsem se s ním bavil o tom, že právě já věřím, tak na mě začal hřímat, kdyby existoval Bůh, tak on první musí být na té soudné stolici za to, co se tady na světě děje. A teď začal mluvit o všech těch věcech, které si tady lidé navzájem způsobují. Tak já jsem mu hnedka říkal, poslechněte, to jste vedle. Tohle to přece nic z toho nespůsobuje Bůh. To způsobují lidé jeden druhému.
0: Pojďme ještě chviličku se zabývat tím právem. Ono to jde ruku v ruce, spravedlnost a právo. Asi se to nedá oddělit, aspoň mně se to tak zdá.
1: Já to vidím asi tak, že to právo je spíš určitý nástroj k prosazování spravedlnosti. Někdy, kde se mezi tím dělá moc velký rozdíl, tak je to chyba. Já si vzpomínám, nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale slyšel jsem o nějakém soudci, který při jednání tam vyslýchal nějakého člověka, který tam chtěl říct něco na tu svoji obhajobu a oslovil ho slavná spravedlnosti. A soudce na něj zabručel. Hleďte, tady není žádná spravedlnost, tady je soud. Takže...
0: Takže tak to je.
1: Takže ano, a to právo si myslím, že to jsou ta konkrétní pravidla už, která nějakým způsobem mají vyhovovat těm požadavkům spravedlnosti a mají ji naplňovat. Jakmile se to od sebe odtrhne, tak to není dobře. A bohužel to někdy vidíme, že třeba i někteří ti soudci jsou natolik v zajetí toho formálního práva, těch pravidel, že zkrátka pro samá pravidla nevidí dost dobře to, k čemu jsou ta pravidla určena. Já třeba v tomhletom směru se docela těším a doufám, že i ten nový občanský zákoník, který od začátku letošního roku tady máme, že do určité míry uvolní právě těm soudcům ruce, že nebudou tolik striktně už vázáni jenom těmi formálními pravidly a že to všechno budou muset posuzovat i k tomu, jestli to souvisí se smyslem toho práva.
0: Tak stejně tak jako spravedlnost, tak právo je v Bibli zmiňováno mnohokrát a mnohokrát. A v různých kontextech jsme vybízeni, abychom dodržovali právo, abychom zachovávali právo, abychom dopřáli právo sirotkům a vdovám. Je toho tam skutečně hodně. Mám tady zase množství veršů, jenom některé uvedu. Ze žalmů. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. A nebo Bůh nás vybízí, to říká Izajáš prorok, toto praví Hospodin, dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Jak tomu rozumíš?
1: No, právě to, že ta boží spravedlnost má to konečné slovo, tak to je vlastně takovým bodem, takovou výzvou všem lidem, aby na tu spravedlnost dbali, aby to právo také dodržovali. A pořád si říkám, že hlavně tady jde o to právo právě ve smyslu spravedlnosti, nejenom o formální nějaké dodržování nějakých konkrétních psaných norem.
0: Potom je tady ještě slovo právo v kontextu, že máme na něco právo. To je zase další kategorie. A já jsem četla zajímavý článek, kde ten autor polemizoval s Biblí a mluvil o tom, že se tam nedočteme nic, že by člověk měl nějaká práva. Že prý všechna přikázání a zákony diktují jen samé povinnosti. A teď tady říká, nikoli právo na život, nýbrž nezavraždíš. Nikoli právo na majetek, nýbrž nepokradeš, nikoli právo na dobrou pověst, nýbrž nepromluvíš křivého svědectví a tak dále.
1: No já musím říct, že s tímhletím kritickým názorem naprosto souhlasím. Skutečně Bible sama o sobě staví tu rovinu nároků člověka na tu reálnou úroveň. Člověk nemá sám od sebe právo na nic, ničím se o to nezasloužil a to jeho právo vlastně a všechno, co dostává, to je darované. Je to podle mého názoru tak, je to sice paradox, ale de facto, jakožto hříšníci, máme opravdu právo jenom na trest, na smrt. To je naše jediné právo. A pokud tedy tohle to bylo překonáno, pokud to pán Bůh tedy se rozhodnul nějakým způsobem proměnit, tak nám to dává ne proto, že bychom na to měli právo, ale proto, že je naprosto svrchovaně dobrý.
0: Takže nemáme právo.
1: Já jsem přesvědčen, že nemáme slyšíme. Právo. Neradi to slyšíme. Pravda je, že všechna ta lidská práva, všechno to, o čem mluvíme jako o lidských právech, tak se vlastně ale zrodilo právě z toho, že nás Bůh nějakým způsobem obdaroval. Z toho právě vyrostla ta lidská práva ve smyslu spravedlivého uspořádání společnosti. Ta tím samozřejmě nezavrhuju.
0: Takže když hovoříme o tom, že máme na něco právo, možná si tím víc můžeme uvědomit, že v dnešní době, kdy se o tom hodně mluví a mluví se o tom, že každý má právo na svůj názor, každý má právo na to a na ono, že je to poněkud posunuté.
1: Ano, určitě. Dokonce já si v téhle souvislosti vzpomínám na úryvek jedné vánoční písničky, která říká, vždyť se Bůh vzdal svých práv.
0: A když se Bůh vzdal svých práv, to už je něco.
1: To ano.

0: Radio 7, pořad fortepiano, které se chýlí ke svému závěru. U mikrofonu Lenka Malinová a právník Jan Lučan. To je to, co právě teď posloucháte. Právo a spravedlnost, kdybychom chtěli probrat nějak zevrubně, tak by nám možná nestačil ani týden, souhlasíš?
1: Docela určitě.
0: Dotkli jsme se jenom takových nejzákladnějších věcí, které jsou spojené s naším dnešním tématem, a to věcí zcela zásadních, při kterých jsme vycházeli z Bible. A zbývá tedy samotný závěr, ve kterém bychom chtěli povzbudit. Ještě si řekněme, že existuje občanské sdružení, dnes již Spolek křesťanských právníků. To je možná také důležitá informace pro ty, kteří by potřebovali nějak pomoc poradit, tak se tam mohou obrátit, je to tak?
1: No, ne tak úplně. Aha. Protože na to nejsme přímo vybaveni, abychom mohli kompletně pomoci. Některé lidi nasměrujeme tam, kde se jim pomoci
0: a to je důležité
1: může
0: také
1: dostat, to určitě. Jinak my jsme se začali scházet, nebo to sdružení vzniklo proto, aby se více poznávali křesťanští právníci z různých církví, z různých denominací a také z těch různých právnických profesí.
0: Co je tedy hlavním záměrem tady této iniciativy?
1: Hlavním záměrem, proč to vzniklo, je právě to vzájemné povzbuzování, informování a do určité míry příprava právě na to, abychom alespoň v některých věcech mohli třeba sloužit nějakému směřování třeba křesťanů navzájem rozhádaných nebo problémů třeba i mezi církvemi nebo uvnitř církví. A abychom také mohli nějakým způsobem právě i nasměrovat pomoci třeba aspoň nějakou tou základní radou těm, kteří ji hledají.
0: Vy také pořádáte nějaká setkání, která jsou otevřena snad veřejnosti, nebo nejsou?
1: Ano, takhle. My to nikde nezveřejňujeme, ale určitě nikoho nějak neodmítáme. Pokud se o tom lidi nějakým způsobem dozví, tak až do možností, které je dáno kapacitou těch setkání, tak to umožňujeme. Sami si zveme právě nějaké zajímavé hosty. Teď právě chystáme do Prahy setkání, kam jsme pozvali profesora Jana Sokola, tak se na to už také všichni těšíme.
0: Tak to je jenom taková jedna zmínka, protože tady toto sdružení, dnes již Spolek, je také spojeno s tvým jménem, že jsi stál u zrodu, že?
1: Ano, ano.
0: Tak to jenom, aby byly ty informace ohledně tvého jména úplné. No a co říci na závěr, nějaké povzbuzení?
1: No, v každém případě bych rád povzbudil všechny, kdo i uprostřed všelijak pokroucené spravedlnosti, pokrouceného práva, kdo nadále usilují o spravedlnost nejenom pro sebe, ale právě i pro své bližní. Přeju k tomu všem, aby nepřestávali, aby se nenechávali odradit, a tam, kde mají pocit, že té spravedlnosti opravdu se nedostává, tak aby ji hledali přímo u zdroje. A tím jediným skutečným zdrojem vší spravedlnosti a také tím, kdo může nějakým způsobem ovázat a vyléčit ty naše rány utrpěné v tom boji o spravedlnost, tak to je právě živý Bůh, tak to určitě stojí za to tam hledat jako u zdroje vší spravedlnosti.
0: A to je tečka za dnešním fortepiánem. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová a můj host
1: Jan Luhan.

0: FM, radio7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Minula čtvrtá hodina. Na Rádiu 7 pokračuje noční vysílání s datem 26. srpna. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Ještě jednu reprízu aktuálního fortepiána nabídneme v sobotu v 11 hodin. V pondělí v 10 hodin nabídneme reprízovaný rozhovor Lenky Malinové s Františkem Kameníkem o zkouškách víry. Rádio 7 je s vámi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A to i dnes, teď už Lidie Zoubková a ve čtvrt na pět repríza pořadu Zákoutí s Lucií Endlicherovou a Pavlem Čatkem.

Pořad Zákoutí, který nabídneme hned po písni Dominiky Gurbalové, nese dnes podtitul Možná potřebuju zázrak. Seriál muzikantských rozhovorů završíme setkáním s violončelistou Pavlem Čatkem.

Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Jeho album Stepní vlk se dostalo do nejužší nominace na hudební ceny Anděl za rok 2023 v oblasti folku. Předskakoval na koncertech Pokáček, Syndla X a dalších a spolupracuje třeba s písničkářem Michalem Horákem nebo Ivo Cicvárkem. Líbilo by se mu hrát komorní hudbu, ale rozhodl se pro solovou dráhu. A přitom původně chtěl hrát na klavír a ne na violončelo, se kterým teď brázdí republiku. Písničkář Pavel Čadek, host dnešního Zákoutí. Dobrý den, vítejte, Pavle.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Jak moc osamělá je práce písničkáře? I když byste původně programátor, to taky není práce, ve které by člověk úplně byl obklopen lidmi.
1: Ano, je to tak. Vlastně, když jsem byl programátor, rozhodně jsem jako programátor, tak většina týmu měla skoro 90% času home office. Já jsem byl jeden z nich, vlastně my jsme jenom jednou za 14 dní jsme tak nějak všichni byli domluveni, že se sejdeme v kanceláři. Ale i tak to byla méně osamělá práce než teď, když jsem písničkář, protože každé ráno jsme si volali a tak nějak říkali, kdo na tom jak je. Zároveň jsme spolu komunikovali, řešili problémy. A v tomto to byla taková týmová věc. A to, co mě vlastně překvapilo na tom, když jsem přešel na čistě písničkářskou kariéru, tak bylo, že najednou já ráno zasednu k počítači a vyřizuju věci do noci a vlastně není žádný člověk, se kterým bych nějak byl v týmu, se kterým bych na tom pracoval. Sice mám manažera, mám spoluhráče v kapele, mám kamaráda, u kterého natáčím doma, ale je to všechno taková ta externí spolupráce vlastně, že když člověk něco potřebuje, tak se s nima něco domluví. A většinu času jakoby oni nejsou v tom se mnou, že není to takový ten tým, že bychom všichni budovali tu stejnou firmu. Takže kdybychom byli možná kapela, tak je to něco jiného, ale takhle to mě opravdu teda překvapilo, že je to velice osamělá práce, že je tady takový rozpor mezi tím, jak moc člověk se vidí s lidma, každý ten koncert je prostě plný lidí, plný rozhovorů a zároveň přesto se cítí osaměle, protože všechno je to takový vlastně na povrchu. Je to buď jeden extrém nebo druhý. Prostě buď strašně moc lidí, od kterých se potřebuje odpočinout, anebo vůbec nikdo a chtěl bych s někým aspoň zajít na oběd třeba.
0: A co děláte proti tomu pocitu samoty anebo proti samotě jako takové?
1: Aktivně se snažím hledat si nějaké věci, jak se setkávat s lidmi, akorát mě to stojí trošku energie. Myslím si, že to je věc, kterou si lidi neuvědomí, lidi, kteří chodí do práce, že setkávat se s lidmi je pro ně automatické, nemusí dávat speciální energii pro to, aby se s někým setkali. A pro mě to znamená vyloženě někomu napsat, zamyslet se komu a domluvit se na ten termín, kdy bychom mohli zajít na oběd a teď dlouho se to domlouvá a je to vlastně docela unavující. Když člověk jde do práce, tak jde prostě s kolegama a nepřemýšlí nad tím. To je jako obrovská výhoda, kterou si myslím, že by si lidi mohli uvědomovat, ti, kteří se vídají s lidmi každý den, že to je skvělá věc. A buďte za to rádi a vděční.
0: To byla teď taková filipika pro všechny, kdo chodí pravidelně do práce a nemají z toho úplnou radost. Vy jste vystudoval konzervatoř a taky fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Váš život osciloval mezi počítači a notami, tak čím to, že ta hudba nakonec zvítězila?
1: Já bych ani neřekl, že nakonec zvítězila. Ona u mě vítězila vlastně úplně od malička. Důvod, proč jsem studoval informatiku, je, protože mi to celkem šlo. Nijak mi to extra nevadilo. Můj táta je vlastně matematik, já jsem chodil do matematické gymnázium. V tomto přemýšlení jsem byl vychováván a hodně cvičen, takže jsem s tím neměl velký problém a věděl jsem, že informatik se docela dobře dokáže uplatnit a viděl si nějaký peníze, když by bylo potřeba. Nicméně já od úplně malička jsem miloval hudbu, od 8 let jsem poslouchal Janáčka a u toho se díval na partitury a hledal, který nástroj hraje, prostě které party a chtěl jsem být skladatelem. Ta soutěž nebyla, to nebyla ani soutěž. U mě to bylo jasný, co vyhrává v srdci, ale přišlo mně, že to je nemožný. Je to prostě náročný život, uživit se nějak hudbou, nebo takovou hudbou, která člověka baví. Takže nejdřív jsem se to vůbec nepřiznával, že by to bylo možný, takže jsem třeba nešel na konzervatoř v 15 letech, jako většina lidí, nebo ve 14. Ale šel jsem tam potom po maturitě a bylo to takový pomalý uvědomování si, ne, já to teda fakt potřebuju. Já si pamatuju, že mě sestra jednou říkala, mě bylo třeba 15 let, a říkala, já si myslím, že na tu konzervatoř jednou půjdeš. A Já jsem jí říkal, to je nesmysl úplný. Co s tím, jako, no. A nakonec jsem tam fakt čel, no. A teď nakonec jsem skončil, takže že dělám jenom hudbu a nějak se tím i živím.
0: Mě fascinuje, jak vy o tom mluvíte, protože vždycky je z toho slyšet, že to vlastně není úplně lehké. A přijde mi, že dneska člověk přece přirozeně, nebo co dneska, prostě člověk přirozeně vyhledává to, co je mu příjemné a tu lehčí cestu, tak proč nakonec zvítězila ta cesta, která není zase tak lehká? Já vím, od dětství tam bylo tíhnutí k hudbě, ale to ještě pořád není to proč. Čím vás ta hudba tak fascinuje? To je možná ta otázka.
1: Já nevím, jestli se na tady toto dá odpovídat. To je jak odpovídat na to, proč se člověk zamiloval do člověka, do kterého se zamiloval. Může možná hledat nějaký racionální důvody, ale asi tam bude spíš něco iracionálního. Asi bych řekl, že hudba zvítězila, nebo v tuto chvíli, protože jsem nemohl jinak, zkrátka. Že mě to prostě nedalo.
0: Vy jste se do širšího povědomí, přijde mi, dostal písničkami, které jsou takové humorně laděné. A to album Stepní vlk je úplně jiné. Ono je takové hodně syrové a přijde mi, že je hodně introspektivní. Jak se stalo, že tam přišel takový posun? Čím to je?
1: Ten posun je určitě v tom CDčku, ale ty věci, které jsou teďka třeba v tom posledním albu Stepní vlk, tak některé z nich jsou dokonce jako jedny z prvních, který jsem vůbec psal, jakožto písničkář. Já jsem asi od 15 let měl takovou metalovou kapelu, něco jako byla Apokalyptika, prostě že jsme hráli instrumentálně na violončela, měli jsme tam jedny housle. Proto jsem skládal různé skladby instrumentální, potom ta kapela byla jiná, ale všechny ty skladby spíš byly melancholické, takže mě to bylo vlastně... Tady ta melancholická nota mě byla asi přirozenější a první aj věci, které jsem dělal s textem, tak byly vážný. Pak, když jsem začal být písničkář, tak jsem sem tam dělal nějaké vtipné věci. Ty mají vždycky úspěch větší. To není tak, že by to bylo něco mimo mě. Asi je mně jasný, že jsem se hodně zapsal mezi lidi jako takový spíš komik nebo trošku jako i stand-up, ale hrozně narad bych v tom zůstával. Doufám, že se mě podaří to jako trochu rozbít. Pro mě byly vzorem v tom stylu toho střídání těch veselých, vtipných a melancholických nějakých písniček. Tak pro mě v tomto byl vzorem Jaromír Nohavica, který na těch svých koncertech typicky vystřídal celou tu škálu emocí a to je něco, co já bych chtěl umět taky. A takhle se mě to líbí, takhle mě to baví.
0: Jak moc náročné je zbavit se té nálepky, tohle je ten kluk, co skládá ty vtipný písničky?
1: Já vlastně nevím moc, jak na to odpovědět, protože nevím. Nevím, ale to, co vnímám někde na těch koncertech, je, že jako kdyby tam byly dvě různá publika. Jedni chtějí slyšet prsa.
0: Ano.
1: A druzí chtějí slyšet nějaké ty vážné věci, něco takového toho zamyšleného, já nevím, romantického a tak dál. A úplně to vidím, kteří lidi se někdy mračí v nějakých částech toho koncertu a kteří se jako usmívají. A snažím se v tom nějak tak trošku plavat, protože teď hraju něco melancholického a teď třeba vidím, že někteří už jsou nervózní, to jsou ti, co jsou ty prsa prostě. A kteří chtějí, aby hobloval. No a pak teda hrajou ty prsa a vidím, jak ty, kteří byli naladěni tak romanticky, tak prostě toto si musí přetrpět. No. Tak hold, tak to je. Uvidíme, kdo bude nakonec převažovat.
0: Kde v rámci koncertu v takovém případě zařazujete prsa?
1: Jako přídavek typicky, no.
0: Aha, okay.
1: Ale to není jediná ta humorná písnička, tak je jich prostě víc. Já nevím, utekla mi s ajťákem, nelajkla mi status 30 a tak různě. Tak ty dávám tak různě v průběhu, nestíhám třeba. Ale mně to přijde jako dobrý osvěžení, nenechat toho člověka se zadumat a topit v těch slzách příliš dlouho a trošku proplesknout, probudit.

0: Já když jsem přemýšlela o vašich písničkách, taky o vás samotném, když jsem nějak sledovala vaše působení navenek, tak na mě působíte jako člověk, který má rád věci promyšlené dopředu, jako takový velmi racionální typ. Máte rád věci pod kontrolou?
1: To je hrozně složitá otázka. Pravda je, že asi hodně promýšlím věci, mám to rád promyšlené. Asi záleží jak v čem. Podle mě například teď napadá, když se jede na dovolenou, tak jsou lidi, kteří potřebují přesně vědět, kde, kdy budou spát, kam půjdou na oběd. A tak já si myslím, že jsem v tomto takový jako střed, že rád mám, že něco vím, ale mám rád velký prostor pro spontánnost. A nevadí mi nevědět třeba, kde dneska večer budu spát, nebo co se bude dít. Je mě z toho lehce nekomfortně, ale ne tak nějak jako extrémně. Například já jsem angažuju ještě ve skautu a tam například občas mívám nějaký program pro různě dospívající nebo dospělé. A když mám ten program, tak to je věc, kterou mám rád hodně promyšlenou a hodně jako vědět, co kdy a jak se bude a co v nějakých krizových situacích dělat. A jsem hodně nervózní z toho, když někdo má ten program a nemá to promyšlené a někdy to potom padne na mě, abych to zachraňoval. Tak v tomto třeba ano. A co se týče v té hudbě, asi je to tak, já bych se taky řekl takovej střet, no. Myslím si, že trošku nefér vůči divákům ten koncert si nepřipravit, nedát tomu nějaký čas, nezamyslet se nad tím, tak mě přijde jako zodpovědný být připraven, ale ne vždycky jsem.
0: Co děláte s tím, co člověk pod kontrolou mít nemůže? Takových věcí je přece v životě spousta.
1: No, snažím se s tím nějak bojovat.
0: Jak to na vás působí? Jsou lidi, kteří jsou z toho rozhození, protože ví, že to je přesně ten okamžik, kdy to nemůžou kontrolovat. Jsou lidé, co z toho mají úzkosti, jsou lidé, které to cpe do kouta a neví, co s tím. Jaké je to pro vás takové situace?
1: Já jsem rád, že třeba ta hudba mě dává příležitost s tímto bojovat a nějak se rozšiřovat tu hranici toho, co zvládnu. Mě třeba jako hodně stresuje zvuk typicky. Někdy to je tak, že zvukař je, já nevím, opilej, nebo to prostě neumí, nebo je třeba nepříjemnej a povídá, že typicky, že to je všechno moje chyba nějak. Člověk je najednou totálně závislý v tom svým vystoupení na člověku, který vlastně neodvede tu práci dobře. A lidi si z toho ale neodnesou, že byl špatný zvukař, lidi si odnesou, že byl špatný koncert můj, jakoby. To je něco, co mě hodně stresuje, s čím jsem konfrontovaný často a učím se s tím nějak bojovat. Myslím si, že to zvládám třeba líp než dřív. Na podobné situace jsou lidi na koncertech, kteří taky můžou se různě chovat, můžou být různě opilí, pořvávat věci, které člověk nečeká, že by pořvávali a musí na to nějak reagovat. Někdy je to právě naopak dobrý, že to dává příležitost tak být spontánní, něco vymyslet zajímavého. Takže já jsem rád, že jsem s tím konfrontovaný, s těma jako úzkostma z toho bojuju. Doufám, že se mě podaří rozšířit svoji hranice toho, co zvládnu.
0: Co je pro vás v životě důležité? Bez čeho by pro vás život nebyl život?
1: Já jsem hrozně vděčný za to, že dokážu vnímat aspoň některé umění, například asi hlavně hudbu a to jsou někdy momenty, které, já nevím, všechno v životě se může hroutit, člověk vidí jenom černo, ale pak si pustí nějakou tu skladbu nebo písničku, která je přesně to, co potřebuje slyšet a je to prostě krásný. A tyhle ty momenty jsou ty, pro který mě stojí za to žít. A nemusí to být jenom hudba, může to být najednou nějaký pohled, něco vizuálního. Každý vůči tomu jako jinak citlivý a jsou lidi, kteří to prostě jako nevidí, kteří jsou vlastně slepí k tomu. A oni možná taky často je to spojený s tím, že míň prožívají věci obecně, tak zase třeba nemají až tak černé momenty. Ale vlastně jim vůbec nezávidím. Tak pro mě by ten život byl tak fakt jen... Kdyby ten život měl být jenom materiální a nebylo by v něm žádné umění, tak to bych byl teda hodně smutný.
0: Co si pustíte, když je vám úplně černo a moc smutno?
1: To je úplně různé. Já vlastně stejně tak, jako já skládám úplně různý styl hudby a možná to některý může mást, tak stejně tak poslouchám. Občas je to, co potřebuji slyšet, jsou třeba Rammsteini, jindy to může být nějaký rap a jindy to může být Martinů nebo Šostakovič, někdy Dvořák, jindy různí písničkáři. Nemám na to jednoznačnou odpověď a jsem hrozně rád za to, že ta paleta je takhle pestrá. to, co mě hrozně naplňuje na té práci, je, že někdy mám pocit z toho, co mě lidi píšou, že některé z mých písniček fungují tak, že když je lidem úzko, tak si je pustí a pak jim úzko není. A z toho máme já teda hroznou radost. To většinou říkají písničku Nikdy nevíš.
0: Mě takhle velice překvapilo Mé srdce stvrdlo, protože navzdory tomu, jak ta písnička je vlastně úzkostná v něčem, tak mě hrozně pomohla v nějaké chvíli a byla úplně taková, že jsem si říkala, jak je to možné, že něco takového existuje.
1: Já tak to mám teda velkou radost, že to mohlo pomoct. Já jsem měl hrozný strach, že ta písnička bude lidi deptat a utvrzovat v těch jako špatných, v té spirále, která jde dolů. Teď jste mě udělala velkou radost.
0: No, protože ona totiž podle mě jako v něčem hrozně pravdivě pojmenovává věci. To se moc nenosí. A přijde mi, že přece věci se demaskují, takže se pojmenují tak, jak jsou. Takže proto podle mě má velký smysl. A je skvělé, že vznikla.
1: To byla jedna z těch, které jsem si říkal, že jsou možná tak tvrdě upřímné, že jsem mi přemýšlel si ji vůbec zařadit. A pak jsem ji zařadil.
0: Jste říkal, že kdyby nebylo umění, tak by ten život byl ještě temnější. Mě to úplně vede k těm otázkám, které do tohohle pořadu vždycky patří a myslím si, že vlastně s uměním velice souvisí, protože souvisí s nějakou tou duchovní částí života. Tak pojďme tam úplně tak jako pozvolna. Má člověk duši?
1: Já věřím, že ano.
0: Jak se to pozná? K čemu ji má vlastně? Na co to je taková věc jako duše?
1: No nevím, je to vlastně taková úplná zbytečnost. Nedává to smysl, jako asi celý vesmír mně přijde, že jako nedává nějak smysl moc, ale prostě já věřím, že je, no.
0: To je hezký, vesmír nedává smysl.
1: Tak já nevím, proč to všechno tady je tak neskutečně pestrý a bohatý. Už jenom ten život na Zemi v tolika různých formách a bizarních způsobech fungování. Nevím, já jsem z toho udiven a říkám si, to není to nejefektivnější vlastně řešení. Nejefektivnější řešení by bylo nic vlastně asi.
0: Jsou lidé, kteří při pohledu na to, jak ten svět vypadá, skončí u toho, že zatím je Bůh. Kde jste při tom přemýšlení skončil vy?
1: No, já takhle vlastně v Boha jako nějakého toho abstraktního a tak věřím taky. No a asi souvisí tady s tím mým údivem nad tím světem, nad tou rozmanitostí, nad tím vlastně uměním, které je všude, ve všem. A to, co je zatím, nebo co je v tom, tak to já vlastně si pojmenovávám takhle Bohem.
0: Mě velice zaujalo, jste řekl abstraktního. Uměl byste to vysvětlit? Já zatím jako něco slyším, ale slyším zatím něco, protože já si tam něco promítám. Tak by mě jenom zajímalo, proč jste použil zrovna tenhle přívlastek.
1: Protože asi většinu času, aspoň doteď, jsem toho Boha vnímal jako takovou esenci, spíš jako něco, co je tak nějak protkané ve světě, než jako externí nějakou existenci, která pak mě teďka nedávno jeden kamarád říkal, že jsem tady panteista vlastně ve skutečnosti. Takže nevím, to mě tak trošku, já jsem říkal, já přece nebudu žádný panteista. Takže já nevím, jako jestli je teda může být Bůh jako externí nějaká věc, která zanechává po sobě ty stopy, ty abstraktní v té esenci. Nemám to vlastně nějak tady tohle z toho ujasněný.
0: Měl jste někdy chvíli, kdy jste měl potřebu o tom přemýšlet? Nebo jinak, vy jste vyrůstal v katolické rodině?
1: Ano, no tak máma je katolička, táta ne.
0: A ovlivňovalo vás to nějak někdy v tom přemýšlení?
1: No určitě, tak byl jsem tak vychován. Prostě až do nějakých 12 let, si myslím, nebo 13, 14, už se to přesně nepamatuju, jsem musel chodit do kostela, ke zpovědi, k přijímání a tyhle ty věci. Pak jsem dostal svobodu, nebo možná už mnohem dřív, vlastně tam nechodit, když nechci. A vlastně i tím, že můj táta vlastně nebyl věřící, tak já jsem od začátku věděl, že i toto je možnost. Myslím si, že spousta lidí to má, takže ani si nepřizná, že je možnost nechodit do kostela třeba, nebo tak v tom dětství, myslím. Mm-hmm. Takže já jsem to viděl, že je to možný a přesto ten člověk bude respektován a akceptován. Jako, no.
0: To je podle mě zajímavé. Chápu, že ve 12, ve 13 člověk rád zdrhne, protože prostě ta povinnost není úplně něco, co by rád naplňoval. Měl jste ještě potom někdy potřebu to znovu se k tomu vrátit a přemýšlet o tom?
1: No jo, já bych řekl, že celou dobu se k tomu tak trochu vracím do nějaké míry, nebo měl jsem určitě takové období, že moje máma se vnímal její jako snahu mě změnit myšlenky, takže mě třeba přistál na stole takový letáček na kurzy alfa, který mají člověka nějak převrátit na katolickou víru, který ty letáčky v mém případě okamžitě letěly do koše. Samozřejmě v tom věku nějakých těch 17-18 do tehdy šel můj táta, protože kvůli mámě, a měl to na něj opačný efekt, jakože že se oddálil tomu ještě, takže možná dobře, že jsem nešel, ale občas jsem dostal knihu od Marka Orkaváchy nebo něco a myslím si, že ty jsou pro mě takovým tím vstupem do toho přemýšlení hodně, protože to, jak on píše, tak strašně často mám pocit, jako kdyby mě mluvil z duše, jako mám pocit, jako kdybychom byli stejní, ale on je přitom katolický kněz, tak tady je něco jinak. Ale jinak v těch zbylých, nebo v tom přemýšlení, mám pocit, že mu hodně rozumím a skrz ty jeho knížky jsem se k tomu začal víc přibližovat a potom jsem četl třeba hodně knih C.S. Lewise, no a různé další parabibly a tak dále. Mm-hmm.
0: Je víra pro život člověka důležitá? A schválně říkám víra, protože nemyslím jako nějaké náboženství, ale možná spíš to, aby člověk nějak věřil.
1: Ono vlastně žít s tím, že umřeme a celý to nemá žádný smysl, je podle mě extrémně psychicky náročný a člověk se s tím může vypořádat tak, že na to nemyslí, anebo že věří. Ti lidi, kteří jsou teda věřící, tak pro ně je to extrémně důležité, ta víra, takže určitě ano. Já jsem si to vlastně přál vždycky, ale nějak jsem to nedokázal. Jakoby upřímně teda říct tady to vyznání víry v tom kostele v jednoho Boha, dobré, tak jo, ale pak Ježíše Krista, Božího syna, který se stoupil z nebe, třetí dne stal z mrtvých podle písma, blablabla, tak to je něco, co já jsem vlastně potom vynechával, protože jsem si řekl, no já vlastně nevím, jestli tomu upřímně věřím, takže to jsem třeba nedokázal odříkávat v tom kostele, ale přál jsem si, protože přijde mě to jako mít možnost té víry, že to celé má smysl, že v tom světě je láska, že existuje něco, co nebo někdo, komu na mě záleží vždycky a bez nějakých podmínek, tak to je hezký, no.
0: Mám skoro pocit, že se dostáváme úplně k jádru toho, co je víra. Protože vy jste říkal, a vynechával jsem tu část, věřím v Ježíše Krista, protože jsem nevěděl, jestli tomu věřím, ale chtěl bych. Dá se nějak pomoct tomu, kdy člověk chce, ale nejde to? Nebo možná z druhé strany?
1: No to by mě hodně zajímalo. To je podle mě otázka tady na nějaké kněze, nebo to je otázka, kterou bych se rád zeptal různých kněží. Vlastně já na ně nevím odpověď, jestli se to dá nějak udělat. Nebo jak se to dělá vlastně. Aha.
0: No a máte tam to, že byste chtěl, ale nejde to. Je tam pořád tahle varianta.
1: Ano, no, to tam mám.
0: A máte i představu o něčem, co by vám pomohlo? Já si nemyslím jako že nevím, ve smyslu potřebuju tohle a pak bych věřil.
1: Co by mě pomohlo uvěřit? Uh-huh. Nějaké zjevení asi. Něco takového. Teď se skoro bojím, aby to nepřišlo, protože to bych se možná jako lek, nebo tak.
0: No a co, kdyby to přišlo?
1: No, tak vlastně by to možná bylo požehnání, no. Třeba bych uvěřil a byl šťastný. No já nevím, jestli to nutně znamená štěstí životní tady tohle, ale možná to znamená nějaký smysl, no, směřování.
0: Nebylo zajímavý, když jste mluvil o tom, že když člověk věří, tak má tu naději i po smrti. Co máte vy za představu o tom, co bude po smrti?
1: No, tak tu představu já vůbec nemám. Nechám se překvapit.
0: Ale zase je tam ta duše, že jo? Takže s ní něco musí být?
1: Jo, já v tomto smyslu si myslím, že ta duše se vtiskne do různých věcí, které po sobě člověk zanechává. A to nemusí být nutně kniha nebo tady album, písničky, ale to se vlastně vtiskne i tím, že se tady, když si budu kupovat rohlíky, tak usměju na prodavačku. Už to je nějaký otisk něčeho a ona potom zase. Myslím, že člověk svou v každodenní existenci svoji duši otiskává všude kolem.
0: Kde čerpáte naději do života, aby nebyl jenom ten temný, co si pak člověk musí pouštět ty písničky, aby měl vůbec rozzářenou tu temnotu?
1: Já mám pocit, že to je věc, která mě tak nějak trochu asi padá z nebe, buď prostě tu naději mám, nebo ne, a já nevím moc, jaký, nemám na to nějaký algoritmus, teda. Někdy se stane, že mám pocit, že žádná naděje není, ale já vím, nebo aspoň vždycky to tak bylo, že do pár dní ten pocit zmizí a najednou ta naděje je a já nevím, kde se vzala. Pravděpodobně tím, že jsem se dobře vyspal, možná jsem si dal dobrý kafe, nebo něco prostě najednou klaplo a najednou tu naději mám, ale kde se vzala, to nevím.
0: Vy v jedné své písničce zpíváte, že na pokraji všeho je touha. Po čem toužíte?
1: No, toho je hodně. Já toužím potom mít ženu, kterou miluju, která jsem si jistý, že má dobré srdce, že je dobrým člověkem. Zároveň se kterou máme i nějakou vášeň, se kterou případně bych měl rodinu, partu nějakých dobrých přátel, na které se můžu spolehnout, se kterými aspoň párkrát třeba za rok můžu strávit nějaký čas. Třeba nějaká parta rodin, takhle to by se mně hodně líbilo. Líbilo by se mi, kdybych mohl vystupovat, ať už tady se svýma písničkama nebo v něčem jiným, takovým způsobem, že by to bylo relativně jisté, že třeba přijdou lidi, že si můžeme dovolit, že to může mít dobrou kvalitu. Já nevím, já bych řekl, stačilo by, kdyby přišlo třeba 100 lidí v těch menších městech, třeba 400 v těch větších. Tak moc dělat, moc tvořit, moc vystupovat. To bych řekl až v tom druhém plánu, to je pro mě jako asi to druhý nejdůležitější, až mít nějaké hezké bydlení. A tak to už je takový ten třetí plán, takový to nice to have.
0: Tak tohle si přeji a potom touží violončelista, písničkář Pavel Čadek, host dnešního Zákoutí. Pavle, moc děkuji za vaše povídání a přeju, aby vám nechyběla naděje. A třeba se někdy ukáže, odkud chodí. Díky.
1: Tak já děkuju.

Hosté pořadu Zákoutí se nehlásí ke křesťanství, ale je pro ně důležité pravdivě hledat odpovědi na otázky, které si kladou. Na stejnou cestu se vydáme i v neděli v 18:30.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

každé chvíli zůstáváš po mém boku. To je vyznání písně God's Hand, za kterou stojí Jet Trouble a Lexi Dean.

0: Bylo 5 hodin na Rádiu 7, vstupujeme do poslední 60-minutovky nočního programu s datem 26. srpna. Průvodcem je stále Kuba Lofítek. Jsme rádio, které vysílá rádo, můžete nás zachytit na internetu a od roku 2022 také skrze DAB přijímače. Za toto rozšíření jsme vděční a rovněž jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci stojí s námi a vysílání svými financemi umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy, srdečně děkujeme. Podrobnosti o možnostech podpory Rádia 7 najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz, kde jsou také informace o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. V následujících minutách nás čeká relace Stopy a příběh Heleny Jetmarové o její cestě víry. O 17:30 bude připraven další díl seriálu Cesta, který pro pořad Překročit hranice připravuje pastor církve Element Lukáš Targoš. Přeji inspirativní poslech.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak to mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví a u poslechu vítá Milan Remeš. Během srpnových týdnů si připomínáme svědectví z archívu a dnes uslyšíme příběh Heleny Jetmarové, které se doptával Dan Zeman. Přejeme vám hezký poslech.
1: Dobrý den, já se jmenuji Helena Jetmarová, jsem z Vysokého Mýta a chtěla bych se teda podělit o své svědectví, jak jsem vlastně našla cestu k Bohu. Tak vlastně můj příběh začíná v roce 2006, kdy se nám narodil syn, třetí teda v pořadí, máme dvě ještě dcery a vlastně když mu bylo 6 týdnů, tak jsme se rozvěděli, že je velmi vážně nemocný a začal takový náš životní příběh, kdy vlastně do té naší rodiny vstoupil strach, velmi jako velký starosti a tak nějako se ten život začal upínat prostě směrem k té chorobě a začalo nám to brát ten takovej normální lidský život, že jsme opravdu se zmítali v té bezmocnosti a tak jsme začali přežívat z dne na den a začalo se to vlastně podepisovat na celé té rodině. A tak jsme tak nějako do té doby vlastně jsme byli taková obyčejná rodina, ale tady to nás začalo tak nějako jakoby stahovat do nějakého toho smutku a tmy. A tak jsme žili ze dne na den a vlastně začaly nám ubývat síly, jak fyzický, tak psychický. A když bylo synovi rok a půl, tak nám velmi vážně onemocněla nejstarší dcera, což byla další veliká rána a bylo to další věc, která zase působila na tu rodinu, že ten strach se vlastně stupňoval a tak jakoby ten život začal být takový o přežívání, kdy já jsem opravdu byla už úplně vyčerpaná a už jsem si každý den ráno musela říkat, prostě musíš stát, musíš dělat, musíš se postarat o děti, ale chtělo se mi spíš umřít, musím říct pravdu, že už prostě jsem si říkala, co budeme dělat, prostě takhle přece nemůžeme existovat. A když vlastně jsme takhle přežívali den ze dne, tak pak se nějak ta situace trošku jakoby vyřešila v tom, že se to sklidnilo, protože jsme se prostě museli naučit s těma nemocema žít. Ale v momentě, kdy já jsem mohla jakoby trochu vypnout, tak jsem se vlastně nejvíce sypala. Když člověk prostě musí tak jede, že jo. Ale když přijde taková ta chvíle, kdy si může jakoby říct, tak teďka vypnu, tak se vám to najednou všechno nažene do té hlavy a říkáte si, ale co to je za život. A tak jsem... Náš Petřík začal pak chodit teda do školky, on chodil až rok před školou ze zdravotních důvodů a ve třídě měl paní učitelku, která byla věřící, což bylo asi naše velké štěstí. A já jsem v té době byla taková opravdu už unavená a pořád jsem prosila, ať se stane něco, co nám prostě pomůže. Aby prostě přišel někdo, kdo nás toho nějak dostane a snad jsem prosila o nějaký zázrak, nevím. No načež mě oslovila ta paní učitelka v té školce a nejdřív mi povídá, víš, já jsem se tě chtěla zeptat, že my jsme se teda znali už dřív, jestli jsem věřící. A pak povídá, ne, já jsem se tě takhle zeptat nechtěla, já jsem se tě chtěla zeptat, jestli bychom se za tebe nemohli modlit, že jo. A já jsem si v tu chvíli říkala, ale tak proč ne, že jo, proč by se za nás nemohli modlit. My už jsme zkoušeli všechno možné, že léčitele a prostě všechno a jediné, co nás to stalo, koupu peněz a většinou nám z toho bylo akorát špatně všem. Vůbec nám to nic dobrýho nepřinášelo. A ona mě pak řekla, že u nich na návštěvě je jeden člověk, který má dar uzdravování a jestli bych se s ním nechtěla sejít. Tak jsem si říkala, že jo, že prostě to zkusím. Proč bych to neskusila? A tak jsme se ještě ten den sešli. A vlastně ten člověk přišel do té školky, zrovna když byly děti venku, pobíhali po té zahradě a náš Petřík byl takový, že on k nikomu nešel. On nebyl typ dítěte, který by jako za někým šel a komunikoval. On byl spíš takový, který utíkají od lidí. A už jak ten člověk přicházel, tak ve mně se něco hnulo, nevím. A já jsem se strašně rozbrečela tenkrát a cítila jsem nějaký hrozný pocit úlevy. Neumím to popsat. Strašná úleva prostě. A teď on vůbec toho Petříka nějak násilím nevyhledával, jenom tam tak s těma dětma hrál, až nakonec ten Petřík za ním přišel sám. Dokonce mu vlez na záda a hráli si tam spolu, že jo, honili se a tenhle ten člověk se s náma pak opravdu 2 hodiny tam modlil a povídal si s náma a opravdu nám věnoval spoustu času a mě to strašně jako zasáhlo, oslovilo. A měla jsem prostě najednou takový pocit, jo, prostě je mi dobře, je, něco se stalo, prostě bude to nějak lepší. No a tak jsem nevěděla, jak tomu člověku jako mám poděkovat za to, že se nám tak věnoval, ale věděla jsem, že bude kázat tady ve sboru Mítě, tak jsem si říkala, jak jediné, co můžu udělat, je, že prostě půjdu jakoby a ze slušnosti si půjdu poslechnout jeho kázání. Že? Tak jsem přišla tady do jednoho sboru a tak jsem tam tak vlastně jakoby byla, ani jsem nevěděla vlastně, co mám dělat, nemám dělat, tak jsem jenom tak poslouchala, ale cítila jsem, že je mi tam dobře. Že prostě mě to nějak uklidňovalo, že prostě jsem cítila, že chci chodit mezi tyhle ty lidi. A tak jsem nakonec vlastně začala do toho sboru chodit pravidelně, když nejdřív jsem vůbec ničemu nerozuměla, vůbec jsem to nechápala, vůbec jsem nevěděla, jestli mám zpívat, nemám zpívat, nebo co mám dělat. Ale postupně vlastně mě to začalo tak strašně oslovovat, že jsem začala strašně moc toužit číst Bibli, že jsem prostě opravdu byla, jak se říká, hladová po tom Božím slovu, že jsem začala číst. Začala jsem chválit, chvály považuji za úplně nejúžasnější hudbu, jakou znám. A nějak jsem prostě se zapojila do činnosti toho sboru a ty společné modlitby a pomoc těch vlastně přátel v tom sboru mi dalo tolik, že se ten můj život srovnal. Protože tím, že vlastně já jsem se srovnala sama za přispěním jakoby toho sboru, ale hlavně teda samozřejmě Boha, ale k tomu dojdu, takže vlastně to vneslo i klid do té rodiny. Protože když je ta máma vyrovnaná, že jo, tak pak jsou vyrovnaný i ti ostatní. Takže to nás začalo jakoby uzdravovat doma. Že se začal znášet klid doma a vlastně pak k nám přišli i, že jo, ti křesťané, požehnali nám ten dům, jo, modlili se za to světlo Pana Ježíše v našem době. Bylo to prostě úplně úžasný, takže mě to vedlo dál a dál, že jsem se zapojila do kurzu Alfa. Prostě jsem takhle po kručku postupovala v té církvi, až jsem nakonec završila teda tím křtem, kdy jsem teda přijala Pána Ježíše do svého života, To znamená, že jsem se rozhodla vlastně naslouchat Božímu slovu, že prostě jsem se dala teda pokřtít, což bylo pro mě úžasný, byl to prožitek, na který nikdy nezapomenu, protože se říká, že tím křtem vlastně člověk jakoby pohřbí to svoje já a vlastně stane, že jo, do toho nového života, do toho duchovního, a pro mě to bylo něco úžasného. A vlastně ten náš život je takový mnohem veselější. Jediné, co mě teda trápí, je, že v té rodině vlastně chodíme do sboru jenom já a ten můj malý syn a vlastně ty moje starší děti, protože máme větší věkový rozdíl mezi dětmi, tak zatím nechodí, ale věřím pevně, že Bůh tu cestu pro ně najde a že ty modlitby budou vyslyšeny a že jednou se v tom sboru sejdeme všichni. A já vím, že prostě bez toho Boha bych tady možná už ani nebyla.
5: Mluvila jste o tom, jak Bůh přinesl uzdravení a pokoj do vaší rodiny, a ještě se ptám, a co věčný život?
1: Tak určitě bych řekla, že člověk řeší, co vlastně je potom, že když tady odsaď odejde. A asi si myslím, že se lidi bojí smrti, protože nevědí, že jo, co vlastně je. A vlastně díky mé víře vím, že tady to je pro mě taková přestupní stanice, že prostě jsem teď tady, protože mě sem Bůh dal, ale jednou se vrátím domů a k tomu potřebuji prostě jakoby přejít po té cestě za Panem Ježíšem a dojít k tomu věčnému životu v tom nebeském království.

Po letech trápení poznala Helena Jetmarová Boha, který do jejího života přinesl uzdravení a pokoj. Bůh k sobě zve každého z nás, abychom u něj odložili všechno, co nás tíží, protože mu na nás záleží. Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně křesťanské víry, pište prosím na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k dnešní nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.

Premiérové vydání pořadu Stopy nabídneme ve vysílání Rádia 7 v pondělí v 8 hodin 30 minut a zazní příběh Tomáše Sisla. Další životní příběhy o setkání s Bohem a životní proměně nabízí také pořad Život víry, který má svůj premiérový čas v pátek v 11.15.

S 5:30 dáme prostor pořadu Překročit hranice. Pastor Lukáš Targoš pokročí ve svém čtyřdílném seriálu s názvem Cesta. Teď ještě kapela Blízící Worship s písní Změněný.

Vítám vás u pořadu Překročit hranice, kde pokračujeme v sérii Cesta, protože cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. My všichni jsme na cestě životem a v těchto 4 týdnech si povídáme o tom, jak si naši cestu můžeme užít. Dnešní část má název Pěšinky k Bohu. Doufám, že tento díl bude pro vás užitečný. Je-li náš vztah s Bohem cestou a ne jednotlivou událostí, pak to zcela jistě mění naše očekávání o spojení s Bohem. Takovému spojení my říkáme modlitba a jedná se o dvoucestnou komunikaci, kdy my mluvíme k Bohu a On mluví zase k nám. Minulý týden jsme si řekli, že život není jedna velká událost, ale spíše je to cesta skládající se z různých okamžiků. Každý z nás je někde na své cestě životem a dokonce se vědomně nebo nevědomně vymezuje vůči Bohu. Zdá se, jako by Bůh byl v centru každého života a každý člověk se vůči němu vymezuje, ať už pro něj nebo proti němu. A svým způsobem nezáleží tolik na tom, kde se právě na své cestě k Bohu nacházíme. Mnohem více záleží na tom, kam směřujeme, zda k Bohu nebo od něj. Starozákonní proroci předvídali, že jednoho dne se lidé vrátí ke svému Bohu a Bůh se vrátí k ním. Jedna z takových pasáží je popsaná u proroka Izajáše, kde on napsal v 35. kapitole. Dodejte síly ochabým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím, buďte rozhodní, nebojte se. Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, Bůh přijde spasit. Tehdy se otevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sávající stepy se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek a tráva tam poroste jako rákosí a sítí. Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro boží lid. Kdo půjde po této cestě, nezbludí, i kdyby byl pošetilec. Izajáš tady slibuje, že kdo půjde na boží cestě, nemůže zabloudit. My jsme si ale minulý týden řekli něco o tom, co znamená zabloudit, když nedáváme pozor na naší cestě. O čem tedy tady ten prorok mluví? Mluví o vztahu s Bohem. Jsme-li na jeho cestě, nemůžeme zabloudit, a to dokonce i kdybychom byli hloupí. Máme-li vztah s Bohem, pak z jeho cesty nezabloudíme. Pokud z boží cesty nemůžeme zbloudit, proč se zdá, že někdy je tak těžké Boha nalézt a spojit se s ním? Mnoho křesťanů vám řekne, že se necítí Bohu blízko, ale daleko, a to častěji, než by si přáli. Je to, jako by Bůh nás nechával žít samotné a ukázal se zcela nečekaně. Je-li Bůh blízko, proč ho více necítíme? Co když nevíme o hříchu v našem životě? Co když po Bohu doopravdy toužíme? Co když na něj děláme čas a přesto ho nevnímáme a necítíme? Možná je to proto, že jsme zatím nenašli svou pěšinku k Bohu. Pěšinka k Bohu, co to znamená? Možná jste to nikdy neslyšeli. Vždyť Ježíš přece jasně říká, že on je ta cesta. Jak by tedy mohla být ještě nějaká jiná pěšinka k Bohu? Ale já dnes nemluvím o tom, že k Bohu vedou různé cesty. Ano, jako křesťané věříme, že Ježíš je jediná cesta k Bohu a on je jediným způsobem, jak se s Bohem spojit. Ale také víme, že všichni jsme různorodé osobnosti. Někteří z nás jsou cholerici, jiní melancholici, někteří z nás jsou orientovaní na výkon, jiní na vztahy. Někteří z nás jsou samotáři, jiní zase typičtí týmoví hráči. A ještě jiní jsou konzervativně a lineárně založení, kdežto jiní progresivně a postmoderně. Zkrátka jsme jiní a máme různé způsoby, jak se učíme a jak vnímáme svět okolo sebe. A proto se také budeme lišit v tom, jak vnímáme Boží přítomnost a blízkost v našem životě. A tento náš způsob vnímání Boha se pro nás stává naší pěšinkou k Bohu. A my si dneska ukážeme několik typických pěšinek k Bohu, jak se můžeme s ním spojit. První pěšinka je pěšinka vztahu.
Na stahové pěšince jdou lidé, pro které je téměř nemožné jít za Bohem sami nebo o samotě. Tito lidé se cítí blízko Bohu tehdy, když můžou objevovat Boha společně s jinými lidmi, můžou se s nimi sdílet o svých objevech. Lidé, kteří se cítí blízko Bohu s dalšími lidmi, jsou opravdovými lidmi pro lidi a jako takoví jsou mnohdy pojítkem vztahu v církvi. Jsou to mnohdy vedoucí skupinek, a to ať už formálních nebo neformálních. Biblickým příkladem člověka, který se spojoval s Bohem spolu s jinými lidmi, byl apoštol Barnabáš, který kdekoliv přišel, pozbuzoval jiné křesťany ve své víře Boha. Druhou pěšinkou může být pěšinka intelektu. Na intelektuální pěšince jdou lidé, kteří předtím, než učiní jakýkoliv duchovní progres, musí do toho zapojit svoji mysl. Tito lidé rádi čtou knihy, studují a psaném slově se setkávají s Bohem. Lidé, kteří se cítí blízko Bohu ve svém intelektu, jsou jako tank. V okamžiku, kdy pochopí nějakou pravdu, nic je nemůže zastavit. Jsou to mnohdy učitelé v církvi a pilíře ochrany a stability. Byl to byl například apoštol Pavel, který pronásledoval křesťany, ale v okamžiku, kdy poznal pravdu, už ho nic pro tu pravdu nezastavilo. Další pěšinka může být pěšinka služby. Na pěšince služby jdou lidé, kteří se Bohu cítí nejblíže tehdy, kdy aktivně pomáhají jiným lidem. Nic se k Bohu nepřiblíží tolik, jako když vidí, že někomu v něčem pomohli. Zodpovězená modlitba, přivedení člověka ke Kristu, praktická radost a pomoc. Někteří, kteří se cítí blízko Bohu ve své službě, jsou nepostradatelnými lidmi v církvi. Jsou to ti, kteří dělají mnoho služeb, které nejsou vidět. Jsou motory služby. Byl by to byl například Timoteus. Další pěšinkou je pěšinka stišení. Na pěšince stišení jdou lidé, kteří se s Bohem spojí jak jinak než v tichu. Jsou jako zvláštní boží kmen křesťanů. Hodiny dokáží rozjímat nad nějakým tématem. Nevadí jim samota, lidé jsou spíš pro ně překážkou. Často jsou to modlitevníci, kteří ve skrytu a rozjímání jsou spojeni s Bohem. Lidé blízko Bohu skrze stišení jsou stělesněním svědomí církve. Jsou to lidé, kteří se modlí ve skrytu. Byli to byl třeba Simeon a Anna, kteří v chrámu očekávali na příchod Mesiáše. Další pěšinka je pěšinka aktivismu. Na aktivistické pěšince jdou lidé, kteří jsou nejblíže k Bohu tehdy, když stojí na hraně workoholismu. Nevydrží ani na chvíli posedět, jsou to opaky lidi ve stišení. Vidíte ten konflikt? Aktivisté budou lidi ve stišení považovat za líné, ale lidé ve stišení budou opovrhovat aktivisty jako nebezpečnými workoholiky. Lidé, kteří se cítí blízko Bohu tehdy, když uvádějí věci do varu a chodu, jsou velkými inspirujícími motivátory. Tlačí věci kupředu. Bibli to byl třeba apoštol Petr. Další pěšinkou je pěšinka stvoření. Na pěšince stvoření jdou lidé, kteří se nejlépe dokáží spojit s Bohem v přírodě. Nikde se necítí Bohu tak blízko, jako když jsou obklopeni jeho stvořením. Lidé, kteří se cítí blízko Bohu k přírodě, dávají církvi větší obraz. Zvedají naše oči ze zaneprázdněnosti života na perspektivu věčnosti. Bibli takovým příkladem byl třeba Agur z Přísloví 30. kapitoly. A poslední pěšinku, kterou dneska chci zmínit, je pěšinka uctívání. Na pěšince uctívání jdou lidé, kteří jsou nejblíže k Bohu v čase uctívání a chval. Moc rádi zpívají Bohu písně, a to jak o samotě, tak v církvi. Ví, že Bůh přebývá na chvalách svého lidu. Lidé, kteří se cítí Bohu blízko skrze chválu, dávají církvi dimenzi nadpřirozeného božího působení. Vždy budou směřovat více nahoru než do strany, ale to je v pořádku. Díky tomu totiž vybudují závislost na Bohu. Biblickým příkladem byl například král David. Jak se ovšem můžeme spojit s Bohem skrze naši vlastní pěšinku? Dám vám několikrát na závěr. Za prvé identifikuj svou pěšinku. Odmítni pokušení poměřovat se s jinými lidmi a jejich cestami. Odmítni pokušení vybírat si pěšinku, která by se tobě líbila nejvíce. Zjisti to, co tě přibližuje nejvíce k Bohu. Je to četba knihy? Je to uctívání? Je to příroda? Je to samota?
co tě nejvíce přivádí k Bohu. Za druhé, praktikuj svoji pěšinku. Jakmile identifikuješ svoji primární cestu k Bohu, praktikuj jak nejvíce jen můžeš a rozvíjej se v ní. Najdi si na ní čas, oddíl si k ní místo, plánuj svůj čas a své aktivity podle toho. Za třetí, měj respekt ostatním pěšinkám k Bohu. Čas od času experimentuj i s jinými pěšinkami. Proč? Protože ti to dá možnost objevit něčeho nového a dá ti to možnost k osobnímu růstu. Jinými slovy, aby ses k Bohu přiblížil co nejvíce, praktikuj svou nejpřirozenější pěšinku, ale pak experimentuj s dalšími pěšinkami. A za čtvrté, pomoz ostatním najít jejich pěšinku. Přestan vyučovat svoji pěšinku setkání s Bohem jako jedinou cestu k němu a místo toho pomoz lidem objevit jejich způsob komunikace a uctívání Boha, ve které se oni dokáží nejvíce přiblížit k němu. Příští týden zakončíme naši sérii Cesta a povíme si něco o cestování na lehko. Zatím vám přeji pěkný týden a naslyšenou zase příště u poslechu Překročit hranice.

Noční vysílání se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. V 6 hodin usedne za mikrofon ve studiu Rádia 7 kolegyně Andrea Audová. S přáním dobrého rána a dobrého dne se loučí Kuba Lofítek. Buďte s Bohem.

Krásné dobré ráno. Na hodinách je 6 hodin. V kalendáři máme datum 26. srpna a před námi je tedy poslední prázdninová středa. Rozjíždíme ranní vysílání, kterým vás dnes provede Andrea Audová. Pro někoho je konec prázdnin, nebo pro někoho ten konec prázdnin nic nemění. Pro jiné se s tím 1. zářím promění téměř celý každodenní rytmus. Zpátky do školy, do práce, nějakému pravidelnějšímu rytmu. A trochu se bude měnit i rytmus tady u nás na Rádiu 7. S novým školním rokem totiž chystáme nové programové schéma, které už v nejbližších dnech najdete na našem webu. Do vysílání se opět vrátí magazíny, listárna nebo glosy a naopak se rozloučíme s prázdninovými pohlednicemi. Dnešní středa ale bude ještě pěkně prázdninová. A tak se pojďme podívat na to, co jsme pro vás připravili. Tak už za malou chvíli vstoupíme do nového dne společným zastavením nad Božím slovem a modlitbou v tichém čase. Po 7:15 uslyšíme biblickou úvahu Věry Peliové. Dozvědět se pravdu o sobě někdy bolí. Boží pravda ale nemusí jen usvědčovat, může také léčit. A právě o vlastní zkušenosti s vyčerpáním, změnou perspektivy a uzdravováním duše bude to dnešní biblické zamyšlení. V 7:30 se v ranním telefonátu podíváme k začátku září. Blíží se totiž další ročník konference History Makers a právě o ní si budeme povídat s dnešním hostem Tomášem Kolmanem. Po 8:00 otevřeme Bibli v pořadu Bible Guide. Tentokrát se zaměříme na to, jakými různými způsoby můžeme rozumět biblickým proroctvím. Po 8:30 přijde na řadu Klika. Petr Hůšť nás tentokrát pozve k přemýšlení o zdraví a zdaleka nepůjde jen o zdraví našeho těla. Podíváme se také na zdraví vztahů, manželství nebo vlastní duše a na to, co nám může nemoc či krize v některé z těchto oblastí signalizovat. V 9:30 si jako každou středu procvičíme angličtinu s Elzou Randall v pořadu Life Plus. Tentokrát nám k tomu poslouží píseň, ve které zaznívá prastará touha dát se celé Bohu k dispozici. No a po 10:00 nás čeká závěrečný díl srpnové série Řeky života věnované českým překladům Bible. Od Bible Kralické se tentokrát posuneme dál až k překladům 20. století. Tak taková je tedy dnešní středeční nabídka. K tomu samozřejmě přidáme spoustu hudby a také ještě další zastavení. Jsme rádi, že to dnešní ráno můžeme trávit s vámi. Příjemný poslech vám přeje Andrea Audová.

Blížíme se ke 6:45, tedy k prvnímu zastavení na naší cestě ránem s datem 26. srpna. Tak pokud teprve procitáte, posílám vám písničku kapely Adorare, příhodně nazvanou Probuzení. No a po ní už se podíváme na apoštola Petra. Otevřeme Janovo evangelium ve 21. kapitole. Tak pokud chcete, nalistujte si to se mnou.

s vámi ráda zastavila u apoštola Petra. Mám ho moc ráda, je to nadšenec. Často je první, kdo něco řekne, první, kdo se přihlásí, první, kdo chce jednat. Když Ježíš kráčí po vodě, tak chce jít za ním. Říká, i kdyby všichni od tebe odpadli, tak já nikdy. I kdybych měl s tebou zemřít, tak tě nezapřu, Pane. Je v tom obrovské odhodlání, ale možná trochu i přecenění vlastních sil. Já to zvládnu. Já tě nesklamu. Na mě se můžeš spolehnout. Je to možná trochu i spoléhání se na ty svoje vlastní síly. No a pak přijde ta noc, kdy se všechno rozsype a Petr Ježíše třikrát zapře. Přesně, udělá přesně to, o čem byl přesvědčený, že nikdy neudělá. A právě s tímto Petrem se Ježíš po svém vzkříšení setkává. Přečteme si Janovo evangelium, 21. kapitolu, verše 15 až 17. Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: Šimone Janův, miluješ mě více než oni? Ano, pane, odpověděl mu, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu na to řekl, pas mé beránky. A potom se ho zeptal podruhé, Šimone Janův, miluješ mě? Ano, pane, odpověděl mu, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pečuj o mé ovce. A potom se ho zeptal po třetí, Šimone Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš po třetí zeptal, máš mě rád? A odpověděl mu, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád. A Ježíš mu na to řekl, pas mé ovce. Předtím Petr říkal, i kdyby všichni, tak já ne. Ale teď už neříká, Ježíši, samozřejmě, že ti víš, že tě miluju nejvíc ze všech. Já tě nikdy nesklamu. Prostě říká, pane, ty víš, že tě mám rád. Jakoby z něj něco spadlo. Jakoby už nepotřeboval dokazovat, že je lepší než ostatní. Už se neopírá tolik o vlastní sílu. Prošel selháním a zjistil něco pravdivého sám o sobě. Ale Ježíš ho neodepisuje. Naopak, znovu mu svěří úkol a říká, pas mé ovce. A tak přemýšlím nad tím, že ta naše selhání nás mohou někam posunout. Mohou nás udělat pokornějšími, citlivějšími k chybám druhým a možná také méně přesvědčenými o vlastní neomylnosti. Ale myslím, že se to nestane automaticky. Můžu se totiž klidně rýpat do nekonečna v tom vlastním selhání a topit se v těch výčitkách svědomí nebo se za ně třeba trestat, připomínat si je. A nebo si se můžu k té své vlastní chybě postavit čelem a přiznat ji a prosit za odpuštění tam, kde je to potřeba. A přemýšlet, co mi ta chyba, co mi to selhání ukázalo o mně samotném. A možná příště trochu přibrzdit, možná neodpovídat hned, možná méně spoléhat na vlastní sílu, možná něco přehodnotit, možná se poučit od druhých. Ale potom jít dál. Římanům se píše, těm, kteří milují Boha, všechny věci napomáhají k dobrému. A myslím, že k tomu mohou patřit i naše chyby a selhání. Neříkám, že ta chyba je sama o sobě dobrá, ale věřím tomu, že ji Pán Bůh může vzít a použít a může z ní vyrůst pokora. A nebo větší milosrdenství k druhým, moudrost, zralost. Nebo takové vědomí, že Boha potřebují, že nepotřebují Pánu Bohu dokazovat, jak jsem silný, že On to stejně ví.
Božích rukou se to naše selhání může stát místem, ze kterého pokračujeme dál, o něco pokornější, zralejší a možná o kousek blíž Bohu. A taky, Pane Ježíši, děkujeme za to, že tě naše slabosti nepřekvapí, že nás znáš lépe, než známe sami sebe, a přesto nás neopouštíš. A tak tě prosím, dej nám odvahu přiznat svoje chyby a napravovat to, co napravit můžeme. A zároveň prosím, chraň nás před tím, abychom zůstali uvěznění ve výčitkách a v pocitech viny. Uč nás, prosím, se z našich selhání vyrůst a učit se z nich. A taky prosím, ať nás vedou k pokoře a k většímu pochopení pro druhé a především k větší závislosti na tobě. A děkujeme ti za to, že ty naše pády nejsou koncem našeho příběhu. Amen. Nechci.

Tak toto byla Jana Peřtová a Petr Maček. Posloucháte středeční ranní vysílání Rádia 7 s datem 26. srpna a od mikrofonu vás zdraví Andrea Audová. Je krátce po 6:30, před námi je ještě několik písní a ve 6:45 vás už pozveme k biblické úvaze. Říká se, že pravda někdy bolí. A možná obzvlášť tehdy, když se týká nás samotných. Jenže pravda může být také začátkem uzdravení. Věra Periová dnes bude velmi osobně mluvit o tom, jak vyčerpání dokáže změnit naši perspektivu a jak Bůh svojí pravdou nejen ukazuje na věci, které potřebujeme změnit, ale také které léčí naši duši. Biblická úvaha začíná ve 6:45.

Píval nám křesťanský sbor ze Vsetína, Zlína a Vizovic. No a teď ještě Jana Zubajová se svou písní Svět se zastavil a po ní už biblická úvaha.

Zážitek, který vám přináším, jakoby nepatřil do života zvaného křesťanský. Ale je skutečný. Dosvědčuji ho na vlastní kůži. Kdybyste mi dali předem vybrat, zda ho chci prožít, asi bych odmítla. Lidská moudrost nezná cestu, kterou se proměňuje zvrácenost uvnitř člověka, nazvaná biblickým slovem hřích. Je tu však ještě jiná moudrost, nečlověčí, a ta dopouští zkoušky, jimiž se v člověku přetavuje samoúčelná existence na život otevřený pro Boží plán. V posvátné opatrnosti tuto moudrost nazvu Bůh a věřím, že je to právě On, kdo jednal a jedná i se mnou. Jako máma 3 dětí a žena aktivní ve svém církevním společenství jsem se asi nikdy nenudila. Domácnost otevřená druhým lidem, pro kterou jsme se s manželem rozhodli na počátku našeho 16-letého vztahu, poskytovala vždy dostatek příležitostí i vznikajících lidských potřeb, ve kterých jsem mohla uplatnit svá obdarování. Neviděla jsem důvod, pro který bych neměla zvládnout po 3. mateřské dovolené nástup do zaměstnání, očekávala jsem sice změny, ale současně jejich celkem hladký průběh. Aniž bych si toho všimla, začala jsem v tomto období dávat postupně stále větší prostor svému rozumovému úsudku bez hledání víry. A co víc, začala jsem ho nazývat Boží vůlí. Bůh není závislý na tom, jak co nazýváme. Před ním jsou věci našeho života odhalené v pravdivém světle. To jsem měla prožít. Začalo to zdánlivě nevinně. Říkala jsem si, Bůh chce, abych byla příkladnou manželkou, pořádnou hospodyňkou, obětavou matkou, zborovou služebnicí s plným nasazením, pohostinnou sousedkou, přítelkyní ochotnou naslouchat starostem druhých, a teď navíc chce, abych byla loajální, pilnou zaměstnankyní s invencí a samostatností. Taková superžena, která navíc dbá na svou vizáž a vzhledem k blížící se 40 o ní bojuje ráno před zrcadlem a po večerech ve cvičebním úboru. Prostě Bůh to chce, tak taková být musím. Nějak mi uniklo, že to chci v prvé řadě já sama. Či se vlastně neptám, jak mě vidí Bůh, ale jak mě vidí lidé kolem. A že stojím o to, aby mě viděli v co nejlepším světle. Co se stalo dál? Moje nová role, loajální pilné zaměstnankyně s vlastní invencí a samostatností, ponenáhlu začala žít svým vlastním životem. Práce mě uspokojovala, brzy se dostavilo uznání kolegů i nadřízených. To byl samozřejmě benzín pro další výkon. Začalo tu však také znít, čím dál hlasitější, ale. Příkladná manželka odsekávala svému muži a dávala častěji a častěji najevo, nic po mně nechtěj, to si vyřeš sám, nech mě být, jsem unavená. Od obětavé maminky děti slýchaly, teď nemám čas a nevím, kdy ho budu mít, musím toho ještě hodně stihnout, vemte si něco v lednici. Zborová služebnice plná nasazení přicházela do církevního společenství stále méně a méně ráda, až začala vynechávat, co mohla, protože potřebovala stihnout víc úkolů a blízkost lidí ji překážela i zahlcovala. Pohostinná sousedka raději za oknem počkala, až sousedi zajdou, aby se při věšení prádla s nikým nemusela bavit. A přítelkyni, ochotné naslouchat starostem druhých, se nedostávalo času a chuti na poslouchání, protože začala mít starosti sama ze sebou. Narušený spánek, únava, bolesti hlavy, dechové potíže, brnění rukou. Viditelné i skryté problémy se stupňovaly několik měsíců až do stavu, který jsem nezvládala. Můj výkon a kapacita se ztrácely, jakž tak jsem odpracovala v zaměstnání, co bylo nezbytné, a domů jsem se vracela jak vyždímaný citron. Při pohledu na domácnost jsem se často rozplakala nebo apaticky seděla v křesle. Někde v hloubi srdce jsem měla vztek na Boha. Proč mi nepomůže? Proč něco neudělá? A je vůbec? Ta otázka mě nejdřív zarazila, ale stále častěji se ve mně objevovala. A pak jednou v osamoceném, tupém stavu, kdy jsem si zoufala už jenom z pomyšlení, že zítra nastane další den s dalšími povinnostmi, ve mně zaznělo.
Bůh asi není holka. Všechno ve mně strnulo. Tma, která v tu chvíli obklopila můj duchovní i fyzický zrak, se nedá popsat. Bylo mi jen jasné, že je konec, že nic nemá už cenu, ztráta smyslu všeho, co jsem znala. Nevím, jak dlouho jsem v tom stavu byla. Nikdo v to odpoledne nebyl doma. Pak se ponenáhlu začalo rozjasňovat. Seděla jsem stále na gauči v obývacím pokoji a začalo se rozjasňovat i ve věcech víry. Prožila jsem, že ta tma skutečně existuje. Velmi reálně. Že je to život bez Boha. A tím fyzickým denním světlem mě Bůh právě teď učil, že stejně reálné je i jeho světlo. On sám. A že mě volá do světla, které ke mně přišlo z jeho milosti. Když mám zhodnotit svou další cestu, musím přiznat, že v tom božím světle následující dny, týdny a měsíce na mě nezůstala nic suchá, jak se říká. Musela jsem si nechat pomoci i od druhých lidí víry. Bůh mluvil skrze slova Bible, skrze druhé lidi, přímo do mých myšlenek, skrze situace, všelijak. Mluvil to, co chtěl, a nedal mi moc příležitostí, abych pojmenovávala já, co on chce. Někdy se mi to horko těžko rozdýchávalo. Viděla jsem svoji vinu, ješitnost, ctižádost, náladovost a sobectví a hloupost. A někdy jsem si naopak myslela, že se radostí pominu. To, když mi ukazoval, že moje síly obnoví, že má pro mě odpočinek, řád, že se mnou počítá a že život s ním je o radosti. To pokoření Boží pravdou o mně samé bylo těžké. Ale Bůh nenabízí jen pokořující pravdu. V jeho moci je i osvobození pravdou. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Myslím, že jsem porozuměla více tomu, co říká Ježíš. Mohla jsem objevit, že to, kým jsem jeho láskou a milostí, ne tím, co dokážu nebo pokazím. Chci zdůraznit, že toto poznání ke mně přišlo skrze těžkou krizi víry po mnoha letech v církvi. A chci to říct zvlášť tobě, kdo prožíváš těžké chvíle. Bůh s tebou dál počítá. Počítej i ty s ním.

další už šestou část ze série Pro uštvané křesťany autorky Věry Peliové. Zase zítra v 6.40.

Je 7 hodin, první hodina dnešního ranního vysílání je za námi. Je středa 26. srpna, vy posloucháte Rádio 7 a od mikrofonu vás dnes provází Andrea Audová. V té následující hodině nás čeká ranní telefonát. Začátek září přinese další ročník konference History Makers a právě tam dnes po telefonních linkách zamíříme. Zjistíme, co letošní ročník nabídne, pro koho je určený a proč vlastně stojí za to se na něj vydat. Tak to nás čeká o 7:30. No ať už se právě probouzíte, připravujete snídaní, sedáte do auta nebo už máte kus pracovního dne za sebou, přejeme vám dobré ráno a příjemnou společnost Rádia 7. Posílám vám svou oblíbenou píseň Jiřiny Džiničunkové Tlukot srdce. Někdy pochybuji, někdy se mi to chce zdát, někdy si zoufám. Tahle píseň mi moc pomáhá.

Jindra Černohorský dospíval 10 minut po 7 hodině. Je středa 26. srpna a dnešní datum je spojeno také s narozením jedné z nejznámějších osobností humanitární pomoci 20. století. 26. srpna roku 1910 se totiž ve Skopje narodila Agnes Gonja Boyanjiu, kterou celý svět později poznal jako matku Terezu. Ta pocházela z albánské rodiny a už jako mladá dívka cítila touhu zasvětit svůj život Bohu. V 18 letech opustila domov, vstoupila k sestrám Loretkám a zanedlouho odjela do Indie, kde začala působit jako učitelka v Kalkatě. Jenže za zdmi školy viděla obrovskou chudobu a utrpení lidí kolem sebe. A tak v roce 1946 přišel zásadní okamžik jejího života. Matka Tereza ho později označila jako povolání uvnitř povolání, takové přesvědčení, že má opustit bezpečí klášterní školy a věnovat svůj život péči o nemocné a chudé nebo úplně nejchudší. Později založila misionářky lásky, které pečovaly například o umírající nemocné nebo opuštěné děti. Matka Tereza za svou práci obdržela v roce 1979 Nobelovu cenu za mír. Nobelův výbor ocenil její pomoc trpícím lidem. Její služba se postupně rozšířila daleko za hranice Indie a matka Tereza se stala jedním ze symbolů praktické pomoci lidem na okraji společnosti. A možná může být malou inspirací pro ten dnešní den. Nemusíme hned jet do Kalkaty ani dělat velké věci, abychom si všimli člověka, který potřebuje naši blízkost. Někdy může láska vypadat úplně obyčejně, zastavit se, všimnout si, naslouchat nebo podat pomocnou ruku člověku, kterého nám Bůh postavil do cesty právě dnes.

Začátek září se blíží a s ním také další ročník konference History Makers. Co letos nabídne, koho oslovit a s čím by z ní měli její účastníci odcházet? Tak právě na to se už za chvíli zeptáme našeho dnešního hosta Tomáše Kolmana.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Rozvíjej sebe, buduj druhé, veď. Tak přesně o tohle jde v programu History Makers, jehož další ročník odstartuje začátkem září v Milovicích. Více už prozradí koordinátor České konference Tomáš Kolman. Tomáši, krásné ráno, vítej ve vysílání.
3: Dobré ráno a moc krát děkuju.
2: Tomáši, pro ty, kteří o History Makers ještě nikdy neslyšeli, tak popiš, o jaké jde setkání a pro koho je určeno.
3: Velice rád. V tom našem českém kontextu History Makers, ta hlavní podoba, kterou mají, je týdenní konference pro mladé vedoucí. Byť slovo mladé může být poněkud zavádějící, protože ta hranice nám oficiálně končí někde na 35 letech. Ale zkrátka, lidi, kteří jsou častokrát na začátku své služby jako vedoucí, a nebo vnímají, že po těch pár letech potřebují se posouvat, potřebují se rozvíjet. Právě i proto to naše motto, rozvíjej sebe. A ta týdenní konference je v mnoha ohledech výjimečná, protože je týdenní a člověk má možnost opravdu na týden utíct od všeho toho, co normálně v životě řeší, zažívá, může vystoupit z toho svého zaběhnutého koloběhu a týden strávit mezi lidmi, kteří prožívají něco velice podobného jako on sám. Spolu s nimi hledat Pána Boha, spolu s nimi přemýšlet nad tématama souvisejícími s vedení, spolu s nimi objevovat další kroky vpřed. Je to úžasný týden, který moc přeju každému vedoucímu.
2: A jak to jako takový týden tady konkrétně vypadá? Co účastníky čeká?
3: Asi tě nepřekvapí, že tím, že je to konference, taky bude čekat série přednášek. Ta je samozřejmě velkou součástí toho programu, ale ne jedinou. Chceme, aby lidé měli možnost s informacemi i nějakým způsobem pracovat, přemýšlet nad nimi, diskutovat o nich, nejenom slyšet, protože to, co člověk jenom slyší, častokrát taky zůstane tam, kde to slyšel. Zatímco ve chvíli, kdy se tím nějak sám musí probírat a dokonce přemýšlet s kontextem, se svým kontextem na mysli, pak z toho může vypadnout něco konkrétního a něco, co má hodnotu. Ale tím to taky nekončí. Jedna z věcí, za kterou jsem na History Makers strašně vděčnej a která si mě pro History Makers před lety získala, je to, že to je jediná konference, na které jsem kdy byl, která čas, osobní čas s Bohem má zavedený do svého rozvrhu. Ne ve smyslu, teď je volný čas, tak ho můžete strávit i s Pánem Bohem, ale teď je ten čas, kdy máte 3/4 hodinu vyhrazenou na to, abyste byli sami s Pánem Bohem, sami k němu přicházeli, sami se s ním potkávali. K tomu je samozřejmě prostor i pro rozhovory s dalšími účastníky a častokrát je to jedna z těch velice cenných věcí, protože člověk má možnost slyšet zkušenosti z jiných míst, získat inspiraci a čeká nás výlet, to je taky toho součást, člověk potřebuje někdy trošku vyčistit hlavu. Je ten program a celý ten týden velice bohatý a s tím souvisí i to, že umí být někdy náročný. Takže pokud byste se chtěli vypravit na History Makers, doporučuji, dobře se dopředu vyspěte.
2: Program stojí na 8 klíčových hodnotách. Jaké to, Tomáši, jsou a jaká z těchto oblastí bývá největší výzvou?
3: To si narazila na další věc, která se mě pro History Makers získala. A to je ta, řeknu, komplexnost toho přemýšlení. Protože když se řekne konference pro vedoucí, tak jsou témata, které se ti nezbytně vynoří a o kterých máš pocit, že tam samozřejmě budou. A oni tam budou. Ale pak jsou témata, která se ti automaticky nevynoří a přitom vlastně by chyběly. Tak já tě provedu všemi těmi 8, možná s nějakým krátkým komentářem. Hned ta první z nich je důvěrný vztah s Bohem. Protože jsme přesvědčeni, že tohle je něco, z čeho celá naše služba a tím pádem i naše vedení musí vycházet a bez toho všechno ostatní bude strašně, strašně málo. Samozřejmě vedení založené na vizi, to je druhá, která tam nemůže chybět a touto hodnotou trávíme největší část toho týdne, kdy se postupně probíráme, tím, co znamená vedení, tím, co znamená vize, jakým způsobem vtahovat do služby druhé lidi. Mluvíme o stanovování cílů a o dalších tématech, které s tím souvisí. Třetí je zápal pro žen. K tomu jsme povoleni. Kristus přišel, aby zachránil svět. A do nás do toho vtahuje. Tohle je něco, v čem nemůžeme chybět. Čtvrtá je potom evangelizace, srozumitelná evangelizace. Není to jenom o zápalu, o tom novém nitru, ale taky o tom, že vím, jakým způsobem s lidmi komunikovat, mluvit, přinášet evangelium. Ve chvíli, kdy ale lidé uvěří, ani tam nekončí naše práce. Potom je tam výchova učedníků a vedoucích. To je další hodnota, protože lidé potřebují nejenom Krista poznat, ale také být uvedení do toho života s ním. A ti, kteří dorůstají a jsou povolaní, také se stávat vedoucími. Máme tam jako další hodnotu správcovství těch věcí, které od Boha máme. Takže je to čas, ať už to jsou finance, ať už to jsou duchovní dary. Mluvíme během toho týdne v sedmé hodnotě o prioritě rodiny. To je další strašně zajímavý moment, kdy jakoby odstupujeme od vedoucovských témat a zároveň vlastně ne, protože i vedoucí je člověk, který mívá svoji rodinu a pokud tuhle stránku zanedbá, propíše se to nezbytně i do jeho duchovního života, i do jeho služby. A končíme potom tématem integrity. To, jakým způsobem vedeme náš život, jestli to je bez úhonosti, ve svatosti, v čistotě před Pánem Bohem, anebo ne, protože od toho se bude odvíjet, jestli náš život a naše služba dobře dopadne, dobře ji zakončíme. Tak to je plejáda těch našich hodnot, které dohromady vytváří krásnou paletu, kde cokoliv by chybilo, tak by opravdu byla jakási díra.
2: A dá se tady říct, která je největší výzvou?
3: Vidíš, co jsem ti zapomněl odpovědět. A ano a ne. Asi tě nepřekvapí, že pro každého člověka to bývá něco trošku jiného, ale schválně, kdyby ses měla tipnout, co nejčastěji lidé zmiňují jako nejdůležitější hodnotu z celého toho týdne, co bys řekla, že to je?
2: No, asi vztah s Bohem.
3: Máš pravdu, trefuješ to. To nejzákladnější, to, co by se předpokládalo, že s tím jako vedoucí už přijíždíme na konferenci, se stejně ukazuje jako něco, co lidi nejčastěji zasahuje a nejvíc si uvědomují, že právě v tom potřebují růst. Takže tohle je nejčastější, ale samozřejmě u různých lidí se to potom dotýká různých aspektů toho jejich života a jejich služby.
2: No a jaká je tedy tvoje taková srdcovka?
3: To bys asi neuhodla, ale když dostávám otázku, která z těch hodnot pro mě byla nejdůležitější, tak já říkávám priorita rodiny. Ne proto, že bych ji nezbytně považoval za nejdůležitější ze všech těch osmi, to bych se sám přiklonil k tomu důvěrnému vztahu s Bohem, ale priorita rodiny je něco, o čem na různých školeních pro vedoucí obvykle neslýcháváš. A tady tohle aspekt v historii, který jsem ukázal něco, co bych možná jindy a jinde přehlídl. Takže si silně odvážím právě to, že rodina v mém životě, v mojí službě musí hned po Pánu Bohu být ta nejvyšší priorita, bez ohledu na to, v jaké službě stojím a bez ohledu na to, jaké zodpovědnosti mám. Tohle jsou mý nejbližší blížní, které mám milovat a zanedbat je zkrátka nesmím.
2: Tome, myslíš si, že je každý věřící člověk povolán do role vedoucího, nebo k tomu člověk potřebuje nějaké obdarování zvláštní?
3: Nemyslím si, že je každý člověk povolán do role vedoucího v církvi, ale každý člověk je povolán do role vedoucího ve své rodině, pokud tedy rodinu má. Takže moje odpověď je šalamounské ano i ne. V církvi určitě každý z nás vedoucím být nemůže, to z principu nejde. Navíc být vedoucím je zodpovědnost a tíha a břemeno, které člověk ani nechce nést, mnohý člověk nechce nést. A představa toho, že by každý měl stát v té pozici, je nefunkční. Ale zároveň každý z nás vedeme sami sebe, vedeme své rodiny a tam ta role, byť není typicky označovaná jako role vedoucího, tam tu roli přece jenom hrajeme. A ta zodpovědnost tam taky není malá. A pravda je, že i když my potom potřebujeme vedoucí v různých službách a na různých rovinách, není to jenom o těch kazatelích. Takže ano, lidé bývají povolaní do role vedoucích častěji, než bychom si možná mysleli, ale určitě ne každý.
2: Pojďme teď trochu ještě konkrétněji. Vedoucí mají nebo často věnují spoustu času druhým lidem. Jak se na History Makers učí pečovat sami o sebe a především o svůj vztah s Bohem?
3: Já už jsem zmiňoval, že každý den máme vyhrazený čas pro osobní setkání s Pánem Bohem, takovou tu 3/4 hodinu na osobní ztišení. To je čas, který navazuje na hned první vyučování o důvěrném vztahu s Bohem. To je ta první klíčová hodnota, ta, která častokrát bývá nejvíc zmiňovaná, tu, kterou já považuji za nejdůležitější, ale my pro ně máme jenom jedno vyučování, což by mohlo působit velice zvláštně. Jenže potom každý den, každé ráno se krátce zmíníme o jedné duchovní disciplíně, o jednom způsobu, jak k Pánu Bohu přicházet, jak ho poznávat, a právě tím uvádíme tu 3/4 hodinu toho osobního ztišení. Takovým malým poťuknutím, pojďte se zkusit s Pánem Bohem dneska potkat tímto způsobem. A snažíme se tímhle způsobem lidi, účastníky té konference, učit, buďte s Bohem, vytvářejte si pro něj pravidelně čas, vybudujte si návyk. Možná to nebude ráno, jako teďka na History Makers, ale vybudujte si návyk toho, že s ním máte pravidelně svůj čas, a zkuste ho rozšířit o věci, které vás možná dřív nenapadly, že by mohly být součástí toho času s Bohem. Ať už to je rozjímání, ať je to ticho, ať je to třeba vedení deníku, namátkou pár těch méně tradičních duchovních disciplín, a pečujte o ten svůj vztah s ním, rozvíjejte ho, protože bez času s Bohem váš vztah s ním nemá šanci růst. A snažíme se o tom nejenom mluvit, snažíme se nechat lidi si to prožít, vyzkoušet a možná poprvé v životě objevit některé z těch disciplín a zjistit, že můžou být velkým darem i pro ně samotné v tom jejich vztahu s Bohem.
2: Tome, kolik lidí na History Makers míří?
3: Letos je to zatím 20 účastníků, což je o něco méně než je náš strop, ale my záměrně nechceme tuhle konferenci dělat jako masovou záležitost, protože jsme přesvědčeni, že ta síla je v tom, když je ta komunita, když je to komunita přátel. Na začátku to sice není pravda, na konci to pravda, ale rozhodně je. A kdy lidé mají možnost být spolu navzájem a ne se jenom potkávat jako se sousedem v jedné řadě, kterého možná ještě uvidím a možná vlastně už taky ne. Takže není to žádný velký počet, ale je to přesně to, kam míříme, a ta síla toho setkání celého toho týdne pro ty lidi, kteří na něm jsou, je o to větší.
2: A může se tady ještě někdo přihlásit, nebo zkusme trošku konkrétně, už jsme zmínili, že se to bude konat začátkem září v Milovicích, tak ještě možná přesné datum, případně další informace.
3: No, pokud nás poslouchá někdo, kdo má prostor 5. až 11. září, vnímá povolání do služby vedoucího nebo už v ní stojí a chtěl by se připojit, tak ještě má celé 2 dny na to se přihlásit, pak budeme posílat finální objednávku našemu penzionu a všechny informace najde na stránkách historymakers.cz a my budeme nadšení, když i tohle pro někoho bude vstupem do světa History Makers.
2: Možná ještě trochu osobně na závěr, Tome. Co tobě samotnému History Makers jako vedoucímu dalo?
3: Kromě toho, té priority rodiny, jako té hodnoty, která pro mě byla hodně silná, je to spousta momentů s Pánem Bohem, je to spousta skvělých přátel, je to příležitost růst ve věcech, do kterých by sám sebe před lety nikdy nepozval, je to ten komplexní balík hodnot, který člověk má před sebou a o kterých ví, že žádnou z nich by neměl v životě zanedbávat, byť možná v různých etapách toho života je to nějaká jiná aktuálnější než ty ostatní. Jo, tak asi tohle všechno.
2: Děkuji. Koordinátor České konference History Makers Tomáš Kolman byl hostem dnešního ranního telefonátu. Tomáši, děkujeme za tvůj čas, za tvou invenci, za otevřenost a přejeme, ať se ten letošní ročník také vydaří, ať z něj máte radost.
3: Já moc děkuji za to, že jsem měl možnost History Makers představit, jen aby nedošlo k omylu, není to mé dílo, je to něco, k čemu jsem byl přizván a do čeho jsem velice rád vstoupil. Tak vám všem, přátelé, přeju hezký den, boží požehnání a třeba na viděnou, ať už letos nebo někdy jindy.
2: Moc krát děkujeme. Krásný den, krásné ráno.

Doznívá píseň Statočná žena od Miriam Kaiser. Tato píseň je z alba Šalamúnova Sieň a Miriam k ní napsala: Zhudebnit Boží slovo pro mě bylo jako vstupovat do Šalamounovy síně. Překvapená, dojatá a vděčná, jaká krása a bohatství se mi postupně otevírá. Jazykem, který je mi blízký, odevzdávám vám prostřednictvím hudby. Tak tolik k písni Statočná žena. A teď už Pavel Helan a Nečekaně darované ticho. Píseň, která nás dovede k 8. hodině. Come.

Je 8 hodin, 26. srpen, posloucháte Rádio 7 a středečním ranním vysíláním vás dále provází Andrea Audová. V té následující hodině nás čekají dvě zastavení. Jedno nás

0: vede k biblickým proroctvím a druhé k tomu, jak vypadá zdravý život. Už za chvíli nás čeká pořad Bible Guide. Biblická proroctví patří k textům, nad kterými si čtenáři někdy lámou hlavu a nevždy se shodnou na tom, jak jim rozumět. Dnes se proto podíváme právě na různé způsoby jejich výkladu. Po 8:30 potom Petr Hůšť pořadu Klika otevře téma zdraví, nejen toho tělesného. Zdravé nebo nemocné totiž mohou být také naše vztahy, manželství nebo naše duše. A někdy právě problémy či krize odhalí, že je potřeba něco změnit. A k tomu samozřejmě přidáme hudbu a také tradiční nahlédnutí do kalendária. Teď už ale společně otevíráme Bibli. Přeji vám příjemný poslech dalšího dílu pořadu Bible Guide.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 45. kapitola. V této kapitole čteme o Ezechielově vidění. Tady jsou konkrétně popisovány obětní dávky, které mají Izraelci odevzdávat, velikost takzvaného svatého dílu země, což je území okolo chrámu, a o pravidlech při slavení svátku. Někteří vykladači vidí v tomto proroctví doslovnou předpověď jakési budoucí situace v Izraeli. Jiní v něm zase vidí symbol, který má ukázat boží dokonalost v oběti Ježíše Krista, nebo ve službě církve, nebo ve věčnosti. Sice si zrovna dvakrát dobře nedokážeme představit takovýto budoucí chrám i s kněžími, přinášející zvířecí oběti, ale se symboly si také musíme dát trochu pozor. Jedním z prvních, kteří začali vykládat Bibli jako knihu symbolů a alegorie, byl Origenes, který žil ve 3. století našeho letopočtu. Ten nepochyboval o tom, že autorem písma je Bůh, ale boží plán, tak jak ho čteme a zkoumáme, nepovažoval za úplný. Některá místa začal vykládat jako symboly. Věřil, že za doslovným významem je ukryt ještě další, skrytý, duchovní význam. Tento postup převzal z filozofického směru platonismu. Tato filozofická škola tvrdila, že všechny hmotné věci mají ještě duchovní, neviditelný význam v nehmotném světě. Origenes všude tam, kde se mu nezdál být doslovný text písma dostatečný, hledal hlubší duchovní symbolický význam. Tak například odmítl předpovědi věčného soudu. Tvrdil, že věčný vlastně znamená dočasný. Výraz věčný soud viděl jako symbolický výraz pro dočasný soud. Odmítl také doslovný výklad stvoření světa a člověka. Tvrdil, že popis v Genesis je pouze symbolický a že Adam s Evou neexistovali. Adam symbolizuje muže a Eva ženy celého lidstva. Tím, že opustil doslovný výklad, ovšem ztratil oporu písma a přestal vidět písmo jako nejvyšší autoritu. Tak, jak písmo viděl a přijímal Ježíš. Nakonec bylo jeho učení odmítnuto církevním sněmem. Odmítnutím textu písma jako nejvyšší autority Origenes postavil, snad nevědomky, Bibli na úroveň lidských legend. Takových, jaké známe například z řeckých pověstí. O těch všichni vědí, že příběhy nejsou pravdivé. Podstatné je morální nebo jiné poselství, které předávají. Tady se ale dostáváme na tenký led. Kdo určí, které příběhy Bible jsou pouhým symbolem? Vykladač sám? Hrozí tedy, že do výkladu písma vykladač promítne své vlastní představy a předsudky. Místo toho, aby písmo upravilo jeho názor, upraví výklad písma podle svého názoru. Něco podobného, jako jsme viděli u Origena, se křesťanské teologii stalo také například po nástupu osvícenství. Osvícenství přineslo mnoho dobrých věcí do občanské společnosti a zlepšilo v některých oblastech lidský život. Do křesťanské teologie ovšem přineslo negativní vliv. Osvícenství se svým odmítnutím zotročení člověka lidským systémem přineslo do teologie odmítnutí doslovného výkladu písma jako nejvyšší autority. Rozvinula se nová moderní metoda výkladu písma, takzvaná historická a vědecká. více a více teologů přestalo k Bibli přistupovat jako k Bohem inspirovanému textu a začali ji posuzovat jako jinou starověkou literaturu. Tím teologie pomalu postavila Bibli na úroveň jiných náboženských legend. Tak odmítla doslovný výklad stvoření světa a člověka a věčného soudu, podobně jako Origenes. Zatímco ovšem Origenes opomíjel doslovný výklad, protože věřil, že je třeba k němu něco přidat, tak teologie, ovlivněna osvícenstvím, odmítá doslovný výklad, protože je třeba ji přizpůsobit současnému vědeckému poznání. Výsledek je ovšem stejný. O výkladu už nerozhoduje text sám, ale rozhoduje o něm vykladač. Ten určuje, co je skutečnost a co pouhá legenda. Zajímavé je zjistit, co si například o Adamovi a Evě myslel Ježíš. Ježíš citoval verše z popisu stvoření, které najdeme v Genesis. Co pak jste nečetli, odpověděl jim Ježíš, že stvořitel je od počátku učinil jako muže a ženu a řekl, proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo? Vypadá to, že Ježíš na rozdíl od Origena a osvícenských teologů věřil ve skutečnou existenci prvních lidí Adama a Evy, tak jak jsou popsáni v prvních kapitolách knihy Genesis. Ale o tom si povíme víc příště.

0: Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a v 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Předchozí díly najdete na webu Rádia 7 nebo na všech podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7 podcast.radio7.cz.

Písnička Ty mě nejlíp znáš dozněla kousek po 8:45 na Rádiu 7. Dnes je 26. srpna a svůj svátek slaví všichni Luďkové. Jméno Luděk nabízí dokonce dva docela rozdílné výklady. Může být spojováno se slovanskými jmény Ludomír nebo Ludoslav a nést v sobě význam míru. A podle jiného výkladu souvisí s germánským jménem Ludvík a znamená slavný bojovník. Takže Luďkové si mohou vybrat. Mohou být mírotvorci anebo bojovníci. A ideálně asi obojím ve správnou chvíli. Rozhodně nejde o jméno bez známých nositelů. Vzpomenout můžeme například herce Luďka Munzara, komika Luďka Sobotu nebo malíře a ilustrátora Luďka Marolda, autora známého panoramatu Bitvy u Lipan. No a u nás na Rádiu 7 určitě rádi vzpomeneme Luďka Brdečko, bývalého ředitele Rádia 7, který vedl tým Rádia 7 před Kateřinou Hodecovou. No tak, milí Luďkové, tahle písnička je teď jenom pro vás. Michael W. Smith bude zpívat Nade vším, si nade vším. Above all.

0: tak vyznáváme, že není nikdo jako ty. Že před jménem Ježíš se skloní každé koleno na nebi, na zemi, v podsvětí. A každý jazyk vyzná, že ty jsi Pán. A my jsme ti první, kteří teď chceme sklonit svoje kolena a vyznat, že ty jsi Pán. Že není nikdo jako ty. Amen.
1: Když nás začne bolet tělo, většinou spozorníme. Bolest nám říká, že se něco děje a že bychom tomu měli věnovat pozornost. Podobné signály ale můžeme dostávat i v jiných oblastech života, ve vztazích, v manželství nebo ve vlastní duši. A možná není nejdůležitější jen problém, co nejrychleji odstranit, ale také se ptát, co nám ukazuje a co potřebujeme do budoucna změnit. K přemýšlení nad tím, na čem v životě skutečně záleží, zve Petr Hůšť v další klice už po následující písni. A to bude The Father's House v Otcově, nebo v Otcově domě od Kerryho Asburyho. V Otcově domě složte všechna břemena. Žádný zmatek, žádná hanba nebo vina tam není vítaná, když je v domě nebo v pokoji Bůh.

Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Náš Krištof, naše třetí dítě, druhý syn, je cyklista. On se skoro takhle narodil. Někdo by mohl říct, že se narodil a místo končetin měl šlapátka. On jezdí downhill, to je sjezd horských kol, to, co nesejdete po nohou, co se týká skál, lesa, tak to on jezdí na kole. Jezdí český a slovenský pohár, mistrovství České republiky a teď začal jezdit dokonce mistrovství Evropy. A na začátku jsme to s manželkou hodně zvažovali, jestli je to na hraně, před hranou, za hranou. Ve skutečnosti si myslím, že je to za hranou, ale bylo to pro nás velmi těžké, protože on jako by se s tím kolem narodil. On když byl maličký, tak ještě neudržel rovnováhu na kole, ještě nejezdil na kole, ale běhal s malým kolem okolo domu. A manželka, když vařila v kuchyni, tak máme dveře na terasu prosklené a ona viděla, jak on se míhá okolo domu stále, protože obíhal ten dům na kole a najednou nic se nemíhalo. Ona vyšla ven, aby ho zkontrolovala a on seděl na schodku a dýchal. A dýchal a jak se sklidnil, tak znovu začal běhat. Za dva dny ještě neudržel rovnováhu na tom kole, ale postavil si skoky a běhal s tím kolem a také jako skákal s tím kolem. A on měl nožky úplně odřené od těch šlapátek, na boku lýtka měl sedřené, protože celý den s tím kolem běhal. Potom později, když už jezdil na kole, tak jsme ho viděli, jak jel v lese a vypadalo to jako UFO. On tak nějak jako kopíroval ten terén úplně plynule, no bylo vidět, že to má v sobě. Jednou si ze dřeva z palet postavil velký skok, pršelo a on skákal. A volal mému bráchovi, Jankovi, který downhill jezdil dřív jako sport a dneska mu dělá trenéra. A Krištof, když byl malinký, tak říká, Jeňo, už skáču do výšky Rýn na domě, ale nemůžu výš, já bych skákal ještě výš. A Janek mu říká, a proč nemůžeš skákat výš? On říká, no na pravé ruce mám sádru a na levé ruce mám stehy a bojím se, že by se mi roztrhly. No, některé děti zkrátka nezastavíte. Letos ho čekalo mistrovství České republiky a vypadalo to, že bude na prvním místě. Jeho velcí konkurenti se posunuli do vyšší kategorie, do elity a on byl v juniorech. A vypadalo to, že má tak dobře našlápnuto, co se týká jeho techniky, jeho fyzické výbavy, jeho výsledků, ale taky jeho kola a týmu a sponzorů, že bude na prvním místě. Jenže tři týdny předtím jel závod, evropský závod v Mariboru a tam spadl. Vykloubil si palec a měl tam mírnou zlomeninu. A lékař se rozhodl dát mu to do sádry. Úplně si nebyl jistý, jestli ano nebo ne, a nakonec to Krištof dostal do sádry. Na tři týdny. To znamená, že v pátek by sundal sádru a v pátek by jel trénink a v sobotu by jel mistrovství České republiky. Ne mistrovství, které se jde během celého roku, jednotlivé závody, ale jeden závod je přímo jako mistrovství. A tak jsme viděli, že to není možné, aby sundal sádru a jel závody. Jeho kamarádi, což jsou takový jako drsní kluci, odvážní kluci, ranaři, tak to dělají tak, že sundají sádru dříve, nechají si nasadit ortézu a jedou to s tou ortézou. To jsme měli pocit, že je na hraně. Byla to jediná možnost, Krištof to doufal, a my jsme řekli, Krištofe, my to probereme s doktory, s lékaři. Probrali jsme to s jedním lékařem, pak jsme to probrali s psychologem, s fyzioterapeutkou a všichni to nedoporučili. A Krištof stále měl ještě naději, že by mistrovství České republiky jel a vyhrál, protože na to se tak dlouho připravoval a těšil a byla velká šance, že to vyhraje. Tak jsme řekli, Krištofe, ještě to budeme konzultovat s lékařem, který tě ošetřoval, co on řekne. A ten to také nedoporučil. Tak jsme řekli, Krištofe, nepojedeš to. To byl záchvat smutku, žalu, naštvání, řevu, zoufalství, protože několik let se připravoval na mistrovství. Mohl být mistrem republiky a nejel to. A já musím říct, že pro mě to bylo těžké rozhodnutí a pro mě to byly těžké dny být v tomhle tlaku, říct mu ne, protože možná tak jako všichni
jiní kluci, by to zvládl. A nebo by se také zranil. A nebo by se také zranil vážně. A to bylo tak těžké rozhodnutí. Byl možná krůček od mistra České republiky, ale byl také blízko krůček od nějakého vážného zranění. A najednou jsem si uvědomil, že takhle je to i v životě. Že někdy můžeme dosáhnout velkých věcí, velkých výkonů. Můžeme dosáhnout na velké mety, ale taky za vážnou cenu. A to jsou hrozně těžká rozhodnutí v životě. A tak jsem přemýšlel nad tím a podle toho jsem pojmenoval dnešní díl. Vítejte v pořadu Klika na téma Na čem záleží. Matouš, 4. kapitola, 18. až 22. verš. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě. A povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. A ještě jiný text, Matouš 19.27. Na tomu řekl Petr, hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. V životě stojíme na křižovatkách, rozhodujeme se, zvažujeme věci a učedníci, když byli na křižovatce, když zvažovali výzvu pozvání od Ježíše Krista, tak opustili všechno. A no, možná někdo řekne, že teď opustili jenom bárku a sítě. No, možná opustili také rodinný biznes, zavedenou firmu, značku. A možná ty sítě a ty staré bárky, možná to bylo všechno, co měli. Co já, co my, kdybychom měli opustit kvůli cestě za Ježíšem Kristem všechno, co máme, všechno, v čem máme nějakou jistotu, dokázali bychom to? Dobře, to, co povídám, znamená to, že když zažijeme setkání s Kristem a máme za ním jít, že máme opustit naše zaměstnání a všechny naše jistoty? Myslím si, že to určitě ne. Marek 5. kapitola, 18. až 20. verš. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl s ním. Ale nedovolil mu to a řekl, jdi domů k svým a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Tehdy odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš a všichni se divili. Často, když nás Pán Bůh povolá, tak nás povolá právě do toho místa, kde nás povolal, kde jsme se s ním setkali, kde je naše přirozené místo, kde přirozeně o něm můžeme svědčit. Takže na jednu stranu vidíme učedníky, kteří opustili všechno, ale také vidíme úplně jiné příběhy, kdy Ježíš Kristus řekl, ty zůstaň tady mezi svými, protože tady můžeš být nejlepším svědectvím, tady můžeš být nejlépe použitelný. Tak proč jsem tyhle texty uvedl? V kontextu, když děláme důležité rozhodnutí. Často můžeme poznat důležité rozhodnutí podle toho, že nás to bolí, že je to těžké, že musíme zaplatit nějakou cenu. Já jsem takový v životě, že bych chtěl mít všechno. Ale kdo chce moc, často nemá nic. Aby jsme se mohli pro jednu věc rozhodnout, musíme jiné opustit. Já jsem po 21 letech v církvi a v neziskovém sektoru zažil určité duševní opotřebení. A také mám pocit, že jsem v to období dal trošku zabrat rodině. A proto jsem zjistil, že potřebuju poléčit duši i rodinu. A tak jsem teď 2 roky dělal manuální práci, pořídil jsem ovečky, nezažíval jsem tolik stresu, napětí a nedávno, když jsem cestoval, tak jsem si říkal, aha Petře, minulý rok si nevydělal příliš mnoho peněz. A přemýšlel jsem nad tím, jestli jde mi všechno. Jestli jde podat velké výkony, vydělat třeba slušné peníze a nezažívat stres. A teď nechci říct, že
správný křesťanský život nebo cesta za Kristem je nevydělávat peníze nebo nedosahovat velké mety nebo nemít velké postavení. To určitě ne. Takhle to není. Ale někdy se také potřebujeme v životě nadechnout a odpočinout si. Myslím si, že zdraví je dar. A my můžeme mít zdravé tělo, zdravou duši, zdravé manželství a zdravou rodinu. A nebo naopak, my můžeme mít také nemocné tělo, nemocnou duši, nemocné manželství a nemocnou rodinu. Jenže nemoc nemusí být nepřítelem. A nemoc může být indikátor, rádce, průvodce, učitel. Může nás vést k důležitým rozhodnutím. To neznamená vzdát to, nedělat velké věci, jet jenom na půl plynu. Ale někdy nás nemoc může provést, může být průvodcem v určitém období a může ukázat to, co v našem životě způsobilo to, že jsme nemocní, nebo to, že máme nemocné vztahy. A mimo jiné, Krištof jede tento víkend další závody v České republice a příští víkend za 14 dní jede mistrovství Evropy. Asi nebude stát na stupincích vítězů, ale tak jenom přemýšlím, co jsou ty důležité stupinky našeho života. Kde chceme bodovat? Na čem vlastně záleží? A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Před jakými rozhodnutími stojíme a jakou cenu musíme zaplatit, aby jsme ty věci dosáhli? A na čem nám vlastně v životě vůbec záleží? Filipským 1, 9 až 10. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika a budu se na vás těšit zase příští týden. Mějte se pěkně.

Skončila Klika a skončila série nazvaná Na čem záleží. Příští týden nás čeká téma Stále hledám. No a teď už kapela Nad čarou a píseň Na čem záleží.

Je 9 hodin a před námi je poslední společná hodina dnešního ranního vysílání. Je středa 26. srpna a vy posloucháte Rádio 7. Od mikrofonu vás zdraví Andrea Audová. Po 9:30 nás čeká pravidelná anglická konverzační čtvrthodinka, pořad Life Plus. Tentokrát budeme pracovat s písní, ve které zaznívá touha dát svůj život celé Bohu k dispozici. Elsa Randall nám přitom samozřejmě pomůže rozšířit také naši anglickou slovní zásobu a osvojit si několik dalších užitečných frází. No a ještě mám pozvání k poslechu po 10. hodině. Celý srpen jsme v řece života společně procházeli dějinami českých překladů Bible. Dnes nás čeká závěrečné setkání Kateřiny Hodecové s církevním historikem Jiřím Sladkým. Od Bible Kralické se posuneme k překladům, které přišly po ní, a téměř skokem se tak dostaneme až do 20. století. Do té doby nás čeká ještě spousta hudby a také nahlédnutí do kalendáře. Jsem ráda, že to dnešní ráno trávíte s Rádiem 7. Přejeme vám, ať je vám s námi dobře.

Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí malé, ale s obrovskou láskou, říká matka Teresa, indická misionářka albánského původu, která se narodila 26. srpna roku 1910. V roce 1949 založila v indické Kalkatě řád misionářek lásky, který se měl starat o nejchudší a nejpotřebnější lidi. Dnes je členek řádu kolem 3000, pracují ve více než 500 nemocnicích, útulcích pro chudé umírající a tak podobně, ve více než 100 zemí světa. Matka Teresa byla za svou činnost odměněna mnoha vyznamenáními, mimo jiné jí v roce 1979 byla udělena Nobelova cena míru. No co dalšího dnešní kalendárium skrývá, poslouchejte už za chvíli.

0: kalendárium.
1: Tak už jsme vzpomenuli matku Terezu. Teď se podíváme na další události, které jsou spjaty s datem 26. srpna. 26. srpen je významným datem v historii také díky volebnímu právu žen ve Spojených státech. Právě v tento den roku 1920 byla totiž oficiálně potvrzena ratifikace 19. dodatku americké ústavy, který zaručil ženám volební právo. Předcházely tomu desítky let protestů, petic a pochodů. Zajímavé je, že samotný dodatek byl ratifikován už 18. srpna. O 8 dní později, 26. srpna, jeho ratifikaci formálně stvrdil americký ministr zahraničí Bainbridge Colby. Na připomínku této události se dnes 26. srpen ve Spojených státech připomíná také jako Den rovnosti žen, tedy Women's Equality Day. Je ale fér dodat, že ani tím nebyla cesta k volebnímu právu pro všechny americké ženy dokončena. Řadě žen z rasových menšin v praxi dále bránili v hlasování diskriminační zákony jednotlivých států. Dnes se můžeme také vydat na moře. 26. srpna roku 1768 vyplul britský mořeplavec James Cook na svou první velkou výpravu do Tichomoří. Plavil se na lodi HMS Endeavour a cesta nakonec trvala téměř 3 roky. Cook během ní mapoval rozsáhlé oblasti Tichomoří. Jeho deníky zachycují nejen trasu a počasí, ale také krajinu, rostliny, živočichy a obyvatele míst, která expedice navštívila. V roce 1992 Václav Klaus a Vladimír Mečiar podepsali v Brně dohodu o rozdělení Československa. V roce 1862 se narodil Herbert Booth, syn manželů Boothových, zakladatelů armády spásy. Herbert od mládí pokračoval v práci svých rodičů, pomáhal se zakládáním armády spásy ve Francii, Kanadě, v Austrálii a na Novém Zélandu a na mnoha dalších jiných místech. Si podíváme trochu hlouběji do české historie. V roce 1278 umírá Přemysl Otakar II., český král. Výsledkem bitvy na Moravském poli, v níž Přemysl Otakar II. Padl, bylo definitivní potvrzení nově nastoleného habsburského panství v Rakousích a Štýrsku, které se staly takzvaným dědičnými habsburskými zeměmi. Přetrvalo to téměř 6,5 století a smetla ho až první světová válka. Jan Lucemburský, český král a lucemburský vévoda, umírá právě 26. srpna roku 1346. Jan Lucemburský padl v bitvě u Kresčaku, kde bojoval na straně Francouzů již jako zcela slepý muž. Touto bitvou byla zahájena takzvaná stoletá válka. Zajímavostí je, že v této bitvě Angličané poprvé v Evropě použili střelný prach. Jan Lucemburský prý, když viděl obrovskou převahu Anglie, zabránil svému synovi Karlu IV. Vjet do bitvy. Karel tedy po něm nastoupil na český trůn a začala doba největšího rozkvětu českého království. Poslední osobnost, kterou v kalendáři dnes zmíníme, je Mika Waltari, finský spisovatel, který umírá 26. srpna roku 1979. Pokud znáte díla tohoto finského autora, možná vás nepřekvapí, že na přání své matky studoval nejprve teologii, později však tato studia opustil a pokračoval v návštěvách přednášek z filozofie, estetiky a literatury. Známé jsou především jeho historické romány Egypťan Sinuhet, Tajemný Etrusk nebo kniha inspirována evangelijními příběhy jeho království. Tak tolik dnešní kalendárium s datem 26. srpna. Připravuje ho pro vás Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

dát k Bohu k dispozici celý svůj život. Myšlenka, která se stala základem písně, která bude znít v pořadu Life Plus. Společně s Elzou Rendl se zaposloucháme nejen do jejího poselství, ale zároveň si osvojíme několik dalších užitečných anglických slov a frází. Takže pokud dnes chcete spojit angličtinu s trochou povzbuzení, tak pořad Life Plus už za chvíli.

0: Dnešní lekci angličtiny zachytíte v našem vysílání ještě ve čtvrtek v 16 hodin. No a za týden nás čeká téma umělá inteligence a robotika. Dnešní ranní vysílání Rádio 7 se pomalu chýlí ke konci a mně zbývá ještě poslední pozvání. Po 10. hodině uzavřeme srpnovou sérii Řeky života věnovanou českým překladům Bible. V předchozích týdnech jsme společně prošli část jejich historie a zastavili se také u Bible Kralické a dnes se vydáme dál. Kateřina Hodecová se s církevním historikem Jiřím Sladkým zaměří na překlady, které následovaly po Bibli Kralické a společně se dostanou až do 20. století. Pokud vás tedy zajímá, jak se Bible, kterou dnes můžeme otevřít v celé řadě českých překladů, dostávala v průběhu staletí ke svým čtenářům, tak zůstaňte s námi. Řeka života začíná po 10. hodině. Ode mě je to pro dnešní ráno všechno. Děkuji, že jste středu 26. srpna začali ve společnosti Rádia 7. Od mikrofonu se loučí Andrea Gaudová a přeji vám pěkný, dobrý a pokojný den. A buďte s Bohem.
1: Mrkva, carrot, carrot, carrot. Hrášok, peas, peas, peas. Zemjak, potato, potato, potato. Cibulka, onion, onion, onion.

0: tomato.
1: Yes.
0: And cocoa.
1: No.
0: Onion.
1: Yes.
0: And banana.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Po čtvrté a pro tuto chvíli naposledy vás vítám u malého seriálu cíleně věnovanému českým překladům Bible. U mikrofonu vítám svého pravidelného hosta a tím je farář církve Československé Husitské a pro tuto chvíli hlavně historik, církevní historik Jiří Sladký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Budeme tady pokračovat a navazovat na to, co všechno už tady v minulých třech dílech tohoto seriálu o České Bibli zaznělo. A my jsme se v tom minulém díle dostali k jakémusi vrcholu těch českých překladů, totiž k Bibli Kralické. A myslím, že by stálo za to se k ní ještě v dnešním úvodu malinko vrátit. Můžeme nějak zhodnotit s odstupem těch staletí už její význam a možná připomenout ještě lidi, kteří se zasloužili o to, že vůbec dnes ještě Bibli Kralickou máme.
1: Tak, je potřeba říci hned na úvod, že Bible Kralická je asi jedním možná i největším překladatelským dílem, tedy do češtiny českým překladatelským biblickým dílem. To snad i proto, že když se podíváme na ten pozdější vývoj nebo pozdější přetisky Bible Kralické, tak v podstatě dá se říct, že v nekatolickém prostředí Bible Kralická byla živou knihou ještě v minulém století. A používala se ještě paralelně s ekumenickou Biblií ještě v 80. letech. Takže ta životnost toho textu a vůbec i čtivost, novost a úžasnost prostě toho kralického textu je vidět i v tom dlouhém trvání používání právě Bible Kralické. Bible Kralická je dílem, tedy Starý zákon je dílem mnoha mužů. Nový zákon je dílem jednoho muže, Jana Blahoslava, ten byl tedy nejprve tento nový zákon, ale Starý zákon už je takovým dílem takové určité překladatelské komise.

0: Je krásné, že nikdo z nich není pod tou Biblií podepsán, nikde se nemluví o konkrétních lidech, nikdo si tam z jednoty bratrské nezhodnocoval nějaké svoje zásluhy, ale vždy se mluví jen o starších jednoty bratrské, kteří tedy se na té Biblii podíleli. Já bych snad jenom tak výčtově připomenul některá ta jména, tak myslím, že minule zmínili jméno bratra Ondřeje Štefana, což byl vlastně biskup v Ivančicích, který byl takový první, který pracoval na těch přípravách na překlad Bible Kralické. Ovšem on se nikdy nedočkal ani těch prvních tištěných stránek, neboť zemřel tedy dřív, než vůbec Bible Kralická byla vytištěna. Nástupcem se stal bratr Eneáš. To byl opět tedy biskup a písař, kronikář, archivář se sídlem v Ivančicích. On pokračoval tedy na překladu Starého zákona, pokračoval tedy v těch přípravách. On také přemístil tu bratrskou tiskárnu do Kralic a také se dočkal tedy celého vydání Bible. Ještě jedno velice důležité jméno, které jsme tuším minule stihli, je jméno bratra Izajáše Cibulky, což byl tedy Eneášův spolupracovník a on byl také povolán, myslím 1577, do úzké rady, aby tedy spolupracoval s bratrem Eneášem na překladu Starého zákona. Za bratra Cibulky vyšly první tři díly Bible Kralické. A když teda roku 1582 bratr Cibulka zemřel, tak se ta práce zastavila na 5 let. Tedy tady je vidět, že na něm to opravdu stálo. Z těch dalších jmén bych zmínil ještě Mikuláše Alberta z Kamenka, to byl velký znalec hebrejštiny, on byl tedy učitelem hebrejštiny na bratrské škole v Ivančicích a potom přesídlil do Kralic a podílel se také na tom překladu Starého zákona. Hebrejštinu ovládal ještě Lukáš Helic, to byl vlastně muž židovského původu, pomáhal při překladu Starého zákona. Důležité jméno je jméno Esroma Rüdingera, což byl ředitel bratrské školy v Ivančicích. On tedy původně nebyl a není vlastně Čech, je to Němec, pochází z Wittenberku, kde učil filozofii na Wittenberské univerzitě. Přijal tu nabídku bratra Štefana a stal se ředitelem bratrské školy v Ivančicích. Byl to vynikající znalec řečtiny a hebrejštiny a lze tedy se důvodně domnívat, že jeho odborná rada také pomáhala tedy těm překladatelům Bible Kralické, i když on sám nikdy nebyl v té překladatelské radě. Možná snad proto, že vlastně nebyl ani členem jednoty bratrské, ale stejně nakonec tedy bratři jistě použili toho jeho rozsáhlého vzdělání. Z těch dalších jmén ještě Jan Hlaváč, ten spravoval bratrský sbor v Třebíči, také se podílel na překladech. Důležité jméno je jméno žalmist nebo básníka žalmu Jiřího Strejce. Máme také od něj, nebo spíš teda evangelická církev, celou řadu parafrází na žalmy, které se pak zpívají jako písně z kancionálu při bohoslužbách. Je to ten nejznámější vlastně básník žalmů a on tedy přebásnil žalmy, podílel se tedy na překladech těch žalmů. Důležité jméno ještě Jan Efraim, který byl biskupem jednoty bratrské, rovněž patří do toho okruhu překladatelů. Mezi překladateli byl i jeden Slovák, to byl Jan Jesenius. A potom možná by stálo za to zmínit ještě ty mladší spolupracovníky, protože ono to trvalo, to vydávání, přece zhruba jednu generaci. Takže mezi ty mladší spolupracovníky patří Adam Kocourek, to byl řečtinář a správce sboru ve Slavkově. On měl na starosti tu druhou recenzi Kralické Bible z roku 1596. Potom Samuel Sušický, duchovní ve Slavkově. No a na závěru teda se na té šestidílce podílel ještě Jan Němčanský. Ten měl tedy největší starost o tu úpravu Blahoslavova nového zákona. Ten se na starém zákoně nepodílel, ale jen na tom novém. Zmíníme ještě jméno Zachariáše Aristona, seniora jednoty bratrské. To byl vynikající latinář, řečník, řečtinář a úplně poslední jméno, který to je duchovník, farář, kazatel, Zachariáš Solín, kazatel v Kralicích, který ale se na žádných překladech nepodílel, ale podílel se na té krásné grafické úpravě Bible Kralické. Takže to by byla ta nejdůležitější jména překladatelské rady Bible Kralické. Kdybychom měli jenom krátce nějakým způsobem zhodnotit význam Bible Kralické a možná, že i si neodpustím takový lehce kritický pohled, tak je potřeba říci, že tedy dílo Bible Kralické je skutečně na úrovni největších biblických děl té doby. Je to velice rozsáhlé dílo, 4500 stran. Možná, že není rozsáhlé tolik tím překladem samotným, ale je právě rozsáhlé těmi výkladovými poznámkami, které tedy potom dělali vrásky na čele po Bílé hoře jezuitům. Takže
1: do té doby žádné poznámky nebyly u překladů Bible.
0: Takhle ne, v jednom svazku ne. Vždycky byly poznámky, ale rozhodně ne poznámky exegetické, poznámky literární, oni už to měli v té Bibli Kralické opravdu takto moderně pojato, stejně tak jako my třeba jako Čechové známe z Bible Kralické sumáře, ale ty sumáře se třeba objevily běžně až o pár let později, až v tom 17. století, ale my už je známe, nebo je tam máme paralelně, oni opravdu, ti překladatelé Bible Kralické, skutečně drželi krok s tím nejmodernějším trendem v překládání Bible, samozřejmě z prostředí protestantského, protože v katolickém prostředí stále vládla vulgáta, nějak se neměli k tomu, aby překládali z těch původních jazyků. Ano, řekl jsem, že budu kritický, takže Bible Kralická má i určité nedostatky. Takovým nedostatkem jsou místa, která třeba bratři nepřeložili správně. Někdy užívají silnější výrazy, někdy užívají zase slabší výraz, přitom by tam správně patřilo to přeložit takovým jako až skoro, řekl bych, s prostým slovem někdy, ale ono to tak bylo i v dřívějších dobách masorétáři v 8. století upravovali text Bible, aby tam nebyly tak ostré výrazy, které se tam prostě někdy vyskytují. Takže oni tak jako mírnili nebo zesilovali některé ty výrazy. Ale nakonec je potřeba říci toto. Bible Kralická je skutečně překladem, který straní Božím věcem. To je překlad, který straní Pánu Ježíši. To je překlad, který opravdu bojuje proti hříchu. To je překlad, kde se nebojím říci, že je to překlad vyznavačský. Překlad, který prostě nadržuje těm Božím věcem. To znamená, ono to souvisí s tím mírněním a zesilováním výrazů, prostě ty správné výrazy tak, jak mají znít, abychom to z Božího slova měli jasné, tak ty tam ponechali v té jasnosti. Je to třeba i výraz samcoložník, který se vyskytuje tedy v Novém zákoně a v ekumenickém překladu, nechci být teda úplně kritický, ale ekumenický překlad není tak vyznavačský, tam to bylo zmírněno za ten neurčitý výraz nemravní.
1: Kdybychom to tedy měli nějak zesumarizovat, můžeme říct, kolik let trvala práce na Bibli Kralické do toho druhého revidovaného vydání a kolik lidí zase rámcově se na ní podílelo?
0: No tak ta práce začala tedy zhruba v tom roce 1577, když tedy zemřel bratr Štefan. Jak dlouho trvaly ty přípravné práce, to je nespočítatelné. Poslední vydání Kralické Bible bylo roku 1613, druhé vydání 1596, takže ten časový úsek si nějakým způsobem umíme spočítat zhruba těch 25 let, si počítám teďka správně, to vychází. Škoda, že ten vývoj byl potom přerván tedy Bílou horou, protože bratři měli tu povahu, že každé další vydání bylo stejně přepracované a nebyli nikdy spokojeni a sotva vydali jedno vydání, už ho přepracovávali a chystali zase nějak vydat nově opravené. Spočítám-li si ten počet těch osob, tak zde jsme vyjmenovali tuším asi 13 těch nejdůležitějších spolupracovníků. To jsou opravdu takové ty klíčové postavy. To neznamená, že ten výčet těch spolupracovníků je uzavřen, ale jak jsem říkal na začátku, tyto osobnosti jsou dohledatelné a ty ostatní ne. Bratři skutečně by si možná ani nepřáli, abychom o nich takhle hovořili konkrétně o jednotlivcích. Nepřáli by si, abychom hovořili o zásluhách těch jednotlivců, protože to celé, co oni dělali, je prostě jednotným dílem Ducha Svatého, na kterém se sice podílelo možná několik desítek lidí, nevím, ale je to prostě jedno dílo v jednom Duchu Svatém.
1: Už jste říkal, že ten vývoj přetrhla Bílá hora a to je opravdu velká česká dějinná tragédie. Co tedy bylo po Bílé hoře ve smyslu historie České Bible?
0: Co se týče tedy doby po Bělohorské, to je skutečně veliká tragédie pro překlady České Bible, protože celý ten nádherný vývoj českých překladů, opravdu to, že jsme byli, a já to řeknu tak lidově, že jsme byli na špici, že jsme drželi ten krok s tou světovou reformací, s těmi nejmodernějšími doslova překlady, anebo nejpůvodnějšími, tak tenhle ten vývoj byl úplně přerván. Bible Kralická byla na indexu zakázaných knih, což znamenalo jedno, že se buď pálili, tady s tím pálením já si nejsem úplně jisté, jak to bylo. Myslím si, že oficiálně se Bible nepálila, že to dělali jenom někteří horliví jezuité, ale rozhodně tohle nemohlo být s nějakým oficiálním požehnáním, nevím, protože spíš se ty Bible schovávaly, jezuité je dávali do svých knihoven, ale vždycky na místo, kde bylo takzvané libri prohibity, zakázané knihy, že měli taky úctu ke knihám. A proto třeba svědčí i takový důkaz, že některé ty překlady, třeba zrovna ta Bible svatováclavská, což je tedy jezuitský překlad, potom tedy ze 17. století, o tom ještě bude řeč, tak oni ale používají Bibli Kralickou. A je to poznat, že celkem jako se jim to líbí, jak je to v té Kralické Bibli přeložené, takže nenechávají na sebe působit jenom vulgátu a vyloženě to pálení těch knih bych skutečně viděl jako, možná i jako symbolický akt. Protože ano, to je pravda, pálili se prý údajně jen desky těch knih, které většinou byly dřevěné, ale ten obsah, ten papír, ten se nepálil, ten se tedy zachovával. I takto je možné si to upálení knih tedy vysvětlovat. No nicméně, perzekuce po Bílé hoře a zabavování tedy českých biblí, možná to pálení s tím otazníkem. Většina české bratrské, evangelické, utrakvistické inteligence a šlechty odešla do zahraničí. Do emigrace říká se, že až 100 000 lidí. To je hodně na takové území, protože musíme si také říct, že do té emigrace mohli odejít jenom ti, kteří byli ze svobodného, to znamená ze svobodného původu, jenom šlechta, měšťan prostě, ale nikdy ne poddaný člověk, takže jestli tady bylo před 30-letou válkou tedy asi 2,5–3 miliony lidí, tak ta inteligence skutečně byla těch 100 000 a ty ostatní prostě byli ti nevolníci. To bylo to nejhorší. Tady si myslím, že se stalo to nejhorší. Protože sice ta naše inteligence musela odejít do zahraničí, ale oni v tom zahraničí dál pracovali. To je vidět na Komenském, to je vidět na těch dalších vydáváních třeba Bible kralické v zahraničí, že skutečně ty naše sbory těch emigrantů pracovaly, fungovaly, i když asi slábly, protože je neměl kdo jakoby naplnit, jo. Byly to přeci jen emigrantské sbory, tak je vidět, že prostě v té práci neustávali. Tady to nejhorší, co se stalo po té Bílé hoře, je to, že prostě většina těch obyčejných lidí, kteří věřili upřímně v kalichu, v Bibli, že jo, od celých těch 200 let, od husitské doby, měli tu lásku k té pravdě, tak najednou jim někdo začal vnucovat něco úplně jiného, něco, co tady už 200 let vlastně ani nebylo. Ono už to tady nebylo ani tak vžitý, to katolictví, na rovinu. Od roku 1420 do roku 1620 90% obyvatel byli nekatolíci. Bratříci, husiti, utrakvisti nebo evangelici, prostě česká konfese. Ale těch 10% bylo katoliků, to bylo pár měst, Jihlava, Plzeň. Takže to skutečně ten najednou se začalo dělat všechno jinak. Najednou tady vidíme, že Bible kralická dospěla k tomu překladu přes tedy ty původní jazyky, přes tu řečtinu, hebrejštinu, přes ten moderní humanistický způsob práce a najednou katolíci návrat k vulgátě, takže do středověku a zase latina, potom tedy udělali tu svatováclavskou Bibli. Ano, já chápu jednu věc, že po této tý stránce, po stránce náboženského vývoje v Čechách, církevních dějin, toto byl opravdu krok zpátky a ta Bílá hora a ta protireformace, která po ní následovala, tam někde v těch letech, v těch 150 letech začíná ten český ateismus a tam někde začíná ta česká nedůvěra nikoliv k pravdě, nikoliv k Bibli nebo ke kalichu, ale k oficiální církvi.

0: Posloucháte závěrečnou část čtyřdílného seriálu věnovaného historii České Bible. My jsme se teď dostali do období po Bílé hoře. Bylo tady řečeno, že snad 100 000 lidí, míněno šlechty a inteligence, odešlo do zahraničí. Jaký vliv to mělo právě na českou Bibli? My jsme tady už naznačili, že tedy vrcholem překladatelským byla Bible Kralická a tím tedy tohle překladatelské úsilí a vydávání české Bible skončilo?
1: To překladatelské dílo vyloženě teda ve smyslu překládání skončilo Biblí Kralickou. To, co se potom vydávalo dál, například v Halle na začátku tedy 18. století, tak to už byla Bible Kralická, řekněme, vydávána vždycky v nějakém přehlédnutém, nově uspořádaném vydání. Většinou ten editor přihlížel třeba právě k těm biblím zahraničním, to znamená k Bibli třeba luterské, tam ten vliv u té třetí halské Bible, té luterské Bible je docela značný, takže se v mnohdy se právě třeba v tom zahraničí ten text Bible Kralické, ten původní, jakoby vytrácel pod vlivem právě to zahraničí. Takže ono to ani není tak o tom, co ti emigranti přinesli tedy té světové reformaci nebo těm místům, kam tedy utekli, do Německa, do Holandska, prostě tam, kde ta světová reformace byla. Ono je to spíš o tom, co my jsme, nebo ti naši emigranti, poněvadž tam byli v menšině, co prostě oni zase načerpali třeba z té světové reformace a jaký potom to mělo přínos třeba nejenom pro ty emigranty, ale i pro vydávání Bible. Takže takovýmhle nějakým způsobem je potřeba se na to podívat.
0: Které směry tedy ovlivnily další vydávání Bible?
1: Nejenom vydávání Bible, ale i vztah k Bibli. To je potřeba říci. Jestliže tedy u nás se ten vývoj opravdu zastavil a zastavil se na strašně dlouhou dobu, protože po vydání tolerančního patentu roku 1781 jako rozhodně nějaký davy nekatolíků se neobjevily. Objevily se pouze hloučky, ti lidé už byli docela slušně zmasírováni za těch 150 let. Takže jestliže u nás byl takhle přetržený ten vývoj z hlediska vydávání nových a nových českých biblí, tak ba naopak v té světové reformaci na západě, tedy Německo, Holandsko, Švýcarsko, Anglie, tak ten vývoj šel trošku takovým, řekněme, jiným směrem, ale směrem nebo směry, které zase zpětně mají vliv na naše věřící nebo naše tedy editory českých biblí. Takové směry byly dva, nejdůležitější můžeme rozlišit. Je to tedy na jedné straně ortodoxie a na druhé straně reakce na tuto ortodoxii a to je pietismus. To jsou směry, které především ta ortodoxie vyplňuje zhruba celé to 17. století. Vyskytuje se jak v luterství, tak v kalvinství, je tedy ortodoxie dvojí. A ono v podstatě o co šlo? Po smrti Lutera, nebo pár desítek po Luterovi, po Kalvínovi, šlo o to, aby reformátoři nebo ti nástupci těch reformátorů, aby nějakým způsobem zafixovali ty výdobytky té své víry, tedy ty teologické věci, které tedy oni přinesli nové, aby je nějakým způsobem uchovali a aby nezanikly. A teď, jak to udělat? No jediný způsob, jak uchovat prostě nějakou myšlenku je, že z ní udělám dogma, že ji vyhlásím, napíšu na papír, uložím a bude z toho zákon závazně platný pro všechny. No a tak oni dospěli, ti luteráni, k takzvané formuli svornosti, to je myslím rok 1577 a potom ke knize svornosti, to je rok 1580. No a to byla taková kniha, ta obsahovala stará vyznání víry, aušpurskou konfesi, Luterův katechismus, velký i malý. A to byla kniha, která znamenala zkoušku pravověrnosti každého luterána. Dobře, ortodoxie chtěla nějakým způsobem uchovat tu svoji nauku v té své čistotě pro další generace. Ano, nakonec se ukázalo, že ta jejich nauka je skutečně pevná, na rozdíl od pietistů, kde to někdy hodně teologicky kolísalo. Problém je v tom, že oni pracovali tedy velice poctivě, pracovali ale příliš rozumově. A vnášeli, když měli výborné teologické školení, tak ale vnášeli do té Bible příliš mnoho rozumového vysvětlování. Takže oni ochraňovali ten odkaz reformace, ale z té reformace udělali na jednu stranu skamenělinu, že tedy dogmaticky to tak jako všechno nařídili, ty články víry, normu víry měli, abych tak řekl. No na druhou stranu tady přece cítíme, že tady někde se rodí ten racionalismus. Tady někde jsou úplně ty plenky, bych řekl, takového toho liberálnějšího nebo historicko-kritického třeba přístupu k Bibli. Je to zvláštní, že zrovna ti ortodoxové mají tedy takový rozumový jakoby způsob teologické práce, ale přitom jsou to oni, kteří přišli na verbální inspiraci. Paradoxně, protože dneska toto stojí v opozici. Verbální inspirace písma stojí přece proti historicko-kritickému výkladu. Ale tady v počátcích u těch ortodoxů na konci toho 16. století a celé to 17. století je to jakoby dohromady. Oni dospěli k té verbální inspiraci, tedy že Bible, každé slovíčko, každá litera, každé písmenko je inspirováno, vdechnuto Duchem svatým, tedy k tomuto dospěli právě kvůli té snaze fixovat to učení. A tak, aby se Bible zbytečně moc nevymýšlela, ta filozofie okolo, taková ta omáčka, člověk tam do toho něco vnáší, tak oni opravdu tedy řekli, že každé slovo je vdechnuto Bohem a úplně nám tady vyrůstá teda nové pojetí Bible. Já bych tak řekl, že prostě Bible těm ortodoxům se stala takovým papírovým papežem, nebo takovým papírovým inkvizitorem prostě, který nad nimi stojí. Jim totiž nedošlo to, že prostě v Bibli je vždycky potřeba, i když jsem zastánce také inspirace, ale osobní inspirace, ne verbální, tak ale vždycky musíme rozlišovat formu a obsah. Pán Bůh dává obsah, ale formu ponechává na člověku. Kdyby to tak nebylo, tak by nebyla napsaná na papíru. Kdyby to tak nebylo, tak bychom ji nemohli tisknout našimi lidskými prostředky. Tedy tito ortodoxové přinesli tuto verbální inspiraci. Ale co je důležité od nich a co je pozitivním přínosem právě i pro ty naše překladatele, nebo potom pro ty naše editory, že oni, jak byli teda tak poctiví a jak teda byli tak racionalističtí, ale zároveň tedy měli tu verbální inspiraci, takže oni byli k tomu písmu měli vlastně takový vztah, jako velice bych řekl poctivý, to se snad ani jinak říci nedá, tak oni jsou právě autoři všech těch polyglot. To znamená těch edičních vydání Bible v několika jazycích, kdy polyglota znamená, že je vydáno třeba 5 textů vedle sebe, řecký, hebrejský, syrský, koptský, český, latinský, třeba německý. To je polyglota. A že to měl ten badatel před sebou a mohl to rovnou z jedné knihy všechno srovnávat. A to je obrovský přínos třeba i pro Bibli Kralickou, protože to byla právě ta antverpská polyglota z roku 1572. Ano, už dílo takových těch, oni ještě vyloženě nebyli ortodoxové, ale už tam byly ty kořeny, ty ortodoxie, takže dílo těch raných ortodoxů. A ta antverpská polyglota, tu právě měli jako tu nejmodernější novinku v oblasti biblické textové kritiky, tak tu měli k dispozici naši kraličtí. Takže tímto způsobem, možná nepřímo, ti ortodoxové přispěli k tomu krásnému překladu Bible Kralické.
0: Pak jste zmínil pietisty, to je jakoby protipol toho kyvadla.
1: Ano, pietismus se objevuje později. Pietismus se objevuje, dejme tomu, až tak o 50 let po ortodoxii a je to právě reakce na tu ortodoxii. To znamená, jestliže ti ortodoxové byli skutečně takoví chladní, racionalističtí, dogmatičtí, ale ta víra těch ortodoxů se skutečně dá charakterizovat jen tak, jako takové rozumové přitakání těm formulím víry, tak u těch pietistů jde o něco jiného. Tam je obrovská touha po hlubším duchovním životě. To je vedlo prostě k tomu duchovnímu proudu pietismu. Tedy nejprve v Holandsku, potom v Německu. Samozřejmě, že já se nebojím říct, že tak trošku takovým otcem pietismu, i když úplně nepřímo, je Calvin. Ten jeho důraz na osobní obrácení a potom také ten základní důraz Calvinovy zbožnosti na tedy na čin, na praktikování víry, tak tady někde jsou opravdu kořeny těch požadavků, těch pietistů. Samozřejmě, že my jsme asi do styku nejvíc přišli s Německem, takže na nás asi největší vliv měl ten pietismus německý. Známe to dílo Pia Desideria, Jakoba Spenera, to tady nemusím snad ani takhle jako povídat. Důležité jsou ty požadavky, které snad jasně tedy hovoří o tom, co pietismus znamenal, tedy horlivě se obírat písmem svatým a dát laikům větší podíl na správě církve. Křesťanství nespočívá v tom, kolik toho vím, ale na kolik věřím třeba. Nebo mu šlo o reformu bohosloví, reformu kázání, aby kázání bylo spíš jako vzdělavatelné a výchovné, ale aby to nebyla teologická přednáška. V tomto smyslu tedy ten pietismus se vymezuje vůči těm ortodoxům. Já bych snad tady zmínil ještě teda jedno jméno, protože pietismus nemá, to není jeden směr, to je takový název pro, řekněme, probuzenecké duchovní hnutí v křesťanských církvích. Takže on není jenom ten pietismus německý, ale je tady i ten pietismus třeba Frankeho, což byla univerzita v Halle, a to má třeba pro nás, jako pro vydávání Bible, aby jsme se drželi tématu, to má pro nás mnohem větší význam. Byl ale pietismus velice radikální, třeba ve Wetterau, tam jako prostě se úplně oddělili, to bylo vyloženě letniční teda hnutí, ti se úplně oddělili od té oficiální církve. Ale byl pietismus třeba v Anglii zase ve formě puritánství, kde jim ta církev anglikánská připadala teda příliš zesvědčela a byla taková příliš světácká, nechtěli se jí přizpůsobit, chtěli žít velice přísně podle božího zákona a tak se tak nějak oddělovali od té anglikánské církve. Oni jim říkali disenteři, rozkolníci, a nebo teda puritáni, ale to už je velice starý název, už já nevím, z roku 1564, když byli pronásledováni královnou Alžbětou, tak se jim říkalo puritáni od slova puris, co znamená čistý, nebo puritas, čistota. Známa je ta loď Mayflower, jo, to byla, myslím, první loď, která doplula s těmi puritány do Ameriky, kde potom zakládali kolonie, ale tady je zajímavé, teda mě ti puritáni nejsou až tak úplně sympatičtí, protože oni teda opravdu nežili pod milostí, ale žili tvrdě pod zákonem a všechno se teda podřizovalo Bibli a to takovým, myslím, ale ne duchu, ale liteře se vše podřizovalo a oni teda místo neděle světili sobotu jako sabat a vraždu trestali smrtí a tak podobně přesně, jak je to ve starém zákoně. Takže ono to podle Bible bylo, ale rozhodně to není až tak příliš jako křesťanský přístup. Možná ještě poslední směr, který jenom jednou větou zmíním, a to je směr tedy český. Prostě ten typ, svérázný typ pietismu představuje jednota bratrská v Ochranově v Hernhutu, která teda vznikla tím, že ti potomci jednoty bratrské v Čechách a na Moravě odešli, emigrovali, vystěhovali se v roce 1722 na hrabství hraběte Zinzendorfa. No a pak ten žil, ale pozor, to je důležité, ono je zase byl připraven na to duchovně nějakým způsobem, ten Zinzendorf. To, kdyby to byl jen tak jako normální hrabě, on byl pod určitým vlivem, on byl pod vlivem právě toho Spenerova zase pietismu. Proto ta zbožnost těch bratří, těch emigrantů, toho Zinzendorfa byla úplně stejná, ty důrazy byly stejné prostě. Takže takovým způsobem on je tam vzal pod svá křídla a také tedy i tento náš český proud patří tedy do toho pietistického směru.
0: Jaký důraz tedy pietisté konkrétně v Bibli dávali nebo který preferovali?
1: No, oni přicházejí, tak jako ti ortodoxové, tedy přicházejí s verbální inspirací a s dogmatismem a i s racionalismem, ale paradoxně, tak ti pietisté přicházejí s jiným vztahem k Bibli. Oni přináší to, čemu my dneska říkáme, osobní vztah k Bibli. Je potřeba teda říci na úvod, že měli vřelý, osobně prožívaný, takový bohatý osobní vztah k Písmu svatému. U těch ortodoxů ta Bible taky byla v popředí, ale byla uzavřena v dogmatu a spíš možná ji radši zavírali potom, než aby ji otvírali a četli. Protože pořád by jim něco zakazovala a poroučela. Těm ortodoxům. Těm pietistům ne. Ti pietisté toužili prostě po úplně bezprostřednímu vztahu k Bibli. Každý se podle nich musí osobně vyrovnat s tím, co mu Pán ve svém slově říká. Takže oni začali číst Bibli tak, jak ji čteme, pokud tedy jsme věřící dneska a opravdu jsme tedy ti vyznávající křesťani, tak takhle přece taky čteme Bibli, jako ti pietisté. Čteme ji tak, že ji otevřeme a ptáme se, co mi Pán Bůh chce svým slovem říct, co konkrétně tohleto slovo znamená pro mě osobně, co mi tím Pán říká.

0: Posloucháte závěrečnou část seriálu, ve kterém se věnujeme českým překladům Bible. A my jsme se teď přesunuli do doby pobělohorské, doby, kdy tedy většina české šlechty a inteligence odešla do zahraničí. A mluvíme o tom, jaké další vlivy se promítaly do těch českých překladů, úprav a revizí Bible. Mluvili jsme o ortodoxii, mluvili jsme také o pietismu, a tak se chci zeptat, jaký to mělo konkrétní odraz v těch vydáních české Bible, tedy předpokládám, že v zahraničí.
1: Tak je pravda, že teda po Bílé hoře je česká Bible kralická Bible, žádná jiná, tedy kralická Bible vydávána už jenom v zahraničí. Ono takovým prvním počinem, to je potřeba snad na úvod zmínit, je taková malinkatá biblička, je to Komenského manuálník a ta tedy oni připravil už před Bílou horou v roce 1618 až 19. A je to taková malinká zkrácená Bible, kde teda jsou ty nejpodstatnější texty, ale Komenský záměrně vynechává taková ta dějepisná místa, která nemají tak věroučný výklad, ale oni teda nechal vytisknout v Holandsku, v Amsterdamu v roce 1658, až tedy po dlouhé době, jak on sám píše, kdy viděl, že je potřeba té malé bibličky pro ty slábnoucí tedy údy bývalé jednoty bratrské. To je tedy opravdu jediný takový, nebo takový první, řekněme, tisk kralické Bible nebo její části zahraničí. Za celé tedy 17. století žádný jiný tisk nebyl možný. Teprve až právě vlivem pietismu na začátku 18. století jsou vydávány české Bible. Je to v Halle, to je ten pietismus Frankeho, my jsme sice o tom moc nemluvili, ale tak aspoň ať jsme v těch souvislostech. A právě v Halle v roce 1709 vyšel kralický nový zákon určený těm exulantům, tedy těm zborům v emigraci, ale také určený k nenápadné tajné distribuci těm věrným, kteří ještě tedy zůstali, nebo kteří museli zůstat na území Čech. To by byl ten nový zákon. Předlohou mu byl teda šestý díl Bible kralické z roku 1593. Vyšel bez poznámek a je potřeba ale říci, že do toho roku 1781 do vydání tolerančního patentu vyšel nový zákon asi ještě sedmkrát v tom Halle tedy a celá Bible byla vytištěna v roce 1745, to bylo vytištěno v Břehu, ale také je to halská Bible. Ta není moc šťastná, tady tahle ta Bible, ta má takové nedostatky, taková nezdařená edice. Takže došlo ještě k třetímu vydání, a to je velice důležité vydání, takzvaná třetí halská Bible, která byla vydána v roce 1766 a na ní se podílel tedy Jan Theophil Elsner. To je takzvaná Elsnerova Bible. Kdo to byl, jenom jednou větu, byl to farář, evangelický farář toho emigračního nebo exulantského sboru v Berlíně. A tady tato halská Bible právě, tady je zase vidět ten vliv prostě těch směrů a tady teda vliv Lutera, a protože ta Bible se vzdálila docela značně od toho kralického textu a právě na některých těch částech, na některých těch perikopách biblických je vidět značný vliv Luterovy Bible. No, možná, že její čeština je méně dobrá, ale prostě je to Bible, podle které potom na docela dlouhou dobu, ta Elsnerova třetí halská, je tedy ta, podle které na dlouhou dobu byly tištěny další a další tisky českých biblí. V Berlíně jen pro zajímavost ještě asi třikrát, 1807, 1813, 1824... Pak ještě byla vytištěna v Uhrách, ale také už byla vytištěna Bible, která, česká Bible, která se rozchází tady s touhletou Elsnerovou, a to je takzvaná Bible, řekněme, Růžičková, všem Josef Růžička je ten, kdo ji vydal v roce 1863. Je to Bible jubilejní, už tam cítíme to datum, 863, tedy je to jubilejní Bible, která byla vydána k tisíciletému výročí příchodu teda slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Ta už byla vydána tedy ne v emigraci, jo, ta už byla vydána v Praze, je to rok už tedy 1863. Ale proč o ní mluvím? Jednak je to reakce tedy na tu Elsnerovu úpravu Bible, a jednak je strašně důležité, že prostě tato Bible se zase vrací k tomu vydání kralickému, k tomu původnímu. Ale je to taková jakoby kombinace zvláštní, jo, protože on ten Růžička, to byl tedy evangelický farář v Praze, on na jednu stranu vzal to poslední vydání z roku 1613, což by bylo dobré, ale on použil jenom některé biblické knihy z toho vydání. A jiné biblické knihy použil z toho úplně prvního vydání. Takže to, co on považoval za přednost, no to samozřejmě biblisté považují za těžký nedostatek, měl použít celé vydání z roku 1613, které Jednota bratrská považovala v té chvíli za asi nejlepší. A on to takhle prostě nakombinoval. Důležité však je, že od toho roku 1887, už zde tedy máme biblickou společnost, prvně britská, biblická a zahraniční společnost, tak jak se to tenkrát byly ty dlouhé názvy. A tato společnost od roku 1887 vydává Bibli kralickou podle posledního vydání z roku 1613, samozřejmě v úpravě, a to jméno všichni známe, v úpravě evangelického faráře Jana Karafiáta. A tahle ta Bible z toho tedy roku 1887, to je vzor pro přetisky všech kralických biblí až do současnosti.
0: Když mluvíme o vydávání českých biblí, tak se pořád pohybujeme v tom nekatolickém prostředí. Chci se zeptat na vydávání Bible i v tom katolickém. Vyšlo něco po Bílé hoře, nebo teď, jak se bavíme o době po tolerančním patentu?
1: No, katolíci tak nějak pochopili za celý ten vývoj, pochopili, že tady u nás je prostě potřeba dát lidem českou Bibli do ruky. To je jeden důraz, který si především jezuité uvědomovali. Ten druhý důraz, který si uvědomovali, je ten, že Bible kralická je, nebo její nauka je pro římskokatolickou teologii velice nebezpečná, a že právě to, co je na té kralické Bibli nejnebezpečnější pro římský katolicismus, ani tak není ten samotný překlad, který, jak víme, oni sami používali, ale jsou ty výkladové poznámky, které jsou dost kalvinistické, a to se jim právě těm jezuitům nelíbilo. A tak měli dost času, tak nějak se do toho díla nehrnuli, takže teprve až 50 let po Bílé hoře se rozhodl arcibiskup pražský Matouš Ferdinand z Bílenberka pověřit tři teda jezuity, mezi nimi nejznámější byl Štejer, což je i autor písní v katolickém kancionálu, tak a další dva, Konstanc a Berner, aby tedy přeložili vulgátu do češtiny a aby dali tedy Čechům do ruky překlad Bible s oficiálním církevním schválením. Tak vzali vulgátu, ovšem nikoliv vulgátu, kterou měl v ruce mistr Jan Hus, ale vulgátu podle poslední katolické revize, to znamená vulgátu Sixtinsko-Klementinskou z konce 16. století, což byl v římské církvi takzvaný textus receptus, říkám to trošku s ironickým úsměvem, protože text přijatý u katolíků znamená vždycky tak trochu text vynucený. Zajímavé tedy je, že oni teda přeložili skutečně, ale tak nějak se to všechno táhlo velice dlouho. Takže první vyšel Nový zákon, ku podivu, jako první svazek. Ten tak nějak do, a pak teprve do toho roku až 1715 vyšly další dva díly. Prvně proroci a až potom knihy Mojžíšovi a zbytek Bible, tedy knihy královské, soudců a tak dále. Tedy oni úplně přehodili v té svatováclavské Bibli, úplně ti katolíci přehodili pořadí prostě biblických knih. Důležité je to, že na jedné straně sice svatováclavská Bible je největším literárním tedy počinem jezuitů, tak ale na druhou stranu zase ta negativní stránka této Bible je v těch právě výkladových poznámkách, kdy oni jim taky nešlo až tolik o ten překlad, jako spíš o ty výkladové poznámky, protože při tom překladu se jim používali kralickou, která byla a asi je pořád jedna z nejlepších, tak prostě v těch výkladových poznámkách jsou známky proti reformace a ty poznámky se jsou prostě takhle tendenčně prostě zaměřené. No, jednu zajímavost je vidět, že prostě účel světí prostředky a katolikům teda není v tomhle směru asi nic cizí. Prostě podle těch liter je poznat, že to je vytištěno v zabavené tiskárně, kterou sebrali Veleslavínovi. Takže po Bílé hoře zabavili trakvistickou tiskárnu, ve které byla tištěna například Veleslavínova Bible. Je to poznat podle té sazby, podle těch písmen. Takže štočky písmena jsou nekatolického původu a to jim nevadilo. To ale taky svědčí pro jednu důležitou věc, že co se týče překladů Bible a vůbec vzdělání a snad jistě i zbožnosti vztahu k Biblii, tak myslím, domnívám se, že Jednota bratrská, ale i utrakvisti, že byli o několik tříd vepředu před římskýma katolíkama, který vystačili s vulgátou a s ukradenou tiskárnou.
0: Trošku skokem se teď přenesme do 20. století, které přineslo další překlad české Bible, takzvaný ekumenický, na kterém vyrůstala moje generace. Kdybychom měli malinko zhodnotit nebo něco říct k tomuto překladu?
1: Tak, ekumenický překlad Bible je skutečně teda tady v našich vlastech nejrozšířenější překlad Bible a asi i nejpoužívanější. Ano, já patřím zhruba ke stejné generaci, takže já jsem taky vyrostl na jazyku ekumenické Bible. I když srdcem je mi bližší teda Bible kralická a první Bible, kterou jsem si po svým obrácení pořídil, nebyla ekumenická, byť už byla teda k dispozici, ale byla to právě Bible kralická. Ekumenická Bible je samozřejmě velice důležitá z toho důvodu, že to je možná první český překlad, který je interkonfesní, to znamená ekumenický. Podílelo se na něm několik překladatelů z různých tedy církví, tedy většinou z prostředí církve evangelické nebo církve tedy československé, husitské. Ale důležité je, že to je v skutku ekumenický překlad, tedy takový možná právě textus receptus, tedy text ode všech přijatý a používaný tedy ve všech církvích. Nicméně je také potřeba říct teda, že se v něm uplatnila snad poprvé důsledně textová kritika, že to je překlad založený tedy na nejnovějších vydáních, tedy těch nejnovějších edicích řeckého a hebrajského biblického textu. To všechno je pravda. Snad by stálo za to zmínit ta jména profesora Miloše Biče, to byl šéf starozákonní skupiny a šéfem novozákonní skupiny byl profesor Souček. To jen tak, aby jsme ta jména tam také měla. Vyšla kniha Genesis, nejprve to bylo v roce 70, potom 74 vyšla Evangelia a do roku 79 tak vyšla celá tedy Bible. Takže překlad ekumenický, abych to nějak uzavřel, se vyznačuje velice čtivou, velice slušnou češtinou, rychle se prosadil, ale je více parafrázující. Rozhodně kralický překlad je přesný, teda nebo přesnější oproti tomu ekumenickému. Možná na druhou stranu zase dnešnímu čtenáři ten ekumenický překlad se líp čte. Já bych dokonce řekl, že je to překlad asi určitě primárně určený pro liturgické čtení, ale nikoliv pro výklad Božího slova. Tam bych měl malou obavu, protože některé výrazy jsou v něm zase přeloženy mírnější formou, nebo třeba i jinak, někdy i trošku zavádějící, ale to, co mi na něm asi mě osobně vadí nejvíc, je to parafrázování. Tedy šlo jim o překlad smyslu věty, nikoliv o překlad verba, tedy slov, jednotlivých slov.
0: To možná nahrazují další překlady, které se objevily v závěru 20. a na počátku 21. století. Musíme zmínit studijní překlad Křesťanské misijní společnosti, Bibli pro 21. století. Musíme zmínit také katolickou Jeruzalémskou Bibli. Co k ním říct?
1: Já osobně tady třeba říkáte Jeruzalémská Bible francouzská, tak tu bych jako tady z těch všech tak nějak vypíchl v tuhle tu chvíli, protože se mi zdá, tedy je to česká verze tedy toho proslulého francouzského překladu Jeruzalémské Bible, ale je to Bible, která vznikla tuším z dominikánské biblické školy, vznikla už v roce 1890 a je to Bible, za kterou tedy stojí, je to skutečně kvalitní překlad, stojí zatím i docela slušný teologický a vědecký výzkum. U nás tedy vyšla 2009 v karmelitánském nakladatelství, takže ta Jeruzalémská Bible je mimořádně tedy kvalitní. Ale já mám vztah trošku spíš k tomu českému studijnímu překladu, protože jednak na něm pracovala tedy k evangelikální křesťanská misijní společnost, zvlášť tedy bratr a kamarád, můžu to takhle říci, bratr Krchňák. A tato Bible právě je velice přesná, no, je překládaná konkordantně, stejný výraz, stejným slovem vždycky, ale na druhou stranu umožňuje různočtení, má úžasné výkladové nebo spíš jako textové poznámky, takže po této stránce, kdo se chce skutečně obírat Božím slovem v nějaké přesné formě, tak rozhodně se tomu studijnímu překladu nevyhne.
0: Myslím, že pro pořádek bychom mohli zmínit ještě to, že tady během 20. století vznikaly různé dílčí překlady, ne celé Bible, třeba Žilkův Nový zákon nebo Žalmy doktora Zemana a podobně. Chcete připomenout ještě nějaké?
1: Ten Žilkův, ten je velice důležitý právě proto, že to je vlastně první překlad, který stavěl opravdu na těch nejnovějších edicích toho Nestlého, tedy Nového zákona. Takže v tom je jeho novost. Jeho novost je i v tom, že a on by možná se dal dát jako paralelně k tomu studijnímu překladu. Protože ten Žilkův překlad tedy vyšel v tom roce 33, to jsem říkal, ale on není překladem liturgickým, není překladem, který by si hleděl tolik češtiny, byť se snaží mluvit moderním českým jazykem, ale ten slovosled tam není tak úplně český, takže je to také spíš překlad takový studijní, bych řekl. Tady možná ale víc než samostatné, nebo víc než překlady Bible by bylo dobré teda zmínit i to, že už to tady zaznělo, že nekatolické církve přece až do Bible ekumenické vystačily s kralickou Biblií. A tak na co se tedy v této době, řekněme od té druhé světové války do konce minulého století, na co se ti nekatolíci soustředili? Oni se soustředili ani ne tolik na překlad Bible, ale soustředili se na ty ostatní pomocné biblické knihy. Takže já bych tady určitě zmínil Adolfa Novotného, tedy biblický slovník, který do dnešní doby prostě používáme, z roku 1956. On na tom spolupracoval víc, těch profesorů Bič, Souček, Mánek, snad i možná někteří, kteří ještě mě učili na vysoké škole. Tady ještě potřeba zmínit,

0: Stránka je, že Bible je přístupná třeba i v elektronické verzi, můžete ji číst na počítači, v chytrých telefonech, ve všech těch možných iPadech a tabletech, takže nezbývá, než ji skutečně číst a zkoumat a také si z ní brát ten užitek pro vlastní život. My jsme ve finále, náš malý seriál o českých překladech Bible končí, co říct závěrem tedy, nějakou tečku.
1: Ono je vždycky důležité, jakým způsobem k Bibli přistupujeme. Važme si teda na jedné straně toho, že jsme národem, který má takové krásné biblické dějiny, že jsme opravdu byli zemí Bible a Kalicha, ale poučme se i z toho vývoje třeba, který byl po Bílé hoře a tady někde hledejme prostě ty kořeny i toho našeho českého ateismu. Věřím tomu, že český člověk má šanci přijít znovu ke Kristu, ale nebude to skrze peníze, nebude to ani skrze kulturu, ani skrze skleněnou katedrálu, ale bude to právě skrze slyšení čistého slova Božího. Tak bych moc přál nám všem tady, aby nám Pán žehnal, abychom se znovu stali opravdu zemí Bible a Kalicha.
0: Říká Jiří Sladký, církevní historik a farář církve Československé husitské v Hrotovicích a od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Děkujeme vám za pozornost a někdy příště naslyšenou. Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.

dozněla závěrečná část série, pro kterou jsme sáhli do archivu a která představila příběh českých překladatelů Bible. Je dobře, že ten není uzavřený a píše další kapitoly. Reprízu dnešního dílu naladíte na Rádiu 7 ještě zítra ve 13 a v neděli od 22 hodin. Od září čeká pořad Řeka života malá změna ve vysílacím čase. Premiéry budou vysílány o den dříve, tedy v úterý od 10 hodin a příští týden nahlédneme do života v Václava Budovce z Budova. S Řekou života jsme na Rádiu 7 doplynuli k 11. hodině poslední srpnové středy s datem 26.8.2026. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš, který vás bude provázet vysíláním až do 5. odpolední hodiny. Před námi jsou písničky a také pořady, které vám nyní krátce představím.

Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. O tom, jaké to je, když se tento biblický verš stane a stává v životě člověka realitou, hovoří v poslední letní repríze pořadu Hláska Pavlína Števková z Evangelizačního centra Mise. Vysíláme ve 11:15. Ve čtení na pokračování z knihy Jak život šel se dostaneme k další životní změně Miloše Šolce, která ho čekala na prahu války. Jeho příběh v podání Pavla Hromádky pokračuje od 12:15.

Jaké to je opřít si hlavu o hruď mistra a naslouchat tlukotu Božího srdce? Nejmladší z učedníků Jan nás učí, že nejhlubší poznání nepřichází skrze rozum, ale skrze blízkost a lásku. Další z biblických portrétů přináší klíčové slovo od 13 hodin.

Od 2 hodin otevíráme vaše přijaté SMSky a e-maily a až do 3 hodin hrajeme písničky na přání. Tolik přehled pořadů, na které se v našem vysílání můžete v následujících hodinách těšit. A teď už k vám posílám písničky Ginny Čunkové Immanuel a skupiny Alive Tady a teď. Přeji vám, ať se vám hezky poslouchá.

Nejen o přijímání a předávání toho dobrého, co jsme přijali, je závěrečná letní repríza pořadu Hláska, která začíná hned po další písničce Jana Knížka Ze srdce.

0: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska. Čas od času připomínám, proč zrovna tento název. Hláska je základní jednotka zvukové stránky řeči. Chceme-li mluvit, musíme ze sebe vydat aspoň jednu hlásku. V tomto pořadu chceme přemýšlet nad tím, jak se učíme přijímat, žít i předávat dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Aby sdílení dobré zprávy bylo účinné, nutně potřebujeme i lásku, která je v názvu pořadu tak trochu schovaná. O tom, jaké místo má evangelium v životě a službě konkrétního člověka, který se věnuje zejména mladé generaci, si dnes budu povídat s Pavlínou Števkovou. Vítej v Hlásce.
1: Dobrý den,
2: jsem ráda, že jsem mohla přijít.
3: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Pavlína je boží dcera, pochází ze Slezska, kde je také těžiště její služby, je aktivní součástí sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Albrechticích. Čím toto kratičké představení rozšířit, Pavli? Co tě v životě těší, čemu se ráda věnuješ, když máš prostor a chuť?
1: Určitě mě nejvíce specifikuje nějaká služba lidem. Miluji lidi ve svém okolí a ať to dělám v práci nebo ve službě, taky patří mezi starší sboru v Albrechticích, tak žiju i konkrétně naším sborem. I tak trochu už tou střední generaci, do které patřím, ale jinak ten fokus je opravdu stále na tu mladou generaci. Ale jinak miluju hory, kde člověk nabírá energii a vůbec odpočívá a resetuje. A čím výše jsem, tak tím si uvědomuju tu blízkost i Pánu Bohu, že si uvědomuju, co všechno stvořil, jak to je krásné, tak to je pro mě něco, kde doopravdy já žasnu a čerpám hodně síly a miluji to hodně.
0: Díky za doplnění. Než se pustíme do toho, v čem všem se ve tvém životě a službě prolíná dobrá zpráva evangelia, začněme u tvé duchovní cesty. Jaké bylo tvé hledání a nacházení osobní víry v Pána Ježíše Krista?
1: Patří mezi ty, kterým byla dána ta milost, že jsem mohla vyrůstat ve věřící rodině. Naši, přemám bráchu. Rodiče nežili tradiční vírou, ale byli těmi, kteří zažili a zažívají stále, že Bůh je živý a mocný. Taky patřili mezi ty, kteří se aktivně zapojovali do služby v našem sboru, to teda v albrechtickém sboru, kde jsem dodnes, a věnovali se především službě dětem, takže už od malička jsem byla tahána na dětské tábory, rodiče pořádali večírky pro děti. A tak jsem i skrze ně, i tyhle aktivity byla stále vedena k tomu, kdo je Ježíš a co pro nás udělal. Právě i na jednom takovém dětském táboře, sice kde nebyli mý rodiče, bylo jsem na jiném dětském táboře, v mých 12 letech jsem já osobně mohla vyznat a uvědomit si, co osobně pro mě Pán Ježíš udělal, že doopravdy zemřel za mé hříchy. A když jsem se vrátila z toho táboru, tak to na mě poznala i moje mamča. A to díky tomu, že říkala, že se moje modlitba prostě proměnila. Bylo to ve 12 letech, tak jsme měli i domácí pobožnosti, na které jsem většinou já odmítala nějak chodit, nebo vždycky nás rodiče, prostě ne vždycky jsme byli ty ideální děti. Ale tehdy, když tohle, co jsem prožila na tom táboře, tak najednou opravdu i mamka si toho všimla. To mi vždycky říkala, tak nějak zpětně, nebo mi to říkala. Tak to bylo moje první takové to osobní vyznání Pánu Bohu, že ho miluju a že ho chci dále poznávat.
0: A láska se točí kolem evangelia, takže ani tomuto pojmu se dnes v úvozovkách nevyhneme. Tak se chci ptát, čím je pro tebe osobně evangelium? Jak k tobě tato zpráva promlouvá?
1: Tak když se podívám na evangelium, tak samozřejmě je to dobrá zpráva. To je takové to rovná se. Ale pro mě je nadějí, že i když jsme se narodili tady do toho hříšného, nedokonalého světa, tak máme naději být z tohoto světa zachránění a žít naplněný život, a to díky lásce, kterou nám projevil Pán Ježíš tím, že známe ten příběh, věřím, že za nás se obětoval na kříži a daroval nám ten věčný život. A mé naše životy mohou být stále díky svobodě od hříchu očišťovány. A to tak, když své špatnosti, zlé věci můžeme den co den vyznávat a mluvit v modlitbě s Bohem.
0: Nastal ve tvém životě nějaký zlom, který nastartoval, řekněme, misijní životní nastavení, nebo to přicházelo postupně po té, co ses odevzdala Ježíši?
1: Myslím, že to přicházelo postupně. Viděla jsem to, že i mý rodiče se věnovali dětem, obci vedli dětské kluby na sídlišti, takže jsem to nějak pozorovala u svých rodičů. Pak jsem se dostala na různé školení, třeba efektivní vyučování dětí od dětské misie, kde se nám vštěpovala jako učitelům, jak vysvětlovat evangelium, knížečka Beze slov, tak to byly první takové impulzy, jak evangelium jednoduše sdílet. Ale taky to byla škola vedoucích mládeží, kde jsem se poprvé setkala s lidmi, kteří nás vyučovali a sdíleli své svědectví ze života, kdy začalo i v České republice možná takové větší, nebo bavit se o tom, nebo pro mě to tehdy bylo, jak se zakladají sbory v České republice. A vím, že na tom školení vedoucí mládeže i naši kdysi vedoucí odboru mládeže, doopravdy bylo takové to hnutí, pojďme otevřít misijně otevřené mládeže a dorosty. Protože tehdy to bylo tak jako ve sboru, jsme to měli tak jenom pro lidi, kteří byli ve sboru. Ale nikdy i já, když já jsem byla osobně na dorostě v mém věku, tak jsme se vůbec nikdy nedívali, co je prostě jako strašně málo aktivit jsme měli pro lidi z obce. Ale tehdy, jak už jsme z brachu přivídali dorost a já jsem byla na tom šovemku, tak doopravdy ten byl takový větší fokus, ten tah jakoby na to, pojďme se dívat za hranice našich zborů. A vím, že právě toto bylo takové to moje první dívání se jakoby na ty lidi zvenčí, že nebavíme se jenom o církvi. Ale co bych chtěla možná dodat, tak jako správný křesťan, ta misie je nekomfortní, možná vždycky, nebo se toho bojíme. A vím, že v mém životě to bylo to, že jsem spíš začala misi prvně finančně podporovat. Bylo to takové jako, tak jsem v misi, protože tam dávám finance, ale já se na to moc nemusím podílet, je to pro mě nekomfortní. Jenže boží škola je prostě jiná a finance přijde, že teďka finančně taky podporuji určitě misijní aktivity, ale boží školou mě pán Bůh dostal k tomu, že jsem to začala dělat i aktivně, vstupovala jsem pomalinku do různých služeb a na nekomfortní půdu, kde jsem vstupovala mezi lidi, rozhovory skrze nějaké misijní týdny, aktivity na ulicích, tak to potom začalo. Ale bylo to postupně, protože to nebylo pro mě, nejsem evangelista, že bych to milovala, ale bylo to něco, co jsem se učila zkušenost od zkušenosti.
0: U těch začátků bych ještě chtěl zůstat. Pozbuzovali tě třeba druzí křesťané do nějaké konkrétní služby, nebo si sama viděla příležitosti a možnosti a vstupovala do nich?
1: Tak jak už jsem zmiňovala, tak naši rodiče byli těmi aktivními křesťany a už jako dítě, ať jsme chtěli nebo ne, tak už jsme se někdy podíleli i na té službě, že člověk pomáhal rodičům. A nějak se to i děje v tom organismu církve, že ti mladí dostávají první výzvy, pojď sloužit mezi děti, pojď sloužit. Teďka je hodně rozjetá technika, prostě to, co jsme schopni zvládnout v tom věku. A tehdy já jsem byla pozvaná do služby dětem, tak to byly moje začátky a bylo to spíš jakože děvčata, že tak hlídání dětí jako pomocník. A tak to nějak začalo u mě. Nebylo mi to přímo konkrétně, že, ale bylo to pomalinku, ale první takové moje, co jsem dostala už zodpovědnost, což teďka zase zpětně, když se dívám na mladou generaci, tak svékám, že mi tu zodpovědnost dali, tak v 15 letech moje teta z Havířova se musela stěhovat, šli za službou do Smilovic a ona tam vedla několik let romský klub a neměl ho tam kdo přebrat a já jsem v tu dobu nastupovala právě na střední školu do té oblasti, takže jsem to měla 5 minut od školy, tak jsem s jednou tetou v 15 letech přebrala romský klub, kde jsme dělali lekce a romský klub Vest, tak to je takové živé, až nikdy živelné, ale tohle to byla pro mě doopravdy škola mých začátků vůbec postavit se před dětská, děti, mít tu zodpovědnost, rodiči a pak v 15 letech tohle z toho, tak to byly moje začátky školy, učení se a výjití z komfortní zóny. Ale dalo mi to hodně do služby.

0: Jak už zaznělo, velká část tvé služby byla nebo stále je zaměřena na mladou generaci, od dětí až po mladé dospělé. Je to pro tebe přirozené prostředí, nebo jsi k mladým hledala tu osobní cestu do těch vztahů složitěji?
1: Jo, začalo to těmi dětmi, ale pak jsme s bráchou a nyní i s mojí švagrovou jsme tvořili tým dorostu a mládeže a dostali jsme se na školení vedoucích mládeží. A to si vzpomínám, bylo to na Kamu v Malanovicích, úžasné místo, kde pán Bůh, věřím, že si povolává lidi, mě si povolalo. Tak tam zaznělo to silné, ten verš z 2. Timoteovi 2.2, co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. A zaznívalo to to, my si chceme a jsme těmi vedoucími, tou generací, která chce doopravdy se věnovat mladým lidem a vést je k Božímu slovu, proměněným životům, že Kristus může změnit jejich životy a prostě předávat to, co nám bylo předáno. A tehdy na tom místě, v těch Malenkách, na tom Šovemku, vím, že jsem řekla takové to první, ano, pane Bože, chci vstoupit do té služby zodpovědně, chci ti sloužit, jsem tady, použij si mě. A těch rozhodnutí v mém životě už mi teďka o hodně více, než mi bylo tehdy, zaznělo vícekrát, jakože takové to odevzdání, že chci být služebníkem Pana Boha. A začalo to v té mladé generaci a spíš mi ty, teďka nevím, jak jsi to říkal, jestli to byly ty výzvy, které jsou k té mladé generaci nebo si hledání těch cest, tak tehdy to bylo jednodušší. Ale teďka, když říkám, že už jsem trošku starší, tak mi přijdou teďka ty výzvy, ten věkový rozdíl. A někdy to je, když se věnou dorostenci, tak už to je někdy víc než možná 20 let, ten věkový rozdíl. Ale stále si uvědomuju, že ten věkový rozdíl jakoby nebyl, protože si tak dobře rozumíme a to mi dává to ujištění, že to je Boží povolání, to místo, kde mám být, protože mě ty děcka prostě berou, otvírají se a to je pro mě prostě požehnání, protože miluju tuhle generaci a skrze to, že to prostě funguje, že můžeme spolu jít, že člověk může s nima jít vez je, tak vnímám, že to je stále to místo, kde mi Pán Bůh chce mít.
0: To vnímám, že je velký dar, když tam je takové to lidské propojení, i když třeba můžeme říct, že v nějaké službě je už možná rozdíl jedné generace. Řekla bys, že jsi typ člověka, který čte články a zkoumá, čím je například Gen Z nebo Gen Alpha specifická, co potřebuje, jaké má výzvy, nebo prostě vytváříš vztahy s danými lidmi a ty jednotlivosti vyplouvají na povrch sami?
1: Nepatří mezi ten studijní typ moc. Nejsem ten typ člověka, co by zkoumal přímo jenom generaci Z nebo s tou generací, s kterou pracuji. Určitě jsem vyslechla nějaké konference i vedoucí mládeží, jsem jej na tuhle generaci Z, že jsme se zabývali, jak k ním přistupovat. Ale pro mě to je spíš ten čas s lidmi, s tu generací, mladou generací, s kterou jsem. A se tak přijde, že člověk od člověka, člověk musí hledat jako individuální cesty, mají samozřejmě něco společného, ale co vnímám, tak jako, že tahle generace potřebuje přijetí, vědět, že jsou důležití, že mají hodnotu. Dle mého potřebují, abychom je poslouchali osobně, vyslechli jejich příběh a společně jim pomáhali hledat cesty a dát jim to ujištění. Abychom prostě stáli, my možná starší vedle nich, když se rozhodujou, i když se nerozhodují možná tak, jak bychom my někdy chtěli, ale že s nima prostě jdeme a jsme vedle nich. To vnímám, že to je ta generace, která je, ale nemám ji nastudovanou úplně odborně. A stále mě překvapuje, ale to dělá potom právě tou akčností i těch našich vztahů. Ale doopravdy, já si myslím, že ta generace, která potřebuje, abychom se zastavili a poslouchali.
0: Zmínila jsi tedy službu romským dětem, poté nějakou práci s dorostáky, s mládežníky. V jakých konkrétních službách aktuálně stojíš a můžeme z nich některé rozvinout více?
1: Teďka mi byla dana taky, člověk byl povolaný na plný úvazek do služby v církvi, pracuji v evangelizačním centru Mise, což je misijní odbor Slezské církve evangelické a dvorského vyznání. A našich aktivit hodně vychází z mladou generací, kterou podporujeme k tomu, aby misijně a evangelizačně působila v našich zborech. Takže hodně jsme propojeni s odborem mládeže Slezské církve evangelické. A tam máme, bych chtěla možná zmínit, dva takové společné projekty, nebo které je zaměřený právě na mladé lidi. Tak je to Louč, vzdělávání vedoucích. Tam jsou takové tři víkendy, kdy je v co věříme, ale taky už chceme vést naše budoucí vedoucí nebo ty, co jsou v týmu, k učednictví, protože vnímáme, že učednictví v církvi je klíčové, když doopravdy jdeme člověk s člověkem nebo prostě bratr s bratrem, sestra se sestrou v církvi, vedeme je, odpovídáme na jejich otázky, které mají ohledně víry, ohledně života, protože učednictví už může začínat i s člověkem, který jenom hledá cestu k Pánu Bohu. Není to, že až se obrátí nebo až uvěří, tak potom může začínat učednictví, ne, to už začíná dávno předtím. A jsou tu ty různé etapy, tak právě říkáme, kdo jsou ve vašem okolí ty lidi, které vy můžete vést, co potřebujou, aby oni zjišťovali, koho oni můžou vést. Tak to je ta učednictví. A třetí víkendovku máme zaměřeno přímo evangelizačně, a to je, aby jejich dorosty mládeže byly otevřené na venek. Co oni můžou dělat za aktivity, aby pozvali lidi ze své obce, ze svého města, aby jsme nebyli ty bubliny, ale taky učíme a vedeme naše mladé k tomu, aby uměli říct své svědectví v krátkosti, aby se nebali spontánně se modlit, aby se nebali sdílet to, co prožívají s Pánem Bohem v každodenním životě. To je něco, co nám dělá i takovou radost, protože jsou to vzdělávání, na které mladí chcou jít. A vlastně během celých těch třech víkendů, je to celé jaro, tak mají i přiděleného osobního kouče, nebo spíš takového mentora. Takže dejme tomu, já jsem mentor a mám vždycky pod sebou tři holky a jdeme spolu všechny ty vyučování, vždycky máme nějakou reflexi, takže ty dané témata probíráme, dostávají nějaké domácí úkoly, že například mají i navštívit nějaké misijní místo. Naše církev zakládá i sbory, tak aby oni viděli, že naše sbory taky dovedou zakládat nějaké nové misijní místa, jak to tam vypadá, jaký tam je život, tak mají navštívit tyhle místa. Tak se snažíme i těm mladým otvírat trošku šířejí ten pohled na to, jak by mohla ta mládež vypadat. Tak to je louč. A tím, že jsem žena, tak mi jsou blízké i ženy a vedení žen. A právě jsme i s mými blízkými přítelkyněmi, jsme čtyřčlenný tým holek, připravili Impulse Draft Camp pro ženy, pro holky. A je to čtyřdenní akce, většinou na konci léta, trošku v nekomfortních, protože draftové, aby to bylo, trochu v nekomfortních podmínkách, sice spíme v chatě, ale všichni na jednom místě ve spacáku. A není to o to nekomfortnosti, ale o tom, že zase to je zaměřené spíš pro ženy, holky, které chcou jít ve víře dál, chcou najít, jaké jsou jejich obdarování, kterými je Pán Bůh povolal, takže tam děláme i nějaký test duchovních darů a pak se o tom bavíme, protože test není směrodatný, ale nějak se za to modlíme a jsou to možná takové první cesty hledání toho, co je doopravdy tím mým darem, kterým mě Pán Bůh obdařil. A taky ty ženy se snažíme vést k tomu, aby vedli a věnovali se dalším ženám. Aby byly ženami, které učedníkují další. A to je něco, čemu je vedeme, ale taky se často setkáváme s tím, když pokládáme na tom setkání, jestli mají ženu, která jim se věnuje. Jestli oni mají nějakého mentora, někoho staršího, kdo by do jejich života investoval. A zjišťujeme, že ne. Že většinou my chceme po těch lidech, aby dělali něco pro druhé. Ale když si položíme otázku, jestli je někdo, kdo se nám věnuje, s kým já můžu sdílet i své těžkosti ve víře, nebo co prožívám, nebo potřebuji, hele, prosím, modli se za mě, mám komu tohle to poslat, tak i ty děvčata pozuzujeme k tomu, aby hledali ve svém okolí, jestli mají nějakou ženu, která by mohla být pro ně tou oporou, ta, která se za ně bude modlit. A mnohdy si napíšou to jméno, i když mají strach třeba oslovit. A tak tam máme nějaké pozbuzovací způsoby, že třeba do měsíce mají oslovit, pak zase my jsme jako my čtyři ženy, co tam to organizujeme, tak jsme jejich koučkami. Tak je to něco spíš takový dlouhodobý vztah, není to jenom na tom pobytu, ale věnujeme se těm holkám a tím, že jsme Slezská církev evangelická tady na Slezsku, tak my se tady potkáváme všichni, tak doopravdy to jsou vztahy, které dlouhodobě zůstávají, na co člověk může prostě nabalovat a i je potom vtahovat do různých jiných mezizborových aktivit. Ale je to doopravdy jak ta louč, tak ten draft camp k tomu pozbudit mladou generaci, aby našla své povolání, proč tady jsou, že Kristus miluje a aby byli těmi, kteří chcou vstoupit i zodpovědně do toho služby, že tady budou jako učedníci Kristovi, jak jsme, pro druhé. A my starší jim v tom můžeme pomoct, že jim dáme tu oporu, projdeme s nima jejich otázky, modlíme se s nima, mají každý nějaký svůj boj. Tak od toho tu jsme my, jako i církev, i ti možná starší, taky, kteří je snažíme se vést. Tak to je něco, čím asi a já žiju. To, co asi kdysi to bylo to povolání na tom šovemku, že doopravdy to, co nám bylo svěřeno, tak předat jakoby těm druhým.
0: Docela mě tam rezonuje to slovo učednictví, to vnímám, že musí být součástí dnes v podstatě každé služby, ať už se to týká mladé generace nebo třeba nějaké jiné. A u té louče mě třeba napadlo, jsou teda ty lidi spolu, slyší o tom, proč věříme, čemu věříme, proč je důležité někomu se věnovat, mít někoho, kdo se věnuje nám a potom zavnímat nějak evangelium, co to v nás vyvolává, k čemu nás to třeba vyzývá, tak pracujete pak ještě zpětně i po té louči s těmi mladými, že by třeba za rok řekli, dobře, tak zkusil jsem tohle uchopit a tohle nějak přetavit do reality a povedlo se to, nepovedlo se to. Jak třeba probíhá ta následná v uvozovkách péče nebo ten vztah, ten kontakt s těmi mladými, kteří třeba projdou loučí?
1: Ten vztah s těmi kouči mi přijde, že jakoby nekončí. Jakože sice půl roku to je takové intenzivnější, ale když se bavíme s koučema vždycky dál, tak oni občas i během toho následujícího půl roku se s nima třeba setkají, baví se. Tím, že doopravdy jsme tou malou církví, jak jsem říkala, tak máme takové velké sejšny pro mladé, kdy se setkáme všichni v kostele, máme 3x do roka. A když o sebe prostě zakopneme, tak ten vztah, to, že jsme se bavili o osobních věcech, že jsme něco spolu prošli, že se oni otevřeli, tak automaticky, když se potkáme po nějakém čase, tak se dovedeme rychle dostat jako do té hlubiny toho, co prožívají, jak se ti daří. Tak to vnímám taky benefit toho stávu tady na Slezsku, jakože doopravdy máme k sobě blízko. Ale taky třeba právě ten impuls dravkem, ten je právě takový ten level jakoby druhý, jakože tam potom jdou právě z louče, tak tam se potkáváme znova s těma děvčatama, jo, které už byly na louči, ale vlastně potom půl roce, roce zase se něco změnilo v jejich životě a chcou nějak znova nějaký refresh, někde se dál posunout, tak může to být ten dravkem. A nebo s těma lidma, kteří jsou na té louči, což jsou lidé většinou v týmu, anebo jsou to budoucí vedoucí mládeží, tak se pak setkáváme na centrálních setkání jako vedoucích mládeží, dorostů, kde znova máme ty vztahy a znova vlastně s nima můžeme komunikovat, reagovat na jejich potřeby. Protože máme i víkendovky, tam je větší čas s nima o tom mluvit.

0: Dá se pojmenovat, co je pro tebe největší výzvou ve službě mladým?
1: Asi řeknu, co je pro mě největší výzvou služby mladým, a to je přistupovat k ním prostě fakt jednotlivě, individuálně, vnímat život každou z nich osobně, a to chce náš čas, můj čas. A taky, abych byla dostupná, když vlastně oni mají jakoby tu potřebu, že možná oni si vždycky neuzmou ten náš čas nebo vidí nás, že jsme zaneprázdnění, protože těch aktivit člověk má spoustu. Někdy mi přijde, že v té církvi se míjíme, protože každý má nějaké zodpovědnosti. A to už je dlouhodobě pro mě to, co bych chtěla ve svém životě změnit, a to, že mít více čas na osobních setkání s lidmi a slyšet jejich příběh a procházet s nima. Protože mladí lidé jsou teďka bombardováni těmi sociálními sítěmi a prostě podkopovat tu jejich identitu a s nima projít to, že kým jsou v Kristu, že i když mají nějaké zápasy, tak můžou sloužit Pánu Bohu, že jsou dostateční. A to je něco, co člověk musí, jako, ne že vyslechnout, že musí vyslechnout, co slyšet ten jejich příběh. A to, co prožívají, a to se svěří jeden na jednoho, že to nejsou nějaké skupiny. A není to něco, co se vyřeší hned na jednom sezení, když to tak řeknu, nebo na jednom setkání, ale něco, co zase chce ten vztah. Zase jsme u učednictví. Jo. Asi se to celé točí kolem učednictví, no.
0: Takový vztah tedy vyžaduje mnoho času a taky mnoho energie, kterou člověk do toho přináší. Tak se chci i ptát, jak v tom třeba řešíš odpočívání, nebo to, aby ty si čerpala, nebyla možná zahlcená jenom všemi těmi povinnostmi a věcmi, ve kterých stojíš, ale měla třeba nějaký konkrétní čas pro to se refreshnout?
1: Bylo by to asi na delší vykládání v mém životě, jakoby příběhu a svědectví, ale před pár lety jsem doopravdy byla rozjeta mašina, která měla spoustu aktivit a dělala jsem spoustu věcí. Pak přišlo do mého života velké zastavení. Přišla do mého života prostě nemoc, která jsem se musela zastavit ze dne na den. Ale už v té rozjeté mašině jsem měla prostě to, že chci se věnovat mladým jako jednotlivě, ale nešlo to. Prostě to nešlo. Prostě jsem to zvládla měsíc, dva a najednou se člověk dostal znova do toho, tak jak křeček běží jakoby v tom. A to si myslím, že je velkou výstrahou pro nás křesťany, že se někdy dostaneme fakt do takového koloběhu, že nejsme schopni reagovat na to, jaké jsou potřeby toho okolí. A tou nemocí jsem byla fakt zastavená a i s tím odpočinkem jsem měla velký problém. Mohu odpočívat křesťané? A nebo musí jenom makat? To je taky velká otázka, ale celkově odpočinek. A na Slezsku máme mentalitu, že tady k prostě verkový a nejenom verkový, ale prostě se jde v 6 hodin do práce, přijde se a maká se do večera. Ta kultura tady na Slezsku je taková možná trošku tvrdší. A to jsem si musela uvědomit, že jsem hodně jela v aktivitách. A neříkám, že byly špatné ty aktivity, ale Pán Bůh mě hodně vedl v té oblasti toho odpočinku a hledání. Vůbec to moje tělo teďka vyžaduje a musí. A tak si snažím mít teďka takový sabat. Vždycky jeden den, kdy se snažím doopravdy jít na ty hory, jak jsem říkala. Že se člověk občerství, že je v přírodě, vnímá tu boží krásu a jenom to ticho, protože když člověk pracuje s lidma, tak i to jenom ticho, aby slyšel, vlastně neslyšel nic, ale měl možnost i slyšet Pána Boha v tom tichu, nebo jenom přijímat tu boží přítomnost z té krásy a toho krásného vzduchu. Tak to je něco, co se učím. Ale je to pro mě škola a je to moje nynější škola. Tak to udeřil teďka na moji oblast, ve které mě Pán Bůh říká, že se musím učit. A vyžaduje to i můj stav nynější. Přeju, abychom jako křesťané uměli i odpočívat a nemít to něco, že to je, že musíme fakt být jenom i aktivní, ale Pán Bůh nám říká i právě v tom, jako v desateru, o tom sabatu, o tom odpočinku a je to tam fakt z důležitého důvodu. Tak to je opravdu moje škola teďka. Tak se to učím. A zrovna jsme tohle měli na setkání vedoucích holek. Právě jsme se bavili o dnu odpočinku a zhodli jsme se, jako holky, které jsou teďka ve vedoucích dorostech, mládeží, že to je problém a že to je těžké si prostě ukočírovat tenhle ten čas. Jo. Toho odpočinku, že člověk je ten tlak, jako že se chceme věnovat, vidíme ty potřeby těm druhým, ale tak jsme se v tom i my pozbudili, že chceme se i hlídat navzájem v tom, že si napíšeme, jak se ti daří i v tom odpočinku, nebo jestli to, co jsme tam sdíleli mezi sebou, jestli se nám daří. A to je taky, si myslím, důležité být někomu i v tohle oblasti vykazatelný. Že se vás někdo na to ptá, teda se někdo ptá, hele, měl jsi teďka ten čas pro rodinu, pro to být sám, tak se třeba Pana Boha v tom tichu, jestli něco nechceš změnit ve svém, jestli nemáš něco změnit ve svém životě, tak a to je velké téma.
0: Doputovali jsme až na konec dnešní hlásky. Ta půl hodinka, kterou pro rozhovory v hlásce máme, utekla jako voda. Pavli, já ti moc děkuju za to, co jsme mohli možná jenom naťuknout. Těch věcí, možná témat, podtémat by mohlo být mnoho, ale jsem vděčný, že i lidé na Slezsku mají tu možnost mít nějaký přístup i třeba k nějakému vzdělávání, k vyučování, k něčemu, co je může posunout v osobním vztahu s Pánem Ježíšem, možná pozvat, povzbudit do nějaké služby, do nějakých neznámých vod, tak jako to bylo ve tvém případě. Tak děkuju za to všechno, co jsme dneska otevřeli. Díky za to slovo o učednictví, ale taky o té vykazatelnosti, aby to šlo ruku v ruce, a přeji ti, ať umíš moudře odpočívat. Díky za tvůj čas.
1: Děkuji moc. Přeji vám požehnání. A i do vašich, tam, kde vás posloucháte, tak aby to mohlo být i pro vás takovým požehnáním i k tomu, že možná komu vy se věnujete, jestli máte ve svém okolí člověka, komu, do koho vy můžete investovat, protože to je církev. To je Boží církev, když Kristus se o nás staral, staral se o lidi, když šel, tak o koho se my staráme, kdo je v našem okolí.
0: A to je otázka, se kterou se loučí dnešní pořad Hláska. S dalším dílem tady budeme opět v příštím týdnu.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: V rozhovoru s Pavlínou Štefkovou z Evangelizačního centra Mise jsme otevřeli témata objevování křesťanské víry, služby mladé generaci, učednictví, vykazatelnosti nebo umění odpočívat. Jeho reprízu naladíte ještě zítra od 18.30. Po letních reprízách se od příštího týdne můžete těšit na zbrusu nové rozhovory. Ten první, připravený příští středu od 11.15, představí Nové horizonty, komunitní síť vedoucích pro zdravější a vlivnější církev. Hostem Kuby Lofítka bude v Lásce člen organizačního týmu Štěpán Huňát. Čtvrt hodiny předpolednem dostávají na Rádiu 7 prostor další písničky a podíváme se také, jaké jméno se na nás dnes směje z kalendáře.
4: Bože, ty jsi jediný a majestátný.

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

To byla písnička Daber Ed Libby, Praises of Israel, tedy chvály Izraele. Dnes je 26. srpna a svátek slaví Lučkové. Toto jméno je vlastně česká domácí podoba Ludvíka, což lze přeložit jako slavný válečník nebo také proslavený v boji. Obdobou jména Luděk je slovenské Ludevít a možné je, že ze starších jmen s ním byl významově shodný i Ludivoj. Dříve měl dnes svátek také Rufus. Toto jméno má svůj původ v latině a znamená červený nebo zrzavý. Pro náš stát má tento den, ostatně jako mnoho jiných srpnových dnů, tragický přídech. O Rufově svátku prohrál totiž na Moravském poli svou životní bitvu český král Přemysl II. Otakar. Porazil jej zde král římsko-německý Rudolf Habsburský. Přemysl bitvu nejen prohrál, ale ztratil v ní i život. Království se ocitlo v troskách a nastoupila mnohaletá braniborská okupace. Podle posledních statistik by dnešní oslavenci Lučkové naplnili celé město. Bylo jich něco přes 15 tisíc s věkovým průměrem kolem 50 let. Mám jednoho kamaráda Luďu, který je přesně v tom věku a také je v boji proslaveným válečníkem, i když spíše na poli sportovním. Věnoval se kopané i americkému fotbalu a vždycky trénoval i hrál na 120%. Šel příkladem, burcoval ostatní. Aktivně hrál až do svých 51 let. Tak bych nejen jemu, ale všem Luďkům, Luďům, Ludíkům a Luděčkům popřál, ať ten svůj sváteční den prožijí pokud možno bez bojů a v pokoji. A ať prožívají v zápasech dalších všedních dnů boží blízkost, radost, lásku a vítězství. Ať je Bůh sám jejich silou a nedobytným hradem a posílám jim i nám všem z Rádia 7 písničku pro povzbuzení Bůh je síla má v podání Jany Pestové a Káji Řežábka.

S písničkou Bůh je síla má pro dnešní oslavence Luďky jsme se na Rádiu 7 přenesli přes poledne středy 26. srpna 2026. Český hydrometeorologický ústav na dnešek hlásí oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území i polojasno. Zejména v severní polovině území se bude místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka, ale zároveň čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, v jižní části území 22 až 25 stupňů. V 1000 metrech na horách o něco chladněji kolem 14 stupňů a na Šumavě až 19 stupňů. Slabý, místy mírný vítr z východních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. Prostě příjemný den, i když pro milovníky koupališť a opalování to počasí úplně optimální není. Alespoň si odpočineme od úmorných veder, která nás sužovala v minulých týdnech. Vysíláním vás provází Milan Remeš, který vám za čtvrt hodinky nabídne další díl ze životopisné knihy Miloše Šolce mladšího Jak život šel ve čtení na pokračování a v jednu hodinu se můžete těšit na další slavnou postavu Bible, kterou přinese klíčové slovo s Kateřinou Hodecovou a jejím hostem Danielem Čepem. Pojďme i do toho dnešního odpoledne vstoupit s vděčností, chválou a modlitbou. Haleluja, chval duše má Hospodina. Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu. Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k ním patří, jenž navěky zachovává věrnost. Haleluja. Bože náš, vkládáme do tvých rukou i to dnešní odpoledne. Veď naše kroky, dej se nám poznávat na všech našich cestách a napřimuj je před námi. Naplňuj naše srdce svou láskou a pokojem a otevírej naše oči, ať vidíme tebe a naše bližní, nejen sami sebe. Pomoz nám, ať nejsme pohlceni našimi starostmi a problémy, ale ať vnímáme a vidíme tvou velikou milost ve tvém synu Ježíši a jsme vděční za vše, co do našeho života přinášíš. Prosím také za ty v moci postavené, kteří vedou naši zemi, naše regiony, naše města a vesnice, aby měli tvou moudrost a žili v bázni před tebou. Buď prosím posilou nám všem, a dej, ať se poselství o Pánu Ježíši Kristu, o odpuštění, naději a životu, které v něm máme, šíří po celé naší zemi a nachází úrodnou půdu v srdcích lidí. Prosíme a děkujeme ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

To byla píseň Pane, jen milost tvá v podání chválící skupiny křesťanského sboru z Valašska, Vsetín, Zlín a Vizovice. Nyní zazní na Rádiu 7 písnička Emmy Neeson Whole, celý nebo úplný, ve které zpívá, že celý, celiství nebo úplní se můžeme v životě cítit díky Boží lásce. Po ní už nás čeká čtení na pokračování.

V minulém dílu čtení z knihy Jak život šel jsme se dostali do roku 1937, kdy se konalo mezinárodní utkání českých a maďarských tenisových profesionálů. Vyhrál ho známý a slavný tenista té doby Karel Koželuch, který žil v Americe. Rovnocenným partnerem mu byl Miloš Scholz. Právě v tomto roce Miloš Karla Koželuha poprvé porazil. Mělo to pro něj obrovský význam. Slíbil totiž, že nepolíbí žádnou ženu, dokud nad Koželuhem nezvítězí. Po práci v Jugoslávii Miloš dál trénoval tam, kam byl pozván. Vedle toho pilně studoval teologii a začal uvažovat o stěhování z Brna do Prahy. V roce 1938 se zúčastnil svého posledního mistrovství. Měl za sebou 9 krásných let života s Bohem. Začala válka a Miloš se rozhodl ukončit svou profesionální tenisovou dráhu. Začal opět hrát jako amatér. Vyhrával jeden zápas za druhým. Přeji vám hezký poslech.

Boží borec začíná zápas ve jménu Pána Ježíše Krista a hraje tak, aby bojovností, houževnatostí a vytrvalostí byl dárce zdraví a schopností Pán Ježíš Kristus oslaven. Boží borec se chová vždy laskavě a spravedlivě k soupeři i sobě. Pozor! Boží borec nesmí být k soupeři tak dobrosrdečný, že by ubíral jasnosti vítězství, kterému Pán Bůh přisuzuje. Málo hráčů přišlo k poznání, že nakonec každé vítězství je dar od nebeského Otce. Tak má být každé vítězství přijímáno a Pán Bůh má být za to ctěn, milován a vyvyšován. I pro tenisový zápas platí, věřící nekvapí. Proč spěchat a jít rychle z hřiště poražený? Boží borec je uhlazený, chová se nad obyčej uhlazeně. Je reprezentantem nejprve Božího království, potom své vlasti, dále svých učitelů a nakonec své znovuzrozené osobnosti v Pánu Ježíši Kristu. Naše tenisová škola je školou svatého obcování, svatého úsilí o svaté lidství, o svaté sportovní zápolení, k dokázání znovuzrození v Pánu Ježíši Kristu. Naším heslem je sportem k budování přátelství mezi národy, sportem k budování Božího království na naší planetě. Naším hlubokým přesvědčením je, že k tomuto cíli je jen jedna cesta, a to je cesta Bible, cesta poslušnosti starého a nového zákona. Tuto cestu nikdy nikdo neabsolvoval, aby jí něco nezůstal dlužen. Svůj úkol splnil beze zbytku pouze jeden, syn člověka. Ale ten byl i synem Božím, a proto je spasitelem těch, kdo ho milují více než matku, otce, sourozence, děti, majetek nebo slávu. Blahoslavený, kdo může vyznat, Pán Ježíš je můj osobní spasitel. Umřel za má provinění. Věřím, že jeho krev mne obmyla od hříšné nečistoty. Jsem spasený. Stal jsem se v Pánu Ježíši Kristu Božím dítětem. Toto vyznávám a vždy vyznávat chci celému světu, protože Pán Ježíš říká, že mu budeme svědky do všech končin světa. V rámci mého trénování v první ČLTK v roce 1938 mne požádala o několik lekcí jedna z klubových juniorek Bohumila Bertlová. Ač jí bylo teprve 19 let, dosáhla již několika významných úspěchů, z nichž byl asi největší ten, že se dostala do semifinále mistrovství republiky žen. Její přítelkyně, přední československá tenistka Helena Straubeová, udělala ve své výkonnosti během jedné sezóny výrazný pokrok, a tak se jí Bohumila Bertlová zeptala, čím to, že se o tolik zlepšila. Ta jí řekla, že za jejím vzestupem jsou tréninky s Milošem Šolcem. Tak se stalo, že se Bohumila Bertlová stala jednou z hráček, které jsem trénoval. Tehdy jsem netušil, že mě v ní Pán Bůh připravil moji budoucí manželku. Bohumila Bertlová se narodila 21. června 1919 v Praze. Rodiče měli restauraci ve sportovním klubu Rapid ve Strašnicích, který měl vedle fotbalového klubu i tenisový oddíl. Tam si malá Bohunka zamilovala tenis. Nejdříve začala hrát s pálkou, kterou jí otec vyrobil z prkna dřevěného oplocení sportovního hřiště. Zpočátku se učila především díváním, ale postupně byla vtažena do tenisového umění a tak již v 16 letech byla členkou družstva dospělých, které hrálo druhou nejvyšší tenisovou soutěž. V 17 letech přestoupila do LTC Podolí, to již byla ve výběru nejlepších juniorek a na mezinárodním mistrovství republiky juniorů v Pardubicích se dostala do semifinále. Ve čtyřhře se spolu se Straubeovou dostali dokonce do finále. Smíšenou čtyřhru tehdy hrála s Jaroslavem Drobným, který byl o 2 roky mladší než ona, a dostali se do 3. kola. Stojí za zmínku, že tento 2letý rozdíl tehdy znamenal tolik, že 15letý Jaroslav Drobný slečnu Bertlovou oslovoval milost paní. V 19 letech přestoupila Bohumila Bertlová do první ČLTK, kde potom zakotvila a slavila své největší tenisové úspěchy.
V jednom z interview v novinách z roku 1940 řekla: hraji od svých 12 let. V roce 1936 jsem slavila své prvé lepší vítězství. Porazila jsem Koželuhovou. Hodně jsem trénovala se Šolcem a již rok na to, v roce 1939, jsem vyhrála Pardubice. Ale ne na poprvé, dodává skromně. To jsem tam již byla po třetí. Na mistrovství Německého svazu jsem potom porazila Kyselovou a ve finále Novotnou.

0: Bohunka měla z dětství osudovou lásku, která nečekaně skončila. To proto, aby byla zachráněna pro mě. Hrávali spolu tenis, měli se rádi. Oba předpokládali, že se jednou vezmou. Přítel a ctitel hrál na Rapidu ve Strašnicích fotbal a tenis. V letech 1937 až 1950 byl jedním z nejslavnějších fotbalistů Československa. V roce 1940 však měl na jednom fotbalovém zájezdu milostnou příhodu. Žena otěhotněla a on se musel oženit. Bohunka se o jeho svatbě dozvěděla z novin. Delší čas se pro jeho sportovní vytížení pořádně neviděli. Přestoupil totiž z mateřského klubu do Slávie na Letné. Když se tedy z novin dozvěděla, že miláček fotbalového publika se bude ženit, vyšlápla si hned po tomto zjištění za ním. Po zápase si na něj počkala a pak šli spolu z Letné na Vinohrady pěšky a všecko si to vyříkali. Tak k mému i svému štěstí přišla Bohunka o svou velkou platonickou lásku. Bylo to zdrcující, ale zdravé, čisté mládí se ze všeho vykřesá. Vykřesala se z toho i vycházející hvězda československého tenisu, když záhy po tomto hrozném otřesu nastoupila cestu do chrámu svaté Ludmily na náměstí Míru. Do kostela ke své škodě nechodila. Rostla jako matriková římská katolička. Měla sice vzácnou zbožnou babičku, ale už méně zbožnou matinku. V rodu však byla vrozená boží bázeň a Písmo svaté o takových říká, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obvinují, jednou hájí. Tento boží zákon svědomí jí velel jdi do kostela a modli se. Ona šla, modlila se a prosila, aby jí Pán Bůh dal manžela, který by byl hodným a věrným mužem. Bohunka byla pěkně urostlá, plnoštíhlá, na pohled přitažlivá 21letá žena. My muži na ženění jsme na ní mohli oči nechat. I když jsem do roku 1937 splnil svůj slib, že nepolíbím ženu, dokud neporazím mistra světa Karla Koželuha, až do roku 1940 jsem na ženitbu nemyslel. Chtěl jsem ještě hrát nějaký rok tenis. Trénováním a postupným zbližováním s Bohunkou se však začala vyvíjet vážná známost. Tento proces ale nebyl zcela snadný, protože Bohunka neznala osobně Pána Ježíše Krista. O nevěstu a manželku jsem se modlil od svých 10 let. Nikdo mne k tomu nevedl. To mě bylo dáno z nebe. Už v 10 letech jsem byl zamilován do dívky, která byla asi tak veliká jako moje budoucí manželka. To se opakovalo ještě asi 4x. Myslím, že o mém zamilování žádná z těch, k nímž jsem lásku tajil, ani nevěděla. Když přišla ta pravá, tak jsem jí nemohl utéct. Začal jsem Bohunku vodit na kázání do Vinohradského sboru, který se mi stal po Brněnském druhým duchovním domovem. Spolu jsme často chodili i na biblické hodiny do jednoty českobratrské na Žižkov, kde požehnaně sloužil kazatel František Urbánek, přítel rodiny prezidenta Masaryka. Bohunka se těmto návštěvám nejen nebránila, ale začala se viditelně přibližovat k Pánu Bohu. O své vznikající vážné známosti jsem psal jednomu ze svých duchovních důvěrníků do Brna. Ten mne nabádal k veliké opatrnosti a trpělivosti pro jasné rozpoznání Boží vůle. Pán Bůh se smiloval, vyslyšel mé modlitby, Bohunka se obrátila. Opravdově uvěřila v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a byla na vyznání víry pokřtěna ponořením ve Vinohradské modlitebně kazatelem Josefem Tolarem. Křest ponořením má své významné biblické opodstatnění a v baptistických sborech se důsledně praktikuje. Křest totiž názorně hovoří o smrti dosavadnímu způsobu života a o povstání s Kristem k novému životu.
1: Protektorát Čechy a Morava jako součást Německé říše byl bezprostředních válečných útrap ušetřen. Hitler nepřipouštěl vojenskou účast českého národa ve válce. Naším úkolem byla od prvopočátku práce v dílnách a na poli. Připojením Čech a Moravy stoupla například kapacita výroby zbraní a munice v říši o 26%. Na této skutečnosti se podíleli především plzeňská Škodovka a brněnská zbrojovka. Říšský ministr Josef Goebbels si ještě v květnu 1941 mohl zaznamenat do svého deníku. Vůdce si velmi cení práce českých dělníků. Dosud nebyl hlášen jediný případ sabotáže. A co Češi vyrábějí, je dobré, funkční, spolehlivé a pevné. Jsou pilní a spolehliví. Jsou pro nás cenným přínosem. Sportovní zápolení v protektorátu pokračovalo svým způsobem bez omezení. Noviny přinášely zprávy z fotbalové ligy, lehkoatletických soutěží, cyklistiky, plavání a tak dále. Na druhé straně však byla 12. dubna 1941 zastavena činnost Sokola s odůvodněním, že se sokolská organizace stala střediskem otevřeného i tajného odporu vůči říši. V kultuře to bylo podobné. Na jedné straně například pražská kina promítala po celou dobu protektorátu, v tomto období bylo natočeno více než 80 filmů, Národní divadlo hrálo až do samého konce války. Existovaly i malé scény jako divadlo Vlasty Buriana nebo divadlo Oldřicha Nového. Na druhou stranu byla celá kulturní produkce kontrolována zvláštním úřadem, který potlačoval vše, co by vyvolávalo nebo upevňovalo národní uvědomění. Mimo jiné bylo pozastaveno vydávání asi 85% periodik, novin, časopisů a úředních věstníků. Při tenisovém mistrovství, konaném v roce 1941 opět na prvním ČLTK, došlo shodou okolností opět v boji o semifinále k utkání s Černíkem. Tentokrát otec ale zvítězil, i když to bylo po tuhém pětisetovém boji. Noviny o utkání psali: bývalý profesionál Scholz slavil včera velký triumf nad loňským přemožitelem. Oplatil Černíkovi porážku po velmi napínavém a rušném zápase. Lze říci, že obecenstvo, které denně chodí na Štvanici, a nejen letos, ale i dříve, nevidělo už dávno takový tenis, jako včera zahráli Scholz s Černíkem. Prostě hru, která je málo kdy vidět. Oba hráči se překonávali ve výkonu. Žádný míč nebyl pro ně ztracen. Někdy se už zdálo, že není možné, aby hráč míč vrátil, ale ku podivu vždy šel míč zpět za síť na patřičné místo. Scholz prostě vydržel rychlé tempo zápasu až do konce, kdežto Černík byl po třetím setu úplně vyčerpán. V semifinále však otec prohrál s Drobným a ten ve finále porazil Cejnara. Se svojí budoucí manželkou otec hrál smíšenou čtyřhru, ve které se dostali do semifinále. V pánské čtyřhře se se Síbou dostali až do finále, kde prohráli s dvojicí Drobný Vodička. Účast na turnajích sebou přinášela nejrůznější zážitky, včetně možností duchovních rozhovorů s novými přáteli. Při mistrovství Čech v Táboře došlo k následující události.

0: Ráno bylo krásné, svěží. Ptáci zpívali a Miloš měl plnou duši duchovních melodií, zpěvů. Všecko sportovní nadšení, mládí, radost, síla, zdraví a pohoda bez starostnosti viselo ve vzduchu. Mladí borci, upravená děvčata, všecko radostně spěchalo směrem k táborskému jezeru Jordánu. Tam, blízko vodopádu, jsou tenisová hřiště a celý den tam dnes půjde do tuhého. Nikdo z nejlepších tenistů, komu ještě o něco šlo, tam nechyběl. Samozřejmě tam byl i Scholz. Vždyť minulý rok byl mezi prvními čtyřmi československého žebříčku a mistrovství Čech v Táboře bylo pro žebříček velmi důležité. V 11 hodin se však nebe zatáhlo černými mraky a s tenisem byl konec. Kvůli dešti se šlo nejdřív na oběd, aby se hned po vyjasnění oblohy dále hrálo. Skončil oběd a pršelo stále. Co dělat? Půjdeme k Scholzovi, dal někdo návrh a šlo se. Asi 15 děvčat a chlapců, starších i mladších, zaplnilo pokoj. Děvčata si zabrala židle a dvě postele, hoši si našli pohodlí na zemi a bylo jim všem dobře. Zvláště těm, kteří ze soutěže ještě nevypadli. A duchovní dýchánek začal. Pane Scholz, kde jste všude byl a co jste viděl? Co vás v životě nejvíce zaujalo a co byste ještě rád zažil? Čeho byste v životě ještě rád dosáhl? Ptala se překotně jedna z děvčat a všichni se dali do smíchu, na co se to pěkné, prosté, zdravé dívčí stvoření zmohlo. To vypadalo na celý životopis. No, Scholzík se zamyšleně usmál. Co si z toho mám vybrat a čím začít? Co říci, aby to všem něco dalo? Díval se po přítomných a zjistil, že je nejstarší. Uvědomil si, že ho to zavazuje. Když se po všech přátelsky podíval, v duchu se modlil. Pane Ježíši, prosím, dej mi tvé slovo, mluv ty sám skrze mne. Ty jsi zaslíbil, že dáš svým učedníkům, co by měli mluvit. Děkuji ti. Zhluboka si vydechl. Byl od přírody rychlejší k mlčení než k mluvení. Pak začal.
1: Můj život je neuvěřitelně dobrodružný, nevím, co kdo o mně víte. A to, co se tu a tam o mně napsalo, to pro mě bylo často novum jako pro vás. Neuvěřitelné je, co všechno noviny unesou. Někdy je pravdou pravý opak toho, co se v novinách píše. Člověk se rád něco doví, rád se o něčem dočte, ale je smutné, že čím více stárnete a čtete, tím méně novinám věříte. A proto čtěte, ale novinám nevěřte, o čem se sami nepřesvědčíte, že je to pravda. O mně je pravda, že jsem začal jako sběrač míčků. Po určité rodinné tragédii jsme doslova neměli kde bydlet a co jíst. Někde se bydlet muselo a jíst se samozřejmě také muselo. Nevěděli jsme si rady, kde začít, jak začít a co začít. Byli jsme bezradní. Ale nad světem vládne někdo, kdo nikdy není bezradný. Budete se divit, že na světě je někdo, kdo řekl, aj já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. A také řekl, neopustím vás, sirotků. A kdyby vás otec i matka opustili, já vás neopustím, já na vás nezapomenu. A ten někdo je Pán Ježíš Kristus. A on na mne nezapomněl. Dostali jsme ubytování v azylu. Bydleli jsme v neuvěřitelné, ale blahoslavené chudobě. Tak bylo kde bydlet, i když bídně. Jíst se muselo, tak mne Pán zázračným způsobem poslal na tenis sbírat míče. Byla hubená mzda na hubenou stravu, ale tím bylo dáno vše nejnutnější. A když má člověk jen to nejnutnější, tak je bystrý a chytrý jako hladová liška. Ta vždycky něco najde. Když nenajde, tak ukradne. A tak je to i s člověkem, protože jíst se musí. Tak když to není, tak se to ukradne. Když někdo něco ukradne, aby se najedl, tak to podle Pána Boha krádež není. Jestliže ukradnete chleba, tak jsou lidé hotoví vás poslat na galeje. To jen proto, že neznají Písmo svaté. Kdyby znali Písmo, znali by Pána Boha a hladové by sytili a ne posílali na galeje. Jestli pak víte, kdo šel na galeje proto, že ukradl pecen chleba pro hladovějící rodinu své sestry. Nastalo ticho veliké. Pak se odhalila krásná, bystrá holčina se svým knižním přehledem. Jean Valjean z knihy Viktora Iga Bídníci. Výborně, máte prvé kolo úspěšně za sebou. Venku prší a prší, můžeme tedy pokračovat.
0: V tomto roce vznikla zvláštní tenisová soutěž, která byla nazvána Liga tenistů. Hrála se postupně od poloviny července do poloviny září, a to v nejrůznějších městech protektorátu. V Praze, Táboře, Frýdlantu, Brně, Ostravě nebo Zlíně. V probíhala tak, že byly vytvořeny dvě skupiny nejlepších hráčů, kteří hráli každý s každým a nakonec se měli utkat vítězové. Během sezóny skupiny končily v tomto pořadí. První skupina Drobný, Síba, Černík, Zábrodský, Vondra, Smolinský, druhá skupina Šolc, Cejnar, Ambros, Vodička, Pachovský, Čeněk. Nejvýznamnější zápas v otcově skupině byl s Cejnarem, ve kterém otec vyhrál až v 5 setech. Noviny o tomto zápase podrobně informovali a mimo jiné napsali: bývalý profesionál Šolc dobil včera jeden z největších úspěchů své amatérské dráhy. Zvítězil nad dobře hrajícím Cejnarem v zápase, ve kterém ukázal, že je spolu se Síbou nejlepším hráčem ze základní čáry. Bombardoval rohy Cejnarova pole dlouhými, rychlými a přesně umístěnými míči, hrál zejména krásný, krásně říznutý i přímo tlučený backhand a žádný míč nebyl pro něj ztracený. Přestože jeho hra vyhlížela poněkud jednostranně, neboť Šolc šel na síť jen velmi zřídka, přece byla proti Cejnarovi nejlepší zbraní. Zatlačovala jej dozadu a otupovala ostří jeho útočnosti. Jen nad svým podáním by se měl Šolc hluboce zamyslit, jinak může být plně spokojen. První dva nejlepší z každé skupiny pak společně bojovali o konečné pořadí a v tomto zápolení otec skončil čtvrtý. A tak i na celostátním žebříčku skončil na 4. místě. Tentokrát to bylo za Drobným, Cejnarem a Síbou. Ve sportovním životě však otec nezůstával pouze u závodního tenisu. Noviny s povděkem informovaly o tom, že v prvním ČLTK se Drobný, Síba a Šolc začali cílevědomě věnovat mládeži. Trenér Houba měl na starosti chlapce do 14 let a závodní hráči se věnovali starším chlapcům do 18 let. Nebyla opomenuta ani děvčata, o které se starali hráčky Helena Štrauberová a Bohumila Bertlová.

Přišel náš čas a na podzim roku 1941 jsme uzavřeli manželství. Pán Bůh mi prostřednictvím tenisu připravil v mých 30 letech manželku, která byla mojí největší tenisovou výhrou. Stejný kazatel, který Bohunku křtil, nás oddával. Mým svědkem byl kolega obchodník Rudolf Jäger, svědkem Bohunky byl přítel jejich rodiny, dlouholetý člen Rapidu, továrník Štěrba, který vlastnil vyhlášenou cukrárnu na Václavském náměstí a mimo jiné vlastnil i významnou kavárnu Slávia naproti Národnímu divadlu. Noviny o této události psali pod titulkem Slečna Bertlová, příště paní Šolcová. Oznamovali, že do manželského svazku vstoupí přední tenisté členové první ČLTK Praha Miloš Šolc a bývalá juniorská mistryně Bohunka Bertlová. Poněkud nepřesně uváděli, že k sňatku dojde v českobratrském kostele na Vinohradech, neboť jsme byli oddáni v našem sboru v modlitebně bratrské jednoty baptistů. V čemkoliv jsem byl lidsky řečeno dobročisko, ona byla lepší. Zosobněná jemnost, jednoduchost, prostota, taktnost. Ten čistý pohled krásných modrých očí, ta usměvavá, osmahlá, nenalíčená, zdravým zářící tvář, ty krásné zuby. Prostě kdo byl moudrý, chválil Pána Boha za jeho stvořitelské dílo, které při ní oplývalo vším, čemu rozumíme pod pojmem krásné ženské stvoření. Ve svých 22 letech byla tak půvabná, tak kouzelně zábavná, oslňující ve své čistotě těla i duše, že nikdo nemohl předpokládat, že by to oslňující a povznášející panenské stvoření doposud neokusilo medu, který básníci nazývají láskou. A Pán Bůh říká, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Nastala nová etapa mého života. Již jsem nebyl ve svých rozhodováních a plánech sám, ale byli jsme dva. Velikou boží milostí bylo, že jsme byli oba nejenom křesťany, ale i sportovci. Oběma nám šlo o naplňování boží vůle ve svých životech a v ní hrál tenis velikou roli. Dostali jsme byt na Vinohradech v ulici U tržnice číslo 6. Z kuchyňských oken jsme se dívali na Vinohradskou tržnici, okna dvou pokojů byla orientována do dvora, obklopeného ze tří stran rajzovou školou. Významnou součástí našeho společenského života byl Vinohradský sbor. Já jsem byl výrazně zapojen do práce mládeže, navíc jsem byl protektorátními úřady schválen jako laický kazatel. Znamenalo to, že jsem poměrně často zastupoval kazatele na úřadech i na nejrůznějších mezicírkevních setkáních. Bohunka se zžívala se sborovým obecenstvím velice dobře. Zdálo se, jako by mezi bratry a sestrami vyrůstala od dětství. Na jejím obrácení měla nemalou zásluhu i skutečnost, že byla v obecenství křesťanů přijímána s velikou láskou. Později často vzpomínala na to, jak při jejím přijímání do sboru na ní dělali starší sestry tak hluboký dojem, že jí připadali se svými usměvavými tvářemi jako andělé. Bohunka se pilně vzdělávala čtením písma svatého. To, že se obrátila, znamenalo, že jsme mohli nyní společně sloužit k víře jejím rodičům a babičce a sdílet krásu života v následování Pána Ježíše Krista s její širší početnou rodinou.

Světový tenis jsem hrál pouze do roku 1942. I když přišly ještě poměrně významné tenisové úspěchy, světový tenis jsem hrál pouze do roku 1942, tedy do svých 31 let. Vstupem do manželství a s tím spojenou péčí o rodinu, aktivním zapojením v církevním životě, zaměstnáním, tenis přirozeně upadal a navíc přibývala léta. Jak všechny porážky, tak všechna vítězství, vše bylo v mém dosavadním životě přesně načasováno tak, abych zůstal pokorným Božím služebníkem a v budoucím životě vzorným manželem a hlavou rodiny. Dělal jsem, co jsem mohl. Za moc to nestálo, ale jakž takž to šlo. Jen s Boží pomocí a s Boží milosti. A Pán Ježíš říká všem snaživcům, kteří bojují ten dobrý boj víry, tak i vy, když učiníte všecko, což vám přikázáno, hrcete, služebníci, neužiteční jsme. Což jsme povinni byli učiniti, učinili jsme. Lukáš 17:10. Každému z nás chybí mnoho, abychom udělali to, co bychom měli udělat na díle obrody svého národa. V našem drahém národě by nemělo být člověka, který by byl zlodějem. Nemělo by být člověka, který by lhal. Heslo pana prezidenta Masaryka nekrať, nelži a pak se nemusíš nikoho a ničeho bát. A náš národ? Národ velkých mužů a slavných žen? Naši režiséři, ti by si měli být vědomi toho, jací jednou byli ti dobří představitelé našeho národa. Měli by dbát o to, aby byli dobrým příkladem naším krásným, dospívajícím mladým lidem. A jak to zatím v naší společnosti vypadá? Kolik sobectví, nečestnosti, pýchy a nemorálnosti je kolem nás? A co našim mladým lidem skýtají televize a současné filmy? Nemysleme si, že mládež baží jen po násilnostech a sprosťárnách. Pán Ježíš kárá své učedníky a poroučí jim, nechte dítek jíti ke mně a nebraňte jim, nebo takových je království nebeské. Nikdy se nemají staří stavět svými postoji a záměry mezi Pána Ježíše Krista a děti. Vždyť děti jsou již v dětství vlastníky toho nejvyššího, jejich je království nebeské. Jak často jim toto království postupně starší berou, až je o ně nakonec připraví, a pak jde vše z výšin dolů, až do věčného zahynutí. A zůstává jen běda pro ty, skrze které pohoršení přichází. Buďme především my, křesťané, tím, čím býti máme, světlem světu a solí zemi. A svět se nám promění v zemský ráj to na pohled. A nejen na pohled, ale v přítomnou pravdu a spravedlnost království Boží.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydali v roce 2010 křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Dnešní díl naladíte ještě dnes ve 23 hodin a 15 minut a pokračování opět zítra 15 minut popoledni. Je 1:15, před námi jsou na Rádiu 7 písničky a se 13. hodinou je připravené klíčové slovo, které se během prázdninových týdnů věnuje slavným postavám Bible. Dnes jí bude nejmladší z Ježíšových nejbližších učedníků apoštol lásky, Jan. Tak zůstaňte i nadále s námi.

Ježíš jako světlo, Ježíš jako štít, Ježíš, když stojím, Ježíš, když klečím, Ježíš vedle mě po mé pravici i levici, Ježíš vždy okolo mě, ve dne i v noci, dospívali v písni Kentikl, chvalospěv John Guera a zpěvačka Taya. Do 13. hodiny zpívá na Rádiu 7 jedna písnička Nechci jít s dobou, kterou si zaspíváme z Blázny pro tebe.

0: neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

0: I 13. hodina poslední srpnové středy s datem 26.8.2026 je za námi. Naladěné máte Rádio 7 s Milanem Remešem za mikrofonem. Připravené je klíčové slovo a osmý díl ze série Slavné postavy Bible. Dnes si bude Kateřina Hodecová se svým hostem Danielem Čepem povídat o apoštolu Janovi, tom, který se nebál milovat. Přeji vám lásku probouzející a víru posilující poslech.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu volného cyklu věnovaného nejznámějším biblickým postavám. Dnes je před námi postava apoštola Jana, člověka, který sám sebe označoval za miláčka Božího. Člověka, který tedy velmi dobře věděl, co to znamená být Pánu Ježíši blízko. O něm si budu povídat se svým dnešním hostem, tím je Daniel Čep z Betánie, Křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě. Dan je starší tohoto společenství, moc tě vítám.
3: Děkuju.
2: Když se řekne apoštol Jan, co ti hned vyskočí?
3: Apoštol Jan mi, hned se mi vybaví, že to byl jeden z těch tří, kterých byl Ježíši nejblíž. Po celou dobu jeho aktivní služby, 3 let, stál víceméně těsně při jeho boku. Dá se říct, že mu ležel na rameni, jo, nebo spočíval na jeho klíně. Takže někdo, kdo byl Ježíši po celou dobu nejblíž.
2: Janovi je připisováno evangelium, ale také jsou v Biblii Janovy listy. Je to pořád ten týž autor?
3: Já mám za to, že je to nejenom evangelium Jana, ale i listy, ale je to i zjevení Jana. Je to jeden a ten týž Jan, apoštol Jan.
2: Mě na Janovi vždycky fascinovala ta jeho proměna, protože právě zjevení Janovo, ta závěrečná kniha Bible, ho ukazuje jako obrovského mystika. Ale když o něm čteme v Bibli, tak v počátcích toho zaznamenaného děje jeho života je představován jako syn hromu. Tak kdo je vlastně Jan? Co o něm víme z Bible?
3: Když si bavím Jan, tak se mi spojí 2 takové věci. Máme o něm zprávu, že byl s tím nejmladším apoštolem. Já ho vnímám jako by takový ten pozdní teenager, kdy se přidává spolu s Jakubem, opouštějí toho svého tatu, jeho Zebeda, a přidávají se prostě k Ježíši na tu jeho cestu, na tu jeho mesiářskou cestu. Ten věk byl někde kolem 17 až 20 let. Někdo říká, že byl ještě mladší, ale prostě rozumíme tomu, že to vlastně nejmladší apoštol a umírá jako poslední. Jo? Že vlastně to zjevení Jana, tam se předpokládá, že ten věk toho Jana mohl být někde mezi 90-92 lety, kdy umírá na ostrově Patmos. Takže jakoby nejdřív začal a nejdéle vlastně zůstala od něm jako zmínka, umírá vlastně přirozenou smrtí, kdežto ostatní apoštolové vlastně umřeli z dokumentace, co máme křesťanské, mučednickou smrtí.
2: Co víme tedy o Janově rodině?
3: O Janovi se setkáváme vlastně s jeho bratrem, s Jakubem, a víme, že oba dva byli v tom nejbližším kontaktu společně ještě s Petrem, s Ježíšem. To potkáváme teda Jana, potkáváme jeho bratra Jakuba a setkáváme se tam vlastně ještě s tím tátou, kdy ho vlastně jakoby ten otec je propouští, nebo oni odchází od toho otce, jdou následují Ježíše, a setkáváme se taky s jejich maminkou, že? Ta jejich

0: Máma tam má taky nějakou roli, ona byla jednak u kříže, když bych šel do té pozdější historie, ale do té, záleží, jak to vezmeme, ale když půjdeme vlastně od té jejich služby, tak se tam dostává do přítomnosti Ježíše, a když Ježíš mluví o Božím království, tak maminka to má vymyšlené a říká: Ježíši, já bych tak byla moc ráda, kdyby ti kluci měli to místo jeden zleva, druhý zprava. Takže ona se uměla o ty kluky prostě starat, uměla lobovat u Ježíše, a Ježíš jí řekl: to není tvoje věc, to náleží pouze jenom otci, je to malicherné, je to hloupost, to, oč mě žádáš. Takže potkáváme se tam s tím otcem, s maminkou, potkáváme se vlastně s bratrem od Jana.
1: No a jak je to s tím synem hromu? Proč je tak nazýval Ježíš?
0: Netuším, jak to může souvisit třeba s otcem, jestli byl takový otec, anebo jestli oba dva ti bratři Jakub a Jan byli takový úderní. Nevím, jakou souvislost bych mezi tím hledal, a ono vždycky je to zapředeno nějakým tajemstvím, takže já vám ho asi dneska neodkryju.
1: Byli tedy rybáři. A znali se s Petrem, to asi víme.
0: Já bych řekl, že se znali s Petrem a s Ondřejem, jako s těmito dvěma bratry. Že byli tak kousek od sebe.
1: Mm-hmm. Jakou roli vlastně hrál Jan v té výjimečné trojici mezi všemi 12 učedníky? Proč tam byl Jan? Petr vynikal asi takovou horlivostí, někdy možná neuvážeností, že byl se vším rychle hotový. Jakou roli hrál Jan?
0: Jan hrál roli takového důvěrného posluchače. Tu jeho roli bychom zase vyčetli, když budeme číst evangelium jeho, evangelium podle Jana, které jediné vlastně není synoptické. Všechny tři ostatní jsou synoptické evangelia. Jsou to víc životopisné evangelia, když to evangelium Jana povídá příběhy. Povídá příběhy. Jan je vypravěč. Jan je dokonalý vypravěč příběhů, že dokáže toho čitatele vtáhnout do toho děje. Pro mě je jakoby list Janův sám o sobě tím nejsilnějším a tím unikátním. Kdybych mohl vybrat, jestli dát člověku nový zákon, novou smlouvu, anebo evangelium Jana, dám mu evangelium Jana. Jo, při tom prvním kontaktu. Takže evangelium Jana je pro mě opravdu zcela výjimečným a příběhovým, dějovým evangeliem. No a potom vlastně, když Jan píše svoje epištoly, všechny tři, tak z toho vyčítáme, že Jan je muž, který je velmi citlivý. Velmi citlivý a velmi, jak bych řekl, bodrý nebo sympatický. Jo? Tam je několikrát vlastně oslovovaní jsou jako církev, jsou osloveny jako děti, jako miláčci. Celé ty tři epištoly jsou o lásce, o Ježíšově lásce. Jsou natolik klíčové, aby ukázali Kristovo srdce, že nenajdete jinou epištolu, která by takhle odhalovala Ježíšovo srdce, jako právě ty tři epištoly Jana.
1: Je to krásné, a zároveň v té dnešní době, která je v leccčem cynická a taková dvojsmyslná, to, že někdo někomu ležel na klíně, už by se dalo brát, že jako kdo ví, jak to bylo, že?
0: Tak bohužel dnešní doba, nebo prostě vůbec morálka lidí, což by mělo určovat vlastně budoucí dějiny, jo, toho, co se stane, tak ta morálka je velmi špatná, a ta doba, ve které žijeme, má spoustu stinných sexuálních míst, takže v té době si myslím, že lidé měli čistší myšlení, byli daleko víc zaměření na práci, daleko víc prostě otevření vůči druhému. Nemyslím si, že by nečelili pokušením, rozhodně si myslím, že ano, ale prostě nebyla to doba tohoto charakteru, všechno je dostupné hned, teď, jak já chci.
1: Rozhodně to, že máme zkušenosti s nějakou špínou, neznamená, že by neexistovaly věci čisté. Tak tedy zpátky k Janovi, jako vypravěči příběhů, o čem je tedy to jeho evangelium?
0: Jeho evangelium ukazuje jednak ty příběhy. Já třeba, co miluju, jo, to, ten příběh mě velice se dotýká, tak je o Lazarovi, kdy Ježíš si dává vlastně dostavení a přichází pozdě. Dva dny vlastně přichází pozdě, jakoby zbrzduje celý ten proces, kdy mohl tam být dřív, kdy mohlo přijít vlastně uzdravení, nebo ten Lazar nemusel zemřít a on to všechno jakoby dotáhne do tohoto zázraku zkříšení, který je zase Jan ho popisuje strašně srdečně, a to, když se vžijete do toho děje, jako když to nečtete takhle prostě jenom abyste zabili čas, jo, nebo že z nějaké nutnosti, ale vžijete se do toho děje, tak vidíte, že je tam strašná dynamika, je tam síla toho poselství. A další věci, fakta, které si můžeme jakoby uvědomit při čtení Evangeliana, je, že na mnoha místech je tam Ježíš vysvětlený, že vlastně on je pastýř, on je dveře, on je ta sůl, on je to světlo. Jan ukazuje v praktických věcech prostě, kým je Ježíš. Jo? A neposlední věc, kterou je nutné opravdu povystrčit nebo prostě zdůraznit, ukazuje, že je Boží syn. Ani jeden z evangelistů nejde takhle jakoby přímo na dřeň, anebo nepíše to tak přímo čaře jako Jan. Jan píše naprosto s otevřenou přesností a naprosto okázale, Ježíš je Mesiáš, Ježíš je Bůh. On i otec jsou jedno. Je to jeden a ten týž. Takže to je to, co mě osobně jako prostě rezonuje, když bych měl popsat tady evangelium, tady toto, které není synoptické evangelium Jana.
1: Proč myslíš, že tedy vůbec jako a priorně Jan psal jinak? To už se nechtěl přidat k těm třem nebo možná i vícero lidem, kteří dosvědčovali, jak to všecko bylo, snažili se sestavit chronologickou osu Ježíšova působení. Nebo proč? Co byl ten důvod, že je to jiné, to jeho evangelium?
0: Kánon byl někdy sestavený třetí století, že jo? Takže já ani vůbec nevím, jestli vůbec ten Jan četl ty tři evangelia. My dneska máme vlastně to pucle, jako máme poskládané, ale v té době, jakou měli dispozici, co věděli, co napsal Marek, Lukáš, Matouš, jestli oni na tom společně pracovali. Můžeme se domnívat, že jo, ale když budeme upřímní a máme taky jako i něco přečtené, tak vidíme, že některé věci jsou tam naprosto jakoby odlišné vhledy. A měli jiné informace a věci vnímali jinak, jestli je tam jedno oslátko, nebo jestli je tam oslice s oslátkem, jo. Takže to není nic proti ničem, ale vidíme, že prostě každý to viděl z jiného úhlu, měl jiné informace, přicházel, jakoby čerpal trošku z jiných zdrojů. Jan neměl potřebu psát, jakoby, tak jak to vnímám, že neměl potřebu psát životopis Ježíše Krista, ale měl potřebu prostě zdůraznit, Ježíš byl blízko mému srdci. Já jsem poznal jeho srdce, já vím, kým on je pro mě a já vím, že on je Bůh. Jo, a to je to, na čem to staví, a to, jestli on četl ty další evangelia, nebo jo, to se úplně nedovíme, jak se skládal kánon, kdo o čem věděl. Jo, to my k tomu přicházím jako hotoví čtenáři, že? Takže pro něho si myslím, že to jeho dílo bylo jedinečné, autentické a zcela osobní.
1: Janovy listy mají také společné téma?
0: Janovy listy mají společné téma a jim vlastně, já tam vidím tu lásku k církvi, milujte se navzájem, ať mezi váma zůstává Boží láska, tak jako já jsem miloval vás, jo. Prostě důraz na tu chlíčovou charakteristiku Boha. To je láska. To je, že vlastně bez lásky není nic. Jo? Bez lásky se nemůžeme zalíbit Bohu. Prostě jednoduše, včera jsem se na tom jakoby, jsem se takovým způsobem na skupince modlil, že vlastně Ježíš neuzdravoval lidi, protože věřili. On pobízel lidi, aby věřili. A určitě mu to leželo na srdce, několikrát to zmiňuje. Ale když si otevřeme některé případy, tak jsou lidé, kteří absolutně nevěřili. Jo? Nevěřili Ježíši a on přesto učinil zázrak. Ať to bylo 10 malomocných, ať to byl Lazar, ať to byla Marta, Marie, ať to byli potom jeho učedníci, když byl zkříšen. To jsou byli lidé, kteří prostě nevěřili. A on pozbuzuje, aby věřili, ale on to dělal, protože miloval. A tam vidím, že to je prostě to klíčové slovo, je láska. Na lásce je postavený příchod Božího syna. Na lásce je postavené vůbec to jeho mesiášství. To, proč na tuto zem přišel. A to nejlépe popisuje právě apoštol Jan.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Dan Čep, starší Betánie Křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě, je host dnešního pořadu, ve kterém si povídáme o apoštolu Janovi. Člověku, který je výjimečný už jenom tím, co po sobě zanechal a je součástí dnes tedy biblického kánonu. Ostatně o těchto knihách jsme si v předchozím vstupu povídali. Ale ještě jsme, Dané, moc nerozebrali to zjevení, tu závěrečnou kapitolu, která Jana opravdu představuje jako mystika, jako člověka, který popisuje, co mu bylo zjeveno z hůry. Ta kniha je pro mnohé složitá a těžce se čte, protože má obrazy, kterým asi ne vždycky rozumíme. Jaké je podle tebe její poselství a proč ji Jan napsal?
2: Pro mě je taky složitá.
1: To je dobře.
2: Jo, já ji čtu do 6. kapitoly, pak ji moc nerozumím. Ale asi je to možná to, že jsem i tady v tomto rozhovoru prostě upřímný, jo, že nehraju si na něco, na co prostě jakoby nemám v tuto chvíli úplné poznání. Takže to absolutně respektuju ten popis té eschatologie nebo těch budoucích věcí, o kterých Jan tam píše, ale když třeba čtu ty dopisy, které píše do církví, ať je to do Efezu nebo do Laodikeje nebo prostě ty další dopisy, tak si myslím, že je to úžasné proroctví, je to názor takové boží kritiky, kdy přímo bych řekl, že je to taková literární kritika, krásná literární kritika, kdy říká, toto si na vás vážím, v tomto jste výjimeční, jo, cením si této věci, této charakteristiky u vás, ale toto vám chci vytknout, ale toto se mi na vás nelíbí, anebo tady máte určitý nedostatek, tady zaberte špounu. Jo, takže to je třeba to, co fascinuje mě, to, co já si ze zjevení přímo najdu a to, co vidím, že mluví k dnešní církvi, jo, že dneska vlastně tato řeč církvi by měla být blízká. Ano, máte tady silné stránky, ale přidejte v této věci.
1: Jaká je podle tebe role mystiky vůbec pro církev? Potřebujeme ji?
2: To je ale šalomounská otázka. Já na to odpovím podle sebe. Já jsem realista. Když se mě, Katko, zeptáš, jaké filmy mám rád, tak já ti jednoznačně řeknu, že jsou to filmy, které jsou třeba životopisné nebo podle skutečné události. Nevím, jestli jsem někdy viděl nějaké sci-fi, jo, nebo nějaké horory, nebo prostě něco takového. To jsou filmy, které mi jakoby vůbec nic neříkají. A nemám žádnou jakoby ochotu se podívat na prvních 10 minut. Takže to je, jestli v této věci bys chtěla nějakého mystika, který ti bude odpovídat prostě na tady od té 7. kapitoly zjevení, tak u mě ho zrovna najdeš. Jo, já jsem opravdu člověk, který je realistický, stojí nohama na zemi. Ani bych neřekl, neupřednostňuje víru nebo rozum, ale v naprosté kolaboraci si dokáže jenom představit spolupráci víry s rozumem, tak jak nás Bůh stvořil, tak nám tady ty dispozice pro život a pro nějaké prostě spolehlivé existování na této zemi dal. Takže pro mě ta mystika určitě nějaké místo, jako vím, že na této zemi má a jsou lidé, kteří milují a jsou lidé, kteří právě se dívají jenom na tyto filmy a zajímají se jenom o sci-fi a jenom jakoby o tyhle budoucí věci a já tohle to mám jakoby otevřené. Já jsem dnes a denně jakoby závislý na Kristu, žiju z jeho milosti. A jestli dneska přijde, tak přijde. Jestli přijde zítra, přijde. Jestli přijde za 100 let, přijde. Jo, pro mě to prostě není nic, jak bych ti dokázal jakoby lépe popsat.
1: Já tomu rozumím úplně bytostně. Jen si říkám, že vlastně tím je charakteristická možná ta naše protestantská část církve. A je vlastně otázka, jestli potřebujeme nějaké tajemství, nebo nějaký výhled do budoucna. Proto se vlastně ptám, jestli církvi jako obecně nějaká ta mystická nebo možná i tajemná stránka poselství víry a poselství Krista někdy nechybí. Jestli ta naše racionalita nemůže být na škodu něčemu.
2: Jo, já na to odpovím tak, jak nad tím aktuálně přemýšlím. Tím, že sloužíme jakoby pastoračně lidem a přicházejí lidé a mají hodně otázek, tak i já s mojí ženou nebo i moje děti mají otázky, na které nemají odpovědi. A já si vždycky říkám, že kdyby jsme měli na všechny otázky odpovědi, tak jsme v podstatě jako Bůh. Protože bychom byli vševědoucí. My nemůžeme mít odpovědi na všechny otázky. My nemůžeme dostat odpovědi na jakoukoliv otázku k Bohu, když ho to prosíme. My bychom ho dostali potom na stejnou úroveň, jako jsme my. On je Bůh, on je absolutně v jiné úrovni bytí, chápání, vnímání, existence nebo samoexistence, jo, když to řeknu takhle, nebo věčnosti, než jsme my. Takže jediné, kdo nám dokáže porozumět, jediné, kdo je na té naší úrovni, kdo se snížil na tu úroveň, je Ježíš. A dneska vlastně Ježíš tu není, že Ježíš je u Otce, přišel k Otci, navíc Jan o tom nádherně na třech místech mluví, Ježíš je u Táty, jo, a čeká nás, tam na třech místech ukazuje nádherně, že tam přijdeme, to je naše místo, nemáme se vázat tady k této zemi. Přijdou lepší věci, přijdou lepší okamžiky, lepší místo pro nás. Takže mám otázky, ano, je to pro mě mnohdy tajemné a má to tak být. A něco nám Duch Svatý zjeví, ten tu je, vlastně na místo Ježíše, že on ho poslal, Duch Svatý mezi náma přebývá i v našich životech, jo, už nemáme literu zákona, už nejedeme podle 613 přikázaních, ale Duch Svatý je v nás. A ten Duch Svatý je tím hnacím motorem, ale nezjevuje nám úplně všechno. Stále máme někdy otázky a já to takhle mám, moje žena to takhle má, moje děti to mají, přátelé v církvi to takhle mají. Takže velcí boží služebníci to takhle mají. Nemám rád superhrdiny, nemám rád lidi, kteří mluví něco jinak a ve skutečnosti to je jinak. Takže přiznáváme to, jsme oklopeni tajemstvím, jsme oklopeni určitou mystikou a je to dobře, protože nejsme jako Bůh.
1: Říkali jsme to, že Jan hodně psal o lásce. Možná, že nahlédl boží lásku k nám způsobem, který byl výjimečný i mezi učedníky. Mně se hrozně líbí, jak on se označuje v evangeliu. Tam nepíše, já jsem viděl nebo něco, ale ten, kterého Bůh miloval, vždycky píše.
2: On.
1: On, ano. Bůh miloval Jana. Tak, to je moc krásné označení, i takové vlastně důvěřivé přisvojení si té boží lásky. A na to se tě chci zeptat, jak člověk dozraje do toho hlubokého vědomí, že je opravdu ten milovaný boží?
2: Každodenním vztahu s Bohem a myslím si, že Jan dosáhl i takové úrovně poznání Ježíše ještě zcela odlišné, tak jako ostatní učedníci, aby ho úplně neodděloval, ale dosáhl toho poznání tehdy, kdy Ježíš byl vlastně vzkříšen. Do té doby jsem přesvědčený, že stejně jako všichni ostatní učedníci, jeho představy byly naprosto jiné. Dokonce, když byl vzkříšen, tak učedníci si mysleli, že tak už konečně přišel ten čas, že obnoví to království Izraele, že vlastně přijde ta vláda, ta exekuce, ta výkonná moc, jo. A on říká prostě, to není vaše věc. Já vám dám ne vládu, tu exekuci, ale dám vám dynamis, dám vám tu moc Ducha Svatého, tu vy budete potřebovat. A to si myslím, že právě ta smrt Ježíše Krista, to skříšení, to zásadně ovlivnilo Jana. A taky se potom jakoby domnívám, kdy Ježíš mu říká, nebo domnívám, ono to takhle je z písma, říká, tady je tvoje matka a předává mu svoji maminku. Předává mu, řeknu to hezky, paní Marii, tady se starej o moji maminku. A on ji přijal k sobě a já jsem přesvědčený, že nějakou tu dobu ji zabezpečoval po její žití, jestli se starali o Josefa, těžko říct, jo, ale prostě měli na starosti, byli takovým patronem. A do jaké míry byla jakoby jeho aktivní služba počas toho, kdy vlastně se o ní staral, nedokážu posoudit. Každopádně vím, že mu příslušela tato role, která byla jiná, než měli ostatní učeníci. Taková rodina.
1: To je vlastně, a zase je to věc vztahu, že jen těm nejdůvěryhodnějším v našem životě svěříme ty nejbližší. A v tomto případě tedy Jan přijal, tam bylo psáno, a v tu hodinu ji ten učedník přijal k sobě. Takže opravdu jí asi poskytl zázemí a otevřenou náruč. Nicméně v životě zažíváme i takové hořké chvilky. Jan ve vztahu k Ježíši zažil taky a minimálně jednu, která mi tedy teď tane na mysli. Myslím na situaci v Getsemanské zahradě, kdy si tam Ježíš vzal zase ty tři, Petra, Jakuba a Jana. Ty tři, kteří s ním předtím byli nahoře proměnění a viděli tu slávu Boží a tak. A teď je žádá vlastně před tou nejkrizovější situací ve své pozemské pouti o účast, o modlitbu. A třikrát se opakuje, že ti učedníci místo modliteb usnou. Jsem se kolikrát říkala, až se to všechno semlelo. Jak si museli připadat? Co si museli vyčítat? To vědomí, že jsem Boha zklamala. To, že jsem nenaplnila ta Boží očekávání. Co s tím?
2: Já jsem nad tím taky tak přemýšlel. A věřím, že je to trápilo po tu dobu, co ten Ježíš byl na tom kříži. Jakmile byl zkříšený, tak nikoho z nich si myslím nenapadla tady tato myšlenka nějakého selhání nebo zklamání, ale jak vidí Ježíše, jak visí na tom kříži, my známe pucle, my ho máme poskládané, ale oni neviděli, že ten Ježíš stane, jako oni ho neviděli zkříšeného, oni ho vidí stále na kříži. Jo? A vlastně vidí tu možnost, že možná byla nějaký čas, že mohli něco změnit. V tom Getsemane. Že na ten kříž třeba nemuseli jít. Já si myslím, že někdy máme fakt takové falešné představy o nich, že jim všechno bylo jasné, ale potom, když čteme opravdu důsledně písmo, tak vidíme, že Tomáš nebyl jediný, který prostě nevěřil, ale je tam místo, že všichni nevěřili a že on káral jejich nevěru. Jo? Takže on viděl, že oni prostě opravdu nevěří, že bude zkříšen. Jo? Takže bylo to v takovém stádiu, že sami byli velmi překvapení a v úžasu. Oni si to přáli, ale nevěděli, kdy to nastane, nevěděli prostě, jestli se to stane, to se pozná v té situaci, kdy člověk se v takové chvíli ocitne, nebo když prostě přijde takový okamžik lámání chleba. Vesmě jsme všichni jakoby po bitvě hrdinové a každý jakoby je generál, jo? Ale v ten daný okamžik, jo, kdy vlastně ten mesiáš, záchrance světa, spasitel, kterého ten Jan potom takhle jakoby ono krásně nazýval, ale on už psal to evangelium, on už věděl, jak to dopadlo, ten příběh, jo. Ale ten čas, ty tři roky, které s ním strávil, on s těma učeníkama, to bylo něco neuvěřitelného, jo. To my nemáme šanci prožít, jako prostě to se nedá ani popsat, jo. Takže pro něho to muselo být opravdu traumatizující. Navíc vidíme, že vlastně on byl poslední, kdo do toho Ježíše následuje, ještě běží jakoby z Getsemane a vlastně dostal se až na ten dvůr a vlastně umožnil tomu, aby Petra mohli vlastně pustit na ten dvůr. Tam píše, že vlastně to byl Jan, jo, kdo na tom dvoru byl. Takže je to takové zvláštní. No. Nevím, jak to působí na ostatní posluchače, ale jakoby na mě. Já tady jsem jakoby s velkou pokorou.
1: Co vlastně dělat, když takhle Ježíše zklameme? V případě Jana to nemáme nijak extra popsané. Pozornost je soustředěná na Petra, který tedy aktivně popírá, že Ježíše vůbec zná, přemohla ho asi ta vlna strachu a to všechno, co se najednou dělo kolem dokola. Ale ten Jan musel na tom být vnitřně, tak jak jsme si teď řekli, velmi podobně.
2: Přesně.
1: To vědomí, že opravdu nebyl se svým pánem v momentě, kdy ho o to požádal, poprosil, potřeboval pomoc. Co se dělá s takovým pocitem? Čeká se na to, co udělá pán Ježíš, anebo je něco na nás?
2: Osobně to řeším tak, že večer, když jdu spát, tak prostě prosím pána, aby mě odpustil. A vím, že jsem člověk, který je z masa kostí, který je chybující. A věřím, že v jeho životě to bylo taky, že tam byla ta pokora. Možná to nemáme zaznamenané v evangelii, že by prostě nějakým způsobem on nějak pochyboval nebo prostě zapíral Krista, nebo nebylo to třeba ani jakoby v ten okamžik jakoby nějak nutné. Ale určitě si myslím, že v jeho životě to bylo taky pokora, byla to nějaká lítost, bylo to nějaké pokání nebo prostě vyznání se. Jo, takže tak, takový jsme lidé, tak my ani tady na té zemi jako lepší ani nebudeme. Jako jediné, co nás vlastně činí, co nás proměňuje den ode dne, Duch Svatý. Jo, ten v nás působí to, že nás obnovuje a že nás přivádí víc k otci, ale stále se probouzí jakoby ten člověk. Takže oni byli z masa a kostí. My neukážeme říct, že bychom bděli. My to teďka čteme a možná si řekneme, jo, my bychom byli lepší. Ne, byli bychom lepší. Byli bychom utahaní za celou tu noc, že bychom spali a nedokázali být. Takže já věřím, že pro Ježíše to bylo neskutečně těžké taky bojovat, jo, že akorát, že věděl víc. On věděl, co oni nevěděli. To se nedá porovnat. To, co pro Ježíš byl 100% Bůh, byl i 100% člověk, ale oni byli na 100% lidé. A to je nepoměr. Takže já jim rozumím. Já jim naprosto rozumím. Nejednal bych asi jinak.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu zkoumáme osobu či osobnost apoštola Jana. Mým hostem ve studiu je Dan Čep, starší křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě. Jan je nám známý z Nového zákona skrze evangelium, jeho listy, zjevení Janovo, tu závěrečnou část Bible. Ale co vlastně víme, možná teď jsme odkázaní spíše na tradici nebo mimo biblické spisy, co víme o jeho životě vlastně poté, co Ježíš stal z mrtvých a v tom období, než víme o jeho smrti na ostrově Patmos? Je něco známého?
2: Tak máme zprávy teda o biskupu Polikarpovi, který vlastně zažil Jana, který se s ním osobně setkal a který vlastně ve svých spisech popisuje, že ho vlastně císařem byl vyhnaný prostě na ostrov Patmos, jo, kde dožil svůj život. To znamená, nebyl popraven, nebyl mučen, ale byl v takovém zajetí, stejně tak jak třeba Napoleon Bonaparte. Jo, takže takový jakoby podobný scénář.
1: A to je všechno, co se ví o životě Jana?
2: Tak možná ví někdo něco víc, možná jsou nějaké další spisy, které mi nejsou známé, ale když to řeknu...
1: Možná nějaké legendy taky, že?
2: Asi jo, určitě. Ale jakoby nemám asi, co bych dalšího k tomu dodal.
1: Kdyby byl Jan dnes mezi námi, jaký by byl? Podle čeho bychom ho poznali?
2: Tak já si myslím, že by to byl muž, který záleží, kdybychom ho potkali, v jakém období jeho života, jestli by to bylo vlastně v době, ještě než ho Ježíš učinil svým učedníkem, anebo potom vlastně, jak se stal apoštolem a tím jedním z těch sloupů té církve, ale věřím, že to byl člověk, muž srdce. Muž srdce a naučil se jednu věc, a to je milovat jako Ježíš. Jo, milovat prostě jeho srdcem, poznávat Ježíšovo srdce. To se mi strašně líbilo. Věřím, že byl muž, který byl dobropověstný, prostě vykazatelný, muž, který se vystříhal hříchu, muž, který dbal na svatost svého života, který když klopítl, tak šel k té nebeské slitovnici, prostě tam se vyspovídal tomu královi králů, pánovi pánů. Takže jako vnímám ho jako člověka, který byl z masa a kostí, ale který to setkání s Ježíšem bylo natolik klíčové, že změnilo celý jeho život.
1: On když v těch svých listech používá nějaké výrazy, tak absolutně nejčastěji je to opravdu to slovo milovat anebo láska. Což myslím, že my v tom dnešním kontextu často chápeme v rovině emocí. Že je to nějaký pocit, nějaká ta vnitřní síla, která člověka naplňuje. Vědci by možná řekli, že jsou to nějaké endorfíny nebo prostě nějaká chemie v mozku. Ale ten Jan to staví podle mého hrozně dobře na pevnou půdu, protože v souvislosti s tím milováním neustále opakuje, kdo miluje, plní přikázání. Že to najednou slučuje s poslušností a jakousi praktickou láskou. Je to tak?
2: Určitě jsem přesvědčený, že vlastně láska je, že chci to nejlepší pro toho druhého. Je to taková definice, kterou si jako říkáme jako v tom křesťanském kruhu, že chci to nejlepší pro toho druhého, to znamená, že se chci obětovat. Takže láska je spojená vždy a jenom s obětma. Jinak si myslím, že to není láska, je to jakoby nějaký ego pocit, jo, ale ta pravá láska, ta boží láska, která změnila náš život, která změnila mě, která změnila moji ženu, moji rodinu, která změnila lidi v mém okolí, tak to je láska, která se chce obětovat. Jo, to je ta Ježíšova láska. Jo, kdy říká prostě, já jsem nepřišel, aby mi bylo slouženo, ale abych sloužil. Já jsem přišel sloužit mnohým, takže Jan žil u toho, že Ježíš není boss. Ježíš není masterchef, který tam bude dávat pokyny, kritizovat prostě a bude nějaké mega úrovně pichy, ale prostě a sejme kohokoliv na potkání. Ale on přišel, který prostě řekne, vyzujte si boty a já vám umyju nohy. Jo, takže sklání se k těm učeníkům prostě a dělá tu věc, kterou by měli dělat oni jemu. Jo. Takhle si myslím, že já byl naučený, že dokázal vnímat lásku a takovým způsobem prostě to odráží do těch svých listů. Milovaní, milujte se navzájem. Jo. Mně se třeba líbí, jak říká děti. Jo. To je tam 11krát zmíněno, děti. A děcka, bychom dneska řekli. To je úžasný pocit nějakého jako rodinného prostředí. Děcka. Jo. Já to tak říkám, když jsem s přáteli, nebo když jsem s tou nejužší rodinou, nebo lidi, které mám velice rád, na kterým záleží, tak jim říkám děcka. Takže takhle mluví k té církvi. Mám vás rád. Mám vás rád. Viděl jsem toho u Ježíše, toto jsem se naučil, mám vás rád. Milujte se, dělejte to taky tak.
1: On vlastně, Jan, hodně často Ježíše představuje v té citové nebo citlivé stránce, že jo? V tom příběhu, který si zmínil o tom Lazarovi, který tedy Jan ve svém evangeliu popisuje, tak tam vysloveně píše, že Ježíš se rozplakal, protože mu jich bylo líto, když viděl, jak Marta a Marie pláčou po svém bratrovi. To nevím, jestli je to i v jiných evangeliích, nebo je na to Jan specialista?
2: To netuším, jestli to píše někdo jiný ve spojitosti s Lazarem, ale jako u Ježíši je to psané jakoby dvakrát, že ten jeho cit vyvrcholil vlastně pláčem, takhle je to popisované v evangelích a je to vlastně u toho Lazara, je to, když přichází do Jeruzaléma, že se rozplakal nad Jeruzalémem, že to je město, které ho nepřijalo, jo, které ho vlastně odmítlo. Kdy vnímá vlastně to, že už jde jeho národ, že ho nepřijme, jakoby vidí dál, že ho přijmou ti pohané, že ho přijmou ti tím z toho Samaří, z toho až na jiný kraj země.
1: Když přemýšlím o těch různých známých a slavných biblických postavách, většinou mají ve svém životě nějaký kritický bod, nějaký moment zápasu třeba se sebou sama, nebo někdy i s Bohem. Je něco takového, co víme o Janovi?
2: No, není to tam jakoby explicitně nějak napsané, že jo? Takže jednak se musíme trochu vcítit, že? Do těch evangelií trochu to jakoby i prožívat, nemůžeme to číst opravdu jako jenom literaturu, to je úplně mimo. Ale asi bych se vrátil k tomu ukřižování, to si myslím, že to je takový moment, který musel ještě jako dlouho cítit, jo, nebo i se k němu vracet, ten Jan.
1: K tomu usnutí u těch modliteb, že Ježíše nechal?
2: Přesně tak, ale i k tomu, že vlastně nemůže zabránit tomu, aby nebyl ukřižovaný, jo. On vlastně když bych já byl v té dané situaci, tak bych přemýšlel, co můžu dělat, abych Ježíše z toho vysekal. Jsem jeho nejbližší přítel, jo, ještě tady s Petrem a s Jakubem. Co můžu udělat, aby Ježíše z toho dostal ven? Jo, prostě přece nechci, aby umřel. Přece nechci, aby ho bičovali, přece nechci, aby mu probodli ruce, bok, prostě nasadili trnovou korunu, jo, prostě plívali na něho, jo, to bylo jakoby brutální tyranie, tak masakr, tak přece to nechci dopustit, že? Jako, jestli se dostane do rukou Římanů, tak už víme, jak to skončí, jo, jakože oni znali ty scénáře, oni viděli to ukřižování, že? To nebylo pro ně nic neznámého v tom jejich daném prostředí v té době, takže když to zasadím tak když to mělo takový ten postup, který směřoval k té Golgotě, jo, tak ta obrovská bezmoc, prostě nemůžu to změnit, já proto nedokážu nic udělat. Ale to, jestli se Ježíšova slova naplní, kéž by se tak stalo, jo, ale jako ta míra té víry, dokážem to změřit?
1: Náš pořad se chýlí ke konci. Dane, kdybychom měli to povídání o Janovi nějak zhrnout, co se od něj můžeme naučit, co si můžeme vzít do svého života?
2: Tak vezmeme si to, Katko, že to byl prostě mladý muž, který se rozhodl správným způsobem. Rozhodl se svůj život zasvětit tomu nejlepšímu mistrovi, tomu nejlepšímu pánovi, spasiteli této země, Ježíši Kristu. Že mu dal všechno. A to je ruku na srdce, ruku na své vlastní srdce, jestli bych dokázal položit všechno tady k nohám Ježíše. A možná obětovat kariéru rybáře. jakou kariéru bych obětoval já. Možná se rozhodnout, že teda se ani nebudu ženit, ale že se budu starat tam o jeho Ježíšovou maminku a nevím, jestli žil v té době ještě třeba Josef, jo, ale co to znamená opravdu dát Ježíši všechno. Takže to je velmi, velmi palčivá nebo prostě otázka opravdu jakoby na hřebíček, jo, jsem ochotný dát Kristu všechno, jsem ochotný ho následovat až na ten Patmos, až na ten ostrov, až do toho svého posledního vydechnutí.
1: Říká Dan Čep, starší Betánie Křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě. Moc ti děkuju. Děkuju za to, že jsme mohli sdílet nebo mluvit o životě Jana, apoštola, který opravdu byl Ježíši tak blízko, jak to asi jenom je myslitelné.
2: Já děkuju taky a přeju posluchačům krásné letní dny.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Díky za vaši pozornost a naslyšenou někdy příště.

Reprízu dnešního dílu naladíte ještě zítra od 22 hodin. V dalším vydání Klíčového slova, které je připravené v sobotu ráno od 8 hodin, se cyklus věnovaný slavným biblickým postavám uzavře. Hostem Kateřiny Hodecové bude tentokrát Jiří Tengler a přiblíží nám osobu apoštola Pavla. Do 14. hodiny, po které se můžete těšit na písničky na přání, zbývá přibližně 5 minut, které na Rádiu 7 vyplní Jesus Cabello a jeho skladba Sedy Esperanza, ve které zpívá Bože, budeš hlas, který mě vede. Budeš jako vřelé obětí, které zahojí moji slabost. Nikdy tě neunaví mě milovat a já vám přeji, abyste se do Boží lásky mohli ponořit i v tuto chvíli.

Je středa posledního prázdninového týdne, kalendář ukazuje datum 26. srpna 2026 a právě bylo 14 hodin. I dnes vám dělá společnost Křesťanské rádio 7, které vysílá 7 dní v týdnu 24 hodin denně a které vám přináší dobré a pozitivní zprávy, písničky a pořady, které mluví o Bohu, křesťanských pravdách a hodnotách, o evangeliu, tedy dobré zprávě záchrany a naděje v Ježíši Kristu, která zní již tisíce let po celém světě, i dnes, a která je pro každého člověka, ať je kdekoliv, ať je v jakémkoliv stavu nebo situaci. Bůh je živý, ví o každém z nás a nabízí každému z nás osobní vztah. Od mikrofonu vás zdraví a u vysílání srdečně vítá Milan Remeš. Před námi jsou písničky na přání. Hodinka, jejíž náplň ovlivňujete právě vy. Tak se těším na to, jak bude vypadat ta dnešní. Hned po znělce začínáme a doufám, že to bude pořádná jízda.

0: Dozněla znělka písniček na přání a kdo nás posloucháte pravidelně, víte, že každý všední den, tedy i dnes, je hodinka mezi 14. a 15. věnovaná právě vám, písničkám na přání, písničkám pro potěchu, povzbuzení, takže se těším na vaše písničková přání. Můžete využít různé komunikační kanály pro to, abyste si nechali zahrát písničku pro radost, ať pro sebe nebo pro někoho, koho máte zrovna na mysli, na koho myslíte, za koho se modlíte a komu chcete v tom dnešním dnu udělat radost. A nebo poslat písničku třeba všem, kdo zrovna dnes poslouchají a potřebují nějakou tu potěchu, útěchu a okamžik radosti, kterým by si osvětlili to dnešní odpoledne. Pustím vám nyní všechny kontaktní informace, které můžete využít.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: To byly kontaktní informace, které my už můžete využít proto, abyste si nechali zahrát tu vaši písničku, a já už tady mám první zprávu. Dobrý den, Rádio 7. Chtěla bych nechat zahrát písničku mojí nejlepší kamarádce Raduš. A bude to písnička Mou cestu v rukou máš. Děkuji za zahrání písničky. S pozdravem vaše posluchačka Zuzanka z Nového Města pod Smrkem. A my tady toto přání velmi rádi plníme a posíláme písničku Mou cestu v rukou máš v podání Magdy Eliášové.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a právě dozněla písnička Mou cestu v rukou máš v podání Magdy Eliášové, kterou jsme hráli na přání posluchačky Zuzany z Nového Města pod Smrkem, její kamarádce Raduš. Tuto písničku mám hodně rád, je to písnička, kterou složil John De Jong a vždycky mi připomíná právě to, že ta moje cesta, ten můj život, i život nás všech je v Božích rukou a že právě z něj a z jeho lásky můžeme každý den čerpat novou milost i dnes. Máme tady další písničkové přání, dovolala se nám posluchačka Iva, která si dnes přeje zahrát písničku Pavlíny Jíšové Jeruzalém ze zlata. Posílá ji nám všem do rádia, všem posluchačům a děkuje Bohu, že i dnes můžeme poslouchat a být v laskavé Boží náruči. Tady je Jeruzalém ze zlata a Pavlína Jíšová.

To byla písnička Pavlíny Jíšové Jeruzalém ze zlata, kterou jsme na přání naší posluchačky Ivy hráli všem posluchačům, také všem do rádia, a úplně jsem zapomněl říct, za což se velice omlouvám a napravuji to teď, že jsme ji hráli také milence do Prahy, Radce do Jilemnice a také dědečkovi Mílovi do Vizovic. Další přání, které tady máme. Pěkný požehnaný čas přeji, jsem za vaše vysílání opravdicky moc vděčná. Jsem ráda, že mohu při vašem vysílání tvořit různé korálkové náramky, papírové záložky a další maličkosti. Moc mě to naplňuje. Děkuji, že mi děláte společnost. Moc si toho vážím, jste mi každodenním společníkem od rána až do večera. Děkuji mnohokrát. Prosím dnes o písničku, která se jmenuje Bůh je síla má, pro moji nejlepší kamarádku Zuzanku do Nového Města pod Smrkem. Děkuji také mnohokrát, že vaším prostřednictvím mohla znít písnička pro mne. Děkuji a srdečně zdravím, Radka. To byla Radka z Jilemnice, která vrací to povzbuzení, potěšení a požehnání Zuzance do Nového Města pod Smrkem zpátky, a já jsem za to rád, že si takhle posíláte potěšení a povzbuzení právě skrze naše písničky na přání. Posíláme písničku Bůh je síla má v podání Pavla Hrabě.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7, dozněla písnička od kapely Souznění Pokoj svůj dnes daruj nám. Já jsem tam pustil pár písniček, protože jsem měl na telefonu naši další posluchačku s dalším přáním. Teď vám ale pustím písničku od Karla Kryla Nevidomá dívka, kterou si přál náš posluchač Pavel z Vysočiny. Tady je

To byla kapela Good Work a její písnička Pozvání. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a já tady mám další písničkové přání, tentokrát od naší posluchačky Marušky z Ostravy Poruby, která by si přála zahrát písničku Ježíš nejkrásnější ze všech men pro všechny, kteří poslouchají. A i toto přání velmi rádi plníme.

Dozněla písnička Jany Pivkové Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen. A je to opravdu krásné jméno. Ješua, Bůh je spása. Další písničku, kterou zahrajeme, budeme hrát na přání naší posluchačky Emílie. Bude to písnička Bratří Pospíšilů, Ten nejlepší přítel je Ježíš. Už jsme hráli písničku Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, a nyní zazní i to, že tím nejlepším přítelem pro každého z nás je právě Pán Ježíš. Tuto písničku budeme hrát všem posluchačům a také všem, kdo vysílají a připravují program na Rádiu 7. Tady je Ten nejlepší přítel je Ježíš.

Na Rádiu 7 posloucháte písničky na přání a dozněla písnička, kterou jsme hráli na přání naší posluchačky Emílie od Bratří Pospíšilů. Ten nejlepší přítel je Ježíš. A já jsem vděčný, že Pán Bůh nám do našeho života dává přátele. Přátelé, kamarádi, já myslím, že víte, o čem mluvím. V pondělí oslavil významné životní jubileum 50. narozeniny můj dobrý kamarád a hlavně bratr v Kristu Mirek. Je to člověk, který v životě prožil mnohé. Vším ho Bůh provedl a provází a on se naučil jednu podstatnou zásadu – dát Boha na první místo ve svém životě, každý den, v každé chvíli. Tuto životně důležitou zásadu pro člověka pravidelně opakuje každému ve svém okolí, včetně mě, a já jsem mu za to vděčný. Jsem vděčný za jeho upřímné přátelství a bratrství. Jeho srdce hoří pro Krista a pro všechny lidi, kteří ho ještě neznají. Přeji mu do dalších let, ať jeho srdce stále hoří láskou pro Boha a bližní a ať Bůh vede jeho kroky a žehná jemu i jeho rodině každý den. Ať už bude kdekoliv. Jeho manželka Jana mu k narozeninám složila píseň, která teď na Mirkovo přání v následujících chvílích zazní, ať přinese potěšení nejenom Mirkovi, ale nám všem. Je to píseň, která se jmenuje 50 růží.

To byla písnička 50 růží, kterou složila manželka mého kamaráda Mirka a kterou mu věnovala k jeho 50. narozeninám, které oslavil před 2 dny. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a ta další, kterou budeme hrát, je od mexické křesťanské zpěvačky Marcely Gandara. Zdravím do sedmičky i posluchače, prosím o Marcelu Gandara a písničku, teď nevím, jestli to budu číst správně, Supe que me amabas. Děkuju, Jiří. Takže Jiří, písničku posílám. Je to písnička, která se jmenuje v češtině Věděla jsem, že mě miluješ. Takže jej posíláme nejenom Jiřímu, ale vám všem. Takže Marcela Gandara a Supe que me amabas. Věděla jsem, že mě miluješ.

To byla písnička od mexické křesťanské zpěvačky. Teď si to musím rychle najít. Od Marcely Gandara. Byla to písnička Supekeme Abamas. Věděla jsem, že mě miluješ, kterou jsme v písničkách na přání na Rádiu 7 hráli pro posluchače nebo na přání posluchače Jiřího. Písničky na přání mají před sebou posledních 9-10 minut. Mám tady tři písničková přání, která postupně zahrajeme. To první je přání, které měl náš posluchač Honza ze Švýcarska. Přál si písničku Pána chval. Honzo, bavili jsme se, jestli to je buď od Křesťanů Ostrava nebo křesťanského sboru Vsetín, Zlín a Vizovice. Nakonec je to písnička, kterou opravdu zpívá pěvecký sbor nebo skupina Křesťanů Ostrava. Takže tady je a posíláme tu písničku všem posluchačům a vysílačům. Jak jsme se domluvili, tedy všem, kdo posloucháte a také všem, kdo vysílání na Rádiu 7 připravují. Písnička Pána chval.

Křesťané Ostrava a písnička Pána chval v písničkách na přání našeho posluchače Honzy ze Švýcarska. Další písničku, kterou zahrajeme už tu předposlední, budeme hrát na přání, jak jsem tady četl v e-mailu, hibernující včelky Máji, která nás zdraví i vás všechny a přeje si písničku od Marty Kubišové. Pouštíme písničku Tobě patří chvála.

To byla krásná písnička Tobě patří chvála Marty Kubišové, kterou jsme hráli na přání naší posluchačky Marušky všem posluchačům. Písničky na přání se dnes rozloučí posledním písničkovým přáním. Zdravím Rádio 7, prosím o písničku Mami díky od Brouků. Jen tak pro radost, pro maminku a babičku, paní Martu Plevačovou ze Vsetína. Přejí syn Míla Plevač ze Vsetína a přítelkyně s dcerou z Frýdku. Děkuji. A touto písničkou, tímto písničkovým přáním se dnes s písničkami na přání na Rádiu 7 rozloučíme, ale nemusíte zoufat, protože písničky na přání k vám přijdou opět zítra mezi 14. a 15. hodinou. Takže se s vámi loučím, písnička od kapely Brouci, Mami díky. A děkujeme všem maminkám za jejich lásku a péči, kterou nám každý den v celém životě projevují.

písničky na přání nás doprovodili k 15. hodině. Je středa posledního prázdninového týdne s datem 26. srpna 2026. Společnost vám dělá Rádio 7 s Milanem Remešem za mikrofonem. Pojďme se společně podívat na pořadovou nabídku dnešního odpoledne.

Dozvědět se pravdu o sobě bolí. Bůh ale svojí pravdou nejen usvědčuje z hříchů, ale také léčí naši duši. Vyčerpání mění naši perspektivu. O vlastní zkušenosti s tímto procesem vypráví Věra Peliová v 15 hodin a 15 minut. Starosti přenechme Bohu, kterému na nás záleží. Do boje proti božímu nepříteli nás vybaví závěrečná kapitola prvního listu apoštola Petra, kterou čteme v 15 hodin a 45 minut.

dnešní době lidé nemají natolik negativní postoj k víře, jako spíš k církvi. Čím je to způsobeno a jaké jsou naopak její silné stránky, vysvětlí v pořadu Základy po 16:00 Štěpánka Paluchníková. Repríza dnešního ranního telefonátu s Tomášem Kolmanem o konferenci History Makers 2026 je připravena o 16:30. Zatímco kapky deště ochlazují ulice rozpaleného Vsetína, tak pod střechou altánu místního parku nadšeně konverzují moderátory.

redaktorky Rádia 7 Lucie Endlicherová a Lída Matušková se slovenskou hudebnicí Lídií Ryšovou. O čem si povídali na festivalu United 2022? Nejen o základech víry, vztahu k hudbě, projektu Homecoming, ale i o přínosech cesty na Bali nebo práci v call centru. Nalaďte si pohovku a nenechte si ujít ani Lídinu. Lídinu tvorbu. V kolik hodin? No přece po 5. odpolední. V další části Bible Guide zkoumáme, jak vykladači rozumějí biblickým proroctvím. Přidejte se ke společnému bádání v 6 večer. Tolik pořady, kterými vám společně s písničkami vysílání Rádia 7 zpříjemní dnešní odpoledne. A nyní vás zvu, abyste se ke mně připojili v modlitbě za Ukrajinu a další země zasažené válkou.

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova. Kdo z nadějí vzelíží k Hospodinu svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi, s mořem a vším, co k ním patří, jenž navěky zachovává věrnost. Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně, Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu. Hospodin bude královat věčně, Bůh tvůj, Sione, po všechna pokolení. Haleluja. Nebeský Otče, k Tobě, svému Bohu, chceme vzhlížet s nadějí neustále a chceme Tobě i dnes pozvednout všechny země, ve kterých zuří války a lidi, kteří v nich procházejí těžkostmi, soužením a utrpením. Těžko si představit všechnu bolest a tíhu, které sužují jejich srdce, mysl i duši. Prosíme za ně, buď jim posilou, buď jim oporou, buď jim útočištěm, ve kterém se mohou ukrýt. Dotkni se jich svou uzdravující mocí, přikryj jejich bolest a strach svou láskou, sevři je ve své milující náruči. Dej, aby vzhlíželi k tobě a naplň je svým pokojem, který překonává svět a všechna trápení. Dej, aby v těch temnotách zářilo tvé světlo naděje. Prosíme tě za všechny, kteří přinášejí do těch oblastí pomoc, materiální i duchovní. Vede ke všem potřebným a ochraňuje tam, kde jsou. A dej ve své milosti, aby tyto války brzy skončily a nastal čas míru a obnovy. Ve jménu tvého Syna, Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

Souvislost krize víry s vyčerpáním přibližuje v následující biblické úvaze Věra Pelijová a já vám přeji povzbuzující poslech.

Zážitek, který vám přináším, jakoby nepatřil do života zvaného křesťanský, ale je skutečný. Dosvědčuji ho na vlastní kůži. Kdybyste mi dali předem vybrat, zda ho chci prožít, asi bych odmítla. Lidská moudrost nezná cestu, kterou se proměňuje zvrácenost uvnitř člověka, nazvaná biblickým slovem hřích. Je tu však ještě jiná moudrost, nečlověčí, a ta dopouští zkoušky, jimiž se v člověku přetavuje samoúčelná existence na život otevřený pro Boží plán. V posvátné opatrnosti tuto moudrost nazvu Bůh a věřím, že je to právě On, kdo jednal a jedná i se mnou. Jako máma tří dětí a žena aktivní ve svém církevním společenství jsem se asi nikdy nenudila. Domácnost otevřená druhým lidem, pro kterou jsme se s manželem rozhodli na počátku našeho 16-letého vztahu, poskytovala vždy dostatek příležitostí i vznikajících lidských potřeb, ve kterých jsem mohla uplatnit svá obdarování. Neviděla jsem důvod, pro který bych neměla zvládnout po třetí mateřské dovolené nástup do zaměstnání, očekávala jsem sice změny, ale současně jejich celkem hladký průběh. Aniž bych si toho všimla, začala jsem v tomto období dávat postupně stále větší prostor svému rozumovému úsudku bez hledání víry. A co víc, začala jsem ho nazývat Boží vůlí. Bůh není závislý na tom, jak co nazýváme. Před ním jsou věci našeho života odhalené v pravdivém světle. To jsem měla prožít. Začalo to zdánlivě nevinně. Říkala jsem si, Bůh chce, abych byla příkladnou manželkou, pořádnou hospodyňkou, obětavou matkou, zborovou služebnicí s plným nasazením, pohostinnou sousedkou, přítelkyní ochotnou naslouchat starostem druhých, a teď navíc chce, abych byla loajální, pilnou zaměstnankyní s invencí a samostatností. Taková superžena, která navíc dbá na svou vizáž a vzhledem k blížící se čtyřicítce o ní bojuje ráno před zrcadlem a po večerech ve cvičebním úboru. Prostě Bůh to chce, tak taková být musím. Nějak mi uniklo, že to chci v prvé řadě já sama. Či se vlastně neptám, jak mě vidí Bůh, ale jak mě vidí lidé kolem. A že stojím o to, aby mě viděli v co nejlepším světle. Co se stalo dál? Moje nová role, loajální pilné zaměstnankyně s vlastní invencí a samostatností, ponenáhlu začala žít svým vlastním životem. Práce mě uspokojovala, brzy se dostavilo uznání kolegů i nadřízených. To byl samozřejmě benzín pro další výkon. Začalo tu však také znít, čím dál hlasitější, ale. Příkladná manželka odsekávala svému muži a dávala častěji a častěji najevo, nic po mně nechtěj, to si vyřeš sám, nech mě být, jsem unavená. Od obětavé maminky děti slýchaly, teď nemám čas a nevím, kdy ho budu mít, musím toho ještě hodně stihnout, vemte si něco v lednici. Zborová služebnice plná nasazení přicházela do církevního společenství stále méně a méně ráda, až začala vynechávat, co mohla, protože potřebovala stihnout víc úkolů a blízkost lidí ji překážela i zahlcovala. Pohostinná sousedka raději za oknem počkala, až sousedi zajdou, aby se při věšení prádla s nikým nemusela bavit. A přítelkyni, ochotné naslouchat starostem druhých, se nedostávalo času a chuti na poslouchání, protože začala mít starosti sama ze sebou. Narušený spánek, únava, bolesti hlavy, dechové potíže, brnění rukou. Viditelné i skryté problémy se stupňovaly několik měsíců až do stavu, který jsem nezvládala. Můj výkon a kapacita se ztrácely, jakž takž jsem odpracovala v zaměstnání, co bylo nezbytné, a domů jsem se vracela jak vyždímaný citron. Při pohledu na domácnost jsem se často rozplakala nebo apaticky seděla v křesle. Někde v hloubi srdce jsem měla vztek na Boha. Proč mi nepomůže? Proč něco neudělá? A je vůbec? Ta otázka mě nejdřív zarazila, ale stále častěji se ve mně objevovala. A pak jednou v osamoceném tupém stavu, kdy jsem si zoufala už jenom z pomyšlení, že zítra nastane další den s dalšími povinnostmi, ve mně zaznělo.
Bůh asi není holka. Všechno ve mně strnulo. Tma, která v tu chvíli obklopila můj duchovní i fyzický zrak, se nedá popsat. Bylo mi jen jasné, že je konec, že nic nemá už cenu, ztráta smyslu všeho, co jsem znala. Nevím, jak dlouho jsem v tom stavu byla. Nikdo v to odpoledne nebyl doma. Pak se ponenáhlu začalo rozjasňovat. Seděla jsem stále na gauči v obývacím pokoji a začalo se rozjasňovat i ve věcech víry. Prožila jsem, že ta tma skutečně existuje. Velmi reálně. Že je to život bez Boha. A tím fyzickým denním světlem mě Bůh právě teď učil, že stejně reálné je i jeho světlo. On sám. A že mě volá do světla, které ke mně přišlo z jeho milosti. Když mám zhodnotit svou další cestu, musím přiznat, že v tom božím světle následující dny, týdny a měsíce na mě nezůstala nic suchá, jak se říká. Musela jsem si nechat pomoci i od druhých lidí víry. Bůh mluvil skrze slova Bible, skrze druhé lidi, přímo do mých myšlenek, skrze situace, všelijak. Mluvil to, co chtěl, a nedal mi moc příležitostí, abych pojmenovávala já, co on chce. Někdy se mi to horko těžko rozdýchávalo. Viděla jsem svoji vinu, ješitnost, ctižádost, náladovost a sobectví a hloupost. A někdy jsem si naopak myslela, že se radostí pominu. To, když mi ukazoval, že moje síly obnoví, že má pro mě odpočinek, řád, že se mnou počítá a že život s ním je o radosti. To pokoření Boží pravdou o mně samé bylo těžké. Ale Bůh nenabízí jen pokořující pravdu. V jeho moci je i osvobození pravdou. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Myslím, že jsem porozuměla více tomu, co říká Ježíš. Mohla jsem objevit, že to, kým jsem jeho láskou a milostí, ne tím, co dokážu nebo pokazím. Chci zdůraznit, že toto poznání ke mně přišlo skrze těžkou krizi víry po mnoha letech v církvi. A chci to říct zvlášť tobě, kdo prožíváš těžké chvíle. Bůh s tebou dál počítá. Počítej i ty s ním.

Věra Peliová vytvořila sérii biblických úvah, která nese titul Pro uštvané křesťany. Na další se můžeme na Rádiu 7 těšit zase zítra ráno ve 6:45. Před námi jsou písničky Filipa Manny a Šílo Benhoda, podíváme se do kalendáře a ve 3:45 vás pozvu ke společnému čtení z Bible, kde dnes zazní 5. kapitola 1. listu Petrova. Jsme rádi, že jste s námi.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

To byla písnička Shilo Ben Hoda, You Were There, Byl Si Tam, ve které zpíval vyznání Bohu. Ty jsi byl u mého zrození, abys slyšel první zvuk, co mi vyjde z úst. Ty jsi byl se mnou, když jsem vyrůstal a učil se chodit. Vždy, když jsem spadl, tvé ruce tam byly, aby mě zachytili. I když jsem to zrovna cítil nebo ne. Ty jsi byl se mnou každý den a Bůh s námi je každý den, ať už to cítíme nebo ne, a opravdu vidí každý náš krok, slyší každou naši myšlenku, prosbu i touhu, a tak mu opravdu můžeme být vděční za to, že nejenom, že tam s námi vždycky byl, ale že tady s námi je a že tady s námi také vždycky bude. Dnes je 26. srpna a pojďme se spolu ještě jednou podívat do kalendáře. Svátek slaví Luďkové. Toto jméno je vlastně česká domácká podoba Ludvíka, což lze přeložit jako slavný válečník nebo také proslavený v boji. Obdobou jména Luděk je slovenské Ludevít a možné je, že ze starších jmen s ním byl významově shodný i Ludivoj. Pokud jste těm svým Luďkům, Luďům, Ludíkům a Luděčkům ještě nepopřáli, tak to udělejte a udělejte jim radost nějakou drobností. Třeba jim pořiďte pejska. Dnes je totiž také Mezinárodní den psů. Připomíná důležitou roli psů v našem životě, jejich věrnost a pomoc lidem, jako jsou záchranáři nebo průvodci. Upozorňuje také na opuštěná zvířata a podporu útulků. O psu se říká, že je nejlepší přítel člověka, a pravdou je, že Bůh nám v nich dopřává hodně radosti. Tak dopřejte těm svým pejskům delší procházku nebo nějaký pamlsek, nebo zajděte do blízkého útulku a nějakého a jeho svěřence podpořte nebo potěšte. Potěšte třeba je vemte taky na procházku. My všem Luďkům a pejskům přejeme krásný sváteční den a posíláme jim hezkou písničku. Našel jsem od kapely Way to Go písničku Vodiací pes.

To byla písnička Jiřího Jelínka, Šimona Sejnera, Věřím, ty jsi Bůh. Před námi teď ještě písnička Simi Magušinové Voda a po ní už nás čeká čtení z Bible 1. listu Petrova, 5. kapitola. Tak budu rád, když zůstanete s námi.

Starší mezi vámi, prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena. Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním. Ne z povinnosti, ale dobrovolně. Ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, až se ukáže ten nejvyšší pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. Vy mladší se podřizujte starším a všichni se podřizujte sobě navzájem. Oblékněte se pokorou, vždyť Bůh se staví proti pyšným, pokorné však zahrne milostí. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku a on vás v pravý čas povýší. Všechny své starosti svěřte jemu a on se o vás postará. Probuďte se. Mějte se na pozoru, váš protivník ďábel chodí kolem jako žvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakouštějí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který nás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen. S pomocí Silvana, kterého považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá Boží milost. Stojte v ní pevně. Pozdravuji vás, vaše spolu vyvolená církev v Babylonu a Marek, můj syn. Pozdravte se navzájem polibkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu Ježíši. Amen.

Pátou kapitolu prvního listu Petrova z překladu Bible pro 21. století četl Josef Sommer. Je 10 minut před 16. hodinou, po které dostane na Rádiu 7 prostor pořad Základy, ve kterém se dnes Štěpánka Paluchníková věnuje tématu církev. Ještě předtím písničky Jana Knížka a také křesťanského sboru Vsetín, Zlín a Vizovice. Jsme rádi, že i v tuto hodinu a v tomto dnu zůstáváte s námi.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Najděte rytmus do života. Radio 7.
1: Poslední prázdninová středa s datem 26. srpna 2026 dospěla k 16. hodině. Odpolední hodiny trávíte ve společnosti Rádia 7, které vám v 16:30 nabídne reprízu ranního telefonátu s Tomášem Kolmanem, také nahlédnutí do kalendária s dnešním datem a nyní zve k poslechu pořadu Základy, který se věnuje základním tématům křesťanské víry. V dnešní době lidé nemají tolik negativní postoj k víře, jako spíš k církvi. Čím to je způsobeno a jaké jsou naopak její silné stránky, vysvětlí v následujících minutách Štěpánka Paluchníková. Od mikrofonu vám přeje dobrý poslech Milan Remeš.
2: Základy.
3: Dnes je v mnoha ohledech moderní věřit v něco, co nás přesahuje. Lidé často mluví o Bohu, vyšší moci nebo vesmíru, o něčem, co dává životu smysl a řád. Taková víra je vnímána jako otevřená, osobní a svobodná.

0: kterým jsme posláni. Abychom ale byli spravedliví, nejde o jednostranný problém. Je to oboustranný proces, ve kterém hrají roli i předsudky těch, kdo stojí mimo církev. Obraz církve bývá často zatížen stereotypy, historickými zkušenostmi či nepochopením. Když se k tomu přidá kritika institucionalismu, vzniká napětí, které není snadné překonat. Přesto stojí za to si položit otázku. Jak by církev vypadala bez jakéhokoliv řádu, struktury či určité formy organizace? Možná nás láká romantická představa návratu k prvotní církvi. Malým společenstvím, která se scházela po domech, sdílela život a slavila společně víru v jednoduchosti a blízkosti. Tato představa má své kouzlo. Avšak už první křesťanské komunity brzy čelily sporům, rozdílům a napětí mezi jednotlivými skupinami. Jakmile se rozšířily do různých měst a kultur, ukázala se potřeba určitého řádu, vedení a společného rámce. Struktura církve tedy nevznikla jako překážka, ale jako odpověď na konkrétní potřeby společenství. To samozřejmě neznamená, že by dnes nemohla být lepší, otevřenější či citlivější. Ale možná nás toto vědomí může vést k větší schovívavosti. Zvlášť tehdy, když s církví sami zápasíme nebo v ní narážíme na zklamání. V čem tedy spočívá dar církve? Co vlastně dělá církev církví? Je to budova? Historická nebo moderní? Nebo je to spíše to, co tuto budovu naplňuje? Napříč křesťanskými tradicemi bychom slyšeli různé důrazy, ale jednou zůstává společné. Církev není především místem, nýbrž společenstvím. Je to prostor, kde se setkává lidské s Božím, kde se naše nedokonalost dotýká Boží plnosti, kde se konečnost otevírá věčnosti. Církev není dokonalá a v nynějším čase nebude. Ale právě v tom může být nejhlubším svědectvím, že i uprostřed lidské slabosti může zazářit ten, který nás přesahuje.
1: Reprízu dnešního dílu na téma církev si můžete poslechnout ještě zítra ráno o 17:30. V dalším vydání Základů, které na Rádiu 7 naladíte v úterý od 9:30, se bude Štěpánka Paluchníková věnovat tématu duchovních darů a služby Bohu i lidem.

0: Na Radiu 7 dozněla písnička kapely Timothy Chcem jíst ještě ďalej. Jak možná víte, část našeho rádiového týmu strávila minulý týden až do soboty a do neděle na křesťanském festivalu United ve Vsetíně. Měli jsme možnost se tam setkat se spoustou zajímavých lidí i posluchačů a také s novými kapelami, které ještě na Rádiu 7 nikdy nezazněly. Jednou z nich, se kterou jsme se setkali a se kterou náš kolega Kuba Lofítek měl i krátký rozhovor, byli bratři Mojžíšovi, tedy kapela Moses Brothers, jmenovitě Davidson, Emmanuel a Richard Richard. Tři bratři, kteří společně tvoří tuto hudební skupinu, byli ve Vsetíně i se svou maminkou a sestrou Čidimou. Velmi pokorní, milí, se srdcem otevřeným Bohu a jejich koncert stál opravdu za to. Pustím vám jejich písničku Our Time, náš čas, ve které zpívají Toto je náš čas zářit, toto je náš čas být světlem, není čas se bát, toto je náš čas zářit a být světlem. Tak přeji všem, abychom se nebáli, ale byli Božím světlem tam, kde právě jsme. Po této písničce už se podíváme do kalendária s datem 26. srpna. Tady jsou Moses Brothers a Our Time. Na začátku písně se bratři představují, tak doufám, že to nebude na škodu. Je to britská skupina, která pochází, nebo nepochází, bratři Mojžíšovi pochází, mají kořeny v Nigérii, ale narodili se v Irsku a v současné době žijí s rodiči v anglickém Cornwallu.
1: Hey guys, we are Moses Brothers.
2: What's up?
1: We're here in Cornwall with Springhouse Sessions recording our new song, Our Time.

0: Kalendárium.
1: Pojďme se teď společně podívat do kalendáře s datem 26. srpna na události a osobnosti, které jsou v historii spojené právě s tímto datem.

26. srpna roku 1992 podepsali Václav Klaus a Vladimír Mečiar v Brně dohodu o rozdělení Československa. V roce 1862 se narodil syn manželů Bůtových, zakladatelů armády spásy, Herbert Bůth. Herbert od mládí pokračoval v práci svých rodičů. Pomáhal se zakládáním armády spásy ve Francii, Kanadě, v Austrálii a na Novém Zélandu, také na mnoha dalších místech. V roce 1910 se narodila matka Teresa, indická misionářka albánského původu. V roce 1949 založila v indické Kalkatě řád misionáře lásky, který se měl starat o nejchudší a nejpotřebnější lidi. Dnes je členek řádu kolem 3000, pracují ve více než 500 nemocnicích, útulcích pro chudé a umírající a tak dále. Ve více než 100 zemích světa. Matka Teresa byla za svou činnost odměněna mnoha vyznamenáními. Mimo jiné jí byla v roce 1979 udělena Nobelova cena míru. Tady jsou její slova. Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí malé, ale s obrovskou láskou. Z 26. srpna roku 1278 umírá český král Přemysl Otakar II. Výsledkem bitvy na Moravském poli, v níž Přemysl Otakar II. Padl, bylo definitivní potvrzení nově nastoleného habsburského panství v Rakousích a Štýrsku, které se staly takzvanými dědičnými habsburskými zeměmi. Přetrvalo téměř 6,5 století a smetla ho až první světová válka. Dnes je tomu 680 let, co umírá český král a lucemburský vévoda Jan Lucemburský. Bylo to v roce 1346. Jan Lucemburský padl v bitvě u Kresčaku, kde bojoval na straně Francouzů již jako zcela slepý muž. Touto bitvou byla zahájena takzvaná stoletá válka. Zajímavostí je, že v této bitvě Angličané poprvé v Evropě použili střelný prach. Jan Lucemburský prý, když viděl obrovskou převahu Anglie, zabránil svému synu Karlu IV. Vjet do bitvy. Karel tedy po něm nastoupil na český trůn a začala doba největšího rozkvětu českého království. Poslední, koho zmíníme v dnešním kalendáriu, je finský spisovatel Mika Valtari. Ten zemřel 26. srpna roku 1979. Pokud znáte díla tohoto finského autora, možná vás nepřekvapí, že na přání své matky studoval nejprve teologii. Později však tato studia opustil a pokračoval v návštěvách přednášek z filozofie, estetiky a literatury. Známé jsou především jeho historické romány Egypťan Sinuhet, Tajemný Etrusk nebo kniha inspirovaná evangelijními příběhy Jeho království. To je z dnešního kalendária, které pro nás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší vše. Na další se můžete těšit opět zítra. Před námi písnička kapely Gedeon Jako nikdy předtím.

0: Amen.
1: Předáme ještě písnička kapely Třetí deň král a po ní už vás pozveme k repríze dnešního ranního telefonátu.
2: Na veky bude stáť tvoj trón.

0: Rozvíjej sebe, buduj druhé, veď. Tak přesně o tohle jde v programu History Makers, jehož další ročník odstartuje začátkem září v Milovicích. Více už prozradí koordinátor České konference Tomáš Kolman. Tomáši, krásné ráno, vítej ve vysílání.
1: Dobré ráno a moc krát děkuju.
0: Tomáši, pro ty, kteří o History Makers ještě nikdy neslyšeli, tak popiš, o jaké jde setkání a pro koho je určeno.
1: Velice rád. V tom našem českém kontextu History Makers, ta hlavní podoba, kterou mají, je týdenní konference pro mladé vedoucí. Byť slovo mladé může být poněkud zavádějící, protože ta hranice nám oficiálně končí někde na 35 letech. Ale zkrátka, lidi, kteří jsou častokrát na začátku své služby jako vedoucí, a nebo vnímají, že po těch pár letech potřebují se posouvat, potřebují se rozvíjet. Právě i proto to naše motto. Rozvíjej sebe. A ta týdenní konference je v mnoha ohledech výjimečná, protože je týdenní a člověk má možnost opravdu na týden utíct od všeho toho, co normálně v životě řeší, zažívá. Může vystoupit z toho svého zaběhnutého koloběhu a týden strávit mezi lidmi, kteří prožívají něco velice podobného jako on sám. Spolu s nimi hledat Pána Boha, spolu s nimi přemýšlet nad tématama souvisejícími s vedením, spolu s nimi objevovat další kroky vpřed. Je to úžasný týden, který moc přeju každému vedoucímu.
0: Jak takový týden tedy konkrétně vypadá? Co účastníky čeká?
1: Asi tě nepřekvapí, že tím, že je to konference, taky bude čekat série přednášek. Ta je samozřejmě velkou součástí toho programu, ale ne jedinou. Chceme, aby lidé měli možnost s informacemi i nějakým způsobem pracovat, přemýšlet nad nimi, diskutovat o nich, nejenom slyšet, protože to, co člověk jenom slyší, častokrát taky zůstane tam, kde to slyšel. Zatímco ve chvíli, kdy se tím nějak sám musí probírat a dokonce přemýšlet se svým kontextem na mysli, pak z toho může vypadnout něco konkrétního a něco, co má hodnotu. Ale tím to taky nekončí. Jedna z věcí, za kterou jsem na History Makers strašně vděčný a která si mě pro History Makers před lety získala, je to, že to je jediná konference, na které jsem kdy byl, která osobní čas s Bohem má zavedený do svého rozvrhu. Ne ve smyslu, teď je volný čas, tak ho můžete strávit i s Pánem Bohem, ale teď je ten čas, kdy máte 3/4 hodiny vyhrazenou na to, abyste byli sami s Pánem Bohem, sami k němu přicházeli, sami se s ním potkávali. K tomu je samozřejmě prostor i pro rozhovory s dalšími účastníky a častokrát je to jedna z těch velice cenných věcí, protože člověk má možnost slyšet zkušenosti z jiných míst, získat inspiraci a čeká nás výlet, to je taky toho součást, člověk potřebuje někdy trošku vyčistit hlavu. Je ten program a celý ten týden velice bohatý a s tím souvisí i to, že umí být někdy náročný. Takže pokud byste se chtěli vypravit na History Makers, doporučuji, dobře se dopředu vyspěte.
0: Program stojí na 8 klíčových hodnotách. Jaké to, Tomáši, jsou a jaká z těchto oblastí bývá největší výzvou?
1: To se narazila na další věc, která se mě pro History Makers získala. A to je ta, řeknu, komplexnost toho přemýšlení. Protože když se řekne konference pro vedoucí, tak jsou témata, které se ti nezbytně vynoří a o kterých máš pocit, že tam samozřejmě budou. A oni tam budou. Ale pak jsou témata, která se ti automaticky nevynoří a přitom vlastně by chyběly. Tak já tě provedu všemi těmi 8, možná s nějakým krátkým komentářem. Hned ta první z nich je důvěrný vztah s Bohem. Protože jsme přesvědčeni, že tohle je něco, z čeho celá naše služba a tím pádem i naše vedení musí vycházet a bez toho všechno ostatní bude strašně, strašně málo. Samozřejmě vedení založené na vizi, to je druhá, která tam nemůže chybět. A touto hodnotou trávíme největší část toho týdne, kdy se postupně probíráme tím, co znamená vedení, tím, co znamená vize, jakým způsobem vtahovat do služby druhé lidi. Mluvíme o stanovování cílů a o dalších tématech, které s tím souvisí. Třetí je zápal pro ženy. K tomu jsme povolaní. Kristus přišel, aby zachránil svět. Nás do toho vtahuje. Tohle je něco, v čem nemůžeme chybět. Čtvrtá je potom srozumitelná evangelizace. Není to jenom o zápalu, o tom mém nitru, ale taky o tom, že vím, jakým způsobem s lidmi komunikovat, mluvit, přinášet evangelium. Ve chvíli, kdy ale lidé uvěří, ani tam nekončí naše práce. Potom je tam výchova učedníků a vedoucích. To je další hodnota, protože lidé potřebují nejenom Krista poznat, ale také být uvedeni do toho života s ním. A ti, kteří dorůstají a jsou povolaní, také se stávat vedoucími. Máme tam jako další hodnotu správcovství těch věcí, které od Boha máme. Ať už je to čas, ať už to jsou finance, ať už to jsou duchovní dary. Mluvíme během toho týdne v sedmé hodnotě o prioritě rodiny. To je další strašně zajímavý moment, kdy jakoby odstupujeme od vedoucovských témat a zároveň vlastně ne, protože i vedoucí je člověk, který mívá svoji rodinu a pokud tuhle stránku zanedbá, propíše se to nezbytně i do jeho duchovního života, i do jeho služby. A končíme potom tématem integrity. To, jakým způsobem vedeme náš život, jestli to je bez úhonosti, ve svatosti, v čistotě před Pánem Bohem, anebo ne, protože od toho se bude odvíjet, jestli náš život a naše služba dobře dopadne, dobře ji zakončíme. Tak to je plejáda těch našich hodnot, které dohromady vytváří krásnou paletu, kde cokoliv by chybilo, tak by opravdu byla jakási díra.
0: A dá se tady říct, která je největší výzvou?
1: Vidíš, to jsem ti zapomněl odpovědět. Ano a ne. Asi tě nepřekvapí, že pro každého člověka to bývá něco trošku jiného, ale schválně, kdyby ses měla tipnout, co nejčastěji lidé zmiňují jako nejdůležitější hodnotu z celého toho týdne, co bys řekla, že to je?
0: No, asi vztah s Bohem.
1: Máš pravdu, trefuješ to. To nejzákladnější, to, co by se předpokládalo, že s tím jako vedoucí už přijíždíme na konferenci, se stejně ukazuje jako něco, co lidi nejčastěji zasahuje a nejvíc si uvědomují, že právě v tom potřebují růst. Takže tohle je nejčastější, ale samozřejmě u různých lidí se to potom dotýká různých aspektů toho jejich života a jejich služby.
0: No a jaká je tedy tvoje taková srdcovka?
1: To bys asi neuhodla, ale když dostávám otázku, která z těch hodnot pro mě byla nejdůležitější, tak já říkávám priorita rodiny. Ne proto, že bych ji nezbytně považoval za nejdůležitější ze všech těch osmi, to bych se sám přiklonil k tomu důvěrnému vztahu s Bohem, ale priorita rodiny je něco, o čem na různých školeních pro vedoucí obvykle neslýcháváš. A tady tenhle aspekt v historii mě, když mi ukázal něco, co bych možná jindy a jinde přehlídl. Takže si silně odvážím právě to, že rodina v mém životě, v mojí službě musí hned po Pánu Bohu být ta nejvyšší priorita, bez ohledu na to, v jaké službě stojím a bez ohledu na to, jaké zodpovědnosti mám. Tohle jsou mý nejbližší blížní, které mám milovat a zanedbat je zkrátka nesmím.
0: Tome, myslíš si, že je každý věřící člověk povolán do role vedoucího, nebo k tomu člověk potřebuje nějaké obdarování? Zvláštní.
1: Nemyslím si, že je každý člověk povolán do role vedoucího v církvi, ale každý člověk je povolán do role vedoucího ve své rodině, pokud tedy rodinu má. Takže moje odpověď je šalamounské ano i ne. V církvi určitě každý z nás vedoucím být nemůže. To v principu nejde. Navíc být vedoucím je zodpovědnost a tíha a břemeno, které mnohý člověk nechce nést. A představa toho, že by každý měl stát v té pozici, je nefunkční, ale zároveň každý z nás vedeme sami sebe, vedeme své rodiny a tam ta role, byť není typicky označovaná jako role vedoucího, tam tu roli přece jenom hrajeme. A ta zodpovědnost tam taky není malá. A pravda je, že i když my potom potřebujeme vedoucí v různých službách a na různých rovinách, není to jenom o těch kazatelích. Takže ano, lidé bývají povolaní do role vedoucích častěji, než bychom se možná mysleli, ale určitě ne každý.
0: Pojďme teď trochu ještě konkrétněji. Vedoucím často věnují spoustu času druhým lidem. Jak se na History Makers učí pečovat sami o sebe a především o svůj vztah s Bohem?
1: Já už jsem zmiňoval, že každý den máme vyhrazený čas pro osobní setkání s Pánem Bohem, takovou tu 3/4 hodinu na osobní stišení. To je čas, který navazuje na hned první vyučování o důvěrném vztahu s Bohem. To je ta první klíčová hodnota, ta, která častokrát bývá nejvíc zmiňovaná, tu, kterou já považuji za nejdůležitější, ale my pro ní máme jenom jedno vyučování, což by mohlo působit velice zvláštně. Jenže potom každý den, každé ráno se krátce zmíníme o jedné duchovní disciplíně, o jednom způsobu, jak k Pánu Bohu přicházet, jak ho poznávat, a právě tím uvádíme tu 3/4 hodinu toho osobního stišení. takovým malým poťuknutím, pojďte se zkusit s Pánem Bohem dneska potkat tímto způsobem. A snažíme se tímhle způsobem účastníky té konference učit, buďte s Bohem, vytvářejte si pro něj pravidelně čas, vybudujte si návyk, možná to nebude ráno, jako teďka na History Makers, ale vybudujte si návyk toho, že s ním máte pravidelně svůj čas a zkuste ho rozšířit o věci, které vás možná dřív nenapadly, že by mohly být součástí toho času s Bohem. Ať už to je rozjímání, ať je to ticho, ať je to třeba vedení deníku, namátkou pár těch méně tradičních duchovních disciplín a pečujte o ten svůj vztah s ním, rozvíjejte ho, protože bez času s Bohem váš vztah s ním nemá šanci růst. A snažíme se o tom nejenom mluvit, snažíme se nechat lidi si to prožít, vyzkoušet a možná poprvé v životě objevit některé z těch disciplín a zjistit, že můžou být velkým darem i pro ně samotné v tom jejich vztahu s Bohem.
0: Tome, kolik lidí na History Makers míří?
1: Letos je to zatím 20 účastníků, což je o něco méně než je náš strop, ale my záměrně nechceme tuhle konferenci dělat jako masovou záležitost, protože jsme přesvědčeni, že ta síla je v tom, když je to komunita přátel. Na začátku to sice není pravda, na konci to pravda, ale rozhodně je. A kdy lidé mají možnost být spolu navzájem a ne se jenom potkávat jako se sousedem v jedné řadě, kterého možná ještě uvidím a možná vlastně už taky ne. Takže není to žádný velký počet, ale je to přesně to, kam míříme a ta síla toho setkání celého toho týdne pro ty lidi, kteří na něm jsou, je o to větší.
0: A může se tady ještě někdo přihlásit, nebo zkusme trošku konkrétně, už jsme zmínili, že se to bude konat začátkem září v Milovicích, tak ještě možná přesné datum, případně další informace.
1: No, pokud nás poslouchá někdo, kdo má prostor 5. až 11. září, vnímá povolání do služby vedoucího nebo už v ní stojí a chtěl by se připojit, tak ještě má celé 2 dny na to se přihlásit, pak budeme posílat finální objednávku našemu penzionu a všechny informace najde na stránkách historymakers.cz a my budeme nadšení, když i tohle pro někoho bude vstupem do světa History Makers.
0: Možná ještě trochu osobně na závěr, Tome, co tobě samotnému History Makers jako vedoucímu dalo?
1: Kromě té priority rodiny, té hodnoty, která pro mě byla hodně silná, je to spousta momentů s Pánem Bohem, je to spousta skvělých přátel, je to příležitost růst ve věcech, do kterých by sám sebe před lety nikdy nepozval, je to ten komplexní balík hodnot, který člověk má před sebou a o kterých ví, že žádnou z nich by neměl v životě zanedbávat, byť možná v různých etapách toho života je to i nějaká jiná aktuálnější než ty ostatní. Jo, tak asi tohle všechno.
0: Děkuji. Koordinátor České konference History Makers Tomáš Kolman byl hostem dnešního ranního telefonátu. Tomáši, děkujeme za tvůj čas, za tvou invenci, za otevřenost a přejeme, ať se ten letošní ročník také vydaří, ať s ním máte radost.
1: Já moc děkuji za to, že jsem měl možnost History Makers představit. Jen aby nedošlo k omylu, není to mé dílo, je to něco, k čemu jsem byl přizván a do čeho jsem velice rád vstoupil. Tak vám všem, přátelé, přeju hezký den, boží požehnání a třeba na viděnou, ať už letos nebo někdy jindy.
0: Moc krát děkujeme. Krásný den, krásné ráno.

To byla kapela Kamis a jejich písnička Oslav se i v nás. Ve vysílání Rádia 7 se blížíme k 17. hodině, po které vám nabídneme výběr tvorby i záznam rozhovoru se slovenskou zpěvačkou Lidií Ryšovou, pořízeného na festivalu United 2023. Povídání o hudbě a životě s Bohem připomínáme v rámci letní série The Best of Pohovka, tedy to nejlepší z Pohovky 2022 až 2025. Rozhovorem provází Lucie Endlicherová a Lída Matušková. Během dnešních písniček na přání několikrát zazněla vděčnost vás posluchačů Bohu za to, že můžete Rádio 7 poslouchat. My jsme vděční Bohu za každého z vás, za vaši modlitební i finanční podporu, díky kterým je naše vysílání možné. Děkujeme vám. Pokud byste se k podpoře našeho rádia, ať modlitební nebo finanční, chtěli připojit, budeme rádi. Spojit se s námi můžete přes naše webové stránky www.radio7.cz, telefonicky nebo e-mailem na adresu radio7@radio7.cz. A pokud byste nás chtěli v Brně Líšni na Horníkově ulici navštívit, podívat se, jak to u nás probíhá, jste vítáni. Jen nám dejte dopředu vědět, ať o vás víme a můžeme se vám věnovat. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí Milan Remeš a přeje vám požehnaný zbytek dne. Zůstávejte s Bohem i s námi. Ať vás provázejí láska a milost, kdekoliv jste a kamkoliv půjdete. Právě o tom zpívá i Chris Tomlin ve své písni Goodness, Love and Mercy. Dobrota, láska a milost.

Dobré cesty a šťastné návraty. Léto s Rádiem 7.

0: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
1: Vítejte u poslechu dalšího dílu hudebního pořadu Pohovka, ve kterém budeme poslouchat rozhovor z altánu Rádia 7 z Festivalu United roku 2022. Pospěšte, ať nezmoknete. Během natáčení rozhovoru s Lidií Ryšovou, slovenskou umělkyní, pršelo, což se povedlo zachytit i v záznamu. Krom rozhovoru vedeného Lídou Matuškovou a Lucí Endlicherovou uslyšíte i zpívané a hrané autorské či spoluautorské písně Cestou k slobodě se stal, Utíš ma, Bezhraničná, Nech horím a záznamy skladeb z Večera chval na Campfestu z roku 2020 v podání Lídie Ryšové. Příjemný poslech přeje Karolína Vološinová.

0: Dobrý den. Takhle to někdy taky vypadá v rádiu. Víte, že máte skluz minutu normálně, ty bláho. Jako.
1: Ale stále platí, že v rádiu nemáme publikum, takže i vaše trpělivost je pro nás důležitá, že s námi zůstáváte, i když nabíráme trošičku skluz a že se díváte do rádiové kuchyně a že vám stojí za to tady s námi být i při setkání s dalším naším hostem Lidiou Ryčovou, která je součástí... Součástí
0: skupiny. To bude mít fan klub, jako
1: Homecoming.
0: Super úplně normálně, yes, jako takhle to dělá. Tohle by v rádiu taky nebylo, to je prostě, tam se pouští ty natočený potlesky.
1: My ne.
0: No to je pravda, my to neděláme. Lidko, mě moc potěšilo, já jsem říkala super, takže budeme s Lidkou mluvit o Homecoming a to je přece ten projekt a je to jako rozjetý a našlápnutý a je zatím ta velká vize a my jsme se o tom bavili v pondělí a ona mi říkala, no ale to tak vůbec není, protože COVID to celý zařízl, takže to jako vůbec neprobíhá tak, jak bych chtěla. A já jsem říkala, výborně, to je nejlepší příprava na rozhovor, když člověk takhle před tím, kdy má složeno v hlavě, o čem to bude, zjistit, že je to úplně jinak. A tady v téhle fázi jsem to zařízla schválně. A říkala jsem si, já si chci poslechnout, jaká byla ta vize, a co se stalo a kde je to teda dneska.
2: Takže tři body rovno. Asi úplně v zkratky, já jsem to ještě nikdy nějak nezveřejňovala, alebo tak.
0: Výborně, to je, tady je správné místo na toto říct, dívej se, není tady moc lidí, takový pijánko, všichni říkají, že se jim tady hezky povídá, takže můžeš.
2: Hej, je to fajn. No, Homecoming mal být taký větší worship projekt, kterého víziou bylo vlastně spojit několik takých autorských mojich pěstí dokopy, zapojit několik dalších hudobníků a zpěváků v rámci celého Slovenska a i některých z Čech a urobit tak nějaký, ani to nerada nazývám projektom, skôr takú spoluprácu. A išlo mi o to nenahrať nejaký album a konkrétne single a tak, ale spojiť to do takého worship session a urobiť k tomu ešte niekoľko teda prekladov anglických piesní. Takže mal sa ten projekt skladať vlastne z niekoľkých preložených piesní plus nejaké moje autorskej tvorby. Mal sa to všetko natočiť, pripraviť, urobiť to s niekoľkými stovkami ľudí naživo. A tak, a veľmi som sa na to tešila, všetko som mala akože rozrobené, pripravené, web som si nadizajnovala, dala som sa dokopy celý tým, bol za tým naozaj niekoľko desiatok ľudí a vlastne potom prišiel, COVID už bol síce, potom prišla vojna a trošku to urobilo škrt z rozpočet v rámci môjho času hlavne asi, že ja pracujem vlastne na ranči v Kráľovej Lehote, kde sa organizuje Campfest. A tam sme vlastne, všetkým sa nám nejakým spôsobom zmenila služba a náš čas išiel smerom k Ukrajincom. Takže ja som vedela, že sa blíži Campfest, že teraz do toho prišlo toto, že nebudem mať takú kapacitu na to sa tomu nejako venovať. A trošku som to posunula o pár mesiacov s tým, že bolo to veľmi intenzívne obdobie teraz, toto leto, a na jeseň budem tak nejako reflektovať, že čo ďalej. A či teda do toho opäť idem, alebo to nejak zmením tú formu toho celého. V každom prípade tá vízia bola. Homecoming preto, lebo pre mňa to je ako keby názov, ktorý spája také dve dvojice slov, že homecoming, že coming home, že prichádzam domov, prichádzam k otcovi, keď ho chválim. A túto vec mi častokrát ľudia hovoria, že cítia tak nejak pri chválach, keď hráme, že alebo keď mi ľudia občas možno niečo píšu, tak väčšinou strašne ma povzbudí to, keď povedia to, že mohol som sa vrátiť k otcovi cez tie chvály, alebo proste ma to pritiahlo späť k nemu. Takže to je to coming home a potom coming home a ono by ste to videli na tej grafike, ktorú som nejak tomu pripravila. Druhá časť toho celého je heaven come. Miesto home je heaven. Heaven come. Že to je vlastne druhá taká moja časť vízie, že tužím, aby nebo prichádzalo na zem cez chvály, cez to, keď spievam, hráme a tak. Skratky.
1: Mluvila si o otci. O Bohu otci. A ta cesta každého člověka, není to samozřejmé, že bychom jako otce Pána Boha vnímali. Nech nahlédnout do té svojí cesty. Kde jsi ocitla, jak jsi si propracovala cestu k Bohu jako ke svému otci?
2: Já jsem si nemusela nějak přepracovávat. Mám taky pocit, mám to u svojich rodičov teraz. A myslím si, že oni v tom zohrali velkou úlohu, lebo viac menej jsem byla vedená k Pánu Bohu úplně od malička a nikdy jsem nemala důvod pochybovat o tom, že by neexistoval, lebo jsem prostě viděla, že je reálný, viděla jsem to v jejich životech, na tom, ako žili a k čemu nás viedli. Takže ale samozřejmě, že přišla jsem do bodu, kedy jsem si musela nějak tak na novo prichádzať takými základnými pravdami a uveriť im, hej, že je naozaj Boh taký, aký hovorí, alebo aký má učili, že je. Ale viac menej tak nejak som budovala s ním vzťah asi úplne od malička. Som za to vďačná, že som mohla mať tie základy úplne od mala.

0: Dobře, tak základy si viděla u rodičů, kde si viděla základy hudební? Kde se začalo rodit tvoje odhodlání k tomu chválit Boha hudbou?
1: To bylo těž tak velmi spontánně, celá rodina jsme nějak tak hudobníci. A vím, že mamka mi pravila, že od svojich 3 rokov jsem se modlila za husle, na základ nějaké básničky, čo jsem si prečítala v nějaké knížke, tak jsem zrazu chtěla hrát na husle. A naozaj se to stalo, že modlila jsem se za husle, v nějakých 7 rokoch jsem začala chodit na zušku, 12 rokov jsem vlastně študovala hru na husle a cez to nějak jsem začala zpívat v tom istom období a neskôr hrát na klavír. Takže to, co robím teraz, že primárně hrám na klavír a k tomu zpívám, tak to jsem se k tomu dostávala tak postupně, ale bylo to součást mého života naozaj tak stále. Já jsem si úplně, že stále zpívala.
0: A housle ti nechybí?
1: Trošku, ale klavír je taký praktickejší nástroj k tomu, že můžeme přitom zpívat.
2: Už jsi mluvila o rodině. Máš kontakt se spoustou lidí prostřednictvím svých třeba YouTubeových nahrávek a tak dál, ale kdo jsou tvoji nejbližší? Jak důležitá pro tebe je církev? Ti blízcí lidé, tak jak nás Ježíš postavil do církve, mezi lidi, se kterými svoji víru sdílím, se kterými žiju?
1: No, já jsem se vlastně, dá se povedať, že odstěhovala už v 18 rokoch z domu a přišla jsem vlastně na ranč robiť dobrovolničku. A asi to byl pro mě taky ten druhý domov, kde jsem vlastně vstupala do také komunity, no nazvem to komunitou ľudí, hej, že s tými ľuďmi som tam bývala, s tými ľuďmi som tam spolupracovala. A viac menej to boli v tom čase asi moji najbližší ľudia. Oni sa tak nejako menili, hej, že niektorí prichádzali, niektorí odchádzali a tak. Ale tam sa mi vybudovali asi také najpevnejšie priateľstva, ktoré mám teraz. Ale zároveň mám pocit, že ich mám po celom Slovensku. Ich pár akože takých blízkych ľudí. A to je zaujímavá otázka, na tým to som sa nikdy nezamyslela, že to bolo asi, ak si sa pýtala na cirkev a vlastne možno takéto duchovné pozadie a komunitu, tak hej, toto ranč pre mňa zastával, lebo tým, že tam sa vlastne organizujú rôzne eventy, akcie, kde prebiehali prednášky, chvály a tak, tak pre mňa toto bol naozaj ten zdroj toho, kde som čerpala tieto veci.
2: No já si právě říkám, že pokud mluvíš o komunitě a na ranči, vím, že to takové je, že tam to musí být opravdu opravdové, tak jak je titulek toho našeho festivalu letos. Protože když dojdu do církve, tak je to neděli a v neděli si můžu naložit ten správný výzor a můžu se tvářit správně a dát věci bokem. Ale když spolu žijete a je to opravdu nablízko, tak tam zůstává taková ta opravdovost, i když jsem nenaložená, i když nemám náladu.
1: No, to je pravda, že tam určitě jsem se naučila nějak tak, že přijímat lidi takých, jakých jsou, zároveň já jsem potřebovala být tak jakože autentická voči tým lidem. Tam se nemáš na čo hrát, keď ty s nimi 24/7 velmi může se snažit, ale dlouho ti to nevydrží. Takže hej, žít v komunitě je určitě velmi dobrý prostředek na to, jakože žít autenticky. Hej.
0: Co tě život v komunitě naučil?
1: Asi toto, čo som povedala teraz.
0: Žiť autenticky?
1: Hlavne. Uh-huh. A možno všímať si také tie jednoduché veci, každodenné veci, že to, čo už pre teba možno sa stáva samozrejmosťou, možno aj v domácnosti, hej, keď bývaš doma, tak už sa nepoďakuješ za to isté svojim rodičom, lebo to proste máš každý deň, ale nejak tak to sa asi tak v poslednom čase učím, že ďakovať, či už to je možno nielen, že v komunite ako takej, tým, že riešime rôzne produkčné veci, tak proste prísť za zvukárom pri každých jedných chválach a poďakovať sa mu, aj keď by som už mohla to brať ako, že on tu je pre mňa, ale ja mám pocit, že to je veľmi potrebné za každú jednu maličkosť a detail si proste ďakovať, povzbudzovať sa navzájom a toto ma to asi naučilo, že vidieť tie detaily, všímať si tých ľudí, prísť za nimi, keď vidí, že niečo nie je v poriadku. Nevravím, že vždycky sa mi to darí dokonale, lebo častokrát mám také svoje asociálne chvíle, keď som veľa s ľuďmi alebo tak a potrebujem proste vypnúť a byť sama. Ale toto je asi také to, čo sa učím teraz, hej.
0: Zároveň ty jsi na ranči, ale nejsi tam celou dobu. Jsi tam měla 2 přetržky, jestli se nepletu. Byla jsi na Bali a odešla jsi na rok pracovat do call centra. Tak tohle mě hodně zajímá, protože tak, jak to popisuješ, tak to vypadá, život na ranči je pohádka, je to ta komunita, funguje to, člověk si všímá detailů a je to super. A co tě naučily tady ty přetržky Bali a call centrum?
1: Tak tá najpodstatnejšia vec na Bali bola asi tá, čo som spomínala, že to bolo obdobie, kedy som nanovo uverila pravdám, o ktorých som bola vlastne učená celý svoj život, že tam to bolo pre mňa veľmi ťažké. Akokoľvek to bolo krásne, hej, to znie ako sen ísť na Bali, ísť tam na nejakú misijnú školu a tak, ale ja som tam mala veľmi náročné obdobie v niečom a to práve v tom, hej, že som ako keby až tak bojovala s Pánom Bohom, že či naozaj taký, aký hovorí, že je, a presvedč ma o tom a tak. A zároveň bolo to veľmi dobré prostredie na to, že tam bolo kopec prednášok, kopec modlitieb a veci, keď som vlastne vlastně mohla procesovat vlastní život a posouvat se nějakým směrem ďalej, modlit se za věci, které potřebovaly být uzdravené a tak. Takže toto bylo asi toto období a zároveň taký východ z komfortnej zóny, že naozaj odsťahovať sa preč, ísť úplne do zahraničia, hovoriť po anglicky, ísť do úplne inej mentality, žiť proste s niekoľkými kultúrami v jednej izbe a tak. To bolo zaujímavé. My Slováci máme ešte takú výhodu, že celkom sme takí prispôsobiví, aspoň mám taký pocit. Som bola na outreachi s jednou Nemkou a ona mala veľmi problém sa prispôsobiť autoritám, hej, že mali sme tým líderku z Indonézie a uvidela som, že oveľa jednoduchšie bolo mne akože prispôsobiť sa nejak tomu celému systému ako jej. A dosť som v tom videla ako rozdiel v tých mentalitách. No a to call centrum, hej, to bolo v roku 2020, myslím. A to som tak vnímala, že naozaj potrebujem trošku odísť z toho kresťanského prostredia vonku a zažiť trošku také reality. Aj trošku sa možno postaviť na vlastné nohy, skúsiť si život sama, postarať sa o seba a tak. A tam som mala obrovský breakdown. Ja som mala pocit, že som úplne zradila Pána Boha, že som odišla zo služby, že si riešim vlastný život, vlastné bývanie, takže fakt to bola obrovská zmena pre mňa a tam naozaj v ten moment Pán Boh úplne zasiahol. V momente, keď som bola úplne, akože som plakala vyslovne na posteli v garzonke, to pamätám, že Bože, čo sa deje, že proste fakt som spravila asi krok vedľa. Ja som vedela, že som nespravila, ale extrémne som s tým bojovala. Tak v ten moment mi, myslím, zavolal niekto alebo napísal, presne, že vnímal, že má napísať a ma veľmi pozbudil v tom, že to nie je tak jednoducho, že ja nie som závislá od služby. To, ako ma Pán Boh vidí, nie je závislé od mojej služby alebo služby full time. A podobne naučila som sa, že vlastne ide tam o ten vzťah, že som tu teraz ja a otec, neznamená, že mám slúžiť celý čas. A učila som sa, aké to je teraz pracovať v sekulárnej práci, stretnúť sa s ohováraním, kam vítr tam plášť, ako sa to hovorí. A tak, a bola to taká zaujímavá skúsenosť veľmi pre mňa. A neľutujem to. Bolo to náročné, ale neľutujem to vôbec.

0: Pohodový a krásný večer vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Aneta Lofítková, která vás bude provázet několika následujícími hodinami. A kromě mě vás bude provázet taky několik pořadů. Začněme Bible Guidem.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 45. kapitola. V této kapitole čteme o Ezechielově vidění. Tady jsou konkrétně popisovány obětní dávky, které mají Izraelci odevzdávat, velikost takzvaného svatého dílu země, což je území okolo chrámu, a o pravidlech při slavení svátku. Někteří vykladači vidí v tomto proroctví doslovnou předpověď jakési budoucí situace v Izraeli. Jiní v něm zase vidí symbol, který má ukázat boží dokonalost v oběti Ježíše Krista, nebo ve službě církve, nebo ve věčnosti. Sice si zrovna dvakrát dobře nedokážeme představit takovýto budoucí chrám i s kněžími, přinášející zvířecí oběti, ale se symboly si také musíme dát trochu pozor. Jedním z prvních, kteří začali vykládat Bibli jako knihu symbolů a alegorie, byl Origenes, který žil ve 3. století našeho letopočtu. Ten nepochyboval o tom, že autorem písma je Bůh, ale boží plán, tak jak ho čteme a zkoumáme, nepovažoval za úplný. Některá místa začal vykládat jako symboly. Věřil, že za doslovným významem je ukryt ještě další, skrytý, duchovní význam. Tento postup převzal z filozofického směru platonismu. Tato filozofická škola tvrdila, že všechny hmotné věci mají ještě duchovní, neviditelný význam v nehmotném světě. Origenes všude tam, kde se mu nezdál být doslovný text písma dostatečný, hledal hlubší, duchovní, symbolický význam. Tak například odmítl předpovědi věčného soudu. Tvrdil, že věčný vlastně znamená dočasný. Výraz věčný soud viděl jako symbolický výraz pro dočasný soud. Odmítl také doslovný výklad stvoření světa a člověka. Tvrdil, že popis v Genesis je pouze symbolický a že Adam s Evou neexistovali. Adam symbolizuje muže a Eva ženy celého lidstva. Tím, že opustil doslovný výklad, ovšem ztratil oporu písma a přestal vidět písmo jako nejvyšší autoritu.

upraví výklad písma podle svého názoru. Něco podobného, jako jsme viděli u Origena, se křesťanské teologii stalo také například po nástupu osvícenství. Osvícenství přineslo mnoho dobrých věcí do občanské společnosti a zlepšilo v některých oblastech lidský život. Do křesťanské teologie ovšem přineslo negativní vliv. Osvícenství se svým odmítnutím zotročení člověka lidským systémem přineslo do teologie odmítnutí doslovného výkladu písma jako nejvyšší autority. Rozvinula se nová moderní metoda výkladu písma, takzvaná historická a vědecká. Více a více teologů přestalo k Bibli přistupovat jako k Bohem inspirovanému textu a začali ji posuzovat jako jinou starověkou literaturu. Tím teologie pomalu postavila Bibli na úroveň jiných náboženských legend. Tak odmítla doslovný výklad stvoření světa a člověka a věčného soudu, podobně jako Origenes. Zatímco ovšem Origenes opomíjel doslovný výklad, protože věřil, že je třeba k němu něco přidat, tak teologie, ovlivněna osvícenstvím, odmítá doslovný výklad, protože je třeba ji přizpůsobit současnému vědeckému poznání. Výsledek je ovšem stejný. O výkladu už nerozhoduje text sám, ale rozhoduje o něm vykladač. Ten určuje, co je skutečnost a co pouhá legenda. Zajímavé je zjistit, co si například o Adamovi a Evě myslel Ježíš. Ježíš citoval verše z popisu stvoření, které najdeme v Genesis. Co pak jste nečetli, odpověděl jim Ježíš, že stvořitel je od počátku učinil jako muže a ženu a řekl, proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo? Vypadá to, že Ježíš na rozdíl od Origena a osvícenských teologů věřil ve skutečnou existenci prvních lidí Adama a Evy, tak jak jsou popsáni v prvních kapitolách knihy Genesis. Ale o tom si povíme víc příště.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a v 18 hodin. Budeme otevírat Ezechiela a jeho 46. kapitolu. No a s jakými dalšími pořady se můžete setkat, prozradím po jedné písni.

A tahle písnička nás přesunula k samotnému slibovanému přehledu pořadu. Pořad Průsečíky vznikl v době, kdy se ještě o umělé inteligenci tolik nemluvilo a málo kdo ji používal. Od té doby uplynulo mnoho vody na chlazení datacenter a bylo zadáno množství promptů. Co se za tu dobu změnilo a co zůstane jen přáním tvůrců? Rozloučení s Průsečíky je připraveno od 6:30. Kanafásku nás v posledních týdnech provází četba Pavla Hromádky a kniha Paula Whitea Po stopách lva. V dnešním dílu půjdeme spíše po stopách nemoci, která napadla nebohou Perisy. Poslouchejte v 19:15. Děti v určitém věku začnou mít otázky o světě, ale i o sobě samých. Vedoucí se potom pro ně stává spíše průvodcem, který jim pomáhá tímto obdobím projít. Jak nastavit oddíl a práci s dětmi představuje v pořadu 3D Talk Tomáš Kolman, vedoucí skautského oddílu. Přidejte se v 19 hodin 45 minut. Jedním z hlavních poselství Bible je, že Bůh je láska a neustále ji prokazuje lidem, kteří se od něj odvrátili. Nemělo by nám však uniknout, že Bůh je zároveň svatý a spravedlivý a neprodleně přijde den, kdy vykoná svůj soud. O tom, jak přesně bude vypadat tento konečný hněv nad světem, který odmítl nabízenou milost, čteme v knize Zjevení. Zkoumat tyto pasáže můžete spolu s námi v relaci Světem Bible. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho uslyšíte od 8:45. Bůh chce přebývat uprostřed svého lidu. Touží po setkání s námi a je ochoten proto udělat cokoliv, to bude stát. Jsme na cestě do nebeského Jeruzaléma, kde nás čeká setkání, na které se Otec těší už od našeho stvoření. Pojďme se podívat na symboliku chrámu v Bibli a její duchovní význam pro nás dnes. Zve autorka série Význam prostředí v Bibli Dana Kéningová do pořadu Kudikam po 9:00 večerní. České kulturní dědictví patří k jedním z nejbohatších. Přesto Bedřich Smetana, Antonín Dvořák ani Josef Suk pro sólovou harfu nikdy nic nenapsali a proto před ní česká harfistka profesorka Jana Boušková nelenila a několik skladeb z jejich tvorby pro potřeby milovaného nástroje sama upravila. Tento světový unikát vám představí v pořadu Koncertino ve 22 hodin. Ochutnávkou z alba Má vlast. Smetana, Dvořák, Suk. A ve čtení na pokračování z knihy Jak život šel se dostaneme k další životní změně Miloše Šolce, která ho čekala na prahu války. Jeho příběh v podání Pavla Hromádky pokračuje ve 11:45.

Vidět Boha v každé malé věci a vidět ho vlastně úplně ve všem, tohle vyznával Toby Mac ve své písni Everything. Toby ho teď vystřídá kapela Way to Go.

0: očima, těmi, co každou noc před spáním zavírá.
1: O odvaze, odložení zátěže, strachu a o zakoušení svobody a nových věcí zpívá kapela Lindy v té následující písni, která nás potom přesune k průsečíkům.

Průsečíky se tímto dílem loučí. Za těch několik let se mnohé změnilo, ale mnohé zůstalo stejné. Například lidské srdce. Hledejme i v tom množství techniky Boží království. V čase průsečíků naladíte od září dary z rukou mistra, který nás právě provází dary Ducha Svatého.

Máme 19 hodin a vy posloucháte večerní vysílání Rádia 7. Následující hodinka nabídne jednak kanafáska, ale také 3D talk o vedení dětí. Teď k vám ale posílám chválu, která odkazuje na Ježíšovu oběť na kříži jako na definitivní důkaz toho, že láska udělala první krok. Tou láskou je samozřejmě Ježíš.

Už za malou chvilku nás čeká další díl Kanafáska. A tak jsem si říkala, že na něj pozvu písničkou a vybrala jsem písničku od skupiny Brouci. My jsme s touhle kapelou měli možnost mluvit na festivalu United a mít s nimi takový krátký, hezký rozhovor. A když jsme se potom publika ptali, kterou chválu písničku od téhle skupiny mají nejradši, tak jednoznačně vyhrála písnička Radost. Tak ji teď pouštím a třeba tím nalákám i malé posluchače k poslechu dalšího dílu Kanafásku.

Milé děti, v minulém kanafásku Peri si onemocnila. Dnes se bude Buana, lékař, který přijel do Afriky, snažit zjistit, co je to za podivnou nemoc, která dívku postihla. Čte Pavel Hromádka.

Postel, která měla matraci, jak bylo zvykem, utvořenou z provazů napjatých křížem, se otřásala spolu s černošskou dívkou, jak ji horečka lomcovala, ač byla dívka celá zabalená do přikrývek. Nahmatal jsem tep. Byl zrychlený a nepravidelný. Načrtl jsem recept a podal ho Daudimu. Ten jen kývl a už utíkal do lékárny, aby tam připravil lék. Stál jsem nad dívkou a čekal, až třesavka trochu povolí, a přitom jsem si uvědomil, že dívka je velmi těžce nemocná. Obrátil jsem se na Sečelelu, která došla z nemocnice. Poslouchej, Seči, neslyšela si, že by Perisi byla v poslední době mimo školu? Nenavštívila některou okolní vesnici? Hé, řekla stařenka, což to nebylo minulý týden, když šla směrem na řeku Ruaha přes Velké Močály? Buana to je krajina s množstvím stojaté vody, kde se to jen hemží nejrůznějším hmyzem. O, odpověděl jsem, pak je to jisté, že se jedná o prudký záchvat malárie. A přece nějak... Pln pochybností jsem potřásal hlavou. Daudy sotva popadal dech, když se vrátil s lékem. Posadil jsem dívku a podali jsme jí lék. Na to se trochu uklidnila. Slabým hlasem nám vysvětlovala. Buana, v domě, kde jsem spala, nebyly jen misugumy, moskyti, ale i mikutupa, klíšťata. Ká, Buana, mnoho a mnoho. V noci vylezli a pustili se do mne. Jen si představ, ráno jsem jich našla na sobě 15. Velké, tlusté ohavy, tak velké, jako článek tvého palce. Stará Sečelela jen pokyvovala hlavou. Hé, Buana, to by mohlo být, možná, že má současně dvě nemoci. Daudy držel pod paží plechovou krabici. Otevřel víko a podíval se na mne tázavě. Přikývil jsem. Vyňal z krabice malé sklíčko, tak velké jako jízdenka na vlak, lahvičku s lihem a jehlu. Otřeli jsme Perisin palec lihem, pak ji píchli jehlou a malou kapku krve jsme pečlivě rozetřeli na sklíčku. Daudy jí otřel palec ještě jednou lihem a řekl, hej, Buana, však se hned podíváme. Mikroskop nám řekne, o jakou nemoc jde. Ká, Daudy, doufám, že budeš mít pravdu, ale nějak se mi celá ta věc nelíbí. Buana, dodávala po chvíli Perisi, zastavila jsem se ještě na jednom místě, kde bylo mnoho stromů a žiraf a také mnoho nádherných motýlů, a prohlédla jsem si past na Levharta, která tam byla nalíčena vedle vodní tůňky. Tam mě poštípalo mnoho mbungo. Moucha cece, opakoval Daudy potichu. Ach, Daudy, pak se snad jedná o spavou nemoc. Doufám teď jen, že nám pomůže tvoje zkouška krve. Asi půl hodiny jsme seděli nad drobnohledem a prohlíželi co nejdůkladněji krev, ale nenašli jsme žádné známky malárie nebo klíšťové horečky. A taky jsme nezahlédli ani stopu po trypanosomách, které působí spavou nemoc. Toho večera přenesli Perisi do nemocnice. Ležela zde se 40-stupňovou teplotou, těžce nemocná horečkou, jejíž původ jsem nemohl najít. Seděl jsem, zkoumal jsem a uvažoval o všech možnostech. Musela to být přece jen malárie. Vždyť se často stávalo, že její droboucí původci nebyli v krevních tělíscích k nalezení. Rozhodl jsem se tedy, že ji budu ošetřovat jako případ malárie, a dal jsem jí velmi pečlivě chininovou injekci do žíly.

Už se stmívalo, když jsem vycházel z nemocnice. Nade mnou poletovaly vrány. Některé seděly na baobabu a dívali se na mne dolů svýma černýma, lesklýma očima a krákorali. Tu přiletěl vzduchem kámen a oni s protestem odletěli na další strom. Za mnou stál Simba. Buana, zeptal se. Habari Gani, jaké zprávy? Habari Nedjema. Dobré zprávy, odpověděl jsem, jak to vyžaduje africký mrav. Ale je velmi nemocná. Buana, co mohu dělat? V běžném smyslu nemůžeš dělat nic, Simbo. Ale rád bych, aby ses modlil a prosil Boha, aby mi pomohl přijít na to, jak bych mohl nejlépe zápasit s perisinou horečkou. Ká, Buana, to chci a neustanu. Položil jsem mu ruku na rameno. Nezapomeň, příteli, že v boží knize stojí. Shodnou-li se dva neb tři z vás na zemi, na jakékoliv věci, a prosí oni, dostane se jim toho od mého nebeského otce. Tato slova řekl sám pán Ježíš. Nedohodli jsme se v této věci. Budeme tedy oba prosit Boha. Díval jsem se za ním, jak jeho pevná, elastická postava kráčela soumrakem. Od vchodu do nemocnice ke mně přicházela směšná figura, zabalená do křiklavě červené vlněné deky. Buana, zaslechl jsem pronikavý hlas. Buana, o, Buana, musíš mi pomoci, Buana, musíš, moje dcera nesmí zemřít, nemá zemřít, nesmí zemřít, zemřeli, co se stane s mým majetkem, jak mohu žádat věno za mrtvou dceru? Ruka se mi sevřela v pěst. Hlas se stával úlisnějším. Buana, dávej jí správnou medicínu. Dáš-li jí správnou medicínu, dám ti krávu. Buana, krávu ti daruji, aby se moje dcera uzdravila. Buana, dej jí tu nejlepší medicínu, tu nejsilnější, kterou máš, tu, kterou máš pro sebe. V mém nitru to vřelo, ale Daudy mě předešel. Popadl červenou přikrývku a přitáhl si k sobě černocha, který v ní vězel. Ty půjdeš hned do postele, vyjel si na něho. Nežádej si Buanu v hněv, z tvých peněz si nic nedělá, tvou krávu vůbec nechce. S radostí by zachránil život tvé dcery, ale ne z chamtivosti. Hongo, řekl jsem s pohrdáním a otočil se na podpatku. Vždyť se mu vůbec nejedná o život jeho dcery, ale o krávy, které dostane za ní. Na druhé straně na obzoru jsem viděl siluetu Simbovy postavy odrážet se od nočního nebe. Myslel jen na to, jak by mohl co nejlépe pomoci dívce, kterou miloval. A zde, vedle mne, stála tato schlíplá postava perisina otce. Nebyla tato tučná, odporná figura obrazem jeho chamtivosti? Minul týden. Týden, kdy se dařilo mladé nemocné stále hůře. Aniž jsem mohl přesně najít, co jí vlastně chybí, zkoušel jsem všechny možné prostředky a stále jsem doufal, že už jsem přišel na to pravé. Ale jak se zdálo, nic nezabíralo. A život Perisin pomalu unikal.

Knihu Po stopách lva, ze které jsme četli dnešní příběh, napsal Paul White a četl Pavel Hromádka. Knihu vydalo nakladatelství A.A. Lev. Do afrického prostředí se vydáme každý všední den ve stejném čase, tedy v 19.15.

O další písničku se postará zpěvačka Taja. Její hlavní motivací je podle jejich vlastních slov dělat hudbu, která směřuje lidi k Ježíši a pomáhá jim prožívat víru opravdověji. A ta následující píseň připomíná, že Bůh není jen v našich vítězstvích, ale i uprostřed bolesti, zklamání a otázek. Taja v ní vyznává, že i když život není jednoduchý, Boží přítomnost nás nikdy neopouští.

0: kapelou All Tides jsme se dostali až k dalšímu dílu 3D Talku. Opět budeme otevírat téma vedení dětí.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Tomáš Kolman, kazatel Církve bratrské v Opavě Elim, také hlavní vedoucí skautského oddílu a táta tří synů. Tome, vítej zpět.
3: Děkuju.
2: Dnes budeme pokračovat v našem rozhovoru o vedení dětí. Navážeme na předchozí dva díly. Pokud jste je neslyšeli, tak si je můžete poslechnout i z archivu. A rád bych dneska mluvil trochu i o víře. Jsi kazatel, jsi hlavní vedoucí skautského oddílu, jsi také táta. A k tomuhle všemu se dneska dostaneme. A začněme tou vírou. Jak mluvit o Bohu tak, aby tomu děti opravdu rozuměli? Které děti? Moje děti nebo děti v oddílu? Obojí. Začněme u toho oddílu.
3: My jsme křesťanský oddíl a jsme velice otevřeně křesťanský oddíl. Nic z toho neskrýváme, rodičům to velice jasně komunikujeme a jsme přesvědčeni, že bez toho to nejde. Navzdory tomu, že bychom typicky v církvi asi měli obavy, jestli kvůli tomu nepřijdeme o nějaké děti, tak my máme polovinu oddílu dětí z nevěřících rodin a nikomu z těch rodičů to nedělá zásadní problém. O Bohu mluvíme na každé schůzce, každá ta schůzka má svůj čas na nějaké duchovní slovo a je naprosto přirozenou součástí celého toho programu. Stejně tak jsme zvyklí se na začátku schůzky modlit, jsme zvyklí mít písně, které nejsou jenom skautsko-tábornické, ale jsou to i, řekněme, dětské chvály. To všechno je součástí programu, aniž bychom se vlastně ptali, jestli děti chtějí, nechtějí, prostě je to součást té schůzky úplně od začátku. Takže oni, když se stanou součástí skautského oddílu, celkem rychle si zvyknou, že takhle prostě tenhle ten svět funguje. Někdy je to zajímá, někdy je to nezajímá. O některých věcech s námi chtějí mluvit, o některých věcech ani se nesnažíme mluvit, protože v tu chvíli to nedává smysl. A s postupujícím věkem ty děti, ne všechny, některé, je znát, že v nich něco utkvívá a nad něčím z toho přemýšlí. Takže se začaly objevovat otázky. Všem dětem jsme k jedním Vánocům dali dětskou Bibli a jedna z těch slečen, holčiček a z nevěřící rodiny nám přišla o 2 měsíce nebo po dlouhé době říct, že už má celou přečtenou. Evidentně jí to zaujalo a zajímalo a tak si v tom jako pročítala. Takže pro nás v tomhletom věku to ještě není snaha s nima osobně mluvit o Bohu a pokud i když je možné, že některé takové rozhovory už vlastně probíhají, ale není to cílená snaha, zatím je to na té rovině toho programu se snahou jim Boha a křesťanský život představit, vysvětlit jim, proč dává smysl a s takovým výhledem toho, že to v nich zůstane a bude vytvářet správné otázky pro budoucí rozhovory. To je ta naše naděje. Co se týče vlastních dětí, tam člověk musí žít. O čem chce mluvit, musí žít. Protože děti se učí mnohem víc pozorováním než slyšením. Slyšení má smysl na vysvětlení toho, jak žiju. Na pochopení toho, proč právě tohle je to, co dělám a proč právě tohle je to, co nedělám. Pomáhá zasazovat a skládat si ten svět, ale vytváří ho mnohem víc náš život než naše mluvení. Když ty věci jdou dohromady, pak to má jako obrovskou sílu. Je třeba věci dělat spolu s těma dětma. Takže my jsme zvyklí každý den si spolu otevřít Bibli, vlastně už někdy od 2 nebo 3 let našeho nejstaršího syna. A jsme začali číst Bibli a je to součást každého dne, téměř každého dne. A děti jsou na to zvyklí, je to přirozený. A teď, ne, dospívají to ještě ne, ale pomalu přibývají roky a začínají se ptát na různé věci, na různé otázky. Jsou součástí sboru, tam taky mnohé získají. Přemýšlím, jestli mám ještě něco víc, co bych řekl jak mluvit s dětmi o Bohu. Žít to, nechávat je nahlížet do svého života, sdílet, co s Bohem prožívám, vtahovat je do toho, ať ho můžu prožívat spolu s náma, vysvětlovat věci, které dělám, nedělám, zasazovat je do kontextu a ukazovat toho směrem k Bohu. Nejenom správné, špatné, ale správné, špatné, protože on a být připravený odpovídat na otázky, které přijdou.
2: Když se pak podíváme na děti obecně, jak můžeme děti, respektive jak to děláš ty, jak vedeš děti k osobní víře, aniž by se na ně vytvářel tlak?
3: V případě těch mých dětí, oni vlastně vyrůstají celý život v rodině a ve světě, kde tyhle věci tvoří základ našeho fungování. Takže to není ani tak záměrné vedení někoho někam, kde nikdy nebyl. Oni v tom vlastně vyrůstají, je to pro ně přirozený. Tam ten tlak ve výsledku vlastně ani nevzniká, ne v tomhletom věku, kde ty děti ještě nejsou, jsou dlouho ještě prepubertální. Tam ještě tlak nevzniká. Nás tohle období teprve čeká ve chvíli, kdy si začnou svůj život chtít skládat sami. V tomhletom věku my skládáme podobu jejich života. Pokud to děláme dobře, vyrůstají z nich spokojené, zdravě, stárnoucí děti. Ale přijde moment s pubertou, kdy tak, jak je člověk poskládaný, musí sami začít skládat svůj vlastní život. A tam přijde přehodnocování toho všeho, co dostali od nás, zpochybňování toho, co dostali od nás, a ten bolestivý proces, který je ale vlastně strašně zdravý. Akorát já tam ještě nejsem. To znamená, já v tuhle chvíli jsem schopný vyprávět o tom, co jsem kde slyšel, ale vlastně ještě ne o čímkoliv z vlastní zkušenosti. To, co vím, že chci, je vytvořit prostor, kde může zaznít jakákoliv pochybnost, jakákoliv otázka bez soudu. Chci vytvářet prostor, kde jsme připraveni a zvyklí si spolu povídat i o těžkých věcech. Tomu jdeme vstříc, tomu jdeme naproti už asi 3 roky, 2, kdy se snažím s každým z těch kluků mít rande. Když by to bylo pravidelně, je to spíš zase tak, jak to vyjde, ale několikrát do roka jdeme spolu jenom ve dvou, jenom já a on. A on si vybere, co jdeme dělat. Je to na něm. Chce, aby to bylo něco pro něj příjemného, něco, o co stojí, něco, na co se těší. A u toho si povídáme. S tím starším ten rozhovor je úplně jiný než s tím nejmladším. 9 let versus 5 let, to jsou úplně jako jiný světy. Ale i pro toho 5letého chci vytvářet to, že si povídáme a povídáme si o tom, jak se nám daří, jak věci fungují v rodině. Je něco, co mě trápí. S tím starším potom už přicházejí i ty otázky ohledně toho, co ve škole, a i ty duchovní témata se otevírají. Mám naději, že když se naučíme v tomhle věku být otevření a povídat si o věcech, když se naučí, že povídat si o věcech je normální, tak potom, až budou dospívat, budou snad otevřenější povídat si i o těch hlubších duchovních tématech. V případě těch dětí ve skautu je to jiný. Ty teda zažívají to, že součástí našeho skautského světa je i povídání o Bohu, ale tam my můžeme skrze ten program, jak Bohu směřovat, ukazovat jim na něj, skrze naše vyprávění v životě taky, ale otevřeně říkáme rodičům, že děti nemusí být věřící, to znamená, netrváme na tom, aby se věřícími stali. Chceme je k tomu směřovat, ale to jakékoliv rozhodnutí jednou musí být na nich. Chceme jim dávat výzvy, to znamená evangelium s výzvou k tomu dát svůj život Kristu, ano, ale bez jakéhokoliv dojmu, že pokud to neudělají, tak budou na vedlejší koleji, nebo pokud to udělají, budeme je teprve konečně mít rádi, nic takového tam nesmí být. A myslím, že tohle se nám daří vytvářet atmosféru, kde ano, jsme věřící, ty ne, možná dokonce odmítáš Pána Boha, a nám to nevadí, to je na tobě. My tu s Bohem žijeme, obou tu mluvíme, na Boha vám chceme ukazovat, ale co s tím uděláš, to je vlastně na tobě. Myslím, že výzvy by chybět neměly, ale cokoliv, co smrdí nátlakem, by bylo špatně. A pak snad za pár let přijdou ty momenty v tom dospívání, kdy ty otázky se vyhrnou a bude prostor o nich mluvit, protože věřím, budeme mít jejich důvěru, budou vidět naše životy, mám naději, že se jim naše životy budou líbit natolik, aby chtěli o svém životě mluvit s náma.
2: A jak pak pracovat s těmi otázkami a možná i pochybnostmi těch starších dětí, které možná teďka nemáte v oddíle, ale zkušenosti určitě máš?
3: Já jsem dlouhé roky vedl mládež, kde se přesně tyhle ty otázky objevovaly a zvlášť ty děti z věřících rodin to prožívaly velice silně, jako že je s nima něco špatně. A to, co já, když přijde takovýhle rozhovor, a on jich nepřišlo málo, to první, co dělám, je, že jim chci ukázat, že z toho mám radost. To zní divně, že jo? Ale chci jim ukázat, to, co jim říkám, je, to, co prožíváš, je normální. a vysvětluji jim, proč je to normální. Právě protože člověk z dítěte se stává dospělým člověkem, respektive je v období, kterého má z dítěte dovést do dospělosti, a součástí toho je nutnost svůj život začít skládat sám, sám ho posuzovat, sám ho nastavovat, sám se rozhodovat, a v tom je tedy normální prožívat to zpochybnění všeho, co bylo předtím. A říkám jim potom, nejenom, že to je normální, on je to strašně dobře, protože ty to potřebuješ. Bez toho tvoje víra celý život zůstane dětskou vírou z nedělky, kde tetička něco řekla a já na tom stojím, a kdyby to bylo prostě. A ono to tak není. Ty potřebuješ ty věci mít svoje vlastní, prokousaný, probojovaný, aby mohly tebe doopravdy utvářet, musí být tvoje vlastní, nejenom, že jsi je někde slyšel a naučil se je. A to nejde bez tohohle prokousávání. Takže to první, co já dělám v těch rozhovorech, je uklidnit je, že není s nima nic špatně, nejsou pokažený, není to důvod k tomu je odsoudit, prožívají to i ti okolo tebe, akorát o tom nevíš, protože všichni to maskujete, abyste se vyhnuli všem nepříjemnostem, ale všichni nevedle druhého to prožíváte, to si troufnu prohlásit a jsem si celkem jistý, že to tak doopravdy je. A potom jednoduše se jim snažím dát, ukázat jim, že se mnou můžou mluvit kdykoliv o čemkoliv, co je bude bolet a trápit, a aniž by přišlo odsouzení. Možná jim řeknu, že něco dělají blbě, ale ne s odsouzením. A spolu s nima potom hledat odpovědi a někdy jenom mluvit, protože to není o tom, že v tu chvíli najdem řešení. Někdy jenom to, že mají možnost někým být a skládat si ty věci v sobě, což nakonec stejně musí poskládat v sobě, jim samo o sobě pomáhá. A když jsou konkrétní otázky, odpovídám, pokud znám odpověď. Pokud neznám odpověď, snažím se odnavigovat někam, kde by ta odpověď mohla být. A rád doporučuji knížky. A někdy posílám lidi za nějakými dalšími lidičkami, kteří si prošli podobnýma zápasama, protože potom prostě můžou líp rozumět tomu, co prožívá on. Myslím, že v tomhle období ta naše role je průvodcovská. Už ne až tak jednoduše rodičovská. Tohle dělej, tohle nedělej, za tohle tě pochválím, za tohle tě potrestám. Ale průvodcovská, kdy oni to stejně musí prožít sami za sebe a my můžeme akorát pomoct uvědomit si, tohle je překážka, tam radši nelez, tohle je vyloženě propast, tam nechceš spadnout, ale pokud spadneš, tak já tě pomůžu vytáhnout. A pomoct jim tím obdobím procházet s to proudem.
2: Kdybys měl před sebou člověka, který zítra poprvé povede děti, jakou jednu radu bys mu nebo jí dal?
3: Pokud nemusí, ať to zítra nedělá, ale nejdřív si jde okouknout, jak to dělají ostatní. Za předpokladu, že tohle už má za sebou, ať se při svém prvním vedení nezaměřuje až tolik na obsah, jako spíš na navázání vztahu. Děti si budou pamatovat mnohem méně to, co jim řekneme, než to, kým jsme byli pro ně a jaký vztah s námi měli. Takže místo obrovské snahy připravit si hned na začátek to ultimátně nejlepší vyučování a nejlepší program, ať tam přechází s tím, že chce získat ty děti jako svoje kamarády, udělá srandu, představí se jim, rozbije jejich obavy a nervozitu z nového učitele, a to na té první schůzce nakonec bude úplně stačit. On sám bude nejspíš nervózní, protože to dělá poprvé, nedej to znát, užij si to, zbav se s těma dětma, nech je bavit se s tebou a budeš mít skvělý začátek, skvělý základ pro jakoukoliv další budoucí práci.
2: Taková dobrá rada. Na závěr, díky Tome za to, že jste tady se mnou dneska byl, a od mikrofonu se loučím já, Vojta.

20. hodina je za námi a vy posloucháte Křesťanské rádio 7, kterým vás provází Aneta Lofítková. V následující hodince nás čeká jeden pořad, a to konkrétně za 15 minut světem Bible. Mezitím k vám posílám několik chval. Začneme písničkou kapely Elevation Worship. Přijďte směle k jeho trůnu, Otcova náruč je doširoka otevřená. Tak nás chci i k téhle chvále pozbudit, ať utíkáme do té boží náruče kdykoliv, protože je otevřená opravdu non-stop.

Máme stydět, komu jsme uvěřili, že se nemáme stydět za to, že jsme odevzdali svůj život do Ježíšových rukou. A tak mě to hodně připomíná známý verš z první kapitoly k Římanům, kde se píše: nestydím se za evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Tak nás pozbuzuj k tomu, abychom dál nesli a šířili tu dobrou zprávu o Ježíši a o tom, jakou záchranu v něm jsme získali.

0: pořadu Světem Bible studujeme 16. kapitolu Zjevení Janova, která popisuje závěrečnou sérii božích soudů v dějinách lidstva. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho varuje před falešnou představou, že Bůh bude bez konce přehlížet lidské vzpouře a odmítání jeho nabídky spásy. Připomenutí, že vyměřený čas milosti se neúprostně krátí, by mělo věřící vyburcovat k přehodnocení životních priorit a vést k aktivnímu sdílení evangelia se svým okolím. Pořadem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, právě vstupujeme do 16. kapitoly knihy Zjevení, jejíž téma náš učitel a komentátor dr. McGee docela prostě nadepisuje slovy vylití sedmi nádob. Kapitola 15., kterou jsme dokončili posledně, byla jakoby předehrou následujících událostí a je s touto 16. kapitolou organicky spojena. Snad bude vhodné zopakovat, že nádoby hněvu, o nichž zde bude řeč, obsahují soudy, které přímo Bůh, nebo tedy sám Mesiáš, sesílá na tento svět. Nepocházejí ani z lidských zlých činů, ani z nějakých satanových machinací. Jsou vylity za vlády šelmy. V celkovém časovém přehledu však pokrývají jen kratičký časový úsek. Mimochodem, je tu možné vidět určitou podobnost mezi soudy v této kapitole a božími tresty, které byly kdysi dávno uvaleny na Egypt za doby Mojžíše. První verš 16. kapitoly obsahuje hrozné poselství, hrozný příkaz, jejíž mocný hlas sděluje sedmi andělům, o kterých jsme si četli v předchozí 15. kapitole. I slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům. Jděte a vylejte těch sedm nádob božího hněvu na zem. Tolik tedy první verš. Vzpomeňte si, nabádá nás k trvalé pozornosti náš doktor McGee, že v 5. kapitole knihy Zjevení byl Pán Ježíš nalezen jako jediný, kdo je hoden otevřít sedmkrát zapečetěnou knihu. Tím, že pečeti postupně rozlomil, dal průchod zvláštním událostem, které pak následují vždy v sériích po sedmi. Od té chvíle, kdy byl zhledán jako jediný způsobilý rozlomit ty pečeti, až do samého konce všech událostí, které jsou ještě před námi, až do konce knihy, Ježíš, či zde tedy Mesiáš označený jako beránek, vládne, svrchovaně rozhoduje a podle své spravedlnosti také soudí a trestá. Jeho postup je vítězný, příslušejí mu moc, sláva a majestát. Pozorujeme jeho spravedlivý a svrchovaný konečný soud nad světem. Nad světem, který zavrhl Krista, zavrhl jej samotného. Bůh Otec pověřil svého syna vykonáním této spravedlnosti, provedením rozsudku. Je to Kristus, kdo mocným hlasem vydává rozkaz, aby vyšlo těch sedm andělů s těmi nádobami děsivých soudů. Lhůta vypršela. Čas milosti už dávno skončil. Neexistuje už žádné vyčkávání, žádná další prodleva nebo přestávka. Přišla ta hodina. Rozkaz je vydán a sedm andělů koná svěřené dílo. Lidem a často dokonce i křesťanům je někdy zatěžko uvěřit, že Bůh hodlá opravdu vykonat svůj soud. Že opravdu hodlá vylít svůj hněv na vzpurný svět, který jej nenávidí.

Když jsme s manželkou poprvé přišli do Jižní Kalifornie, zpočátku jsme si skoro mysleli, že jsme se octli v tisícletém království. Rozpomíná se na dávnější doby svého života náš vyučující. Byly to ony staré, dobré časy, ještě dřív, než sem přišla ta spousta lidí, než se tu objevil tak hustý smog a velký dopravní ruch. Dosud Kalifornii miluji, ale už to není jako kdysi. Každé pondělí si uděláme volný den a jedeme si prohlédnout nějaké pozoruhodnosti. Jezdíváme na pobřeží, do hor nebo i do pouště. Jednou večer při návratu jsme na jedné z velmi atraktivních ulic všude kolem sebe mohli vidět značky alkoholu a svět půvabů a magických kouzel určených k ukojení žádostí těla. Vzpomněl jsem si na slova, která pán Ježíš řekl apoštolům, když za ním přišli, aby mu ukázali chrámové budovy a upozornili ho na jejich krásu. Tehdy prohlásil: vidíte toto všechno? Amen pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všecko bude rozmetáno. Matouš 24. Výrok pána Ježíše učedníky dozajista překvapil. A já jsem tehdy své manželce řekl: všechna ta krása a půvab, které tu vidíme, pominou. Ty lidi, co se tak hezky lákavě usmívají, čeká Boží soud. Jednoho dne to všechno zde zahalí dým. Zní to možná poněkud morbidně, ale věřte, své jmění si musíme ukládat v nebi, kde mol ani res neničí a kam zloději nevniknou, aby kradli. Všechno, co zde vlastníte a ovládáte, vám vypadne z ruky nejpozději v okamžiku vašeho skonu. Pak už vůbec nic nenaděláte proti tomu, aby se vaše cennosti staly na vás nezávislými a aby se přestěhovaly jinam, do jiných rukou. Svět, v němž žijeme, spadá pod Boží soud. Tuto skutečnost je zatěžko přijmout někdy dokonce i věřícím, jak jsme si už několikrát naznačili a jak to potvrzují rozhovory s různými lidmi, kteří se za věřící vydávají. Po jednom století nábožného řečnění z amerických kazatelen nejrůznějšího druhu je průměrný člověk přesvědčen, že Bůh představuje veškerou sladkost a světlo a nikoho nikdy ukázňovat ani trestat nebude, povídá náš zkušený Američan. První anděl šel a vylil svou nádobu na zem. A zlé, zhoubné vředy padly na lidi, označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem. Zjevení 16, druhý verš podle ekumenického překladu. Vincent ve své knize World Studies in the New Testament, to je název knihy, který v překladu znamená studie slov v Novém zákoně, píše: každý anděl, jakmile na něho přijde řada, opouští své nebeské působiště. Jinými slovy, anděl opouští své místo u trůnu milosti v nebi, aby vykonal to, k čemu je poslán. Tito andělé jsou posláni vykonat rozsudek. První vychází z nebe a vylévá na zem trest z nádoby hněvu, kterou dostal do rukou. První nádoba soudu nebo hněvu je zajímavá. Vypadá to, jako by Bůh rozpoutal nějakou bakteriologickou válku proti antikristovým stoupencům. Jakmile člověk objeví lék na jednu nemoc, objeví se jiná nemoc, mnohem horší. Těmito soudy chce Bůh hmatatelně ukázat, jaký je člověk. Bezmocný a přitom pyšný, morálně úplně zkažený. První nádoba hněvu se podobá šesté egyptské ráně. Jde zřejmě o nějaký podobný druh boláků či vředů. Viz 2. Mojžíšova 9, verše 8 až 12.
Není bez zajímavosti, že Mojžíš předpovídal či varoval, že Izraele může postihnout podobný trest. Předpověď se ještě neuskutečnila, čteme o tom v 5. Mojžíšově 28.15. Jestliže však nebudeš Hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. A potom následuje v 27. verši té 28. kapitoly 5. knihy Mojžíšovy jejich výčet. Hospodin tě raní egyptskými vředy a boulemi, svrabem a prašivinou, které nebudeš moci vyléčit. Hospodin tě raní na kolenou i na stehnech, od chodidla až po temeno, zlými vředy, které nebudeš moci vyléčit. Tohle tedy předpovídal, nebo spíš předtímhle varoval, už kdysi dávno Mojžíš. A nyní pozorujeme, jak zde v knize Zjevení ty, kdo přijali znamení šelmy, postihují odporné a bolavé vředy. Jak jsme viděli v předchozím textu, lidé, kteří znamení šelmy nepřijali, na tom byli velmi špatně kvůli příkoří, které na nich páchali ti označení znamením šelmy. Pro ty, kdo odmítli znamení šelmy, to byla až doposud hrozná doba. Ale teď, ke konci velkého soužení, všechny, kdo znamení mají a těšili se snad veškerým výhodám, které z jejich označení plynuly, bude soudit sám Bůh. Dovolím si připojit osobní poznámku. Vždy jsem cítil, že moje onemocnění rakovinou bylo výchovným trestem od Boha, vzpomíná náš stařec. Svým způsobem mám ten pocit dodnes. Skutečnost, že mne Bůh uzdravil, beru jako potvrzení, že mi odpustil. Dokonce mi pak svěřil příležitost vykonat mou největší životní úlohu. A převelice se z toho raduji. Ale v době velkého soužení Boží trest v podobě hrozných vředů, snad ještě horších než rakovina, nespůsobí obrácení lidí k Bohu, nespůsobí pokoru. Oni už natolik odmítli Boha, natolik se zatvrdili, že nebudou ochotni ani schopni připustit žádnou změnu ve svém smýšlení.

druhý vylil svou nádobu na moře a změnilo se v krev jako krev zabitého. A všechno živé v moři zahynulo. Zjevení 16, 3. verš. Tato pohroma je krutější než ta, která následovala po druhé polnici. Tehdy se totiž změnila v krev jenom třetina moře. Zde je navíc krev podobná krvi mrtvoli. To musí být něco odporného, něco smrtícího. A tak je proměněno celé moře, už ne jenom třetina. Krev je za normálních okolností v Bibli chápána jako určitý symbol života. 3. Možíšova 17.11 nám říká, že v krvi je život těla. Moře je přírodopisně, ale do jisté míry také biblicky obrovským rezervoárem života. Životem se jenom hemží. A slaná voda je jakýsi čistící nebo konzervační prostředek pro veškerý špinavý odpad země, který se do moře dostává všemi přítoky. V této katastrofě, o níž si právě čteme, je však krev naopak znamením smrti. Moře se změnilo v krev mrtvol. Stává se hrobem, namísto, aby bylo lůnem života pro mnohé živočichy i rostliny, jak tomu bylo dosud. Přímořské větry nyní nesou odporný pach zdechlin, které plavou na povrchu krvavé vody a lemují břehy. Při první egyptské ráně se v krev proměnily vody řeky Nilu. 2. Možíšova 7.20 a následující verše. Není zde pozoruhodná podobnost? Rád bych věděl, jestli si uvědomujeme, jak velice jsme dnes závislí na Bohu. Dostáváme účty z elektrárny, z plynárny, z vodárny, ale kde se bere světlo, plyn, voda? Je jasné, že ty podniky se starají o jejich dodání až k nám do bytu, ale Bůh to byl, kdo stvořil energii jako takovou. Stvořil i světlo, vodu i plyn. Poslal vám někdy Bůh účet za sluneční svit, nebo za vodu, kterou pijete, za vzduch, který dýcháte? Platili jste mu? Žádný účet neposlal, a kdyby tak učinil, nemohli byste ho zaplatit. Bůh však jednou pošle svůj účet. Pošle jej celé této civilizaci. Dosud byl Bůh milostivý ke světu, ale ten jím stvořený svět, či prostě lidé jako koruna stvoření, zavrhli nejvyšší projev Božího milosrdenství. Zavrhli Mesiáše, Krista, skrze něhož mohli se svým Bohem obnovit narušený vztah. Oni však odmítli.

0: Třetí anděl vylil koflík svůj na řeky a na studnice vod, i obráceny jsou v krev. I slyšel jsem anděla vod, řkoucího, spravedlivý jsi, Pane, kterýž jsi a kterýž zbyl a svatý, žes to usoudil. Poněvadž krev svatých a proroků vylévali, i dal si jim krev píti, nebo jsou hodni. I slyšel jsem jiného od oltáře, kterýž řekl, jistě, Pane Bože všemohoucí, praví jsou a spravedliví soudové tvoji. Zjevení 16, 4. až 7. verš podle kralického překladu. Třetí pohroma se nápadně podobá pohromně při třetí polnici, ale opět je mnohem důslednější, mnohem rozsáhlejší. Po znamení polnice byla zasažena jen třetina zdrojů pitné vody. Tady budou vyřazeny z použití všechny vodní zdroje. Znamená to v podstatě zkázu lidského života. Zkázu, která nemá obdoby. Anděl vod, jak je zde zvláštně nazván, je správce božího resortu vodního hospodářství na zemi. Tím se nám trošku poodkrývá určitá oblast andělské služebnosti ve stvoření. S určitou extrapolací, čili s určitým rozšířením této myšlenky, můžeme vyslovit domněnku, že andělé mají na starosti různé sféry také v hmotném světě. Kromě těch událostí, jež zde pozorujeme v přírodě, také slyšíme hlas anděla, který nyní prohlašuje, že Bůh je spravedlivý a svatý, když vynáší tyto rozsudky. A také se zmiňuje tento hlas o souvislostech a ukazuje, v čem je tento rozsudek spravedlivý. Například, poněvadž krev svatých a proroků vylévali. To je obvinění platné nejen pro starozákonní Izrael, nebo pro Židy jako národ, pro Židy, kteří dali ukřižovat Pána Ježíše. Ale můžeme spolehlivě říci, že v každém období lidských dějin tu byl odpor proti živému božímu slovu, které člověka vede k pokání. Největší odpor však v dějinách lidstva nastal právě v době velkého soužení, jež se těmito hroznými událostmi na zemi pozvolna prodírá ke svému závěru. Přátelé, cokoliv Bůh dělá, je spravedlivé a svaté. Lidem se to nevždy musí líbit, nevždy jim to musí být srozumitelné. Představte si človíčka, jak si stoupne a na adresu stvořitele pronese: myslím, že si nepočínáš správně. Toho, kdo by něco takového chtěl vyslovit, se ptám, co s tím míníte udělat? Nejste-li s Bohem zajedno, měli byste se s ním co nejrychleji dohodnout. Bůh je spravedlivý v každé své myšlence i v každém svém skutku. A jednou přijde den, kdy na věci nahlédneme z jiné perspektivy. Takže každý člověk, každé stvoření se skloní a uzná, že Bůh je svrchovaně spravedlivý. A od oltáře jsem slyšel hlas, píše Jan. Zřejmě je to hlas svatých, které apoštol Jan viděl pod oltářem a slyšel jejich modlitbu za vykonání pomsty, za vykonání soudu, pokud si vzpomínáte. Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali, a křičeli velikým hlasem: kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi? To jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratři, kteří budou zabiti jako oni. Zjevení 6, verše 9 až 11. Jejich modlitba je teď vyslyšena, Bůh ve své milosti dlouho prodléval, ale nyní nadešel čas, aby svou spravedlnost bezezbytku vykonal. Milí posluchači, to je okamžik, kdy se už zase musíme rozloučit, abychom pak příště mohli v našem textu pokračovat. Přejeme si, aby nás tyto texty motivovaly k tomu, abychom viděli Boží spravedlnost, abychom ho Boha chválili za to, jaký je, abychom ho víc a víc poznávali a na druhé straně, aby nás to motivovalo ke službě lidem, kteří jsou kolem nás a o Bohu nic nevědí. Ke službě lidem, kteří potřebují záchranu v Pánu Ježíši. Kéž je nám Boží slovo užitečné a kéž je nám konkrétním povzbuzením.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Pokračovat budeme s dalším dílem opět zítra ve 20 hodin 15 minut.

I tahle chvála nás může vést do Bible, protože se v ní zpívalo, že tady jsme pro sebe navzájem, že se můžeme vzájemně podpírat jeden druhého. A tak mi to připomnělo ten známý biblický verš s Galackým, kde se píše neste břemena jedni druhých. Chci nás k tomu všechny pozbudit, abychom opravdu tady byli pro druhé, abychom naslouchali druhým, abychom naslouchali jejich potřebám, abychom je nesli na modlitbách, nesli jejich břemena, protože to je to, co Bůh po nás chce. Tak jak nás Bůh nese, tak chce, ať i my jsme tady pro druhé.

Bylo 9 hodin a vy posloucháte Křesťanské rádio 7, na kterém právě startuje další pořad, a to Kudy kam, o symbolice biblických prostředí. Tentokrát se zaměříme na chrám.

Kousek ztraceného ráje tady na zemi. Víte, že to je smysl chrámu, který Hospodin sám chce na zemi mít jako místo svého přebývání? Chrám ale není jen budova. Je jim sám Ježíš Kristus. Jak to? Tak na to budeme hledat odpověď v Bibli v dnešním pořadu Kudy kam. Zůstaňte s námi. Je to poslední díl série, kde jsme z pouště přes moře a hory došli až ke svatyni. U poslechu Rádia 7 vás vítá Dana Kenningová.

minulém díle jsme se dívali na příběh spásy z vrcholů hor. Tentokrát nahlédneme z pohledu místa, které Hospodin sám určil pro své přebývání a pro setkávání s ním. Možná to bude překvapení, ale tím prvním sakrálním prostorem není budova, ale zahrada. Zahrada Eden, nebo také ráj, protože v hebrejštině slovo Eden znamená rozkoš, potěšení. V zahradě Eden se Bůh setkává s člověkem, kterého stvořil právě proto, aby s ním mohl mít společenství, vztah. To je srdce celého vesmíru, vztah lásky. Nejdříve vztah lásky uprostřed trojjediného Boha, mezi Otcem, Synem a Duchem. A do tohoto vztahu Bůh tvoří dalšího společníka, člověka. Na začátku Bible čteme o tom, jak se Bůh za ranního vánku procházel zahradou. Je to už poté, co Adam se svou ženou Evou pojedli ze stromu poznání dobrého a zlého, ze kterého jíst neměli, a schovali se, aby je Bůh neviděl. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Chtěl, aby stejně jako on šířil lásku, radost, pokoj. Ale k lásce patří svoboda, bez ní pravá láska není. Člověk se rozhodl pro své sobectví místo lásky. A musel být z ráje vyhnán, protože jinak by hřích a zlo existovalo věčně. Tím se narušilo společenství s Bohem a člověk ztratil i to posvátné místo setkávání s ním. O zahradě Eden čteme. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu. Uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky. Genesis 2:8 až 10. Zahrada v Edenu je svým způsobem chrám nejen proto, že je místem, kde přebývá Bůh a kde člověk zakoušel bezprostřední vztah s Hospodinem. Někteří teologové uvádí i další důvody. Jednak je to místo, které střeží cherubové, stejně jako v chrámu. Dále je zde, stejně jako v chrámu, zdroj vody, řeka. Je to místo první oběti, když Bůh dává Adamovi a Evě oděv z kůže zabitého zvířete, aby nemuseli chodit nazí. Ale možná je to spíš naopak. Chrám s velesvatyní je tím Edenem zde na zemi. K tomu se dostaneme za okamžik. Hospodin od začátku navazuje s lidmi vztah a činí tak skrze jednotlivce. Noé, Abraham, Jákob, Josef, Mojžíš. Postupně odkrývá Bůh plán záchrany člověka a vztahu s ním. Bůh si vyvolil Abraham.

pořádku i vzor všech bohoslužebných předmětů. Exodus 25:8-9. Stan setkávání je vlastně takový cestovní chrám. Je předchůdcem chrámu, který později postavil král Šalamún v Jeruzalémě. Oba tyto prostory mají vnější nádvoří a vnitřní část, která je rozdělena na svatyni a velesvatyni. Stan setkávání a později chrám jsou především místem, kde má Hospodinova přítomnost trůn na schráně smlouvy. Je to tedy něco jako palác pro krále králů. Uspořádání stanu setkávání i chrámu odkazuje právě na zahradu v Edenu. Jak? Kolem celého stanu bylo nádvoří ohrazené látkovým plotem. Na délku mělo asi 45 metrů z 20 sloupy a na šířku 23 metrů z 10 sloupy. Plot měl výšku asi 2,5 metru. Sloupy byly spojené tyčemi a na nich na stříbrných kroužcích viselo plátno. Na východní straně nádvoří byl stan, svatyně z vnitřní velesvatyní, kde byla schrána smlouvy. Připomeňme si, že zahrada Eden byla na východě. To je první společný rys. Venku před stanem setkávání na nádvoří stál oltář na zápalné oběti a velká nádoba na umývání. Zdroj vody je další společný prvek se zahradou v Edenu. Voda, která dává život a očišťuje. Po zápalné oběti, poté co kněz postříkal oltář krví, tak se šel omýt k měděné nádobě s vodou z pramene. Nádvoří mělo na západě vchod, kde visel fialový vyšívaný závěs. Fialová barva symbolizuje království. Plot kolem stanu setkávání znamená, že je to zvláštní, oddělený prostor, kam si nejde chodit jen tak, jak se člověku zachce. Ale v plotu je slavnostní brána a tou je každý zván vejít. Zahrada v Edenu měla také jenom jednu bránu, kterou střeží cherubové smíhajícím se plameným mečem. Nádvoří kolem stanu bylo pro všechny, kdo chtěli obnovit svůj vztah s Hospodinem. A k tomu byly potřeba oběti, proto stojí oltář na nádvoří. Připomeňme si, že první oběť vykonal Hospodin ještě v zahradě Edenu jako předznamenání toho, že nakonec to bude on sám, kdo zaplatí za lidskou neposlušnost a nelásku. První krok k obnovení vztahu s Hospodinem, který musel Izraelita udělat, bylo projít branou s beránkem nebo kůzletem bez vady. U oltáře na něho vložil ruku, vyznal své hříchy nebo hříchy svého domu. Pak kněz zvíře obětoval a přitom si dotyčný člověk mohl zcela konkrétně uvědomit cenu svých hříchů. V Levitiku 17.11 čteme vysvětlení oběti. V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev, pro život, který je v ní, se získává smíření. Na znamení Božího odpuštění, které je přikryto krví, vzal Áron nebo někdo z kněží krev oběti a pokropil jí okolí oltáře. Oběti ale řešili problém hříchu jen krátkodobě a museli se vykonávat opakovaně. Jsou ukazatelem, který má naši pozornost zaměřit na konečnou oběť. Tu vykoná sám Bůh skrze Mesiáše. Po vykonání oběti se kněz omyl v nádobě s vodou a vešel do svatyně. Stan setkávání byl vyroben z kůže. Pod vrchní, pevnější kůží byla beraní kůže obarvená na červeno. A v tom stanu byl další stan. Zvenku byl přikryt plachtami z kozí srsti a pak byly dveře ze zlatých desek a nakonec byla velesvatyně z jemného plátna fialové a modré barvy, na kterém byly vytkáni cherubové. Ti připomínali cheruby střežící vstup do zahrady v Edenu. Modrá barva symbolizuje božství, svatost a červená symbolizuje krev. Můžeme tedy vidět, že červená barva na stropě stanu setkávání znamená, že aby člověk

Člověk mohl vstoupit do Boží přítomnosti, potřebuje být přikryt, očištěn obětní krví. Do stanu směli jen kněží, ostatní Izraelci zůstali na nádvoří. Stan odděloval 1/3 oponou, kde byla velesvatyně, a tam směl vstoupit jenom určený velekněz, a to jen jednou za rok. Přímo před oponou stál zlatý kadidlový oltář, takže stan byl stále plný vonného dýmu. Dvakrát denně zapaloval kněz kadidlo na zlatém oltáři. Vůně měla odkazovat na vůni plodů, stromů v zahradě Edenu. A podle zjevení Janova a žalmu 141, modlitby svatých stoupají před Hospodinův trůn jako kouř z kadidla. Nalevo stál zlatý sedmiramenný svícen a ten připomínal strom života. Byl vytepán z jednoho kusu zlata, svým tvarem se podobal stromu, kmen, větve, zlaté kalíšky ve tvaru květů. Zlato je vzácný kov, který se pročišťuje v ohni a symbolizuje Boží svatost, božství, majestát a panství. Na tomto svícnu, takzvané menoře, se stále udržovalo hořící světlo, které představuje věčné Boží světlo. Podle staré židovské tradice menora, chrám a Boží slovo je světlo světa. O Ježíši je psáno, že je světlem světa pro všechny národy, protože v něm přebývá stělesněná plnost Boží přítomnosti. Strom poznání dobrého a zlého je v chrámu reprezentován zákonem, Božím slovem. Ježíš je vtěleným Božím slovem. Také vidíte, jak se vše naplňuje v Ježíši? Napravo byl zlatý stůl, na který se denně dávalo 12 chlebů za 12 pokolení Izraele. Ježíš řekl, já jsem chléb života. Stůl i svícen jsou také věci běžné domácí potřeby, které spolu vytváří domov. Společenství stolu v chrámu odkazuje na to, že Bůh sám chce přebývat se svým lidem každý den, chce být součástí všeho, co děláme, ale také chce s námi slavit. Společné jídlo v tehdejší kultuře znamenalo přátelství, pohostinnost, nabídku vztahu, otevření domova. To, k čemu celé stvoření směřuje, je společná hostina na svatbě Beránkově. O tom, co nás čeká v nebeském království, je spousta písniček, především spirituálů a gospelů. Jeden z nich si poslechneme. Vybrala jsem takzvaný jižanský gospel, což je směs gospelu a bluegrassu, a zpívá o tom, že jednou přijdeme do nebe, dáme si na hlavu korunu a s ostatními svatými, kteří jsou obmytí krví Beránka, se budeme procházet v zaslíbené zemi, ve městě, kde uprostřed stojí strom života.

Před písničkou jsme se nacházeli ve svatyni stanu setkávání, který podle božích instrukcí vyrobili Izraelci pro Hospodina, když putovali pouští z Egypta do země zaslíbené. V pořadu Kudy kam na Rádiu 7 si povídáme o konceptu chrámu v Bibli. Dostáváme se do další části stanu setkávání, a tou je velesvatyně, to nejposvátnější místo na zemi, kde přebývala boží přítomnost a kam směl vcházet jen určený velekněz jednou za rok. Od svatyně byla oddělena oponou. Za oponou ve velesvatyni byla schrána smlouvy, symbol boží přítomnosti. V ní byly uložené tři věci připomínající boží nadpřirozenou hmatatelnou moc, desky desatera napsané božím prstem do kamene, a to dokonce dvoje. První rozbité, které Mojžíš v rozčilení roztříštil, když po návratu ze Sinaje viděl, jak si Izraelci udělali modlu zlatého telete. A pak ty druhé desky, které mu Hospodin dal, je to znamení smlouvy a životodárných pravidel, která ale sami nejsme schopni dodržovat. Dál je tam nádoba s manou z pouště, připomínající, že Pán Bůh dá vždycky to, co je potřeba. A třetí předmět byla Áronova hůl, která rozkvetla a měla mandle na znamení oddělení Áronova rodu pro kněžské povolání. Schrána byla vyrobena z akátového dřeva, pokrytá zlatem, a na ní byl trůn milosti. V některých překladech se nazývá příkrov nebo slitovnice. Byl umístěn mezi dvěma cherubíny, kteří měli své tváře obrácené proti sobě a křídly zakrývaly trůn. Jednou za rok, v den smíření, přicházel velekněz do nejsvětější svatyně a krví oběti postříkal trůn na schráně. Trůn symbolizoval boží vládu uprostřed jeho lidu. V Numeri 7:89 čteme: Když Mojžíš vcházel do stanu setkávání, aby Bůh k němu mluvil, slyšel hlas, jak k němu mluví od příkrovu na schráně svědectví, z místa mezi dvěma cheruby, i mluvil s ním. Cherubové opět odkazují na strážce zahrady Edenu. Celá scéna je odrazem nebe, kde andělé chválí Boha u jeho trůnu dnem i nocí. Se symboly svatyně souvisí také oděv kněží. Mojžíš dostává přesné instrukce. Uděláš pro svého bratra Árona svaté roucho k slávě a ozdobě. Promluvíš se všemi dovednými řemeslníky, které jsem naplnil duchem moudrosti, ti zhotoví Áronovi roucho, aby byl posvěcen a mohl mi sloužit jako kněz. Toto budou roucha, která udělají: náprsník a nárameník, říza a tkaná suknice, turban a šerpa. Exodus 28:2-4. Pokračuje podrobný popis. Kněží měli dlouhé bílé suknice a turbany na hlavě. Velekněz měl přes suknici ještě fialovou řízu, takovou tuniku, která byla z jednoho kusu látky, nebyla sešívaná a měla prostřižený otvor na hlavu. Dole na ní visela jako ozdoba granátová jablka a zvonečky. Na prsou měl na zlatém řetízku zavěšenu destičku s 12 drahými kameny, na kterých byla napsána jména 12 kmenů Izraele. Všechny tyto drahé kameny jsou vyjmenovány také v knize Zjevení, ale k tomu se ještě dostaneme. Pokaždé, když vcházel velekněz do velesvatyně, přinášel sebou vlastně zástupně celý izraelský lid. Všichni byli drazí Hospodinu. Na turbanu měl zlatý květ, do kterého bylo vyryto svatý Hospodinu. Podle rabínských výkladů oděv kněze přikrývá konkrétní hříchy lidu a je důležité, aby kněz vcházel do svatyně, respektive velekněz do velesvatyně, řádně oblečen. To souvisí s hebrejským slovem v textu nést. Kněz nese tabulku z kameny se jmény izraelských kmenů. Kněz nese před Hospodina také hříchy lidu. Tato metafora ukazuje na hřích jako něco konkrétního, břemeno, které člověka tíží. Podle tradičního rabínského učení například zvonečky na oděvu přikrývají hřích zlého jazyka, tedy pomluvy a drby. Když totiž velekněz přicházel mezi lidi, bylo slyšet cinkat zvonečky a lidé si mohli dát pozor, aby nikoho nepomlouvali.
Podle Talmudu tři barvy třásní, tyrkysová, fialová a červená, symbolizují, že pomluvy vždy poškuzují tři zúčastněné. Toho, kdo pomlouvá, kdo tomu naslouchá a o kom je řeč. Granátová jablka a vzácné kameny na destičce odkazují opět na zahradu v Edenu. Podle židovských výkladů krása oděvu, stejně jako svatostánku, slavnostního nádobí či prostřeného stolu při slavení svátků, přidává svatost dané události. Oděv kněží pro slávu a ozdobu tak není jenom zdůrazněním jejich oddělenosti pro Hospodina, ale odkazuje na boží slávu. Stejně jako královská koruna a plášť vzbuzují v lidech úctu ke králi a zvýrazňují jeho pozici, tak oděv kněží má vzbuzovat v lidech úctu k ním a vůči Bohu. Knězi to připomíná jeho oddělení a posvěcení. Svatý oděv pro svatou osobu. Také jste si někdy říkali, proč je vlastně tak velká část Starého zákona věnována detailním instrukcím ohledně zákona, svatyně, chrámu, obětí, oděvu kněží, bohoslužeb. Pro nás je to něco velmi vzdáleného. V Novém zákoně ale můžeme vidět odkazy na tuto důležitou symboliku. Dostaneme se k tomu za okamžik. Obecně platí princip, že to, co se odehrává ve Starém zákoně, tak v Novém získává ještě další význam. Co se týče specifických detailů, které právě studujeme, vidíme, jak se táhnou jako červená nit od začátku Bible až po knihu Zjevení. Například drahokamy na destičce velekněze, motiv stromu, cherubové. Přesný návod ohledně bohoslužeb nám připomíná boží svatost, oddělenost, dokonalost a zároveň jeho konkrétní zájem o svůj lid, o vztah s námi. Tento vztah je ale založený na principech, které dal Bůh už ve stvoření a řádu světa. On je pán, ne my. A nemůžeme si určovat, za jakých podmínek nás má Bůh přijímat. Například nemůžeme jen tak přehlížet své hříchy. To je možná důležitý kontrast k takzvané laciné milosti, jak ji pojmenovává Dietrich Bonhoeffer. Laciná milost hlásá, že hříchy jsou nám už předem odpuštěny. Člověk pak ale nebere vážně ani svůj hřích, ani pravidla daná Bohem, ani boží svatost a snižuje i míru Kristovy oběti, jak píše Bonhoeffer. Ale milost je drahá, protože je draze zaplacená životem Božího syna. Studium starozákonních pravidel a symboliky nám pomůže pochopit, co vše Kristova oběť pro nás ve vztahu k Bohu znamená. Porozumíme lépe, o čem píše například apoštol Pavel v listu Židům. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4:14-16. Boží trůn je srdcem celého stanu setkávání i celého chrámu, ale také nebes. Boží trůn jako místo boží vlády, kde se zároveň dává Bůh poznat jako pán světa. Jeho trůn je ve velesvatyni, prostoru odděleném, nejposvátnějším, kam běžný člověk nikdy nevstoupil. Od svatého Boha si vždy musel držet určitý odstup. Pravidla pro přístup do velesvatyně byla velmi přísná. Vstupoval tam velekněz, který byl vylosován, a údajně mu pro jistotu na nohu uvazovali provázek, kdyby náhodou na tom místě zemřel, tak aby ho mohli vytáhnout ven. Velekněz musel být posvěcený, oddělený, čistý. Takovou bázeň před Hospodinem Židé měli. Připomeňme si příběh o veleknězi Zachariášovi a jeho manželce Alžbětě, kteří byli staří bezdětní manželé. Právě na Zachariáše padne los jít na svátek smíření do velesvatyně.
a Zachariáš se setká s andělem, který mu zjevuje boží zaslíbení, že bude mít syna Jana, který připraví cestu pro příchod Mesiáše. Myslím, že není náhodou, že toto zjevení dostává Zachariáš právě v nejsvětější svatyni. Mesiáš bude tím, kdo jednou provždy otevře dveře k trůnu milosti, nejenom pro izraelský lid, ale pro nás všechny. Vzpomínáte si také, že když Ježíš visí na kříži, chrámová opona se roztrhne? V tu chvíli se otevírá pohled do velesvatyně. Zeď mezi svatým Bohem a hříšným lidem byla zbořena. Všichni jsme zváni vejít.

I dneska můžeme přicházet až k trůnu milosti ke svatému Bohu díky krvi beránka. Velesvatyně je tím místem, kde přebývá Boží přítomnost a kam může vejít jen člověk svatý, čistý. Před Boží svatostí totiž neobstojí nic nečistého, nesvatého, je jako spalující žár ohně. Potřebujeme být přikrytí Ježíšovou krví, abychom mohli k tomuto svatému Bohu přicházet. V pořadu Kudy kam na Rádio 7 si povídáme o stanu setkávání a konceptu chrámu v Bibli. Chrám jako Boží zahrada Eden, odkud byli kvůli hříchu Adam a Eva vyhnáni. Chrám jako kus nebe na zemi, kde přebývá Boží svatost a dokonalost uprostřed porušeného světa. Také vidíte, k čemu ukazuje chrám? Ano, zpět k nebeskému království, kde andělé a svatí dnem i nocí chválí Boha. Ale vezměme to postupně. Dostáváme se k jeruzalémskému chrámu. O něm by se dalo mluvit v celé samostatné sérii. Pokusím se zmínit jen to nejdůležitější pro nás. Král David vybudoval z Jeruzaléma centrum země a toužil postavit v Jeruzalémě Hospodinu chrám, protože do té doby měli Izraelci po příchodu do zaslíbené země jen svatyně, například v Sílo, v Bételu, v Betlémě a na dalších místech. David dal přenést schránu smlouvy do Jeruzaléma a postavil pro ní stan. Připravil i místo pro stavbu chrámu a dokonce dostal od Hospodina i instrukce, jak má vypadat, ale také příkaz, že chrám stavět nemá. To bude úkol až jeho syna Šalamouna. Na stavbě chrámu se pracovalo 7 let a jeho posvěcení se odhrávalo v 7 etapách. To odkazuje zase na počátek stvoření do zahrady v Edenu, kdy Bůh stvořil svět v 7 dnech. Hospodin Šalamounovi řekl, pokud jde o tento dům, který buduješ, budeš-li se řídit mými nařízeními, budeš-li uplatňovat má práva, dodržovat všechna má přikázání a podle nich žít, splním na tobě své slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu bydlet uprostřed Izraelců a Izraele svůj lid neopustím. 1. Královská 6.12. Chrámová loď byla rozdělena na 3 části. Předsíň, svatyni a velesvatyni. Vnitřek chrámu byl bohatě zdobený zlatem s motivy palem, květů a cherubínů. Používalo se cedrové a olivové dřevo. Velesvatyně byla temná, protože Hospodin přebývá v mrákotě, jak se píše v 1. Královské 8.12. Ve velesvatyni byla uložena schrána, nad kterou byli velcí cherubové, kteří ji celou křídly zakrývali. Ve svatyni, která byla před velesvatyní, byla u stropu zamřížovaná okna pro větrání. Bylo zde 10 zlatých svícnů, 5 na každé straně. Světlo hořelo ve dne i v noci. Byl zde také stůl s 12 chleby a další bohoslužebné nádoby, kadidelnice a zlatý oltář. Před svatyní byla předsíň, skrze kterou se sestupovalo po schodech na nádvoří. To mělo 2 části. Jednu výš položenou pro kněze a druhou níž pro lid. V kněžském nádvoří byl měděný oltář pro zápalné oběti a měděné moře, které drželo na hřbetech 12 měděných volů. A to symbolizovalo 12 izraelských pokolení. Dále zde byla pojízdná umyvadla. Součástí celého komplexu byly další přístavky a komůrky. Po dokončení všech prací při slavnostním otevření chrámu spočinul na velesvatyni oblak, jak čteme v 1. Královské 8.10 až 11. Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův dům oblak, takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Hospodinův dům naplnila Hospodinova sláva. Šalamoun ve své modlitbě zdůraznil, že i když vybudoval Hospodinu dům, je si vědom toho, že Hospodin je větší a je přítomný všude. Na rozdíl od pohanských zvyklostí, kde byly modly vyrobené lidskýma rukama a viditelné, tak Hospodin je neviditelný, neuchopitelný, jedinečný a jediný pravý Bůh.
Po postavení chrámu se soustředí bohoslužby z ostatních svatyní právě sem do Jeruzaléma. A Jeruzalém se stává poutním místem, kam lidé putují, aby se setkali s Hospodinem. O poutích do jeruzalémského chrámu vzniklo mnoho žalmů, například žalm 122. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do Hospodinova domu. Podle zákona měli Židé přicházet před Hospodina do chrámu třikrát ročně, o slavnosti nekvašených chlebů, slavnosti týdnů a slavnosti stánků. Důležitým smyslem chrámu a bohoslužby je posvěcení, očištění od hříchů a obnovení vztahu s Bohem. Šalamounův chrám byl zničen Babyloniany roku 587 až 586 před Kristem. Dalším chrámem v Biblii je vize, kterou měl prorok Ezechiel a je popsána v knize Ezechiel ve 40. až 45. kapitole. Rozdílů mezi Šalamounovým chrámem a Ezechielovou vizí bylo několik. Chrám ve vidění měl mnohem větší rozměry. Měl dvě zcela oddělená nádvoří pro kněze a pro lid. A zdroj vody pramenil přímo v chrámu. A hle, ze spodu prahu domu vytékala k východu voda. Průčelí domu je totiž obráceno k východu a voda tekla dolů spod pravého boku domu na jižní straně oltáře. Ezechiel 47.1. A vize pokračuje tím, že tento pramen vody zavlažuje jako řeka zemi a podél ní rostou stromy a je plná ryb. Druhý chrám byl postaven Zerubábelem asi 70 let po zničení prvního, při příležitosti návratu Izraelců z babylonského zajetí, když perský král Kýros vydal dekret o náboženské svobodě. V tomto chrámu chyběla schrána smlouvy, zůstal jen kámen, na kterém stála. Z prvního chrámu se zachoval jen sedmiramenný svícen. Druhý chrám byl prostý a zdaleka nevypadal tak majestátně jako ten první. Král Herodes Veliký, aby si získal přízeň Židů, se rozhodl ten chrám přestavět kolem roku 19 našeho letopočtu do honosnější podoby. Druhý chrám byl vypálen římským vojskem v roce 70 a už nebyl obnoven. Nemáme čas se tu věnovat plánům na vybudování třetího chrámu, které mají některé židovské skupiny, a ani nebudeme rozebírat, kde vlastně první chrám stál, protože to je celkem složitá otázka. Tradičně rozšířený názor je chrámová hora, kde je dnes Mešita al-Aqsa se zlatou kopulí. Je ale možné, že Šalomounův chrám stál na jiném místě, v Davidově městě, ve staré části Jeruzaléma, kterou archeologové objevili až relativně nedávno, asi kolem roku 1970. Pojďme se podívat na téma chrámu v evangeliích. Ježíš často v chrámu učil i uzdravoval a to se neobešlo vždy bez problémů. Ježíš také pronesl známý výrok Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím, který zneužila velerada při odsouzení k ukřižování. Ježíš ale mluvil o chrámu svého těla. Už jsme zmínili různé Ježíšovy výroky spojené s předměty v chrámu, jako já jsem chléb života, já jsem světlo světa. Nebo Ježíšova výzva, aby ti, kdo žízní, přišli k němu a voda života bude proudit z jejich nitra, kterou mimochodem řekl přímo v chrámu. To vše vyjadřuje, že tím pravým chrámem, tím bodem, kde se protíná nebe se zemí, božství s lidstvím, kde se setkává Bůh s člověkem, je Ježíš sám. Proto výrok o zboření chrámu není jenom naznačením, že Ježíš bude po třech dnech vzkříšen, ale že v něm se naplnil pravý význam chrámu na zemi. Klíčovým momentem v historii světa bylo bez pochyby Ježíšovo ukřižování a vzkříšení. Při ukřižování se stalo několik důležitých událostí a jednou z nich bylo roztržení chrámové opony, která oddělovala velesvatyni od svatyně. Je pro nás asi dost těžké pochopit, jak radikální význam tato událost má, protože nemáme takové porozumění boží svatosti a oddělenosti, takovou bázeň před Bohem, jako měli tehdy Židé. Nemáme všechny ty předpisy zákona, které bychom museli dodržovat.
Nemusíme kvůli jejich porušování obětovat živá zvířata, když se chceme setkat s Bohem. Možná ale trošku chápeme ten dosah, pokud jste třeba někdy prožili chvíli setkání s Boží svatostí, kdy jste si uvědomili svou nedostatečnost, že před ním nemůžeme obstát takový, jací jsme. Prožili jsme odpuštění a očištění skrze Ježíšovu prolitou krev na kříži. Chrám, kamenná budova, kde se soustředil náboženský život Židů, je zbořen, neexistuje. A podle apoštola Pavla už ani není potřeba, protože tím chrámem je Ježíš a všichni, kdo v něho uvěří, kdo přijmou Ducha Svatého, stávají se sami místem, kde se setkává nebe se zemí, Boží svatost s lidskou porušeností. Protože Bůh sám v nás přebývá skrze Ducha Svatého.

Dostáváme se k závěru dnešního povídání o chrámu v Bibli v pořadu Kudykam. Postupně jsme prošli od samého počátku světa, kde tím místem setkání s Bohem, místem, kde byla dokonalá jednota a harmonie, byla zahrada Eden. Po vzoru této zahrady se místem přebývání Boží přítomnosti stal nejprve přenosný chrám, stan setkávání, a později jeruzalémský chrám, který svou bohatou výzdobou a dalšími symboly připomínal ztracený ráj. Chrám byl ale nejenom místem setkávání s Hospodinem. Byl také místem, odkud se šíří Boží svatost na této zemi dál. Jedním z významů chrámu je posvěcování porušeného světa a života. Naplněním smyslu chrámu je Pán Ježíš, protože v něm je dokonalá jednota božství a lidství. Svatost v lidském těle. Bůh, který přebývá na nebesích, sestoupil fyzicky na zem. Dalším chrámem jsme my, kteří jsme v Ježíše uvěřili a přijali Ducha Svatého, jak píše apoštol Pavel. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. 1. Korinským 6.19. Vlivem řecké filozofie i církev podléhala učení dualismu, který tvrdí, že to fyzické je něco míň než to duchovní. To ale není biblický pohled, už například proto, že Bůh při stvoření řekl, že je to dobré. Možná i proto, že tolik dbá na všechny ty detaily ohledně chrámu, stanu setkávání. Bible fyzické a duchovní neodděluje, ale odděluje svatého, dokonalého Boha a svět porušený hříchem. A chrám je tím místem, kde se to spojuje, skrze které, jak jsme si řekli, se tento svět posvěcuje. Přemýšlela jsem nad tím, že i naše srdce odráží určitým způsobem uspořádání chrámu. Vnější nádvoří, kde se setkáváme s přáteli, kam pustíme širší okruh lidí, přes svatyni, která je vyhrazená už jen pro ty nejbližší, až po to nejniternější místo, svatyni svatých, kde jsme jen my a Bůh. Kde je Bůh na trůnu jako Pán? A nebo je tam naše já, či někdo, nebo něco jiného? To je to místo, o kterém Pascal říká, že v každém z nás je prostor, který může naplnit jen Bůh sám. A každý z nás to naplnění hledá. A když, podle Augustína, naše srdce spočine v Bohu, najdeme ten pravý pokoj. Pokud je Bůh na trůnu našeho života, našeho srdce, tak vše dostává to správné místo. Zde ve světle před Boží tváří poznáváme pravdivě i sami sebe, a v setkání s Bohem dostáváme nové, pravé já, věčný život v Kristu. Obracíme se od své sebestřednosti k Božímu ty, jak to popisuje židovský filozof Martin Buber. Boží duch naše já dál proměňuje do Kristovy podoby a tak postupně dospíváme k pravému lidství. I v našem srdci jsou zdi, které nám mohou bránit otevírat se Boží přítomnosti, setkávat se s Bohem. Může to být hřích, neodpuštění, hněv, bolest nebo strach, zklamání s Bohem. Ale i tyto zdi Ježíš svou smrtí a vzkříšením zbořil, tím, že prošel stejnou cestu, jakou procházíme i my. Apoštol Pavel píše, že církev je Boží stavba, chrám a každý z křesťanů je jedním kamenem v této stavbě a tím klíčovým, na kterém všechno stojí, je Ježíš. Církev má být pro svět místem k setkání s Bohem, uctíváním Boha. Podle toho máme žít, každý sám i všichni spolu, v jednotě s Božím duchem, ne ve spojení s hříchem, ale jako svatí kněží. Ale ani to není poslední chrám, o kterém je v Bibli řeč. Také vidíte, jak vše od začátku, od jednoty v ráji, směřuje zpět ke sjednocení celého stvoření se svým stvořitelem, Bohem a Pánem. Skrze přechodný stan setkávání, chrám, který byl několikrát zbořen a už nestojí, přes sjednocení Boha v lidském těle v Ježíši
a stržení zdi, která oddělovala velesvatyni, přes lidské tělo jako chrám Božího ducha, církev, která má žít v jednotě ducha, až po Boží království, to trvalé místo jednoty stvoření člověka s Bohem, nebeský Jeruzalém. V tom městě je řeka, strom života, základy hradeb tvoří 12 drahokamů, brány střežené anděly a další symboly, které byly už v Edenu, v chrámu a jsou i v nebeském Jeruzalémě. Avšak chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek, píše apoštol Jan ve zjevení 21:22. Není to úžasné, jak Bůh vše dokonale vymyslel, plán spásy do nejmenších detailů, jako jsou zlaté květy na sedmiramenném svícnu. To vše proto, že chce přebývat se svým lidem.

Doufám, že pro vás bylo objevování symbolů a jejich významu v Bibli v celé této sérii zajímavé. Začali jsme pouští, přes moře, hory až k chrámu, vlastně až k nebeskému Jeruzalému, kam naše pouť tímto porušeným světem směřuje. Pokud vás něco k tomu napadlo, zaujala vás nějaká myšlenka nebo máte otázky, pište do redakce rádia radio7@radio7.cz. Rádi si vaše ohlasy přečteme a případně na ně odpovím. Od mikrofonu se loučí Dana Kenningová se slovy zjevení Janova. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.

0: S námi nejste sami. Rádio 7.
1: Máme za sebou 10 hodin a to znamená, že před námi je další pořad. Tentokrát je to koncertino. Proto přijměte pozvání k poslechu výběru skladeb pro čistě harfovou úpravu v aranžmá provedení i moderaci přední české harfistky a profesorky Jany Bouškové z alba Má vlast Smetana Dvořák Suk. Pokud jste si mysleli, že harfa neobsáhne rozsah symfonického orchestru, byli jste na omylu. Začíná pořad koncertino.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vážení a milí posluchači, harfa je královský nástroj, to jistě všichni víme, ale pro mě je to obzvlášť nástroj výjimečný, protože mě provázel od narození. Moje maminka, harfistka Libuše Váchalová, mi byla vždy inspirací a zřejmě i proto jsem ani nikdy neuvažovala dělat něco jiného, než jít v jejich šlépějích. Harfa mi byla asi souzena a proto vše bylo přirozené. Ani rodiče si přesně nepamatují, kdy jsem poprvé na harfu začala hrát, ale jen dle fotografii je jasné, že v první třídě jsem už měla své první vystoupení na školní besídce. Celý život jsem se snažila harfu povznést do výšin vyšších, než jak byla běžně známá. Nikdy jsem nebyla s mou snahou tohoto cíle u konce a stále jsem byla na sebe víc a víc přísná. Po největších úspěších v podobě vítězství na světových soutěžích, kde s velkou pokorou přiznávám, že jsem stále jediná česká harfistka v historii, které se takové úspěchy kdy podařily, jsem získávala stále více nabídek k účinkování v zahraničí, a to nejen s vynikajícími předními solisty, dirigenty a orchestry. Úspěchy se stupňovaly i v podobě vítězství v konkurzech, kterým započalo mé 19-leté působení na Pražské konzervatoři jako pedagog, kde jsem místo získala v mých 23 letech. O 12 let později jsem vyhrála konkurs na místo první harfistky České filharmonie, 15 let jsem působila jako docentka na Královské konzervatoři v Bruselu, vyhrála jsem konkurs na docentku Pražské akademie muzických umění a v roce 2018 přišlo ještě jedno vítězství na místo profesorky harfy na prestižní a ve světovém měřítku již druhým rokem ohodnocené jako nejlepší světové hudební vysoké školy Royal College of Music v Londýně. Měla jsem stále i větší nároky na sebe samotnou a ty se zúročovaly. Chtěla jsem přinést světu něco, co ještě tu nebylo, a tak jednou, když jsem jela autem a poslouchala rádio, kde zrovna zněla Smetanova Šárka z cyklu symfonických básní Má vlast, jsem se rozhodla tuto skladbu upravit pro harfu solo. A tak se začala rodit můj zatím poslední největší počin v podobě mého téměř 30. solového CD, které vyšlo u nahrávací společnosti Suprafon v roce 2021 pod názvem Má vlast. Cesta k uskutečnění nahrávky byla ale od poslechu Šárky v autě ještě velmi dlouhá a trnitá, stejně jako vznik dalších tří částí z Mé vlasti a skladeb skladatelů Dvořáka a Suka, které jsem pro harfu také upravila a na mém posledním CD světu představila. Ovšem vám budu vyprávět, proto neodcházejte a poslechněte si na uvítanou již změněnou část ze symfonických básní Má vlast, Šárku.

Pokud některým z vás, kteří teprve nyní přišli k rozhlasovým přijímačům, připadala skladba, kterou jste slyšeli povědomá, ale nemohli jste ji nikam zařadit, protože v podání na harfu tuto skladbu přeci neznáte, pak vězte, že jste se nemýlili. Ano, byla to opravdu jedna část ze symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany Šárka, kterou jsem pro solovou harfu upravila a natočila na moje zatím poslední solové CD, které vyšlo v roce 2021 u společnosti Suprafon pod názvem Má vlast. Jak jsem došla k nápadu upravit pro harfu zrovna Šárku, jsem se zmínila již v úvodu našeho pořadu, ale že jsem tuto skladbu dostala do finální podoby až za 8 let od první myšlenky ji upravit, o tom jsem se ještě nezmínila. Doba beznadějné pandemie byla v tomto ohledu velmi nápomocná, protože jsem konečně na dokončení mých úprav měla čas. Na mém CD jsem z cyklu symfonických básní Má vlast představila solovou harfu kromě Šárky ještě ve Vyšehradu a Vltavě. Všechny tři části jsou světová premiéra a doteď ani nebyly v této podobě na koncertním pódiu uvedeny, a to i když jsem měla možnost představit je již při mém solovém turné po Čechách a Moravě v roce 2017. Na těchto koncertech to ale stále nebyly tyto finální úpravy. Na mém CD se ale objevují i skladby dalších českých autorů. Jedním z nich bez pochyby je Antonín Dvořák, který sice harfu používal občas ve své orchestrální nebo operní tvorbě, ale pro solový nástroj bohužel nic nenapsal. Když jsem v roce 2014 byla oslovena americkou firmou harf Lion & Healy, zda bych přijala nabídku solového recitálu v Chicagu u příležitosti významných oslav 150. výročí vzniku tohoto světového harfového výrobce, neváhala jsem ani vteřinu. Ale nebyla bych to já, abych hned nepřemýšlela o originalitě programu. A tak první, co mě napadlo, Dvořák. To je autor, který by měl na mém recitálu v Americe zaznít. Ale jakou skladbu bych měla upravit? Začala jsem poslouchat různé klavírní nahrávky a okamžitě jsem se zamilovala do americké svity. Hned jsem si ji vytiskla a začala jsem se skladbou doslova mazlit. Byla to láska a nadšení na první pohled. Dílo Antonína Dvořáka bylo okamžitě hratelné na harfu, aniž bych musela v originálním klavírním zápisu dělat nějaké změny. Byla jsem nadšena. Dílo Antonína Dvořáka bylo okamžitě hratelné na harfu, aniž bych musela v originálním klavírním zápisu dělat nějaké změny. Byla jsem nadšena. Tato skladba se stala mým oblíbencem a největším oceněním se mi dostalo, když i samotný klavír ohodnotili harfovou verzi dokonce lepší než ta originální klavírní. Kéž byste měli stejný názor i vy, poslechněte si teď z této americké svity její poslední, pátou část.

Na stejném významném koncertu v Chicagu, kde poprvé a ve světové premiéře zazněla americká svita pro solo harfu, tedy dokud ji nezačali hrát pak i jiní harfisté, jsem také uplatnila jinou skladbu, která také měla v harfové podobě premiéru. Je to dílo méně známé, a to i v klavírní tvorbě, přesto božské. Letní dojmy Josefa Suka. Když jsem našla nahrávku na internetu v klavírní verzi, hned jsem si představovala, jak by zněla na mém milovaném nástroji. Skoro jsem měla pocit, že to je harfová skladba, už od počátku, a proto jsem nemohla ji pochopitelně ani na mém CD vynechat. Skladba se skládá ze tří tématických částí. První se jmenuje V poledne, druhá Hra dětí a třetí Večerní nálada. Teď si poslechněte tu první a druhou, V poledne, kde se prolíná nejen klidný čas a velké napětí, ale pak Hru dětí, která ve mně pokaždé evokuje jistou dětskou letní venkovskou hašteřivost, kterou snad autor sám chtěl tím vyjádřit.

Přípravy natáčení CD jsou vždy náročné. Nejen, že musí interpretačně být vše nastudované na nejlepší úrovni, ale pochopitelně je také potřeba mít představu, jak program na nahrávku sestavit. Když k takovému okamžiku sestavování dramaturgie všech skladeb došlo při vzniku mého CD, přišlo se na nešťastnou skutečnost, že délka všech skladeb dohromady je jen pár minut přes jednu hodinu, přestože CD dokáže obsáhnout délku až 75 minut. Hned opět přicházely nápady a různé možnosti skladeb, jaké bych měla do programu ještě zařadit, a tak vznikl nápad upravit pro harfu nejznámější větu z novosvětské symfonie Antonína Dvořáka Largo. A přesně díky tomu také tato úprava vznikla a je na CD uplatněna. A za to jsem nakonec moc ráda.

Není snad skladba, která by se víc spojila s harfou, než je Vltava. Já se nad tím tedy vždy tak trochu podivuji, protože vlastně Vltava v originální verzi pro orchestr nemá vůbec podstatnou roli. Ale naopak flétny jsou ty, které proudy Vltavy rozezní. Přesto mnoho lidí při vyslovení názvu Vltava si harfu vybaví. Možná je to také tím, že jsem měla tu čest hrát na významném benefičním koncertu České filharmonie během pandemie, který byl vysílán Českou televizí v přímém přenosu z Dvořákovy síně Rudolfína jako první koncert bez publika. Byl to sice nesmírně smutný, ale zároveň silný okamžik, na který nikdo nezapomene. A tam jsem právě já v modrých šatech a modrou rouškou hrála Vltavu pro solo harfu. Ovšem nehrála jsem verzi, kterou jsem pak natočila, ale úpravu Hanuše Trnečka, významného českého harfisty, klavíristy, dirigenta, skladatele, současníka Smetany, který se proslavil i jako vynikající pedagog Pražské konzervatoře. Vzhledem k tomu, že tato Trnečková úprava mě provázela od dětství, protože to byla skladba, kterou moje maminka hrála na všech svých solových koncertech, nikdy jsem si nepředstavovala, že bych mohla mamince v interpretaci této skladby konkurovat a převzít ji i do mého repertoáru. Jenže jednou mě oslovil český konzul v Hongkongu, zda bych nemohla přiletět a zahrát Vltavu v rámci oslav českého státního svátku 28. října a už bylo vše dané. Měla jsem tedy motivaci si maminčinu skladbu naučit i s maminčiným svolením a od té doby jsem ji i já začala uplatňovat na svých koncertech. Trnečková úprava ale neobsahuje všechny části originální Vltavy. A moje maminka si tolik přála, abych jednou tuto skladbu upravila já tak, aby byla více podobná orchestrální verzi. A tak jsem mojí mamince chtěla její přání splnit. Bohužel se ale ona mojí verze nedožila. Touto poslední ukázkou bych se s vámi ráda rozloučila a poděkovala, že jste byli s námi, se mnou a mým CD Má vlast, které se natočila s láskou a pokorou, že mohu vykonávat tak nádherné povolání, jako je harfa.

Poslouchali jsme výběr skladeb českých skladatelů z alba Má vlast v úpravě a podání harfistky a profesorky Jany Bouškové. V pátek se můžete těšit na reprízu tohoto dílu, a to konkrétně v 17 hodin, a premiéra potom bude v neděli od 15 hodin.

Vstoupili jsme do poslední hodiny středečního dne a taky do poslední hodiny večerního vysílání Rádia 7. Ještě touhle poslední hodinkou vás budu provázet já, Aneta Lofítková. Před námi je ještě jeden pořad, konkrétně za 15 minut začne a je to čtení na pokračování. Budeme opět otevírat knížku Jak život šel.

minulém dílu čtení z knihy Jak život šel jsme se dostali do roku 1937, kdy se konalo mezinárodní utkání českých a maďarských tenisových profesionálů. Vyhrál ho známý a slavný tenista té doby Karel Koželuch, který žil v Americe. Rovnocenným partnerem mu byl Miloš Scholz. Právě v tomto roce Miloš Karla Koželuha poprvé porazil. Mělo to pro něj obrovský význam. Slíbil totiž, že nepolíbí žádnou ženu, dokud nad Koželuhem nezvítězí. Po práci v Jugoslávii Miloš dál trénoval tam, kam byl pozván. Vedle toho pilně studoval teologii a začal uvažovat o stěhování z Brna do Prahy. V roce 1938 se zúčastnil svého posledního mistrovství. Měl za sebou 9 krásných let života s Bohem. Začala válka a Miloš se rozhodl ukončit svou profesionální tenisovou dráhu. Začal opět hrát jako amatér. Vyhrával jeden zápas za druhým.

Boží borec začíná zápas ve jménu Pána Ježíše Krista a hraje tak, aby bojovností, houževnatostí a vytrvalostí byl dárce zdraví a schopností Pán Ježíš Kristus oslaven. Boží borec se chová vždy laskavě a spravedlivě k soupeři i sobě. Pozor! Boží borec nesmí být k soupeři tak dobrosrdečný, že by ubíral jasnosti vítězství, kterému Pán Bůh přisuzuje. Málo hráčů přišlo k poznání, že nakonec každé vítězství je dar od nebeského Otce. Tak má být každé vítězství přijímáno a Pán Bůh má být za to ctěn, milován a vyvyšován. I pro tenisový zápas platí věřící nekvapí, proč spěchat a jít rychle z hřiště poražený. Boží borec je uhlazený, chová se nad obyčej uhlazeně. Je reprezentantem nejprve Božího království, potom své vlasti, dále svých učitelů a nakonec své znovuzrozené osobnosti v Pánu Ježíši Kristu. Naše tenisová škola je školou svatého obcování, svatého úsilí o svaté lidství, o svaté sportovní zápolení, k dokázání znovuzrození v Pánu Ježíši Kristu. Naším heslem je sportem k budování přátelství mezi národy, sportem k budování Božího království na naší planetě. Naším hlubokým přesvědčením je, že k tomuto cíli je jen jedna cesta, a to je cesta Bible, cesta poslušnosti starého a nového zákona. Tuto cestu nikdy nikdo neabsolvoval, aby jí něco nezůstal dlužen. Svůj úkol splnil beze zbytku pouze jeden, syn člověka. Ale ten byl i synem Božím, a proto je spasitelem těch, kdo ho milují více než matku, otce, sourozence, děti, majetek nebo slávu. Blahoslavený, kdo může vyznat, Pán Ježíš je můj osobní spasitel. Umřel za má provinění. Věřím, že jeho krev mne obmyla od hříšné nečistoty. Jsem spasený. Stal jsem se v Pánu Ježíši Kristu Božím dítětem. Toto vyznávám a vždy vyznávat chci celému světu, protože Pán Ježíš říká, že mu budeme svědky do všech končin světa. V rámci mého trénování v první ČLTK v roce 1938 mne požádala o několik lekcí jedna z klubových juniorek Bohumila Bertlová. Ač jí bylo teprve 19 let, dosáhla již několika významných úspěchů, z nichž byl asi největší ten, že se dostala do semifinále mistrovství republiky žen. Její přítelkyně, přední československá tenistka Helena Straubeová, udělala ve své výkonnosti během jedné sezóny výrazný pokrok. A tak se jí Bohumila Bertlová zeptala, čím to, že se o tolik zlepšila. Ta jí řekla, že za jejím vzestupem jsou tréninky s Milošem Šolcem. Tak se stalo, že se Bohumila Bertlová stala jednou z hráček, které jsem trénoval. Tehdy jsem netušil, že mě v ní Pán Bůh připravil moji budoucí manželku. Bohumila Bertlová se narodila 21. června 1919 v Praze. Rodiče měli restauraci ve sportovním klubu Rapid ve Strašnicích, který měl vedle fotbalového klubu i tenisový oddíl. Tam si malá Bohunka zamilovala tenis. Nejdříve začala hrát s pálkou, kterou jí otec vyrobil z prkna dřevěného oplocení sportovního hřiště. Zpočátku se učila především díváním, ale postupně byla vtažena do tenisového umění a tak již v 16 letech byla členkou družstva dospělých, které hrálo druhou nejvyšší tenisovou soutěž. V 17 letech přestoupila do LTC Podolí, to již byla ve výběru nejlepších juniorek a na mezinárodním mistrovství republiky juniorů v Pardubicích se dostala do semifinále. Ve čtyřhře se spolu se Straubeovou dostali dokonce do finále. Smíšenou čtyřhru tehdy hrála s Jaroslavem Drobným, který byl o 2 roky mladší než ona, a dostali se do 3. kola. Stojí za zmínku, že tento dvouletý rozdíl tehdy znamenal tolik, že 15-letý Jaroslav Drobný slečnu Bertlovou oslovoval milost paní. V 19 letech přestoupila Bohumila Bertlová do první ČLTK, kde potom zakotvila a slavila své největší tenisové úspěchy.
V jednom z interview v novinách z roku 1940 řekla: hraji od svých 12 let. V roce 1936 jsem slavila své prvé lepší vítězství. Porazila jsem Koželuhovou. Hodně jsem trénovala se Šolcem a již rok na to, v roce 1939, jsem vyhrála Pardubice. Ale ne na poprvé, dodává skromně. To jsem tam již byla po třetí. Na mistrovství Německého svazu jsem potom porazila Kyselovou a ve finále Novotnou.

0: Bohunka měla z dětství osudovou lásku, která nečekaně skončila. To proto, aby byla zachráněna pro mě. Hrávali spolu tenis, měli se rádi. Oba předpokládali, že se jednou vezmou. Přítel a ctitel hrál na Rapidu ve Strašnicích fotbal a tenis. V letech 1937 až 1950 byl jedním z nejslavnějších fotbalistů Československa. V roce 1940 však měl na jednom fotbalovém zájezdu milostnou příhodu. Žena otěhotněla a on se musel oženit. Bohunka se o jeho svatbě dozvěděla z novin. Delší čas se pro jeho sportovní vytížení pořádně neviděli. Přestoupil totiž z mateřského klubu do Slávie na Letné. Když se tedy z novin dozvěděla, že miláček fotbalového publika se bude ženit, vyšlápla si hned po tomto zjištění za ním. Po zápase si na něj počkala a pak šli spolu z Letné na Vinohrady pěšky a všecko si to vyříkali. Tak k mému i svému štěstí přišla Bohunka o svou velkou platonickou lásku. Bylo to zdrcující, ale zdravé, čisté mládí se ze všeho vykřesá. Vykřesala se z toho i vycházející hvězda československého tenisu, když záhy po tomto hrozném otřesu nastoupila cestu do chrámu svaté Ludmily na náměstí Míru. Do kostela ke své škodě nechodila. Rostla jako matriková římská katolička. Měla sice vzácnou zbožnou babičku, ale už méně zbožnou matinku. V rodu však byla vrozená boží bázeň a Písmo svaté o takových říká, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obvinují, jednou hájí. Tento boží zákon svědomí jí velel jdi do kostela a modli se. Ona šla, modlila se a prosila, aby jí Pán Bůh dal manžela, který by byl hodným a věrným mužem. Bohunka byla pěkně urostlá, plnoštíhlá, na pohled přitažlivá 21letá žena. My muži na ženění jsme na ní mohli oči nechat. I když jsem do roku 1937 splnil svůj slib, že nepolíbím ženu, dokud neporazím mistra světa Karla Koželuha, až do roku 1940 jsem na ženitbu nemyslel. Chtěl jsem ještě hrát nějaký rok tenis. Trénováním a postupným zbližováním s Bohunkou se však začala vyvíjet vážná známost. Tento proces ale nebyl zcela snadný, protože Bohunka neznala osobně Pána Ježíše Krista. O nevěstu a manželku jsem se modlil od svých 10 let. Nikdo mne k tomu nevedl. To mě bylo dáno z nebe. Už v 10 letech jsem byl zamilován do dívky, která byla asi tak veliká jako moje budoucí manželka. To se opakovalo ještě asi 4x. Myslím, že o mém zamilování žádná z těch, k nímž jsem lásku tajil, ani nevěděla. Když přišla ta pravá, tak jsem jí nemohl utéct. Začal jsem Bohunku vodit na kázání do Vinohradského sboru, který se mi stal po brněnském druhým duchovním domovem. Spolu jsme často chodili i na biblické hodiny do jednoty českobratrské na Žižkov, kde požehnaně sloužil kazatel František Urbánek, přítel rodiny prezidenta Masaryka. Bohunka se těmto návštěvám nejen nebránila, ale začala se viditelně přibližovat k Pánu Bohu. O své vznikající vážné známosti jsem psal jednomu ze svých duchovních důvěrníků do Brna. Ten mne nabádal k veliké opatrnosti a trpělivosti pro jasné rozpoznání Boží vůle. Pán Bůh se smiloval, vyslyšel mé modlitby. Bohunka se obrátila. Opravdově uvěřila v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a byla na vyznání víry pokřtěna ponořením ve Vinohradské modlitebně kazatelem Josefem Tolarem. Křest ponořením má své významné biblické opodstatnění a v baptistických sborech se důsledně praktikuje. Křest totiž názorně hovoří o smrti dosavadnímu způsobu života a o povstání s Kristem k novému životu.
1: Protektorát Čechy a Morava jako součást Německé říše byl bezprostředních válečných útrap ušetřen. Hitler nepřipouštěl vojenskou účast českého národa ve válce. Naším úkolem byla od prvopočátku práce v dílnách a na poli. Připojením Čech a Moravy stoupla například kapacita výroby zbraní a munice v říši o 26%. Na této skutečnosti se podíleli především plzeňská Škodovka a brněnská zbrojovka. Říšský ministr Josef Goebbels si ještě v květnu 1941 mohl zaznamenat do svého deníku. Vůdce si velmi cení práce českých dělníků. Dosud nebyl hlášen jediný případ sabotáže. A co Češi vyrábějí, je dobré, funkční, spolehlivé a pevné. Jsou pilní a spolehliví. Jsou pro nás cenným přínosem. Sportovní zápolení v protektorátu pokračovalo svým způsobem bez omezení. Noviny přinášely zprávy z fotbalové ligy, lehkoatletických soutěží, cyklistiky, plavání a tak dále. Na druhé straně však byla 12. dubna 1941 zastavena činnost Sokola s odůvodněním, že se sokolská organizace stala střediskem otevřeného i tajného odporu vůči říši. V kultuře to bylo podobné. Na jedné straně například pražská kina promítala po celou dobu protektorátu, v tomto období bylo natočeno více než 80 filmů, Národní divadlo hrálo až do samého konce války. Existovaly i malé scény jako divadlo Vlasty Buriana nebo divadlo Oldřicha Nového. Na druhou stranu byla celá kulturní produkce kontrolována zvláštním úřadem, který potlačoval vše, co by vyvolávalo nebo upevňovalo národní uvědomění. Mimo jiné bylo pozastaveno vydávání asi 85% periodik, novin, časopisů a úředních věstníků. Při tenisovém mistrovství konaném v roce 1941 opět na prvním ČLTK došlo shodou okolností opět v boji o semifinále k utkání s Černíkem. Tentokrát otec ale zvítězil, i když to bylo po tuhém pětisetovém boji. Noviny o utkání psali: bývalý profesionál Scholz slavil včera velký triumf nad loňským přemožitelem. Oplatil Černíkovi porážku po velmi napínavém a rušném zápase. Lze říci, že obecenstvo, které denně chodí na Štvanici, a nejen letos, ale i dříve, nevidělo už dávno takový tenis, jako včera zahráli Scholz s Černíkem. Prostě hru, která je málo kdy vidět. Oba hráči se překonávali ve výkonu. Žádný míč nebyl pro ně ztracen. Někdy se už zdálo, že není možné, aby hráč míč vrátil, ale ku podivu vždy šel míč zpět za síť na patřičné místo. Scholz prostě vydržel rychlé tempo zápasu až do konce, kdežto Černík byl po třetím setu úplně vyčerpán. V semifinále však otec prohrál s Drobným a ten ve finále porazil Cejnara. Se svojí budoucí manželkou otec hrál smíšenou čtyřhru, ve které se dostali do semifinále. V pánské čtyřhře se Sesíbou dostali až do finále, kde prohráli s dvojicí Drobný Vodička. Účast na turnajích sebou přinášela nejrůznější zážitky, včetně možností duchovních rozhovorů s novými přáteli. Při mistrovství Čech v Táboře došlo k následující události.

0: Ráno bylo krásné, svěží. Ptáci zpívali a Miloš měl plnou duši duchovních melodií zpěvů. Všecko sportovní nadšení, mládí, radost, síla, zdraví a pohoda bez starostnosti viselo ve vzduchu. Mladí borci, upravená děvčata, všecko radostně spěchalo směrem k táborskému jezeru Jordánu. Tam, blízko vodopádu, jsou tenisová hřiště a celý den tam dnes půjde do tuhého. Nikdo z nejlepších tenistů, komu ještě o něco šlo, tam nechyběl. Samozřejmě tam byl i Scholz. Vždyť minulý rok byl mezi prvními čtyřmi československého žebříčku a mistrovství Čech v Táboře bylo pro žebříček velmi důležité. V 11 hodin se však nebe zatáhlo černými mraky a s tenisem byl konec. Kvůli dešti se šlo nejdřív na oběd, aby se hned po vyjasnění oblohy dále hrálo. Skončil oběd a pršelo stále. Co dělat? Půjdeme k Scholzovi, dal někdo návrh a šlo se. Asi 15 děvčat a chlapců, starších i mladších, zaplnilo pokoj. Děvčata si zabrala židle a dvě postele, hoši si našli pohodlí na zemi a bylo jim všem dobře. Zvláště těm, kteří ze soutěže ještě nevypadli. A duchovní dýchánek začal. Pane Scholz, kde jste všude byl a co jste viděl? Co vás v životě nejvíce zaujalo a co byste ještě rád zažil? Čeho byste v životě ještě rád dosáhl? Ptala se překotně jedna z děvčat a všichni se dali do smíchu, na co se to pěkné, prosté, zdravé dívčí stvoření zmohlo. To vypadalo na celý životopis. No, Scholzík se zamyšleně usmál. Co si z toho mám vybrat a čím začít? Co říci, aby to všem něco dalo? Díval se po přítomných a zjistil, že je nejstarší. Uvědomil si, že ho to zavazuje. Když se po všech přátelsky podíval, v duchu se modlil. Pane Ježíši, prosím, dej mi tvé slovo, mluv ty sám skrze mne. Ty jsi zaslíbil, že dáš svým učedníkům, co by měli mluvit. Děkuji ti. Zhluboka si vydechl. Byl od přírody rychlejší k mlčení než k mluvení. Pak začal.
1: Můj život je neuvěřitelně dobrodružný, nevím, co kdo o mně víte, a to, co se tu a tam o mně napsalo, to pro mě bylo často novum jako pro vás. Neuvěřitelné je, co všechno noviny unesou. Někdy je pravdou pravý opak toho, co se v novinách píše. Člověk se rád něco doví, rád se o něčem dočte, ale je smutné, že čím více stárnete a čtete, tím méně novinám věříte. A proto čtěte, ale novinám nevěřte, o čem se sami nepřesvědčíte, že je to pravda. O mně je pravda, že jsem začal jako sběrač míčků. Po určité rodinné tragédii jsme doslova neměli kde bydlet a co jíst. Někde se bydlet muselo a jíst se samozřejmě také muselo. Nevěděli jsme si rady, kde začít, jak začít a co začít. Byli jsme bezradní. Ale nad světem vládne někdo, kdo nikdy není bezradný. Budete se divit, že na světě je někdo, kdo řekl, aj já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. A také řekl, neopustím vás, sirotků. A kdyby vás otec i matka opustili, já vás neopustím, já na vás nezapomenu. A ten někdo je Pán Ježíš Kristus. A on na mne nezapomněl. Dostali jsme ubytování v azylu. Bydleli jsme v neuvěřitelné, ale blahoslavené chudobě. Tak bylo kde bydlet, i když bídně. Jíst se muselo, tak mne Pán zázračným způsobem poslal na tenis sbírat míče. Byla hubená mzda na hubenou stravu, ale tím bylo dáno vše nejnutnější. A když má člověk jen to nejnutnější, tak je bystrý a chytrý jako hladová liška. Ta vždycky něco najde. Když nenajde, tak ukradne. A tak je to i s člověkem, protože jíst se musí. Tak když to není, tak se to ukradne. Když někdo něco ukradne, aby se najedl, tak to podle Pána Boha krádež není. Jestliže ukradnete chleba, tak jsou lidé hotoví vás poslat na galeje. To jen proto, že neznají Písmo svaté. Kdyby znali Písmo, znali by Pána Boha a hladové by sytili a ne posílali na galeje. Jestli pak víte, kdo šel na galeje proto, že ukradl pecen chleba pro hladovějící rodinu své sestry. Nastalo ticho veliké. Pak se odhalila krásná, bystrá holčina se svým knižním přehledem. Jean Valjean z knihy Viktora Iga Bídníci. Výborně, máte prvé kolo úspěšně za sebou. Venku prší a prší, můžeme tedy pokračovat.
0: V tomto roce vznikla zvláštní tenisová soutěž, která byla nazvána Liga tenistů. Hrála se postupně od poloviny července do poloviny září, a to v nejrůznějších městech protektorátu. V Praze, Táboře, Frýdlantu, Brně, Ostravě nebo Zlíně. probíhala tak, že byly vytvořeny dvě skupiny nejlepších hráčů, kteří hráli každý s každým a nakonec se měli utkat vítězové. Během sezóny skupiny končily v tomto pořadí. První skupina Drobný, Síba, Černík, Zábrocký, Vondra, Smolinský, druhá skupina Šolc, Cejnar, Ambros, Vodička, Pachovský, Čeněk. Nejvýznamnější zápas v otcově skupině byl s Cejnarem, ve kterém otec vyhrál až v 5 setech. Noviny o tomto zápase podrobně informovali a mimo jiné napsali: bývalý profesionál Šolc dobil včera jeden z největších úspěchů své amatérské dráhy. Zvítězil nad dobře hrajícím Cejnarem v zápase, ve kterém ukázal, že je spolu se Síbou nejlepším hráčem ze základní čáry. Bombardoval rohy Cejnarova pole dlouhými, rychlými a přesně umístěnými míči, hrál zejména krásný, krásně říznutý i přímo tlučený backhand a žádný míč nebyl pro něj ztracený. Přestože jeho hra vyhlížela poněkud jednostranně, neboť Šolc šel na síť jen velmi zřídka, přece byla proti Cejnarovi nejlepší zbraní. Zatlačovala jej dozadu a otupovala ostří jeho útočnosti. Jen nad svým podáním by se měl Šolc hluboce zamyslit, jinak může být plně spokojen. První dva nejlepší z každé skupiny pak společně bojovali o konečné pořadí a v tomto zápolení otec skončil čtvrtý. A tak i na celostátním žebříčku skončil na čtvrtém místě. Tentokrát to bylo za Drobným, Cejnarem a Síbou. Ve sportovním životě však otec nezůstával pouze u závodního tenisu. Noviny s povděkem informovaly o tom, že v prvním ČLTK se Drobný, Síba a Šolc začali cílevědomě věnovat mládeži. Trenér Houba měl na starosti chlapce do 14 let a závodní hráči se věnovali starším chlapcům do 18 let. Nebyla opomenuta ani děvčata, o které se starali hráčky Helena Štrauberová a Bohumila Bertlová.

Přišel náš čas a na podzim roku 1941 jsme uzavřeli manželství. Pán Bůh mi prostřednictvím tenisu připravil v mých 30 letech manželku, která byla mojí největší tenisovou výhrou. Stejný kazatel, který Bohunku křtil, nás oddával. Mým svědkem byl kolega obchodník Rudolf Jäger, svědkem Bohunky byl přítel jejich rodiny, dlouholetý člen Rapidu, továrník Štěrba, který vlastnil vyhlášenou cukrárnu na Václavském náměstí a mimo jiné vlastnil i významnou kavárnu Slávia naproti Národnímu divadlu. Noviny o této události psali pod titulkem Slečna Bertlová, příště paní Šolcová. Oznamovali, že do manželského svazku vstoupí přední tenisté členové první ČLTK Praha Miloš Šolc a bývalá juniorská mistryně Bohunka Bertlová. Poněkud nepřesně uváděli, že k sňatku dojde v českobratrském kostele na Vinohradech, neboť jsme byli oddáni v našem sboru v modlitevně bratrské jednoty baptistů. V čemkoliv jsem byl lidsky řečeno dobročisko, ona byla lepší. Zosobněná jemnost, jednoduchost, prostota, taktnost. Ten čistý pohled krásných modrých očí, ta usměvavá, osmahlá, nenalíčená, zdravým zářící tvář, ty krásné zuby. Prostě kdo byl moudrý, chválil Pána Boha za jeho stvořitelské dílo, které při ní oplývalo vším, čemu rozumíme pod pojmem krásné ženské stvoření. Ve svých 22 letech byla tak půvabná, tak kouzelně zábavná, oslňující ve své čistotě těla i duše, že nikdo nemohl předpokládat, že by to oslňující a povznášející panenské stvoření doposud neokusilo medu, který básníci nazývají láskou. A Pán Bůh říká, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Nastala nová etapa mého života. Již jsem nebyl ve svých rozhodováních a plánech sám, ale byli jsme dva. Velikou boží milostí bylo, že jsme byli oba nejenom křesťany, ale i sportovci. Oběma nám šlo o naplňování boží vůle ve svých životech a v ní hrál tenis velikou roli. Dostali jsme byt na Vinohradech v ulici U tržnice číslo 6. Z kuchyňských oken jsme se dívali na Vinohradskou tržnici, okna dvou pokojů byla orientována do dvora, obklopeného ze tří stran rajzovou školou. Významnou součástí našeho společenského života byl Vinohradský sbor. Já jsem byl výrazně zapojen do práce mládeže, navíc jsem byl protektorátními úřady schválen jako laický kazatel. Znamenalo to, že jsem poměrně často zastupoval kazatele na úřadech i na nejrůznějších mezicírkevních setkáních. Bohunka se zžívala se sborovým obecenstvím velice dobře. Zdálo se, jako by mezi bratry a sestrami vyrůstala od dětství. Na jejím obrácení měla nemalou zásluhu i skutečnost, že byla v obecenství křesťanů přijímána s velikou láskou. Později často vzpomínala na to, jak při jejím přijímání do sboru na ní dělali starší sestry tak hluboký dojem, že jí připadali se svými usměvavými tvářemi jako andělé. Bohunka se pilně vzdělávala čtením písma svatého. To, že se obrátila, znamenalo, že jsme mohli nyní společně sloužit k víře jejím rodičům a babičce a sdílet krásu života v následování Pána Ježíše Krista s její širší početnou rodinou.

Světový tenis jsem hrál pouze do roku 1942. I když přišly ještě poměrně významné tenisové úspěchy, světový tenis jsem hrál pouze do roku 1942, tedy do svých 31 let. Vstupem do manželství a s tím spojenou péčí o rodinu, aktivním zapojením v církevním životě, zaměstnáním, tenis přirozeně upadal a navíc přibývala léta. Jak všechny porážky, tak všechna vítězství, vše bylo v mém dosavadním životě přesně načasováno tak, abych zůstal pokorným Božím služebníkem a v budoucím životě vzorným manželem a hlavou rodiny. Dělal jsem, co jsem mohl. Za moc to nestálo, ale jakž takž to šlo. Jen s Boží pomocí a s Boží milosti. A Pán Ježíš říká všem snaživcům, kteří bojují ten dobrý boj víry, tak i vy, když učiníte všecko, což vám přikázáno, hrcete, služebníci, neužiteční jsme. Což jsme povinni byli učiniti, učinili jsme. Lukáš 17:10. Každému z nás chybí mnoho, abychom udělali to, co bychom měli udělat na díle obrody svého národa. V našem drahém národě by nemělo být člověka, který by byl zlodějem. Nemělo by být člověka, který by lhal. Heslo pana prezidenta Masaryka nekrať, nelži a pak se nemusíš nikoho a ničeho bát. A náš národ? Národ velkých mužů a slavných žen? Naši režiséři, ti by si měli být vědomi toho, jací jednou byli ti dobří představitelé našeho národa. Měli by dbát o to, aby byli dobrým příkladem naším krásným, dospívajícím mladým lidem. A jak to zatím v naší společnosti vypadá? Kolik sobectví, nečestnosti, pýchy a nemorálnosti je kolem nás? A co našim mladým lidem skýtají televize a současné filmy? Nemysleme si, že mládež baží jen po násilnostech a sprosťárnách. Pán Ježíš kárá své učedníky a poroučí jim, nechte dítek jíti ke mně a nebraňte jim, nebo takových je království nebeské. Nikdy se nemají staří stavět svými postoji a záměry mezi Pána Ježíše Krista a děti. Vždyť děti jsou již v dětství vlastníky toho nejvyššího, jejich je království nebeské. Jak často jim toto království postupně starší berou, až je o ně nakonec připraví, a pak jde vše z výšin dolů, až do věčného zahynutí. A zůstává jen běda pro ty, skrze které pohoršení přichází. Buďme především my, křesťané, tím, čím býti máme, světlem světu a solí zemi. A svět se nám promění v zemský ráj to na pohled. A nejen na pohled, ale v přítomnou pravdu a spravedlnost království Boží.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydalo ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. A zítra ve 12 hodin 15 minut budeme pokračovat s další částí.

Pokud je naše duše a náš život s Pánem Bohem, tak je nám vždycky dobře a vždycky nám bude dobře i přes všechny těžkosti a všechny životní bouře. A i o tomhle byla chvála It Is Well v podání Christine DiMarco a Bethel Music. Blížíme se k samotnému závěru dnešního večerního vysílání, tak mi nezbývá nic jiného, než vám popřát pokojnou klidnou noc. Loučím se s vámi písní o tom, že Pán Ježíš je naším dobrým pastýřem. Mějte se hezky.

Za půlnočního vyzvánění kostelních zvonů vstupujeme do nového dne, kterým je čtvrtek 27. srpna 2026. Milan Remeš vás od mikrofonu vítá u nočního vysílání Rádia 7, které vám dělá společnost 7 dní v týdnu 24 hodin denně a které vám i během dnešní noci přináší křesťanské poselství lásky a naděje ve formě písniček a pořadů, jejichž přehled pro následující hodiny si nyní krátce představíme.

Jedním z hlavních poselství Bible je, že Bůh je láska a neustále ji prokazuje lidem, kteří se od něj odvrátili. Nemělo by nám však uniknout, že Bůh je zároveň svatý a spravedlivý a neprodleně přijde den, kdy vykoná svůj soud. O tom, jak přesně bude vypadat tento konečný hněv nad světem, který odmítl nabízenou milost, čteme v knize Zjevení. Zkoumat tyto pasáže můžete spolu s námi v relaci Světem Bible. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho uslyšíte už za 15 minut. Od malinka se učíme, že lhát se nesmí, ale stejně v životě na spoustu lží narážíme. Ještě horší je ale polopravda, protože pak už musíme hodně dobře rozlišovat a mít se na pozoru. Proč je vlastně tak těžké žít a mluvit pravdivě? Od 1 hodiny zveme k poslechu pokladů z archivu, relaci, ve které se vracíme k těm nejlepším zvukovým záznamům. Ve čtení na pokračování z knihy Jak život šel se dostaneme k další životní změně Miloše Šolce, která ho čekala na prahu války. Jeho příběh v podání Pavla Hromádky pokračuje ve 14:45. Studnu svobody připomene čtení z knihy České studny z pera Davida Louly v relaci Večer pod lampou na Rádiu 7. K poslechu se přidejte od 15:00. Pořad Průsečíky vznikl v době, kdy se ještě o umělé inteligenci tolik nemluvilo a málo kdo ji používal. Od té doby uplynulo mnoho vody na chlazení datacenter a bylo zadáno množství promptů. Co se za tu dobu změnilo a co zůstane jen přáním tvůrců? Rozloučení s Průsečíky je připraveno ve 4:15. Děti v určitém věku začnou mít otázky o světě, ale i sobě samých. Vedoucí se potom pro ně stává spíše průvodcem, který jim pomáhá tímto obdobím projít. Jak nastavit oddíl a práci s dětmi představuje v pořadu 3D Talk Tomáš Kolman, vedoucí skautského oddílu. Přidejte se v 17:00. V dnešní době lidé nemají natolik negativní postoj k víře, jako spíš k církvi. Čím je to způsobeno a jaké jsou naopak její silné stránky, vysvětlí v pořadu Základy od 17:30 Štěpánka Paluchníková. Přeji vám příjemné noční chvíle s naším rádiem a posílám za vámi písničky Štěpána Matušky se City House Music s názvem Království a křesťanského sboru v Setín, Zlín a Vizovice Tobě králi toužím. Ať se vám hezky poslouchá.

následující písničce Jana Knížka, která se jmenuje Ze srdce, už se vydáme s Vernonem McGeeem do světa Bible. Tak pokud se ještě nechystáte spát, budeme rádi, když zůstanete s námi.

0: pořadu Světem Bible studujeme 16. kapitolu zjevení Janova, která popisuje závěrečnou sérii božích soudů v dějinách lidstva. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho varuje před falešnou představou, že Bůh bude bez konce přehlížet lidské vzpouře a odmítání jeho nabídky spásy. Připomenutí, že vyměřený čas milosti se neúprosně krátí, by mělo věřící vyburcovat k přehodnocení životních priorit a vést k aktivnímu sdílení evangelia se svým okolím. Pořadem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, právě vstupujeme do 16. kapitoly knihy Zjevení, jejíž téma náš učitel a komentátor dr. McGee docela prostě nadepisuje slovy vylití sedmi nádob. Kapitola 15., kterou jsme dokončili posledně, byla jakoby předehrou následujících událostí a je s touto 16. kapitolou organicky spojena. Snad bude vhodné zopakovat, že nádoby hněvu, o nichž zde bude řeč, obsahují soudy, které přímo Bůh, nebo tedy sám Mesiáš, sesílá na tento svět. Nepocházejí ani z lidských zlých činů, ani z nějakých satanových machinací. Jsou vylity za vlády šelmy. V celkovém časovém přehledu však pokrývají jen kratičký časový úsek. Mimochodem, je tu možné vidět určitou podobnost mezi soudy v této kapitole a božími tresty, které byly kdysi dávno uvaleny na Egypt za doby Mojžíše. První verš 16. kapitoly obsahuje hrozné poselství, hrozný příkaz, jejíž mocný hlas sděluje sedmi andělům, o kterých jsme si četli v předchozí 15. kapitole. I slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům. Jděte a vylejte těch sedm nádob božího hněvu na zem. Tolik tedy první verš. Vzpomeňte si, nabádá nás k trvalé pozornosti náš dr. McGee, že v 5. kapitole knihy Zjevení byl Pán Ježíš nalezen jako jediný, kdo je hoden otevřít sedmkrát zapečetěnou knihu. Tím, že pečeti postupně rozlomil, dal průchod zvláštním událostem, které pak následují vždy v sériích po sedmi. Od té chvíle, kdy byl shledán jako jediný způsobilý rozlomit ty pečeti, až do samého konce všech událostí, které jsou ještě před námi, až do konce knihy, Ježíš, či zde tedy Mesiáš označený jako beránek, vládne, svrchovaně rozhoduje a podle své spravedlnosti také soudí a trestá. Jeho postup je vítězný, příslušejí mu moc, sláva a majestát. Pozorujeme jeho spravedlivý a svrchovaný konečný soud nad světem. Nad světem, který zavrhl Krista, zavrhl jej samotného. Bůh Otec pověřil svého syna vykonáním této spravedlnosti, provedením rozsudku. Je to Kristus, kdo mocným hlasem vydává rozkaz, aby vyšlo těch sedm andělů s těmi nádobami děsivých soudů. Lhůta vypršela. Čas milosti už dávno skončil. Neexistuje už žádné vyčkávání, žádná další prodleva nebo přestávka. Přišla ta hodina. Rozkaz je vydán a sedm andělů koná svěřené dílo. Lidem a často dokonce i křesťanům je někdy zatěžko uvěřit, že Bůh hodlá opravdu vykonat svůj soud. Že opravdu hodlá vylít svůj hněv na vzpurný svět, který jej nenávidí.

Když jsme s manželkou poprvé přišli do Jižní Kalifornie, zpočátku jsme si skoro mysleli, že jsme se octli v tisícletém království. Rozpomíná se na dávnější doby svého života náš vyučující. Byly to ony staré, dobré časy, ještě dřív, než sem přišla ta spousta lidí, než se tu objevil tak hustý smog a velký dopravní ruch. Dosud Kalifornii miluji, ale už to není jako kdysi. Každé pondělí si uděláme volný den a jedeme si prohlédnout nějaké pozoruhodnosti. Jezdíváme na pobřeží, do hor nebo i do pouště. Jednou večer při návratu jsme na jedné z velmi atraktivních ulic všude kolem sebe mohli vidět značky alkoholu a svět půvabů a magických kouzel určených k ukojení žádostí těla. Vzpomněl jsem si na slova, která pán Ježíš řekl apoštolům, když za ním přišli, aby mu ukázali chrámové budovy a upozornili ho na jejich krásu. Tehdy prohlásil: vidíte toto všechno? Amen pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všecko bude rozmetáno. Matouš 24. Výrok pána Ježíše učedníky dozajista překvapil. A já jsem tehdy své manželce řekl: všechna ta krása a půvab, které tu vidíme, pominou. Ty lidi, co se tak hezky lákavě usmívají, čeká boží soud. Jednoho dne to všechno zde zahalí dým. Zní to možná poněkud morbidně, ale věřte, své jmění si musíme ukládat v nebi, kde mol ani res neničí a kam zloději nevniknou, aby kradli. Všechno, co zde vlastníte a ovládáte, vám vypadne z ruky nejpozději v okamžiku vašeho skonu. Pak už vůbec nic nenaděláte proti tomu, aby se vaše cennosti staly na vás nezávislými a aby se přestěhovaly jinam, do jiných rukou. Svět, v němž žijeme, spadá pod boží soud. Tuto skutečnost je zatěžko přijmout někdy dokonce i věřícím, jak jsme si už několikrát naznačili a jak to potvrzují rozhovory s různými lidmi, kteří se za věřící vydávají. Po jednom století nábožného řečnění z amerických kazatelen nejrůznějšího druhu je průměrný člověk přesvědčen, že Bůh představuje veškerou sladkost a světlo a nikoho nikdy ukázňovat ani trestat nebude, povídá náš zkušený Američan. První anděl šel a vylil svou nádobu na zem. A zlé, zhoubné vředy padly na lidi, označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem. Zjevení 16, druhý verš podle ekumenického překladu. Vincent ve své knize World Studies in the New Testament, to je název knihy, který v překladu znamená studie slov v Novém zákoně, píše: každý anděl, jakmile na něho přijde řada, opouští své nebeské působiště. Jinými slovy, anděl opouští své místo u trůnu milosti v nebi, aby vykonal to, k čemu je poslán. Tito andělé jsou posláni vykonat rozsudek. První vychází z nebe a vylévá na zem trest z nádoby hněvu, kterou dostal do rukou. První nádoba soudu nebo hněvu je zajímavá. Vypadá to, jako by Bůh rozpoutal nějakou bakteriologickou válku proti antikristovým stoupencům. Jakmile člověk objeví lék na jednu nemoc, objeví se jiná nemoc, mnohem horší. Těmito soudy chce Bůh hmatatelně ukázat, jaký je člověk. Bezmocný a přitom pyšný, morálně úplně zkažený. První nádoba hněvu se podobá šesté egyptské ráně. Jde zřejmě o nějaký podobný druh boláků či vředů. Viz 2. Mojžíšova 9, verše 8 až 12.
Není bez zajímavosti, že Mojžíš předpovídal či varoval, že Izraele může postihnout podobný trest. Předpověď se ještě neuskutečnila, čteme o tom v 5. Mojžíšově 28.15. Jestliže však nebudeš Hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. A potom následuje v 27. verši té 28. kapitoly 5. knihy Mojžíšovy jejich výčet. Hospodin tě raní egyptskými vředy a boulemi, svrabem a prašivinou, které nebudeš moci vyléčit. Hospodin tě raní na kolenou i na stehnech, od chodidla až po temeno, zlými vředy, které nebudeš moci vyléčit. Tohle tedy předpovídal, nebo spíš před tímhle varoval, už kdysi dávno Mojžíš. A nyní pozorujeme, jak zde v knize Zjevení ty, kdo přijali znamení šelmy, postihují odporné a bolavé vředy. Jak jsme viděli v předchozím textu, lidé, kteří znamení šelmy nepřijali, na tom byli velmi špatně kvůli příkoří, které na nich páchali ti označení znamením šelmy. Pro ty, kdo odmítli znamení šelmy, to byla až doposud hrozná doba. Ale teď, ke konci velkého soužení, všechny, kdo znamení mají a těšili se snad veškerým výhodám, které z jejich označení plynuly, bude soudit sám Bůh. Dovolím si připojit osobní poznámku. Vždy jsem cítil, že moje onemocnění rakovinou bylo výchovným trestem od Boha, vzpomíná náš stařec. Svým způsobem mám ten pocit dodnes. Skutečnost, že mne Bůh uzdravil, beru jako potvrzení, že mi odpustil. Dokonce mi pak svěřil příležitost vykonat mou největší životní úlohu. A převelice se z toho raduji. Ale v době velkého soužení Boží trest v podobě hrozných vředů, snad ještě horších než rakovina, nespůsobí obrácení lidí k Bohu. Nespůsobí pokoru. Oni už natolik odmítli Boha, natolik se zatvrdili, že nebudou ochotni ani schopni připustit žádnou změnu ve svém smýšlení.

Druhý vylil svou nádobu na moře a změnilo se v krev jako krev zabitého. A všechno živé v moři zahynulo. Zjevení 16, 3. verš. Tato pohroma je krutější než ta, která následovala po druhé polnici. Tehdy se totiž změnila v krev jenom třetina moře. Zde je navíc krev podobná krvi mrtvoli. To musí být něco odporného, něco smrtícího. A tak je proměněno celé moře, už ne jenom třetina. Krev je za normálních okolností v Bibli chápána jako určitý symbol života. 3. Možíšova 17.11 nám říká, že v krvi je život těla. Moře je přírodopisně, ale do jisté míry také biblicky obrovským rezervoárem života. Životem se jenom hemží. A slaná voda je jakýsi čistící nebo konzervační prostředek pro veškerý špinavý odpad země, který se do moře dostává všemi přítoky. V této katastrofě, o níž si právě čteme, je však krev naopak znamením smrti. Moře se změnilo v krev mrtvol. Stává se hrobem, namísto, aby bylo lůnem života pro mnohé živočichy i rostliny, jak tomu bylo dosud. Přímořské větry nyní nesou odporný pach zdechlin, které plavou na povrchu krvavé vody a lemují břehy. Při první egyptské ráně se v krev proměnily vody řeky Nilu. 2. Možíšova 7.20 a následující verše. Není zde pozoruhodná podobnost? Rád bych věděl, jestli si uvědomujeme, jak velice jsme dnes závislí na Bohu. Dostáváme účty z elektrárny, z plynárny, z vodárny, ale kde se bere světlo, plyn, voda? Je jasné, že ty podniky se starají o jejich dodání až k nám do bytu, ale Bůh to byl, kdo stvořil energii jako takovou. Stvořil i světlo, vodu i plyn. Poslal vám někdy Bůh účet za sluneční svit, nebo za vodu, kterou pijete, za vzduch, který dýcháte? Platili jste mu? Žádný účet neposlal, a kdyby tak učinil, nemohli byste ho zaplatit. Bůh však jednou pošle svůj účet. Pošle jej celé této civilizaci. Dosud byl Bůh milostivý ke světu, ale ten jím stvořený svět, či prostě lidé jako koruna stvoření, zavrhli nejvyšší projev Božího milosrdenství. Zavrhli Mesiáše, Krista, skrze něhož mohli se svým Bohem obnovit narušený vztah. Oni však odmítli.

Třetí anděl vylil koflík svůj na řeky a na studnice vod, i obráceny jsou v krev. I slyšel jsem anděla vod, řkoucího, spravedlivý jsi, Pane, kterýž jsi a kterýž jsi byl a svatý, že jsi to usoudil. Poněvadž krev svatých a proroků vylévali, i dal si jim krev píti, nebo jsou hodni. I slyšel jsem jiného od oltáře, kterýž řekl, jistě, Pane Bože všemohoucí, praví jsou a spravedliví soudové tvoji. Zjevení 16, 4. až 7. verš podle kralického překladu. Třetí pohroma se nápadně podobá pohromně při třetí polnici, ale opět je mnohem důslednější, mnohem rozsáhlejší. Po znamení polnice byla zasažena jen třetina zdrojů pitné vody. Tady budou vyřazeny z použití všechny vodní zdroje. Znamená to v podstatě zkázu lidského života. Zkázu, která nemá obdoby. Anděl vod, jak je zde zvláštně nazván, je správce božího resortu vodního hospodářství na zemi. Tím se nám trošku poodkrývá určitá oblast andělské služebnosti ve stvoření. S určitou extrapolací, čili s určitým rozšířením této myšlenky, můžeme vyslovit domněnku, že andělé mají na starosti různé sféry také v hmotném světě. Kromě těch událostí, jež zde pozorujeme v přírodě, také slyšíme hlas anděla, který nyní prohlašuje, že Bůh je spravedlivý a svatý, když vynáší tyto rozsudky. A také se zmiňuje tento hlas o souvislostech a ukazuje, v čem je tento rozsudek spravedlivý. Například, poněvadž krev svatých a proroků vylévali. To je obvinění platné nejen pro starozákonní Izrael, nebo pro Židy jako národ, pro Židy, kteří dali ukřižovat Pána Ježíše. Ale můžeme spolehlivě říci, že v každém období lidských dějin tu byl odpor proti živému božímu slovu, které člověka vede k pokání. Největší odpor však v dějinách lidstva nastal právě v době velkého soužení, jež se těmito hroznými událostmi na zemi pozvolna prodírá ke svému závěru. Přátelé, cokoliv Bůh dělá, je spravedlivé a svaté. Lidem se to nevždy musí líbit, nevždy jim to musí být srozumitelné. Představte si človíčka, jak si stoupne a na adresu stvořitele pronese: myslím, že si nepočínáš správně. Toho, kdo by něco takového chtěl vyslovit, se ptám, co s tím míníte udělat? Nejste-li s Bohem zajedno, měli byste se s ním co nejrychleji dohodnout. Bůh je spravedlivý v každé své myšlence i v každém svém skutku. A jednou přijde den, kdy na věci nahlédneme z jiné perspektivy. Takže každý člověk, každé stvoření se skloní a uzná, že Bůh je svrchovaně spravedlivý. A od oltáře jsem slyšel hlas, píše Jan. Zřejmě je to hlas svatých, které apoštol Jan viděl pod oltářem a slyšel jejich modlitbu za vykonání pomsty, za vykonání soudu, pokud si vzpomínáte. Když beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali, a křičeli velikým hlasem: kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi? Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratři, kteří budou zabiti jako oni. Zjevení 6, verše 9 až 11. Jejich modlitba je teď vyslyšena,
Bůh ve své milosti dlouho prodléval, ale nyní nadešel čas, aby svou spravedlnost bez zbytku vykonal. Milí posluchači, to je okamžik, kdy se už zase musíme rozloučit, abychom pak příště mohli v našem textu pokračovat. Přejeme si, aby nás tyto texty motivovaly k tomu, abychom viděli Boží spravedlnost, abychom ho Boha chválili za to, jaký je, abychom ho víc a víc poznávali a na druhé straně, aby nás to motivovalo ke službě lidem, kteří jsou kolem nás a o Bohu nic nevědí. Ke službě lidem, kteří potřebují záchranu v Pánu Ježíši. Kéž je nám Boží slovo užitečné a kéž je nám konkrétním povzbuzením.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Pokračování naladíte na Rádiu 7 opět zítra ve 20 hodin a 15 minut.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Navraťte se ke mně, trpělivě na vás čekám, dospívala ve své písni Back to Me, tedy zpátky ke mně, Lauren Daigle. Každý den se v životě setkáváme se lží a polopravdami. Právě toto téma přináší na Rádiu 7 repríza pořadu Poklady z archivu v jednu hodinu, do které zbývá necelé čtvrt hodinky. Tak zůstaňte s námi.

Z písní BCC Worship Těbe viac jsme se přenesli přes jednu hodinu srpnového čtvrtku s datem 27.8.2026. Letní nocí proplouváte s vysíláním Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš. Před námi jsou poklady z archivu Relace, ve které se vracíme k těm nejlepším zvukovým záznamům. Ty dnešní nám snad odpoví na otázku, proč je vlastně tak těžké žít a mluvit pravdivě. Přeji vám opravdu, pravdu odhalující poslech.

Vítám vás u poslechu dalšího pořadu, který je plný pokladů z archivu. Současné události v mnohých z nás vzbuzují otázky a také někdy obavy. A možná si říkáte, jak je to možné, v 21. století je válka tak blízko. Jak se to stalo? Možná, že jsme přehlíželi některé varovné signály. Možná jsme míjeli to podstatné a tím dávali prostor něčemu zlému. Třeba je opravdu čas zamyslet se nad sebou samými. Na čem nám záleží? Podle čeho děláme své každodenní volby? Čemu věnujeme čas a proč? Jaké si volíme přátele? Myslím, že jedním z největších problémů dneška jsou lži a polopravdy. A proto se jim budeme také dnes věnovat. Vybrala jsem pro vás několik příspěvků z našeho archivu, které se lžím a pravdám, kterým chybí polovic, věnují. Tady je tedy hned první příspěvek, záznam pořadu, který pro Rádio 7 připravovala celé roky Marie Fridrichová. Dobrý poslech vám přeje Kateřina Hodecová.

0: Maminko, to je pět tebe.
1: Vítám vás, maminky a děti, u posledního červencového Zadáno pro dámy. To nám ty prázdniny letí. Ale máme před sebou ještě celý srpen. Dnes držím v ruce dopis od paní Barborky z Brna, která mi poslala výstřížek z internetových novin Katnet z 22. dubna tohoto roku, kde se píše: Zatímco v Moskvě přichází na trh čtvrtý svazek Harryho Pottera, vzali děti v Novosibirsku tyto výmysly vážně. Inspirovány čarodějnickým učněm, připravili některé z nich kouzelnický nápoj pro přijímací ritus mladších dětí do spolku vyvolených. 23 dětí muselo být dopraveno do nemocnice s těžkými otravami. Případ vyšetřuje policie. To je konec citátu. My nebudeme mluvit jen o Harry Potterovi, ale podíváme se na kořen takových nesmyslů. A to je lhaní. Nejdřív si však vyslechneme anketu, kterou pro nás natočila naše spolupracovnice Tereza Mertová. Ptala se náhodných chodců a ptala se, jestli je lhaní špatné nebo ne.
2: No, tak já si myslím, že nějaká jako malá lež nevadí a nikdy jako musíte zalhat, ale jako v nějakých zásadních věcech určitě je lhaní špatné. To není správné lhat.
3: No určitě, no protože je to špatný.
4: No, jsem tam i lešnutná.
5: Myslíte si, že je na lhaní něco špatného?
6: No určitě, to je otázka. Morál?
7: Samozřejmě, prostě to je samozřejmost, ty se nelže.
8: No, záleží jak kdy a jak u čeho.
9: Určitě. Lhat by se nemělo, ale někdy milosrdná lež je lepší než holá pravda.
8: No občas jo, když je to dobrá lež, tak ne, ale jinak jo.
10: No, já si myslím to stejný, no.
11: Přijde na to lhaní při jaké příležitosti?
8: Jo, určitě jo. Záleží na tom, o jakou lež jde, jaká ta milosrdná lež.
12: Ne, není, ne.
4: Někdy je potřeba.
5: Myslíte si, že lhaní je něco špatného?
13: Ano, víte, že jo.
14: Ano.
15: No, záleží na situaci.
14: No, taky. No, já si myslím, že jo, ale když je to dobré lhaní, tak ne, protože to někomu ublíží.
5: Lžeš někdy?
14: Ne.
5: Nikdy?
14: Mm-mm.
5: Myslíte si, že lhaní je něco špatného?
8: Občas musí být, ale špatný to není. Jako, když to musí být, tak to jo, jo, ale jinak.
16: Tak jako jde o to, jakým způsobem se na to člověk podívá. Buď to je to milosrdné lhaní, anebo je to lhaní za nějakým účelem. No. Obecně lhaní asi ne, nemělo by být.
5: Myslíte si, že lhaní je něco špatného?
3: Špatného přímo ne.
14: Jo.
1: Všimli jste si, moji milí, většina dotázaných tuší nebo ví, že lhaní je špatné. Ale zřejmě téměř všichni někdy zalžeme. I apoštol Pavel v jednom ze svých listů zoufale konstatuje, že je bídný člověk, který chce dělat dobré, ale činí zlé. Pojďme si tedy zasvítit, co s tím lhaním.

popisuje Boží pravdu a činí z ní lež. Bůh třeba říká ve svém slově: nedovoluji vám čarovat, protože vám to ubližuje. Když to ďábel řekne: když nesmíte čarovat vy, ať čaruje Harry Potter. Je vymyšlený a ušlechtilý, skoro stejně jako ten váš Ježíš. Hlavně nečtěte Boží slovo, ale čtěte hodně Harryho Pottera. Takhle přesně pracuje ďábel se svou lží. A my lidé dovedeme být tak hloupí, že mu na jeho svádění nejen skočíme, ale ještě ho za to platíme a chválíme. Co je to tedy lež? Lež je opak pravdy. Pán Ježíš v Janově evangeliu v 8. kapitole říká, že otcem lži je ďábel, který je od počátku vrahem, nestojí v pravdě a pravda v něm není. Když ďábel mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Děti moje a mé milé drahé maminky, tohle je jedna z nejvážnějších věcí na světě. Ti lidé v anketě nevěděli, proč je špatné lhát. Lhát je špatné proto, že lež vymyslel ďábel. Ďábel je nepřítel Boží a úhlavní nepřítel Pána Ježíše. Bojoval s ním na život a na smrt, přivedl ho až na kříž a myslel si, že ukřižováním nad Ježíšem zvítězil, ale stal se pravý opak. Pán Ježíš zvítězil nad ďáblem tím, že se nechal ukřižovat za náš hřích i za to lhaní, a pak smrt i hřích porazil svým zmrtvých stáním. Od té doby svým poslušným dětem a učedníkům dává úplně nový život, život v čistotě a bez lži. Pán Ježíš je na zemi přítomen skrze svého neviditelného ducha, Ducha Svatého. Ďábla také nevidíme, ale on nás neustále pokouší k neposlušnosti. On nemůže jinak mluvit než přes nás. Takže když my lidé lžeme, sloužíme ďáblu. Když mluvíme pravdu, sloužíme Pánu Ježíši. V současné době v naší zemi mluví mnohem víc lidí ďáblovu lež než Ježíšovu pravdu. Ale vás, maminky a děti u rozhlasových přijímačů, které teď posloucháte, Pán Ježíš vyvolil, abyste odhodili každou lež a se svými bližními mluvili jen pravdu. A to nebude vůbec jednoduché, ale je to velmi důležité.

Hovoříme-li o pravdě, často přichází otázka. Co když pravdou ublížím? Co když pravdou někoho zradím? Ano, i o tohle se Ježíšův nepřítel postaral. Když už nevěděl, jak se postavit proti pravdě, vymyslel žalování. Ďábel je žalobník. Co je to žalování? Žalováním vytahujeme chyby druhého člověka a škodolibě se těšíme, že ten druhý bude potrestán. Za žalování očekáváme nějakou odměnu. Žalobníšci nejsou jenom děti, ale i dospělí. Dospělým se ovšem neříká žalobník, nýbrž udavač. Udavači se objevují v době, kdy vládce vyhlásí špatný zákon, zákon proti Bohu a jeho lidu, a pak hledá lidi, kteří ten zákon neplní. Většinou se to děje ve válce,

nebo v nějakém zajetí, třeba když je okupovaná celá země. U nás se takové věci děly za komunismu. Ale dnes žijeme v jiné době. Máme svobodu a mnozí svobodu silně zneužívají. Jsou lidé, kteří malým dětem nabízejí drogy. Jiní učí děti vyvolávat duchy. Jiní svádí děti ke sprostým věcem a pak je třeba i zabijí. A jiní vedou děti ke krádeži. Když se někde v tvém okolí, Petře nebo Davide, objeví člověk, který tvé kamarády svádí ke špatnosti, pak musíš jít a musíš to říci rodičům a tvoji rodiče musí něco rychle udělat. To není žalování. To je ochrana pro vás, pro všechny. Kdyby v Novosibirsku někdo včas upozornil, že děti zakládají spolek vyvolený Harryho Pottera a rodiče to vzali vážně, nemuselo 23 dětí skončit s těžkou otravou v nemocnici. Aby z nás, křesťanů, nebyli jen nějací nepříjemní policajté, ale naopak lidé Ježíšovy lásky, rozvahy a moci, potřebujeme nutně Ježíšovu přítomnost v našem duchu. Nestačí vědět, že Pán Ježíš byl. Nestačí jít jednou za čas na parádní bohoslužbu. Nestačí mít jen vědomosti v hlavě. Potřebujeme Pánu Ježíši vydat své srdce. Onzíku, Teresko, Ivane, lžeš někdy? Pán Ježíš tě chce proměnit. Právě teď klepe na tvé srdíčko a říká: hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Honzo, Terko, Ivane, zaslechl jsi dnes Ježíšův hlas? Když poprosíš Pána Ježíše, aby ti odpustil tvé hříchy a začal královat v tobě, budeš i ty královat s ním. Náš národ potřebuje mnoho dětí a mnoho tatínků a maminek, kterým smí královat sám Ježíš Kristus. Dáš se mu?

Ať je Pán Ježíš s vaším duchem. Od mikrofonu se s vámi loučí a na vaše pohledy z prázdnin se těší Marie Fridrichová na adrese T2VR PO Box 96 656 96 Brno.

0: Na Rádiu 7 se v pořadu Poklady z archivu dnes věnujeme pravdám a polopravdám, jako snad nejnebezpečnějším věcem, se kterými se dnes a denně potkáváme. Slovo má Pavel Křivohlavý.
1: Hlavu vzhůru. Rádio 7.
2: V poslední době jsem si několikrát s naší dcerkou povídal o rytířích. Zajímá ji, jak žili, jak vypadaly hrady, ve kterých bydleli, jak těžká nosili brnění, jak dobře museli umět jezdit na koni a jak bojovali. A právě u tohoto posledního tématu jsme strávili nejvíce času. A to ne proto, že bych toho o starých bojových technikách tolik věděl, ale naší holčičku velice zajímalo, jak a čím bojují lidé dnes. Meče, štíty ani brnění nenosí a přesto spolu bojují. Jaké jsou zbraně dneška? Vyprávěl jsem jí, že nejtěžší zbraní dnešní doby je lež. Kdysi moci páni používali k prosazení svých zájmů meče a dýky, dnes šermují slovy, kterými podle libosti zatemňují pravdu a tím ovládají své poddané posluchače. Kdysi to byly houfnice, dnes je to televize. Lživé lidské slovo se stalo zbraní, která rozpoutává, živí a prohlubuje obrovské problémy mezi lidmi. A na to se mne ta malá holčička zeptala, jak je to možné, že někdo uvěří takové lži? Ona by přece nějaké hlouposti neuvěřila. A hned mi dala příklad, kdybych jí třeba řekl, že na ulici vidím chodit velrybu, jen by se prý smála a nevěřila. Ti, kdo používají umění lži, to však dělají jinak. Šikovně, chytře, ba vychytrale. Neříkají průhlednou lež, ale daleko raději používají neprůhlednou polopravdu. Ta se odhaluje hůře. Na první pohled vypadá jako pravda, ale uvnitř se skrývá jed. Je to stejné, jako když se otráví jídlo. Na pohled dobré a voňavé, ale uvnitř smrtelně jedovaté. To ale ve středověku dělali také, řekla mi na to rychle dcerka. Také si otravovali jídlo, když se někoho chtěli zbavit. Namíchali něco jedovatého, zamíchali to do jídla, on to zbaštil a bylo po něm. Někdy stačí jen kapička jedu a je konec. Někdy stačí jen zrníčko nepravdy a smysl se zcela obrátí. Staří traviči byli stejně nebezpeční jako novodobí manipulátoři s pravdou. Obojí se těžko odhalují a obojí ničí lidem životy. Ať už to jsou obchodníci, kteří neříkají zcela pravdivé informace o svých výrobcích či prodejních praktikách. A nebo výřeční politici, kteří manipulují s polopravdami. Vždycky to člověku jen uškodí. Proto už před tisíci lety řekl Pán Ježíš Kristus svým posluchačům v kázání nahoře, vaše slovo buď ano, ano, ne, ne, co je nad to, je ze zlého. Jedině jasná a srozumitelná pravda není lež. Stejně jako hrnec, který má třeba jen jednu maličkou vírku, ztratí svůj obsah. Dnešní svět potřebuje pravdu. Schází nám. Jsme přesyceni polopravdami, které nás postupně otravují. Přál bych vám proto, milí posluchači, abyste dokázali dobře rozlišovat, kdo vám říká celou pravdu a kdo ji upravuje podle svých potřeb. Ale zejména bych vám přál, abyste sami ve svých životech dokázali být pravdiví a nemuseli se schovávat za slovo překroucené a člověka nedůstojné. Vaše slovo ať je vždy pravdivé a jasné.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Poklady z archivu, pořad sestavený z toho nejlepšího, co máme v našem zvukovém archivu. V následujících minutách sáhneme po zamyšlení Miroslava Kubíčka, faráře Československé církve husitské, který ve svém pořadu Rýmování o životě řešil pravdu a její hloubku docela často.
1: Rádio 7, rádio, které míří k srdci.
2: Vítejte, přátelé, u dalšího dílu pořadu Rýmování o životě. Hovořil jsem minule o vděčnosti, v té souvislosti také o tom, že vše, co máme a čeho můžeme ve svém životě užívat, není ani zdaleka samozřejmé. Tohle poznání, zkušenost tohoto druhu jde pochopitelně ještě dále, dotýká se i dalších oblastí našeho života, ale i našich vlastností a zvyků. Pojďme si o něčem z toho dnes popovídat. Kromě vděčnosti a vědomí nesamozřejmosti jsem se posledně také zmínil o velikém nešvaru, který jsme zdědili z naší totalitní minulosti a který nás žel stále neúnavně provází. Pocit, že podvádět, lhát a krást je normální. Kradou všichni, proč bych zrovna já byl takovým hlupákem, že bych si nenakradl a tak dále. Nejenom, že nás tohle všechno stále provází, ale ono to snad i bují téměř jako rakovinový nádor. Není pak divu, že se v našem národě donekonečna potýkáme s tak velikými a zdánlivě neřešitelnými problémy. Jestliže nejprve nevezmeme každý za své to Masarykovo nebát se a nekrást, jestliže stále budeme čekat, až naše problémy vyřeší ti nahoře, jestliže se budeme pořád jenom ohánět alibistickým argumentem, když nám oni lžou, my můžeme také, pak se změny k lepšímu nedočkáme. Žel, náš národ žije už po celé generace názorem, že my, poddaní, máme právo chovat se tak, jak nám předvádí naše vrchnost. Takže kradeli ona, my smíme rovněž, lželi ona, můžeme zcela legálně lhát také. Těch, kteří si uvědomují, že možná změna musí nejprve a především začít od jednoho každého z nás, byť by byl jenom malým, nepatrným a bezvýznamným, je stále dost málo. A tak raději krademe a lžeme. U té lži bych se rád dnes zastavil trošku víc. Ta nám totiž, například vedle zmíněné krádeže, nepřijde tak závažná. Dokonce by někdo mohl namítnout, že o lži se právě oproti krádeži nehovoří ani v desateru. Ale to je omyl, veliký omyl. Co takhle zamyslet se nad přikázáním nevydáš křivé svědectví? Většina lidí se pod tímto přikázáním pravděpodobně představí svědectví před soudem. Křivé svědectví je trestným činem, je na to paragraf, jde se za to do vězení. Ale to je až určitý extrém, postižitelný podle trestního práva, jenomže desatero božích přikázání jde mnohem dále do jemnějších niancí. Vezměme to analogicky s jinými přikázáními. V kázání nahoře Ježíš uvádí mimo jiné přikázání nezabiješ. Z právního hlediska také zcela jasně vymezeno, ale Ježíš ukazuje nejenom na skutečného vraha jako na viníka, nýbrž vedle něj staví i toho, kdo se hněvá, kdo snižuje druhého člověka, kdo odsuzuje a zatracuje druhého člověka a tak dále. To všechno vidí jako překročení zákona nezabiješ. A v tomtéž smyslu nejenom křivé svědectví před soudem, ale každá lež je překročením zákona, přikázání nevydáš křivé svědectví. Pokusím se teď celý ten problém, to znamená lež, vzít trochu z pohledu etiky obecněji. Jedna z možností je dělit etiku na principiální a situační. Principiální je taková, která vidí zákon, přikázání, předpis a tím je to pro ni dáno. Nic dalšího už není možné. Zákon je jednou zákon, platí vždy a všude a pro každého stejně. Situační etika se pak snaží pochopit každý případ jednotlivě, vnímat okolnosti, vidět situaci, ve které a za které ten konkrétní člověk ten konkrétní čin udělal. Určitě jsem zde o tom hovořil už vícekrát a určitě jsem také zmínil, že se přikláním spíše k situačnímu pojetí etiky, ovšem zároveň také zdůrazňuji, že nelze toto dělení chápat jako dva sobě neslučitelné póly, buď to jeden, anebo druhý. To by byla také chyba. Princip bez přihlédnutí k situaci a k člověku se stává chladně nelidským. Ale situační přístup, který přehlíží princip, má zase blízko k relativismu, účelovosti a bezzásadovosti. A to je, obávám se, také možný problém toho, o čem dnes hovoříme, tedy problém lži. My jsme se naučili žít ve lži. Je to účelové, přináší to často okamžitý prospěch i větší výhody, dělají to tak všichni, proč bych zrovna já měl být výjimkou? Tento názor přežívá stále v mnohých lidech, je to velmi smutné a škodí to nám všem. Samozřejmě, že především tuto nepěknou vlastnost podporují totalitní režimy. Jeden vedle druhého, jak je náš svět prožíval například v průběhu 20. století. Tyto režimy zcela programově vychovávali člověka ke lži a přetvářce. Všichni věděli, že všechno je jinak, ale všichni, až na čestné výjimky, hráli tuto falešnou a schizoidní hru. Hráli ji proto, že se zkrátka vyplatila. Jako kluk jsem měl ve své knihovně knížku italského autora Gianni Rodariho Jasmínek v zemi lhářů. Byl to příběh chlapce, který se náhodou ocitl v zemi, kde vládl starý pirát. A ten, aby nevyšla jeho zločinecká minulost najevo, uzákonil v zemi povinné lhaní. Všechno se muselo říkat naopak. Dokonce i kočky museli štěkat a psi mňoukat. Jasmínek, který tuto bláznivou komedii nedokázal pochopit, začal, vlastně zpočátku neúmyslně, svým silným hlasem bojovat proti té všeobecné lži. Přidala se k němu hrstka takových bláznů, kteří pod vládou lži trpěli, no a nakonec se ta lež sesypala jako pověstný domeček z karet. Opět se ukázalo, že lež sice může být pro danou chvíli výhodná, lze se jí pragmaticky a účelově přizpůsobit, ale krátké nohy bude mít vždycky. Byť byla i oficiálně uzákoněna a státem podporována. Lež, a to si pamatujme, je naším nepřítelem a vždycky se nakonec obrátí proti nám. Byť by se zpočátku tvářila sebelíbezněji. Problémem ale bývá, že lež se někdy dokáže tolik zabydlet v našich myslích, navíc tolik podporována veřejným míněním, ale někdy i státními zákony, že je velmi obtížné ji odhalit a ještě obtížnější vykořenit. Já už pár let v kazatelských kurzech naší diecéze přednáším etiku. A tohle se mne jeden posluchač ptal, jakou bych mu doporučil literaturu mimo oficiální a odborný okruh. Stál o něco ze života. Nestačila mu strohá teorie. Překvapil jsem ho tím, že jsem mu doporučil mimo jiné dobrodružství Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Nemáme už teď prostor ani čas na to, abych to vysvětlil podrobněji, proto jen velmi stručně. Huck se plaví na voru s černochem Jimem. Jsou dobří přátelé, ale několikrát se během jejich cesty dočteme o tom, jak velmi byl Huck ovlivněn tehdejším obecným a oficiálním myšlením amerického jihu. Černoch byl především něčím majetkem, tedy věcí. Huckleberry se potom zmítal ve dvojích pochybách. Je větším hříchem zradit přítele v nouzi, anebo okrást ubohou vdovu o její majetek. Opravdu, tento příběh je velmi poučnou učebnicí etiky. Nutno podotknout, že Huck jednal nakonec vždycky podle hlasu svého srdce, nikoli podle tehdy platného zákona. Řečeno v souvislosti s tím, o čem jsme dnes hovořili, podvědomně dokázal žít v pravdě, nikoli ve lži, i když se mu to samotnému někdy jevilo opačně. Ne, nejsou to jednoduché otázky, ale jsem přesvědčen, že nejsme-li už zcela znecitlivělí a sobečtí, dokáže nás právě naše srdce vést správnou cestou. A jsem také přesvědčen, že heslo našeho nedávno zesnulého pana prezidenta Václava Havla Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí je nejenom pravdivé, ale také pro nás nezbytné. Jsou tací, kteří se tomu smějí, ale prohrají oni, ne ti, kteří v pravdu a lásku věří. Přeji vám, přátelé, mnoho sil v tom vyčerpávajícím, ale nezbytném zápase. Mějte se krásně, no a opět za týden dáli pán naslyšenou. Vaši Transworld Radio a Miroslav Kubíček.

Lži a nepravdy, anebo také jen půl pravdy, to je téma, kterému se věnujeme v dnešních pokladech z archivu. Ještě jednou se dnes vrátíme k pořadu Zadáno pro dámy, kterému dala název i podobu Marie Fridrichová, a zaměříme se ještě jednou na lhaní.

0: Maminko, to je pět tebe.
1: Pamatujete si, moje milé děti, o čem jsme mluvili posledně? O panenkách, které mají pomoci chudým dětem. A někdo z vás možná právě dnes s maminkou takovou panenku šije. A pamatujete si, milé mladé dámy, o čem jsme mluvili předtím? O lhaní. A u toho zůstaneme i dnes, protože za těch 14 dnů se mi vyjevilo, jak je lhaní v naší zemi rozšířené a zakořeněné. Nevěříte? Poslechněme si tedy nejprve anketu, kterou pro nás opět natočila naše spolupracovnice Tereza Mertová. Anketní otázka zní, lžete někdy?
2: A vy sama lžete? Stalo se vám někdy, že jste zalhala?
3: No, tak určitě stalo, ale snažím se nelhat takových jako těch zásadních věcí, ale určitě jako někdy se mně to stalo, že jsem určitě zalhala.
4: No, tak to je těžký, no. No, tak občas se stane, ale tak snažím se, že aby ne, no.
2: To zalhal jste někdy?
5: Určitě.
2: A kdy?
5: Naposledy je to 4 hodiny.
2: V jaké to bylo situaci?
5: Já už se nevzpomínám.
2: Vy sám někdy jste zalhal nebo lžete občas sem tam?
6: No, někdy musím.
2: A v jakých situacích zhruba?
6: Je to anonymní, že jo? No tak třeba manželských, že? Ty jsou nutný někdy. Jinak ne.
7: Mamince. Jinak víceméně ne, no.
2: Vy sama někdy lžete?
8: No, jakdy, ale víc ne teda.
9: Výjimečně.
2: V jakých situacích?
9: Pokud to není nic vážného a pokud je to třeba lepší pro někoho toho druhého.
10: Účelově.
2: A v jakých situacích?
10: Intimních, kde jsem ženatý.
8: Určitě jo.
2: A kdy?
8: Třeba před rodičema, tak.
11: No já taky určitě někdy, ale jako ne takovou lež, která je špatná, no.
12: Občas jako dá se říct, že ano.
2: Vy sám někdy lžete?
13: Určitě. Když je to lepší než říct pravdu. Lepší ne pro mě, ale pro tu osobu samozřejmě.
9: Já si myslím, že každý lže. Občas. Někdy.
2: Třeba v jaké situaci lžete?
9: Buď to, když něco někomu ublížit, nebo když mám strach říct pravdu.
14: Já lžu hodně málo. Ale jo, fakt málo. A ve věcech, když nechci tomu druhému ublížit, tak bych to třeba řekla nějak taktněji, nebo když by to bylo nutné říct, ale k lhaní se vyhýbám.
15: No jasně. Záleží kdy, když jdu třeba z nějaké spášky, tak doma rodičům a tak.
16: No, tak asi to stejný.
17: No já lžu určitě, ale čem to nevím. No tak pořád zase ne, ale jsem tam trochu určitě.
2: Vy sama někdy lžete?
18: No, kdybych řekla, že ne, tak by lhala. Takže určitě trošku zkresluju tu skutečnost ze svůj prospěch.
2: A myslíte si teda, že lhát se nemá?
18: V principu, pokud člověk chce dodržovat nějaký zásady, tak nemá.
2: Používáte někdy lež, lžete?
19: No, milosrdnou spíš.
2: A v jakých situacích?
19: V nemoci nebo v něčem takovém.
2: Ty lžeš někdy?
0: Ne.
2: A vy sama někdy lžete?
19: Určitě ano, pokud je to v zájmu toho druhého, zdravotní důvody a tak dále.
2: Takže v situaci, kdyby to člověkovi ublížilo, tak používáte lež?
19: No, asi se to nedá tak přímo nazvat, polopravdu.
2: Vy sám někdy lžete?
5: No, určitě.
2: A kdy, v jaké situaci?
5: No, třeba rodičům, když nechci něco říct, anebo někdy je lepší zalhat, v nějakém případě.
9: Já nelžu osobně, protože můj přítel to na mě vždycky poznal.
1: Všichni dotázaní odpověděli, že někdy lžou. Jen malé holčičce lhaní dovoleno nebylo, ale protože dospělí kolem lžou bezostyšně, to dítě asi začne lhát, co nevidět. Ačkoliv se všichni dotázaní ke lži přiznávali, zdá se, že ani jeden z nich z toho nedělal velkou vědu a necítil se proto nijak zvlášť hříšný. V našem povědomí je sice jakási téměř nezdůvodnitelná informace, že lhaní je špatné, ale nikdo neví vlastně proč a všichni to špatné tu a tam dělají a nepokládají to za trestné. Takže, popravdě řečeno, žijeme v neupřímné společnosti, kdy si vzájemně nemůžeme příliš věřit. Jestliže si lžeme, ať už milosrdně nebo nemilosrdně, tak jaká pak důvěra? To, že si vzájemně moc nevěříme, je pravda. A žít v takovém národě, kde nikdo nikomu nemůže věřit, není žádná slast. Poznala jsem to na vlastní kůži nedávno. Chtěli jsme s manželem podniknout něco nového, co jsme ještě nikdy nedělali. Ale daleko dřív, než jsme se rozhodli k prvnímu kroku, jsme ze všech stran slyšeli, jen ať si dáme pozor, že je kolem dokola samý podvodník. Žádná z těch informací nebyla nijak konkrétní, ale strašení se nakupilo do rozměru obrů. Když jsem šla po informacích do detailu a pídila se, odkud pocházejí, zjistila jsem, že žijeme v jakési řetězové reakci. Lidé si slibují určité sliby nebo uzavírají smlouvy, ale přitom necítí plnou odpovědnost za svým slovem stát. Jeden druhému bezostyšně lže, neplní termíny, neplatí faktury, natož pak dluhy, což dalším způsobuje platební neschopnost, která je často krytá opět lží, a tohle začíná vytvářet v celém státě takový začarovaný kruh, že bude-li to ještě nějakou dobu trvat, dostaneme se jednoho dne všichni do platební neschopnosti. Kořenem tohoto podivného stromu je lež a neplnění slibů. Řeknu vám upřímně, že kdybych neznala Pána Ježíše, asi bych v zemi, která je plná lhářů, ba i sedmi lhářů, nechtěla žít.

0: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo zhřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní.
1: Tato slova pronesl Ježíš v Janově evangeliu. Lidé, kteří si dovolují lhát, ať už svou lež charakterizují jako milosrdnou nebo nemilosrdnou, jsou otroci hříchu. Teď vidím na vaší tváři hluboký nesouhlas a otázku. Jak je to s tou milosrdnou lží? Co pak je správné, aby lékař vpálil nemocnému přímo do očí, že má rakovinu a umře? Ano, právě smrtelná nemoc nebo manželská nevěra bývají obhajobou milosrdné lži. Jenže rozhovor na vážné téma, které možná otře se naším životem, není otázkou pravdy nebo lži, nýbrž otázkou lásky či nelásky. Láska je tak mocná, že si může dovolit říci pravdu správným způsobem a přece nezraní. Když to neláska, byť by stokrát sebe milosrdněji zatloukala, jednoho dne vyjde najevo, stejně jako vždycky vyjde najevo lež. Láska je věčná, lež je naopak velmi dočasná. Láska buduje, lež boří. Jestliže se uchylujeme k milosrdné lži, pak to znamená, že nemilujeme, že nejsme ochotni podstoupit ten těžký zápas lásky, ve kterém pomůžeme bližnímu, aby v lásce poznal pravdu, která ho osvobodí.

0: Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Domnívám se, že i my křesťané už máme Boží slovo tak obehrané, že nám uniká jeho naléhavost. Bez Ježíše Krista znamená být otrokem hříchu. A naopak, jsme-li otroky hříchu, nemáme Ježíše Krista. Pokud se nevyrovnáte s existencí hříchu, pokud neuznáte, že hřích tu je a že je potřeba s ním jednat, působí to ve vašem životě ohromnou katastrofu. Tohle říká skotský kazatel Oswald Chambers. Podle mého názoru je uznání vlastní hříšnosti ten nejvýraznější pokrok, kterého člověk může dosáhnout. Dokud neuznáme, že každý člověk je ve své podstatě skažený a zlý, pak je úplně jedno, která vláda nám vládne. Ať se politická strana jmenuje, jak jmenuje, bez Krista vládne vláda tmy, vláda hříchu. Proti tmě hříchu stojí jen jeden, a to je ten, který řekl: já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jediný, kdo nás zachraňuje z hříchu, je Pán Ježíš Kristus, který zemřel, aby nás učinil od hříchu svobodné. Rozšířenost lhání mě děsí. A tak bych vás, milá maminko, chtěla motivovat, abyste se dnes docela vážně nad lží zamyslela. Můžete o lži mluvit i s dětmi nebo s manželem. A pokud objevíte, že máte sklon ke lživému uhýbání nebo přehánění, nebo takové sklony uvidíte u svých nejbližších, pojmenujte je. My sami se od svých hříšných sklonů neosvobodíme. Kdyby bylo tak jednoduché zbavit se hříchu, Pán Ježíš by nemusel umřít na kříži. Ale už sama pravda poznání, že lžu, přestože nechci, je velký pokrok. Mám zkušenost, že kdykoliv odhalím ve svém životě nějaký kořen hříchu a dovolím Božímu slovu, aby ten hřích pojmenovalo, a pak prosím v pokání Ježíše o osvobození, vždycky se to děje. Něco jde rychleji, něco je větší bitva, ale s hříchem se nesmiřujme.
1: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
0: Skutečnou svobodu přináší jen Ježíš Kristus jako jediná pravda. Ať je to právě on, Pán Ježíš, kdo zůstává s vaším duchem a osvobodí vás od jakékoliv lži. Na příští týden volám k rádiu všechny děti, které nám poslali pohled z prázdnin. Budu si povídat právě s nimi. A kdo se nic neposlal, máte ještě příležitost. Z TVR vás zdraví Marie Fridrichová.

tečku za dnešními poklady z archivu udělala Marie Fridrichová. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Budu se na vás těšit v pravidelném čase. A moc vám přeji odvahu říkat pravdu, ať je jaká chce. A zároveň moudrost říkat ji laskavě a vlídně. Protože pravda řečená v lásce přináší úlevu a osvobození. Tak naslyšenou.

Poklady z archivu připravuje Kateřina Hodecová. V jejich dalším vydání přinese téma vzdělání, poznání, učednictví a moudrost a těšit se na ně můžete v sobotu od 16 hodin. S blížící se druhou hodinou zazní na Rádiu 7 písnička skupiny Apollo LTD Heart Believes, srdce věří, ve které zazní následující slova. Jako vítr na mé tváři můžu tě cítit, ale moje oči tě nevidí. Jako rádiové vlny můžu tě slyšet, ale v mých rukách tě držet nemůžu. Můžu ale v tebe věřit, i když všemu nerozumím. Moje oči tě nikdy nespatřily, ale moje srdce ti věří.

Čas už odvál i druhou hodinu ze čtvrtka 27. srpna 2026. Společnost a doufám, že příjemnou vám při nočním bdění dělá vysílání Rádia 7 s Milanem Remešem za mikrofonem. Ve čtvrt na tři vám nabídneme další díl z knihy Jak život šel ve čtení na pokračování a zazní také další povzbudivé melodie. Jsme rádi, že i v tomto čase můžeme být s vámi.